0: Poslouchali jsme čtyři roční období v Buenos Aires Astora Piazzolly v úpravě pro housle a smyčcový orchestr. Čínskou houslistku Tian Wayang doprovázel Nashville Symphony Orchestra. Řídil Giancarlo Guerrero.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A přesouváme se do Salzburku druhé poloviny 18. století. Následující Misa Brevis G-dur je prvním zhudebněním kompletního mešního ordinária Wolfganga Amadea Mozarta. V době kompozice mu bylo 12 let. Severský komorní sbor a kurfalcký komorní orchestr řídí Nicole Matt.

Dozněla misa brevis G-dur, Kechl 49, Wolfganga Amadea Mozarta. Severský komorní sbor a kurfalcký komorní orchestr řídil Nikol Matt. Za další hudbou se musíme vypravit do Dánska, za nejslavnějším dánským skladatelem Karlem Nielsenem. Doma v Dánsku byl oslavován a jeho díla úspěšně hrána už za jeho života. Do světa se ale probojovávala velmi pozvolna. První symfonii G-moll zahraje Královský dánský orchestr. Řídí Paavo Berglund.

0: Symfonie číslo 1 G-moll dánského skladatele Karla Nielsena dohrál Královský dánský orchestr. Řídil Paavo Berglund.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V čase se teď vrátíme až na počátek 18. století. A podíváme se do přebohatého skladatelského odkazu Georga Filipa Telemana. Budeme poslouchat svitu pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo a moll v provedení flétnisty Petra Holzlacha a souboru The Perle of Instruments. Řídí Roy Goodman.

Slyšeli jsme svitu pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo a moll Georga Filipa Telemana. Hráli Peter Holzlach a soubor The Pearly of Instruments. Řídil Roy Goodman. Po barokní svitě ještě na úplný závěr tohoto vysílacího bloku zazní svita romantická. Po úspěchu serenády E-dur a serenády D-moll zamýšlel Antonín Dvořák vytvořit další dílo podobného odlehčeného zaměření. Tentokrát ale se zapojením evokací českých lidových tanců. Vznikla tak česká svita D-dur. Pražskou komorní filharmonii řídí Jakub Hruša.

Furiant uzavřel českou svitu Antonína Dvořáka v provedení Pražské komorní filharmonie s dirigentem Jakubem Hrušou. A také uzavřel tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Milí posluchači, dovoluji si tvrdit, že nejúžitečnější kostičkou hudební stavebnice je opakování. Nebýt opakování, nebyla by hudba. Díky opakování vzniká forma, díky němu mohou existovat a fungovat témata, motivy, na opakování je postaven rytmus, vnímání metra, stupňování napětí. Pojďme se o tom v následujících 25 minutách přesvědčit. První věc, kterou může skladatel opakovat, je tón. Říká se mu pak repetovaný. Je to efekt, který působí virtuózně, přitom není nějak extrémně obtížný. Po finální větě Stravinského koncertu pro smyčce musí ale všechny hráče pěkně brnět pravá ruka.

Nejen virtuózní, ale i technicky krajně obtížný repetovaný tón ve vokální technice. Rád ho užíval Antonio Vivaldi a říkalo se mu trilo.

Od opakování rytmického prvku postupme k opakování krátkého motivku. Zdálo by se, že pro opakování jsou vhodné komplikovanější motivy, aby se tak brzy neomrzely. Ale opak je pravdou. Čím jednodušší je motiv, tím snadněji lze proměňovat hudební prostředí, jímž prochází. Bizetovi v baletu Arlézanka stačí 3 tóny. Imitují monotónní cinkání zvonků.

Zdálo by se, že mnohanásobné opakování motivu musí působit retardujícím dojmem, ale tak tomu ku podivu není. Ostinato je naopak nositel pohybu a napětí. Mistr hudebního pohybu Richard Wagner ho neváhal použít třeba v začátku Siegfrieda.

Ostinátní bas je základem barokních tanců čakona a pasakália. Je velkým uměním vymyslet čakonu tak, aby se nerozpadla do jednotlivých dlaždiček, mechanicky kopírujících opakované návraty basové figury. Bach se takových chyb ovšem nedopouští, ostatně on se nedopouštěl vůbec žádných chyb.

Opakování motivu nemusí být vždy pravidelné. Skladatelé do něho rádi vnášejí nepravidelnosti. Posluchač pak podvědomě čeká, kdy se motýlek zase vrátí a kolikrát zazní. Kromě Stravinského byl virtuózem v této technice náš Leoš Janáček. V interludiu z Glagolské mše má opakování velmi dramatický

a posuňme se zase o kousek výš k složitějším strukturám. Ve vokální hudbě se často mnohanásobně opakují melodie písní, které mají více slok. O strofické písni jsme mluvili v jednom z minulých pořadů. Tato forma přešla i do některých renesančních madrigalů. Tomuto renesančnímu skvostu o třech slokách ovšem dominuje především rafinovaná chromatická harmonie.

V průběhu baroka se začíná rodit komplikovanější dvojdílná forma, která se stala zárodkem formy sonátové. Nejčitelnější je v sonátách Domenika Scarlattiho. Sonáta má dva díly, přičemž každý z nich se hraje dvakrát za sebou. V notách se ono opakování zapisuje repeticí.

Repetice je tedy bezprostřední opakování úseku skladby. Trochu se to plete s reprízou. Repríza je návrat úvodní hudby po nějaké odlišné pasáži, třeba mezihře, kontrastním středním dílu a podobně. Začátek reprízy je vždy magickým okamžikem, který je skladatelem často dlouze připravován a oddalován. Je to prostě návrat domů. Takto nás napíná Beethoven před reprízou v první větě Eroiky.

Velké úseky hudby se v podobě reprízy vracejí v barokních da capo áriích. Tam ovšem nešlo o prosté opakování, ale předpokládalo se, že interpret si melodii podle svého uvážení nazdobí. V barokních tanečních svitách se zase často objevují části nazvané menuet 1, menuet 2. A samo sebou se předpokládalo, že menuet 1 se po menuetu 2 ještě zopakoval. Tím se již dostáváme k situaci, kdy dochází k opakování celé skladby. Tak například v textu mše v mešním ordináriu se dvakrát vyskytuje zvolání Hosana in excelsis Deo. Skladatelé obvykle nepíší na druhého sana jinou hudbu, ale prostě celé číslo zopakují. V takových případech, jako je dvojzborové Hosana z Bachovy mše H-mol, toho rozhodně nelitujeme.

A na závěr si necháme příklady opakování, tak říkajíc z donucení. V tom pozitivním případě si opakování vynutí publikum. Tleská tak dlouho, až se hráči na koncertě rozhodnou zahrát skladbu nebo její část ještě jednou. Z historie známe několik případů, kdy si publikum vynutilo několikrát opakovat celou symfonii. Smutnější důvod vynuceného opakování nastává tehdy, když skladatel zemře a nechá své dílo nedopsané. Mozartův žák Sismayer takto dopisoval Requiem. Závěrečné části rekonstruoval z úvodních dílů Mozartova Requiem, pouze hudbu opatřil odpovídajícím textem. V závěru Requiem tak zní velkolepá fuga Kyrie Eleison na text Cum sanctis tuis in aeternum. Bylo to od Sismayera moudré řešení dokazující fakt, že opakování je matka moudrosti a, jak jsme dnes slyšeli, také matka všech klasických hudebních forem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Antonio Vivaldi, první část koncertu pro dvě trubky, smyčcový orchestr a basso continuo, hraje Crispian Steele Perkins, Michael Makers, City of London Baroque řídí Nicholas Kremer.

Frédéric Chopin a jeho slavný minutový valčík opus 64 číslo 1 Des Dur hraje Jean-Yves Thibaudet.

Klíčovou osobností americké hudby 20. století byl Aaron Copland, který ve 30. letech velmi neotřele propojil jazz, neoklasicismus a prvky lidové hudby do mimořádně originální syntézy. V Paříži 20. let byl žákem Nadi Boulangerové, po návratu do Ameriky založil festival, vydavatelství, americkou skladatelskou alianci, dále komponoval a později mentoroval mnohé další kolegy, třeba Leonarda Bernsteina. Ze 135 děl Aarona Coplanda vybíráme cowboyský balet Rodeo z roku 1942 a část Hoedown z finální části jako esence všeho, co definuje tu typickou Coplandovskou syntézu, o níž byla řeč. Londýnský festivalový orchestr řídí Ross Popel.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Josef Mysliveček, smyčcový kvartet C-dur, první věta. Hraje soubor Pro Arte Antiqua Praha.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sděluji něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí.
0: Hudební vědci se dodnes přou, proč 25-letý Franz Schubert v roce 1822 rozepsal svou v pořadí osmou, podle nového vydání Schubertova díla, sedmou symfonii H-moll a proč ji nedokončil, když, byť už měl před sebou jen 6 let života, bylo to přeci jen dost času na dokončení díla. Někteří si myslí, že tou dobou zjistil, že u něj propukla nemoc. Jiní se domnívají, že se chtěl primárně věnovat své mohutné klavírní fantazii Poutník. Možná to byla kombinace obojího. Ze symfonie H-moll máme dochovány dvě věty a svou lyrikou i dramatičností odpovídají tomu, že se někdy o této nedokončené symfonii hovoří jako o první romantické symfonii. Tady je působivá první věta. Úvod ve violončelech a kontrabasech, pak tremola smyčců a konečně výrazné téma v hoboji a klarinetu. A dál, jen si to poslechněte. Vídeňské filharmoniky vede Carlos Kleiber.

Francouzskému hudebnímu baroku díky neutuchající přízni francouzského krále dlouho vládl Jean-Baptiste Lully. A dokonce ještě téměř půl století po jeho smrti se všechny francouzské opery komponovaly ve stylu velkého Lillyho. Ovšem, pak nastoupil Jean-Philippe Rameau a francouzská opera měla nového krále. A přitom svou první operu složil Rameau až ve svých 50 letech. Ta, do níž vstoupíme v zápětí, se jmenuje Les Indes Galantes, což se do češtiny překládá jako galantní Indové nebo také záletné Indky. Ovšem, žádný Ind v opeře nevystupuje. Jsou zde jiní exotičtí obyvatelé, třeba Indiáni. Už název ale evokuje různé exotické motivy, které Rameau efektně hudebně zpracovává tak, jak mělo tehdejší publikum, včetně dvorského a královského, v oblibě. My si poslechneme árii Zimy, dcery indiánského náčelníka, Régnez plaisir et jeu, vládněte radosti a hry. Zpívá Patricia Petitbon, hrají Le Folie Françoise, řídí Patrick Cohen-Aknin.

Jednou z nejčastěji upravovaných a i v popkultuře nadšeně přijímaných melodií německého skladatele Johannesa Brahmse je téma třetí věty jeho třetí symfonie F-dur. Objevilo se jako melodie v písních Franka Sinatry nebo šansoniéra Eva Montana. Znělo několikrát ve filmech. Jeden z roku 1961 byl tou melodií doslova protkán a má Brahmse i v názvu. Emevu Brahms? Máte rádi Brahmse? Věřím, že ano. A že to potvrdí i ta geniální melodie, jejíž síly si byl dobře vědom i skladatel, když své tóny upravil pro dva klavíry. Teď je rozeznějí dva nizozemští pianisté, Lodewijk Collet a Jakob Bogaert.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Klasika na dosah.
0: Na stanici Český rozhlas D-dur.
1: Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam, Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho ve zhudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 8 F-dur opus 93. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Claudio Monteverdi, Quando l'alba in Oriente, Concerto delle Dame di Ferrara.

Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho Symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Albert Russell, učitel Bohuslava Martinů a námořník, symfonie číslo 3 G-moll, finální věta, Brněnskou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490. Působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Camerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Ministerstvo financí dnes určí naposledy maximální ceny pohonných hmot. Spojené státy zpřísňují vízová pravidla pro zahraniční pracovníky a studenty. Klášter v Broumově nově nabízí dvě prohlídkové trasy. A bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů. Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. A to na nadcházející víkend. Regulace cen končí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže nadále sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat.
3: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
1: Podle Louly ale zdraží nafta, protože se spotřební daň u ní vrací na původní výši. Její snížení bylo součástí vládních opatření reagujících na rostoucí ceny po začátku konfliktu. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD nezruší plánovanou oficiální návštěvu Číny kvůli případu Čecha, kterého zadrželi tamní úřady. Uvedl to v rozhovoru s Českou televizí. Chce tam jednat například o podpoře čínského turismu. V případě, že ho o to česká diplomacie požádá, ale bude na případu spolupracovat.
4: Čínské úřady českého občana vyšetřují kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Tamní ministerstvo zahraničí taky upozornilo na to, že čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského novináře. Peking vyzval k jeho propuštění. Zatčený byl údajně neprávem. České úřady ho ale podezřívají ze spolupráce s čínskými zpravodajci. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů spolupřípady nesouvisí.
5: Ani čínská strana nepotvrdila na dotazy nějakých novinářů, že by se jednalo o nějakou spojitost.
4: Podle deníku N zadržený Čech v minulosti zastupoval zbrojovku CSG miliardáře Michala Strnada. Do Číny ho údajně pozvali tamní úřady kvůli spolupráci na certifikaci leteckých radarů. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Americká administrativa zkracuje platnost víz pro zahraniční studenty, kulturní pracovníky, vědce nebo novináře. Platnost studentských víz nesmí přesáhnout 4 roky. Novinářské povolení má trvat maximálně 240 dní, v případě čínských občanů jen 90.
6: Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti si od opatření slibuje větší kontrolu nad migrací. Přistěhovalce má kontrolovat taky úřad ICE. Federální agenti začali zkoumat platnost dokladů třeba při náhodných dopravních kontrolách. Od Trumpova návratu do Bílého domu už podle odhadu agentury AP při razích zastřelili agenti nejméně 9 lidí. Terčem se v některých případech stali zahraniční turisté, američtí občané nebo přistěhovalci s platnými doklady. Postup agentury vyvolal masové protesty napříč Spojenými státy. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Návštěvníci barokního kláštera v Broumově na Náchodsku si nově můžou vybrat ze dvou prohlídkových tras. Historickou památkou totiž ode dneška provázejí jak zástupci agentury pro rozvoj Broumovska, kteří mají část kláštera v dlouhodobém pronájmu, tak i průvodci vlastníka, tedy benediktínů. Jde o výsledek několik měsíců trvajícího sporu obou stran.
7: Benediktíni původně kvůli pozdnímu zaplacení nájmu vypověděli agentuře smlouvu a začali klášterem provázet sami. Soud ale předběžným opatřením umožnil nájemci návrat. Agentura pro rozvoj Broumovska provází trasou, na kterou byli lidé v posledních 12 letech zvyklí. Benediktíni nabízí jiná místa kláštera. Agentura chce benediktínské opatství žalovat kvůli ušlému zisku. Z Broumova Václav Plecháček, Český rozhlas.
8: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 21 stupňů. A více zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.
8: Radioservis představuje
9: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
10: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
11: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
10: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
11: 12. září od 18 hodin.
10: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Za dvěma mimořádnými setkáními s minulostí. Zavítáme do barokního světa opery Galantní světy Jeana Philippa Rameaua. Včera měla premiéru ve Znojmě. Čtyři krátké příběhy z různých koutů světa tady propojuje postava Marie Terezie. No a my jsme byli na jedné z posledních zkoušek. Ale nejdřív otevřeme archiv rodů Lobkoviců. Jak vypadá takový rukopis císaře Rudolfa II., i to vám řekneme. Ze studia zdraví Nadežda Hávová
1: a Dagmar Kopečková. Páteční vysílání Vltavy vám nabídne také kvalitní hudbu. V této hodině to bude mimo jiné tvorba Antonína Dvořáka, Karla Filipa Emanuela Bacha nebo třeba Camille Saint-Saëns. Příjemný poslech.

0: Alena Grešlová a Jan Hudeček nám zahráli druhou část sonáty pro fagot G-dur Camille Saint-Saënse. Máme aktuálně 6 hodin a 11 minut.
1: Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje ve Zlínském kraji nabídne poutníkům i turistům lepší zázemí. Kraj podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívky, jednoduchá nocoviště a třeba i takové kompostovatelné toalety.
0: Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje na území Zlínského kraje už dnes vyznačena turisticky značením Klubu českých turistů a také logem stezky na rozcestnících. Dosud jí ale podle zástupců hejtmanství chybělo základní vybavení, které by poutníkům usnadnilo cestu a současně stezku více zviditelnilo.
1: Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje je oblíbená, ale ještě známější a možná i oblíbenější je svatojakubská cesta do španělského Santiago de Compostela. A nejenom o ní budeme mluvit ještě za pár minut.

0: Trio Klávio a první část svity z baletu Historie vojáka Igora Stravinského.
1: A teď se podíváme na opravdové poklady. Dopis krále slunce, tedy Ludvíka 14. císaři Leopoldovi I. a nebo list Rudolfa II. Vilémovi z Rožmberka. I takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv. A jeden z nejvzácnějších dopisů, tedy psaní skladatele Antonia Salieriho, teď vystavují. Kde to je?
0: Je to v Lobkovickém paláci na Pražském hradě, a to v rámci výstavy Od kalamáře k psacímu stroji.
2: To jsou originály?
3: Aha.
4: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v Oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
5: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
6: Kurátor Lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
5: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
6: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
5: Jedná se o 21. červenec roku 1814. A to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice. Přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba. Takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy. A to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus deo, tedy chvála Bohu.
6: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
5: Ano, prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. a z těch nejstarších je to bezesporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožmberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
6: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
5: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis. V jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
4: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Po kolika průtazích schválí zhýralý hrabě Almaviva svatbu svého sluhy Figara?
1: A kolik avantýr a dostaveníček z toho vytěží, než se bude muset omluvit své velkorysé manželce?
0: Poslouchejte Figarovu svatbu Wolfganga Amadea Mozarta ve strhující nahrávce dirigenta Otmara Suitnera.
1: V hlavních rolích s legendami Anneliese Rothenberger, Hermanem Prajem, Walterem Berrym a dalšími.
0: V operním večeru s Vojtěchem Babkou v sobotu 18. července od 20 hodin.

0: Jste s Vltavou taky v pátek 17. července, je aktuálně 6 hodin, téměř 24 minut a dozněla první část symfonie Karla Filipa Emanuela Bacha.
1: A jestli už přemýšlíte nad programem na nadcházející víkend, tak bychom měli dva zajímavé tipy. O víkendu se uskuteční komentované prohlídky v bývalém klášteře benediktinek svatého Gabriela v Praze na Smíchově. Začátek je vždycky ve 14 hodin 15 minut. V kostele se skrývá světová památka bojronského umění, které znal a taky miloval třeba Alfons Mucha, Jože Plečník nebo Jan Kotěra. Krypta i historické sály v klášteře jsou jinak nepřístupné a provázet bude znalkyně bojronského umění Monika Bubna-Litic.
0: Některé cesty vedou za památkami, jiné za poznáním. A právě takovou připomene dnes slavnostní odhalení nového svatojakubského patníku v Poděbradech, městě, kterým prochází poutníci mířící po svatojakubské cestě do španělského Santiago de Compostela. Program začne v 15 hodin 30 minut a to požehnáním patníku poděbradským farářem Petrem Kubantem.
1: Návštěvníci se dozvědí také víc o historii i významu svatojakubské cesty a samotných poutních patníků. Další kulturní typy pro vás chystáme hned po zprávách po půl sedmé. Do těch nám zbývá ještě 5 minut.

0: Když Fats Waller v roce 1942 napsal Jitterbug Waltz, tak spojil dva světy, které do té doby stály proti sobě. Byl to divoký swingový jitterbug a elegantní valčík. Ale v roce 1942 vzniká skladba, která nakonec otevírá cestu jazzovým valčíkům a dodnes patří k nejkrásnějším jazzovým standardům. Teď je 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD chce do Česka přilákat víc čínských turistů. S tímto cílem letí v neděli společně s podnikatelskou delegací do Pekingu, Šanghaje a Čangčou. S tamními politiky chce jednat také o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Při své cestě je Okamura připravený spolupracovat i na případu Čecha zadrženého v Číně. Podle opozice by měl ale v současné situaci předseda sněmovny cestu zrušit. Počet lidí, kteří v Demokratické republice Kongo zemřeli na ebolu, přesáhl 820. Úřady tam celkem evidují přes 2000 nemocných. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května z provincie Ituri. Několik případů nemoci hlásila taky Uganda, která s Kongem sousedí. Tamní zdravotníci ale včera oznámili, že z nemocnice propustili posledního léčeného pacienta. Současnou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. V Semilech zítra odhalí další dva velkoformátové obrazy malíře Patrika Rutkovského z jeho projektu Balady českého ráje. V rámci festivalu řemesel ve fabrice proběhnou mimo jiné koncerty Šimona Byliny a Ondřeje Rumla. Oba tito hudebníci se do zmiňovaného projektu zapojili a přímo k obrazům, které budou odhaleny během jejich koncertu, vytvořili nové písničky, které v sobotu v Semilech poprvé zazní na veřejnosti. Další obrazy Patrika Rutkovského si návštěvníci budou moci prohlédnout také přímo v ateliéru malíře, který bude zpřístupněn veřejnosti. A počasí bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 21. A více zpráv čtěte na webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A chystá se celá řada novinek v kultuře, všechny je pro vás pochopitelně mapujeme na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Začíná Mezinárodní festival současného tance, fyzického divadla a nového cirkusu Correspondance s prezentací programu Kulturně kreativního centra Vysočina Hub 800.
2: Dnes ale i celý víkend se můžete vydat na čtyřhodinovou zážitkovou divadelní procházku do zaniklé vesnice Maloniny v jižních Čechách nedaleko Prachatic. Sraz je ve 13:30 ve vesnici Frantoli na návsi U Lípy pod kostelem. Projekt s podtitulem Pozvání ke mně domů nabídne interaktivní divadelní instalaci v krajině, procházku v ruinách domů, pohybové a herecké vstupy, interakci s diváky a společnou hostinu s hudbou a sdílením.
1: Jak ovlivní umělá inteligence život lidí, měst i celé civilizace? Přesně na tuhle otázku hledá odpověď výstava Futurum ex machina, umělá inteligence a civilizace. Najdete ji v areálu portu 1560 v Českém Krumlově. No a v takových Vizovicích zase pokračuje hudební festival Masters of Rock.
2: A galerie ve věži v Plané na Tachovsku nabídne vernisáž obrazu Kristýny Maršíkové-Málkové. Ta propojuje tradiční malbu s experimentálními technikami.

0: Posloucháte páteční ranní mozaiku z cyklu Slovanské tance Antonína Dvořáka vybírala Česká filharmonie v čele s Jiřím Bělohlávkem.
1: Turecko, Perzie, Peru a Severní Amerika. To jsou místa, která můžou vidět diváci barokní opery Jeana Philippa Rameau a Galantní světy. Na hudebním festivalu Znojmo měla včera premiéru. Čtyři zdánlivě nesouvisející dějové linky propojuje hned několik témat.
0: A to je láska, kolonialismus a taky Marie Terezie. Její postavu ale možná překvapivě nestvárňuje žena.
1: A my jsme se vydali na jednu ze zkoušek.
2: V široké barokní sukni na pódium Znojemského centra jízdárna jako Marie Terezie nastoupil basbaritonista Adam Plachetka.

0: Původní verzi opery je ústřední postavou, kterou plachetka stvárňuje římská bohyně války Bellona.
1: Už od Ramoa je psaná jako žena s mužským hlasem. Pro mě je premiéra stvárňovat dámu na jevišti. Zkušenost širokou v tomto ohledu nemám, ale snažím se spíš hledat nějakou vhodnou míru, která ukáže, že je to nadsázka, zároveň v kontextu dnešní doby nebude působit nevhodně.
0: Pro barokní opery byly tyto takzvané travesty role časté. Marii Terezii z postavy Bellony udělal režisér tohoto provedení opery Tomáš Ondřej Pilař proto, aby ji propojil se Znojmem.
2: Naše výprava začíná ve Znojmě, kde si doboví obyvatelé vyprávějí o nových koloniích, nových exotických objevech a právě díky tomuto vyprávění se s ním dostaneme do Peru, Perzie, do Severní Ameriky a do Turecka.
0: Čtyři různé příběhy spolu dějově nesouvisí. Ve všech ale Ramo pracuje podle libreta Louise Fuseliera se vztahovou tematikou.
2: Je tu jedna záměnová komedie, je tu několik milostných romantických zápletek. Nicméně to, co všechny opery spojuje, je určité poselství o humanitě, o jednotě lidí a o jejich rovnosti.
0: Jednu z postav v části opery z Turecka, Emílii, stvárňuje sopranistka Doubravka Novotná.

0: Příběh Emílie začíná v harému sultána, ze kterého ji nakonec vysvobodí její stará láska. Na Rameauově hudbě Doubravku Novotnou překvapila její nadčasovost.
1: Protože vlastně používá střídavé takty, já to znám až z mnohem pozdější hudby Janáčka Martinů. Občas si všímám hudebních postupů, které jsem slyšela u Dvořáka. Takže Ramo je naprosto jako inovátor, co se týče svojí doby, podle mě.
0: Zborových partů se stejně jako těch orchestrových zhostil soubor Silencium Ensemble. Diriguje ho Tomáš Netopil. Pro Tomáše Netopila je dirigování Ramoa i francouzské opery debut.
2: Je nutné samozřejmě zvládnout nějakou takovou tu teoretickou materii, aby člověk věděl, jak vlastně tu hudbu přiblížit tomu ideálu, což je vlastně i otázka zdobení různých ornamentů a tak dále, které jsou opravdu zásadní pro tuto operu.
0: Premiéru opery Galantní světy uvedl hudební festival Znojmo 16. července. Lidé ji uslyší ještě dvakrát, a to v sobotu 18. a v neděli 19. července. Ze Znojma Šimon Franz, Český rozhlas.

0: Americký zpěvák, skladatel, pianista Tom Waits vás provází páteční ranní mozaikou. Jsme rádi, že jste s námi. A budeme rádi, když s Vltavou budete také odpoledne. V 1:30 si můžete u nás poslechnout hned dva příběhy scénáristy a režiséra Michelangela Antoniniho, autora slavných filmů Zvětšenina nebo Červená pustina. Společně s Federicem Fellinim a Lukínem Viscontim patřil k hvězdám italské kinematografie 60. let a v souboru Antoniniho textů pojmenovaném Kuželník u Tiberu má čtenář nejenom možnost nahlédnout do hotových scénářů některých realizovaných filmů,
1: ale také do samotného způsobu přemýšlení režiséra, který příběh pro svůj příští scénář a film teprve hledá. Dnes vybíráme titulní text Kuželník u Tiberu a povídku nazvanou Dívka zločin.
2: Co mě nejvíce zaujme, když vstoupím, jsou oči. Líbí se mi i držení těla, lehce prohnutého dozadu, bok opřený o pult, paže skřížené na prsou, dlouhá a bílá ruka spočívající na předloktí, nehybná, ale připravená k pohybu ke gestům, jež by neprošla bez povšimnutí. Oči jsou světlé, ale pohled je temný. Pohled lidí, kteří se stáhnou dovnitř a už tak zůstanou. Nemohu si pomoct, ale vždycky si je představuji na filmovém plátně ve velkém detailu. Je to banální záběr, ale banalita je pro mě propustkou, která mi pomáhá jít dál. Je to hypotéza popularity. Ty oči se na mě nedívají přímo, jen o mne zavadí, jako by se pokoušeli vidět něco, co tam není. Pohled, který jakoby plul lenošivým ovzduším, jež prosicuje krám.
0: Zdeněk Hruška nám bude odpoledne číst dvě prózy z knihy Kuželník u Tiberu. Poslouchejte Vltavu dnes ve 13.30.
1: Je 6 hodin 47 minut, teď už nám hudebník Miki Skuta zahraje část z Goldbergových variací Johanna Sebastiana Bacha.

0: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
1: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
0: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: 12 menuetů pro orchestr, konkrétně menuet číslo 8 z pera Josefa Haydna, nám zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Vojtěch Spurný.
1: Dramaturgině, kritička, literární redaktorka, naše kolegyně Alena Zemančíková miluje divadlo. A tak se není co divit, že dnešní její úvaha je právě o divadle.
2: Jeden můj známý starý divadelní režisér si do divadla nosil ježka. Inspirovala ho k tomu pohádka o ptáku ohniváku, kde hrdina musí po tři noci uhlídat na stromě zlatá jablka. Vezme si na klín ježka, aby se popíchal o jeho ostny, až mu spánkem klesne hlava, to, aby ho probudilo, a on zlaté jablko uhlídal. Starý režisér si bral ježka do hlediště z téhož důvodu. Zvíře držel ovšem v náručí. Na klíně by mu ježek nebyl nic platný. V divadle tenhle režisérův zvyk znali. Sedával tak s ježkem na režijních dozorech svých inscenací. Nosil ho v tašce s pevným dnem a uměl ho vyndat a držet po stranách jeho bodlinatého tělíčka tak, že se nepopíchal. Ježka odblešil za asistence známého veterináře, který pro celou akci projevil mimořádné pochopení, neboť měl s usínáním v divadle své osobní zkušenosti. Po dobu, kdy blechy opouštěly ježkovu srst, byl bodlináč držen v izolaci na zahradě. Doslova se stal ježkem v kleci a byl krmen kuřecími krky a granulemi pro kočky. Těmi ho režisér přikrmoval i poté, co ho z klece vypustil. Ježek se měl dobře a znal svá práva i povinnosti. Když se režisér opozdil a miska na prahu byla prázdná, navzdory tomu, že měsíc už dávno stál vysoko na obloze, ježek keramickou nádobu nadzvedával nosem a třískal s ní o dlažbu zápraží. Také ovšem v podvečer, když byl čas jít do divadla, vzorně stál na zápraží a nechal se vložit do tašky. Jednou takhle šel režisér s ježkem na dozor své inscenace Brechtovy žebrácké opery. Nebyla to moc povedená inscenace. Herci nebyli dostatečně dobří zpěváci pro náročné songy Kurta Weila. Představení běželo celkem hladce, až do chvíle, kdy došlo na Barbara Song. Herečka jako obvykle nevytáhla dvoučárkované F, ačkoliv to není žádná zázračná výška. Ježek to zaznamenal a v rozčilení svého pána a přítele kousl do předloktí. Režisér vleknutí Ježka upustil a ten okamžitě zmizel. Ani o přestávce, ani nakonec ho nikdo nenašel. Za to na režisérově předloktí se šklebila docela ošklivá rána, kterou šel v rámci připomínek ukázat herečce, jež se dopustila té falešné intonace jako argument, že její zpěv vyvolává agresi i u zcela míru milovných tvorů. Herečka se však výjimečně nebránila kritice proti útokem a poukázáním na špatnou dramaturgii a nedostatky režie, ale upřímně se vyděsila té rány a autoritativně prohlásila, že ježek se musí najít a oba, režisér však především, musí okamžitě do nemocnice. Ježek se, jak už víme, nenašel, i když ho hledal veškerý umělecký, technický i pomocný personál. Režisér tedy odešel do nemocnice sám. Byl zavřen na izolaci, kde mu po 6 týdnů aplikovali injekce do břicha, což je docela bolestivé. Za mřížovaným oknem komunikoval s návštěvami podoben Mackie Messrovi čekajícímu na popravu. A také, to si bolestně uvědomoval, Ježkovi v kleci za odblešovacího procesu. Nudil se. A když se domohl přinesení knih a psacích potřeb, začal vymýšlet koncepci své další inscenace. Co třeba něco z osvobozeného divadla s hudbou, ani snad nemusím říkat čí. Když se režisér vrátil z nemocnice domů, smutně pohlédl na prázdnou keramickou ježčí misku na zápraží. Ježkovi kousnutí nevyčítal, ale měl vůči němu špatné svědomí, protože byl pevně přesvědčen, že zvíře zahynulo někde v rourách divadelní vzduchotechniky. Doma si pustil rádio a za zvuku poledního koncertu, kde zrovna světově proslulá koloraturistka zpívala árii Královny noci, se začalo ozývat třískání misky o kamennou dlažbu zápraží. Vzal tady krabici s granulemi pro kočky a misku nasypal plnou. Možná to byl jiný ježek, ale tomu bylo jedno.
1: Posedlost umělce vlastním dílem a odpovědnost za něj. Tohle bylo téma dnešního zamyšlení, které přinesla do ranní mozaiky Alena Zemančíková.
0: Deception. Do češtiny překládáme jako klam, lest nebo podvod. Jmenuje se tak ale také skladba George Sheringa a Milese Davise a my si ji poslechneme v podání Garyho Mulligana.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Dobré páteční ráno, teď je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Evropská komise představí návrhy změn systému emisních povolenek. Izraelská vláda prosadila zákon, který podle kritiků ohrožuje svobodu médií. V Avignonu si převzal cenu Václava Havla ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. A bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů. Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
4: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Izraelský parlament schválil reformu médií. Nově je má v Izraeli regulovat 9členná komise, kterou bude vybírat ministr pro komunikaci, popisuje deník Jerusalem Post. Podle kritiků změna ohrožuje svobodu médií a pomůže televizím spojeným se současnou vládou.
5: Koalice premiéra Benjamina Netanyahu se na poslední schůzi před volbami, které jsou naplánované na 27. října, snaží prosadit co nejvíce legislativy. Podle izraelského zpravodajského serveru The Times of Israel se koalice podařilo mediální zákon prosadit i díky podpoře ultraortodoxních stran výměnou za schválení legislativy, kterou prosazovali. A to včetně dočasného zákona, který pozastavuje zatýkání ortodoxních židů, takzvaných charedim, kteří se vyhýbají odvodům do armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Cenu Václava Havla získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Ocenění si převzal ve francouzském Avignonu, kde měla zároveň premiéru Havlova nedokončená hra Šeřík. Slavný divadelní festival a České centrum v Paříži si tak připomněli Havlovi nedožité 90. narozeniny.
6: Skleněnou vázu ve tvaru srdce předal Kirilovi generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Ocenil, jak ve svém díle dokázal popsat krach přátelství kvůli geopolitické situaci. Viktor Kirilov původem z Oděsy studoval v Moskvě, odkud utekl po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Podle Kirilova, který teď působí ve Francii, je Havlův boj za svobodu a demokracii stále aktuální. Ukrajinský dramatik bude moct strávit měsíc na rezidenci v Národním divadle v Praze. Z Avignonu Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Třetím dnem pokračuje festival Colors of Ostrava. Dnes na něm vystoupí jako hlavní hvězda Moby. Legenda elektronické soulové muziky se do Česka vrací po 17 letech.
7: Moby si první fanoušky získal na přelomu 80. a 90. let. Průlom v jeho kariéře ale nastal v roce 1999 s deskou Play, na které je i hit Porcelain. Je to jeden ze songů, který zazní i na Colors of Ostrava. Moby ale zahraje i novinky. Páteční hudební program nabízí i vystoupení folk-popové zpěvačky Paris Palomy a Chorvat Baby Lasagna zase přiveze současný zvuk balkánské scény. Jiří Štefel, Český rozhlas.
8: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky, a to zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 21. A více zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné ráno. Myslím, že města si pamatujeme hlavně podle míst, která odolávají času. A tak se vydáme společně za dvěma příběhy, které propojuje tradice a taky kontinuita. Připomeneme 75 let Goethe Institutu, tedy organizace, která po celém světě šíří německý jazyk a kulturu. Zajímá nás, jak vznikala, jak se za 3/4 století proměnila a jaký je dnes zájem o němčinu. Ale ze všeho nejdřív se zastavíme na pražském Václavském náměstí a bude to právě u obchodů, které přežily desítky let proměn, metropole, u Adamovy lékárny a potom u Baťova paláce. Proč právě spodní část náměstí zůstává nejživější a taky možná i nejstálejší? Na to budeme tedy hledat odpověď za malou chvíli. Budeme rádi, když budete poslouchat. Ze studia zdraví Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková, Johann Adolf Haase, John Adams nebo třeba Jean Sibelius. Také tvorba těchto skladatelů vás bude provázet další hodinou ranní mozaiky s datem 17. července.

0: Finský orchestr Lahti Symphony Orchestra nám zahrál třetí část symfonie číslo 1 e-moll Jeana Sibelia.
1: Tohle číslo vám možná vyrazí dech. 36 milionů lidí. Přesně tolik jich ročně projde Václavským náměstím v Praze. Najdeme tady asi 200 obchodů, především módních značek. Majitelé domů i nájemci se průběžně mění, ale jedna stálice tady zůstává skoro 100 let.
0: Tušíte správně, řeč je o proskleném funkcionalistickém Baťově paláci.
1: A s naší redaktorkou Alenou Rokosovou se tady dnes zastavíme v dalším dílu seriálu o Václavském náměstí.
2: Většina domů na Václavském náměstí změnila majitele i svoji původní funkci. Z bytů se staly kanceláře, z obchodů globální řetězce, z kin, v lepším případě divadla. Výjimkou zůstává Baťův palác, otevřený v prosinci 1929, který už téměř 100 let slouží stejnému účelu a patří stejné značce.
3: Byl to Baťův klíčový obchodní dům number one, protože byl na té nejrušnější křivce Prahy, že výkladní skříň firmy Baťa. A dneška to tak vlastně vnímáno je a ten Baťa je od zhora až dolů, což je jako vlastně jediný. Na tady všude se to smrsklo, dům potravin má už jenom v suterénu, že potraviny a tak dále.
2: Říká architekt a urbanista Petr Kučera. O historii a architektuře Baťova obchodního domu jsme si před časem povídali i s architektem a historikem architektury Petrem Klímou.
4: Tato pražská budova sloužila nejenom prodej obuvi, ale také její opravě a dalším službám, které souvisely s lidskýma nohama a s péčí o ně, to znamená, byli tam třeba pedikéři a v

0: V tom nejvyšším z celkem 8 podlaží byl potom bufet. My vidíme ryze funkcionalistickou fasádu, avantgardní stavbu své doby, která je členěna horizontálně pásovými okny podle soudobé funkcionalistické módy. Parapetní pásy tvoří opaxitové sklo, probarvené sklo, to je vlastně vnější vrstva toho pláště. Architekti z projekčního ateliéru Baťových závodů Jindřich Svoboda, František Lídia Gahura, taky stavitel Arnoš Sehnal, použili systém, který Baťa s úspěchem tehdy využíval, založený na půdorysném modulu 6,15 na 6,15 metrů, což je vzdálenost, která od sebe dělí železobetonové sloupy, které jsou vlastně tou hlavní nosnou konstrukcí. Ukazuje se, že ten koncept je tak univerzální a možná ani ten prodej obuvi se tolik nemění, že může sloužit další desítky let.
1: Dnes se boty prodávají ve 4 z 8 podlaží. Další 2 slouží jako sklady a zbylá 2 jako kanceláře. Na návrhu Baťova paláce se podílel i architekt Ludvík Kysela, autor sousedního Lintova domu nebo nedalekého paláce u Stýblů.
0: To znamená, Ludvík Kysela do jednoho bloku Václavského náměstí vstoupil v druhé polovině 20. let 2 a kouskem naprosto soudobých funkcionalistických staveb. Obchodní dům Lint je o 2 roky starší. Je to také železobetonový skelet, dispozičně uspořádaný jako trojtrakt. Ten rozdíl je patrný v té uliční fasádě. Baťův palác to je opravdu hladká zrcadlící fasáda. Ten Lintův palác, přestože má také velkorysé prosklení, v těch prvních 5 nadzemních podlažích téměř od podlahy do stropu, je plastičtější, je členitější.
1: Druhým sousedem Baťova paláce je Adamova lékárna. Jejíž historie sahá až do počátku 16. století. Další příklad domu, který si dodnes zachoval svou původní funkci.
2: Je to tím, že je to na té spodní části náměstí, která je přirozeně mnohem živější, protože je tady ten takzvaný Zlatý kříž, je tady ta návaznost na cestu směrem ke Staroměstskému náměstí a na Příkopy a Národní. Tady jsme blíž tomu jako skutečnému centru města, tady jsme dál od té magistrály, že není divu, že tady jako ty funkce jsou vlastně daleko víc stabilizovaný. Na živých prostorech, kam chodí lidi, se dělají lékárny, aby měli lidi blízko. Takže lékárna je taky takovým lakmusovým papírkem. A zase mimochodem má historický pěkný interiér. Jak jsem říkal, lékárny se zase tak moc nemění. Stejně jako ty univerzální koncepty funkcionalistů, kdy máte dům v podobě volné variabilní plochy, tenhle ten koncept je vlastně univerzální.
1: K významným funkcionalistickým stavbám v této řadě domů patří také hotel Juliš, architekta Pavla Janáka. V roce 2022 jsem si ho prošla s jeho ředitelem Petrem Dvořákem.
3: Dobrý den. Dobrý den. To jsme prošli vaší restaurací, ale vy říkáte snídárna.
4: Říkáme snídárna, protože my normálně nabízíme pouze snídaně.
3: A tady je terasa přímo nad františkánskou zahradou.
4: Je to velký lákadlo, je odsaď vidět i ta druhá část domu, která je v trošku jiném stylu. Tady se lidem líbí. A vlastně františkánská zahrada tím, že je pořád soukromá, že patří řádu, tak vlastně v 10 večer se uzavírá, takže je tady klid.
1: Od mé poslední návštěvy se toho ovšem dost změnilo. V sále s ochozem, který ve 30. letech býval součástí slavné dvoupatrové kavárny, už není herna s virtuální realitou a mimo provoz je aktuálně i bazén s kavárnou. Větší část domu ale stále funguje jako hotel. Ve dvou patrech je hračkářství a v suterénu také fitness centrum.
5: S redaktorkou Alenou Rokosovou jsme prošli Václavské náměstí v Praze. Teď se mění podle projektu architekta Jakuba Ciglera, jeho týmu a celý seriál najdete na našich webových stránkách vltavarozhlas.cz a najdete tam stejně tak náš playlist To, co vám hrajeme. Teď nabízíme skladbu Sweet Pumpkin.

0: Jedna z nejznámějších českých dokumentaristek současnosti.
1: Helena Třeštíková.
0: Jaké to je být sběratelkou cizích příběhů?
1: A jaký je ten její?
0: Osudy Heleny Třeštíkové poslouchejte od 20. července každý všední den v 11.30.
1: Na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Short Ride in a Fast Machine. Skladbu Johna Adamse jsme slyšeli v podání BBC National Orchestra of Wales.
1: Sto milionů stažení. Přesně takovou hranici právě překonal zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12. Potvrdil, že patří k nejúspěšnějším audioformátům české veřejnoprávní žurnalistiky. Za 7 let svojí existence si získal miliony posluchačů, a to hlavně díky srozumitelnému vysvětlování aktuálních událostí, pečlivé přípravě, výraznému autorskému přístupu i práci s hosty.
0: Výjimečný milník včera oslavil autorský tým v čele s Matějem Skalickým symbolicky na festivalu Colors of Ostrava, kde se v rámci diskuzního fóra Melting Pot setkal s posluchači. Program diskuzního fóra Melting Pot ale pokračuje i v dalších dnech.
1: Jedním z vrcholů bude zítřejší debata s prezidentem Petrem Pavlem. Zítra tedy od 18 hodin si s hlavou státu bude na festivalovém pódiu povídat moderátor radiožurnálu Libor Bouček. Pokud budete na Colors, nenechte si tuhle mimořádnou diskusi ujít.

0: Italský pianista Giovanni Mirabassi patří rozhodně k nejvýraznějším evropským jazzmenům současnosti. Jeho hra jakoby spojovala virtuozitu amerického jazzu s evropskou lyrikou. My jsme společně s ním dospěli až k 7:30. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Skončí i snížení spotřební daně za naftu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužívaly. Americká armáda oznámila, že dokončila další vlnu útoků na Írán. Podle Teheránu zasáhla 5 mostů a nádraží u Hormuzského průlivu. Poškozené je prý taky letiště na jihovýchodě země. Íránská média informovala nejméně o 7 mrtvých a 4 zraněných. Naopak odvetné údery z Teheránu hlásili Kuvajt, Bahrajn a Katar. Írán tam cílil na americké základny. V čínské Šanghaji dnes začíná 4denní světová konference o umělé inteligenci a její globální správě. Pravděpodobně na ní promluví i čínský prezident Xi Jinping. Podle pořadatelů plánuje účast na akci přes 1000 společností. Na konferenci mají být zároveň představené stovky novinek z oblasti umělé inteligence. A počasí bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 21. A více zpráv čtěte na webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Nesmí chybět pochopitelně ani kulturní tipy, nejenom pro dnešní den, ale třeba taky pro víkend. Začíná Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově. Na vernisáž s názvem Joy the Weaver zve The Chemistry Gallery v pražské Tržnici. Ta zase představí aktuální tvorbu trojice umělců Tomáše Jetely, Tomáše Němce a Václava Misaře, kteří stáli u počátků téhle galerie.
2: V Třeboni zase začínají dvoudenní historické slavnosti Jakuba Krčína. Nabídnou bohatý program plný hudby, šermu, tance, divadla, historických průvodů a doprovodného programu v podobě přednášek a komentovaných prohlídek.
1: V Poděbradech v 15:30 odpoledne slavnostně odhalí nový svatojakubský patník. Městem totiž procházejí poutníci mířící po svatojakubské cestě do španělského Santiago de Compostela. A tak se odpoledne dozvíte víc o historii i významu svatojakubské cesty a samotných poutních patníků.
2: Na louce u kostela Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce se koná 8. ročník multižánrového kulturního festivalu Kukokli. Cílem je podpořit obnovu tohoto chátrajícího barokního kostela a vytvořit prostor pro setkávání, inspiraci a společné zážitky.
1: A ještě pozvání do galerie Kryt v Klášterci nad Ohří, kde je vernisáž nového projektu fotografa Ondřeje Kepky s názvem The Eight.

0: Johann Adolf Haase. Na Vltavě dozněla čtvrtá část jeho koncertu pro šalimo, hoboj, fagot a basso continuo F-dur.
1: Šířit německý jazyk a německou kulturu, tohle jsou hlavní priority Goethe institutu, který slaví 75 let svého založení. Jaké byly okolnosti jeho vzniku? Jakou cestu od roku 1951 ušla instituce, která má nakonec pobočky po celém světě? A jakému zájmu se taky těší němčina? Nejenom o tom si budeme povídat s naší spolupracovnicí Zitou Senkovou. Vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Zito, jak se vůbec zrodila myšlenka založit instituci tohoto druhu?
2: Ano, už tady správně zazněl rok 1951, bylo to 6 let po skončení druhé světové války a byla to doba, kdy poválečné Německo potřebovalo znovu získat tu mezinárodní důvěru. Tehdy vlastně něco německého nebylo vzhledem teda k historii nějak oblíbené, populární. Vznikla nejdříve asociace pro další vzdělávání učitelů němčiny ze zahraničí, které pozvali právě do Německa, a pak se ta pozornost a i činnost přesunula právě do Německa, jazykové kurzy, vůbec šíření povědomí o německé historii, o německé současnosti. První Goethe institut byl otevřen rok po svém založení, bylo to v roce 1952, byly to řecké Atény. O 10 let později už existovalo 54 poboček Goetheho institutu a 17 dokonce v samotném Německu. Dnes v současnosti Goethe institut provozuje globální síť, která zaměstnává bezmála 5000 lidí, funguje na 154 místech ve stovce zemí. Hodně se soustřeďuje v posledních letech také na země afrického kontinentu. Nedávno byly otevřeny pobočky v Kišiněvě, v Moldavsku a také v Houstonu, v Texasu. Nutno ale říct, že třeba museli zavřít z finančních důvodů a vůbec reorganizace, restrukturalizace z finančních důvodů ve Washingtonu.
1: V České republice pochopitelně Goethe institut máme, sídlí tady v Praze, kousek od Národního divadla. Mimochodem, jak se to v průběhu let vyvíjelo zaměření institutu?
2: Mimochodem, ten Goethe institut v Praze, pokud se nepletu, je tady od roku 1990.
1: Myslím, že je to tak.
2: Ano, ty priority, to nastavení vlastně od té kolébky z roku 1951 zůstávají, a to je šíření německého jazyka, německé kultury, ale rozšířilo se to i o to vnímání Německa, jak jsem naznačila vlastně na konci 60. a začátku 70. let minulého století se ta pozornost od jakési sebepropagandy Spolkové republiky přesunula k výměně, kulturní výměně, dialogu, poznávání, ke spolupráci. Významným aspektem je také vyrovnávání se s minulostí, což je vůbec takový leitmotiv v Německu. My jsme hovořili také třeba před týdnem, jaké debaty probíhají před Bayreuthským festivalem, který už má týden do svého zahájení. Takže je to konfrontace třeba právě s obdobím nacismu, ale i někdy Německé demokratické republiky, koloniální minulost Německa, to je velké téma, navrácení artefaktů. Takže to všechno vlastně Goethe institut dělá. Není to jenom v uvozovkách, byť je to, myslím, ten hlavní pilíř výuka němčiny, ale i další vzdělávání pedagogů, učitelů německého jazyka. Jsou to přednášky, workshopy, koncerty, výstavy, spousta akcí tohoto druhu. No a pochopitelně ten vývoj, když mluvíme o 75 letech, tak formovaly události jednotlivých dekád, ať už to byla studená válka, železná opona, pak pochopitelně pád berlínské zdi, rok 1989, znovu sjednocení Německa, rozšíření Evropské unie, a na všechny tyto události v podstatě se prolínají i do té dramaturgie Goethe institutu.
0: A co se institutu za těch 75 let jeho existence povedlo?
2: Já myslím, že to hlavní je, že se naprosto etabloval, opravdu bych se vsadila, že většina lidí, když se řekne Goethe institut, tak ví, že je to synonymum právě pro tu kulturní výměnu, pro dialog, pro partnerství, a je to příběh o Němcích, o Německu od vlastně toho poválečného vývoje, a říká se tomu také měkká síla, právě to portfolio, jak jsem vyjmenovala, také čtení a tak dále. Mimochodem, ty oslavy, byť narozeninový den je 9. srpen, ale oslavy už probíhají celý rok a nedávno byla velká slavnost, kde i krájel dort. Narozeninový spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier a také zdůraznil právě význam kulturní diplomacie v dnešním světě, ale vyslal i apel politikům, aby kromě jaksi toho solidního finančního základu pro pokračování činnosti vlastně lidi nebo podpořili, nebo se lidi ohradili proti těm, kteří se snaží podkopávat tu rozmanitost, otevřenost v kulturní vzdělávací politice. Myslím si, že aniž bych chtěla překládat pana prezidenta, určitě apel nebo takový vzkaz, co se týče politiky alternativy pro Německo, která třeba brojí proti dědictví slavné legendární školy Bauhaus. Už jsem naznačila, že byť Goethe Institut je etablovanou institucí, a dokonce jubilant, tak provázejí ho také finanční problémy. Pro zajímavost je financován, 2/3 pocházejí z rozpočtu ministerstva zahraničí. Je to částka 232 milionů eur, ale je to stále pod úrovní roku 2018 a tu mezeru nebo ten objem, které by vlastně ty desítky poboček po celém světě potřebovaly, tak se nedá dorovnat příjmy z těch jazykových kurzů, z jazykových zkoušek. Takže je to, nechci říct otazník, ale financování budou muset řešit.
1: Když někdo slaví výročí, tak mu přejeme pochopitelně všechno nejlepší. Stejně tak to přejeme Goethe Institutu, který slaví 75 let svého založení. Jeho historii jsme připomněli společně s naší stálou spolupracovnicí Zitou Senkovou. Zito, hezký den.
2: Tak alles Gute. Hezký den.

dceřino, to by se to stalo. Ten pán Hubertusu tiše říká si, mít tak čtyři nohy

0: Tak já jdu.
1: Český rozhlas Vltava, Mozaika. To nejlepší kulturní ráno.

0: Paolo Giacometti a Ariadne Daskalakis nám zahráli třetí část sonáty pro housle a klavír G-moll France Schuberta.
1: Vizitka.
2: Dnes bude mít dva hosty, Kristýnu Nebeskou a Maxima Bitta, kteří jsou vítězové letošní ceny Evalda Šorma. Vizitku si na Vltavě nalaďte po 10. dopoledne.

0: Píseň z opery Porgy a Bess George Gershwina nám zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu a zpíval Adam Plachetka.
1: Herec, spisovatel, jeden ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana, kde se podílel nejenom na herecké práci, ale taky na psaní her, to je Miloň Čepelka. Tento týden pro nás vybírá své oblíbené texty.
2: Básnění.
3: František Hrubín, dva sonety ze sbírky Včelí plást. Než telátka tvá v chlévě zadupou, dost času ještě dlouhé noci mají a věčné ticho spící chalupou tak jako škeblí přelévají. A v opuštěná hnízda vlaštovčí jen vítr slámu tahá si a stele tělíčku prázdnoty, jež bez očí prohlédla nás až do popele. Až do popele posledního z nás, v úzkostech, že si mezi posledními vinu nit zpátky verši svými od jedné smrti k druhé smrti zas. Na niti zaschlé životy v noc tesknou, se jako slina dávných přadlen lesknou. Jen poodešla žena tvá a čas vyhasnout nechal časně za večera ty ruce, z kterých crčel já z teplého mléka do raního šera. Jen poodešla, tam u starých vrb myhl se šátek jak obláček sněhu. V kopřívách ještě síčí její srp a jehla čeká u čerstvého stehu. Snad ukryla se dětem za studní, ještě se pohnul stín, kde stála prve. Brod hledáš v šumění své krve, jímž přešel bys na druhou stranu k ní. A břehu země marně ptáš se víly, kde její dřeváčky se zachytily. František Hrubín, po Seifertovi můj další nejoblíbenější, podmanivý melodik, čarující překvapivými spoji slov a každou metaforou či přirovnáním potvrzující základní pravdu života. Jeho časovou podmíněnost a přitom jeho proud, jeho tok, jeho obecnou nepřetržitost a současně jen přeludné zdání. To vše vyjadřované přesně užitými přídavnými jmény a příslovci, v nichž je stále přítomen čas, ten vlastně nejsoucí a přece jev nás určující. Namátkou upozorním na zaschlé životy, sliny dávných přadlen, čerstvý steh, stín jenž zmizel a přece se ještě pohnul, na prázdnotu, která bez očí přece vidí, a na věčné ticho opuštěná hnízda, nit, kterou básník vine zpátky, na to, že marně ptáš se a na druhé straně na opožděné syčení srpu v kopřivách. Mám rád takovou práci s jazykem. Obdivuji funkčnost zdrobnělin, té látka, obláček, dřeváčky, které přitom nepodlehnou levné sentimentalitě. Jen umět číst, jen se slovům pokorně poddat.
1: Neuvěřitelný, skvělý Miloň Čepelka vybíral celý tento týden básně. Dva sonety Františka Hrubína uzavřely jeho sérii básnění.
0: Ladíte Český rozhlas Vltava, do konce hodiny nás doprovodí americký saxofonista Charlie Parker.

0: Hezké páteční ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Ukrajina má nového premiéra. Proti změnám ve vládě protestovali tisíce lidí, kritizuje je i kyjevský starosta Kličko. Donald Trump v mimořádném projevu k národu obvinil Čínu ze zásahu do prezidentských voleb. Začíná mezinárodní hudební festival Krumlov a bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyměnil prakticky celou vládu, včetně premiéra, údajně kvůli sporům s vedením armády. Proti jeho rozhodnutí protestovali tisíce lidí po celé Ukrajině. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas ho kritizoval i starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
3: Řekl, že prezident svůj krok dostatečně nevysvětlil.
4: Komunikace se společností je velmi důležitá. Vláda byla změněna bez komunikace a bez objasnění důvodů. Společnost má teď mnoho otázek. Její jednota je přitom kriticky důležitá.
3: Zelenský podle něj taky nedostatečně naslouchá radám svých spolupracovníků. Kličko kritizoval taky Zelenského nedávnou roztržku s Polskem. Odmítl ale, že by se v budoucnosti v případných volbách chtěl ucházet o prezidentský post. Matěj Kolář, Český rozhlas.
2: Celý rozhovor s Vitalijem Kličkem si můžete poslechnout po 12:30 na Českém rozhlase Plus. Čtvrt milionu cizinců v seznamech voličů, čínští hekři a hlasovací stroje z Venezuely. Donald Trump v nočním projevu z Bílého domu vyjmenoval, kdo všechno podle něj ohrožuje americké volby. Jenže odtajněné dokumenty, kterými argumentoval, to ale nepotvrzují.
5: Tens of millions of voter data in 18 states have been bought, stolen or hacked by China.
6: Čína podle amerického prezidenta ukradla nebo odkoupila osobní údaje desítek milionů voličů.

0: Také s dalšími uměleckými obory, jako je tanec, divadlo, letos vystoupí taktéž Losers Cirque Company, která stvární role Šehrezády a její vyprávění na hudbu Rimského Korsakova Šehrezáda.
1: Na výzvu festivalu vznikla letos 3 originální díla, která v Krumlově zazní ve světové premiéře, doplňuje dramaturg Martin Rudovský.
2: Ondra Brousek napsal pro nás symfonickou básen Daidalos. Další premiérou bude Tomáš Kačot, Labirint světa ráj srdce na Komenského, vyloženě celé to dílo zhudebnil.
1: A celý festival dnes zahájí uvertýra, na níž se podíleli hned 3 autoři. Z Českého Krumlova Pavla Kuchtová, Český rozhlas.
3: Na nepoškozený exemplář keltské bronzové zvířecí plastiky narazil na poli u Tučína spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Figurka o váze necelých 10 gramů je více než 2000 let stará a znázorňuje kachnu. Pokračuje archeolog Přerovského muzea Zdeněk Šenk.
4: Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik na Přerovsku. Tady v Moravské bráně, kudy vedla jedna z větví té legendární dálkové obchodní cesty Jantarové stezky. Takovéto zvířecí plastiky se podél této Jantarové stezky nacházejí mezi těmi centrálními keltskými obchodními lokalitami od Polska přes tady Střední Moravu až po Dolní Rakousko.
5: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 21 stupňů. A více zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, pojďte s námi objevovat místa i příběhy, které bychom jinak během běžného roku možná minuli. Léto je proto ideální čas. My se za chviličku společně vydáme po stopách české kinohistorie, a to do Karlových Varů, kde vedle lesku filmového festivalu připomeneme i slavné biografy, které už dávno zmizely. Zamíříme taky na festival Correspondance do Žďáru nad Sázavou. Tam britská umělkyně Lynette Andrea ukazuje, jak se propojuje současný cirkus, výtvarné umění i performance, ale ze všeho nejdřív se zastavíme na Colors of Ostrava. V industriálním areálu dolní oblasti Vítkovice zní už mnoho hodin hudba z celého světa. A tak se podíváme, jaká atmosféra na festivalu panovala včera. Byl tam i náš stálý spolupracovník, hudební publicista Milan Bátor. Za chvilku se s ním do Ostravy propojíme. Z pražského studia Českého rozhlasu na Vinohradech vás ale zdraví a dobré ráno přejí Naděžda Hávová
1: a Dagmar Kopečková. Je pátek 17. července, máme aktuálně 6,5 minuty po 8. hodině. Pojďme ještě v krátkosti nahlédnout do hudebního programu. Nabídneme vám například sonátu Dominika Scarlattiho, svitu Edvarda Griega nebo právě teď pochod Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Chamber Orchestra of Europe nám zahrál pochod D-dur pro orchestr Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Klasika, no tak myslím, že s tou se v Ostravě nesetkáte. Nabitý program i jedinečnou atmosféru nabízí festival Colors of Ostrava. V areálu Dolní oblast Vítkovice se už od středy postupně představuje víc než 100 vystupujících. Jak to na místě vypadalo včera? Na to už se budeme ptát hudebního publicisty Milana Bátora. Zdravíme do ostravského studia Českého rozhlasu. Dobrý den, Milane.
2: Dobré ráno z Ostravy.
0: Milane, včera jste na Colors navštívil koncert Kateřiny Marie Tiché s kapelou Benjis. Jak na vás včera jejich set působil na velkém festivalovém pódiu?
2: Kateřina Marie Tichá, bylo to překvapení, protože někdo by řekl, že její písně jsou křehké, poetické a nehodí se na velkou scénu nebo na tu největší scénu, ale já myslím, že to byl velmi podařený koncert a že Kateřina Marie Tichá dokázala, že i na ta největší pódia patří, přestože ten její projev je velmi takový osobní, intimní. Ona vystoupila s kapelou a měla tam také zajímavé hosty. K jedné písni se přidal skvělý akordeonista Michal Mihok. Tady tento nástroj přidal její písničce s názvem Sami, takový krásný francouzský esprit. No a Kateřina zapojila do zpěvu a do svých písní vtáhla velice brzy i publikum, které si s ní zaspívalo její nejznámější písně jako Nový dům nebo Zničená zem. Ta zazněla úplně nakonec. Podle mého názoru to byl jeden z nejmilejších debutů na Colors právě na hlavní scéně.
1: Lenka Dusilová, ta včera zase odehrála svůj speciální jubilejní set s hosty jako David Koller nebo Dechová a sekce Marcela Bárty. Vy její tvorbu, Milane, dlouho sledujete. Jak se podařilo ty její starší křehké písničky rozeznít mezi tím ostravským festivalovým publikem?
2: Tak ten koncert byl vlastně všelijaký, jenom ne křehký, protože ona, znáte Lenku Dusilovou, je to prostě rockerka krví i tělem a ona připravila ke svým 50. publiku Colors opravdu divoký a nespoutaný večírek. Já musím tady postesknout, škoda, že nezazněl venku pod širým nebem. On by býval byl vyzněl lépe po zvukové stránce, než v onom prostředí plechové, akustické, multifunkční auly. Ten zvuk tam opravdu bohužel nebyl vůbec dobrý. Nicméně Lenka si s tím nedělala vůbec žádné ciráty, pořádně na to vlítla a představila publiku opravdu svou tvorbu od svých punkrockových začátků až do současnosti, kdy pracuje fantasticky s looprem a kombinuje v podstatě elektronickou experimentální hudbu s vážnými hudebními prvky. No a co bylo takovým kořením toho koncertu, jak jste správně už zmínili, jejími hostem byl například David Koller, to byla fantastická spolupráce, bylo vidět, jak jsou spolu naprosto dokonalé sehraní a sladění, dokonce si Lenka s Davidem Kollerem zaspívala jeho vlastní písničku Sen, no a co mě hudebně nejvíc bavilo, tak to byla vlastně přítomnost saxofonisty Marcela Bárty a taky trumpetisty vynikajícího brněnského Jiřího Kotači, kteří také zahráli a obohatili vlastně její set.
0: Vystoupil ale také britský objev Harry Strange. To bylo pro mnohé velkým otazníkem. Tento umělec totiž nepatří k příliš známým interpretům a podle webu festivalu slibovala jeho živé vystoupení intimní momenty. Bylo tomu tak?
2: Já myslím, že tomu tak mohlo být. Bohužel Harry Strange měl velkou smůlu, protože jeho koncert provázely velké technické potíže, které bohužel nebyly na straně pořadatele. A ty byly tak vážné, že několikrát úplně přerušili koncert, takže Harry Strange a jeho dva spoluhráči, kteří střídali kytary, bicí nástroje a piano, tak museli často bezradně čekat, než pomohl tým zvukařů Colors. Tak díky tomu měl ten koncert takovou trošičku trpkou příchuť a jak se říká mezi námi muzikanty, občas spadl ten hřemen. Nicméně Harry Strange se projevil jako opravdu dobrý zpěvák s takovou tou křehkou lirickou písňovou tvorbou, takže myslím si, že příště možná se bude mít více štěstí.
1: Jak to potom bylo při vystoupení japonské čtveřice Atarashi Gakko? Oni slibovali divokou show plnou punku, jazzu, nekompromisní choreografii. Potvrdilo se včera, že jde o skutečnou hudební a performativní revoluci, anebo to, Milane, z vašeho pohledu byl spíš jenom skvěle vymyšlen marketingový tah?
2: Tak teď jste uhodila hřebíček na hlavičku. Tady tyto čtyři mladé dívenky z vizáží japonských školaček předvedly opravdu naprosto šílenou choreografii, která se předvádí v bizarnostech Takže jestliže koncert té zmíněné Lenky Dusilové byl ukázkou jakési přirozenosti, nestrojenosti, tak Atara Shigako byl pravý opak. Teatrálnost, dokonale nadizajnovaná vizuálně divadelní performance, bohužel ale i absence skutečných nástrojů. Oni vlastně, děvčata si pustili reprodukovanou hudbu a vlastně nahradili to jakýmsi svým fyzickým divadlem. Jasně, byl to jakýsi popkulturní útok na všechny smysly na hranici grotesky a dekadence, ale myslím si, že to bylo svým způsobem i velmi kýčovité vystoupení, které bych si doma asi nepustil.
0: V poslední době už podruhé se na Kalrsech představila také zpěvačka LP. V čem byl její koncert zajímavý a jak moc se třeba lišil od minulého vystoupení?
2: Od minulého vystoupení se lišil zejména v tom, že LP byla od začátku v evidentně dobrém rozpoložení. Ona se velmi srdečně zdravila s posluchači. Minulý koncert, na kterém zde vystoupila před několika lety, zanechal poněkud trpkou příchuť, protože se jí úplně nedařilo, působila odtažitě. Tentokrát to vynahradila hned od počátku skvělou komunikací s publikem, předvedla své největší hity, zpívala opravdu fantasticky. To byla taky velká satisfakce a její koncert měl krásný spád, až dokonce bylo to souznění LP s publikem naprosto patrné, takže myslím, že si opravdu velmi napravila reputaci.
1: Tak a jedním z největších taháků toho včerejšího dne byl světový debut projektu Tomora, tedy spojení Toma Rowlandse s Chemical Brothers a norské zpěvačky Aurory. S jakými dojmy jste odcházel z tohoto koncertu?
2: No samozřejmě s krásnými dojmy, protože když si představíte křehkou lirickou Auroru prostě s jím magneticky přitažlivým hlasem a právě část dua The Chemical Brothers, tak to je spojení, které vždy přinese něco nového, něco nečekaného. Rozhodně to nebyla jenom obyčejná taneční hudba, která by prostě ten večer jakýmsi způsobem jenom dojela, ale byla to nádherná vizuální a hudební performance. To byla skutečná performance, která se vyhnula jakémukoliv kýči, ale bylo tam spousta zajímavých myšlenek a i ten vizuál byl nádherný. No a Aurora je opravdu fenomenální zpěvačka, takže za mě nádherné zakončení večera.
0: Náš spolupracovník Milan Bátor bedlivě sleduje festival Colors of Ostrava. Děkujeme za vaše postřehy. Hezký den.
2: Krásný den.
1: Jenom připomenu, že do Dolních Vítkovic se na Colors můžete vydat ještě dnes a zítra. Mimochodem pokračuje tam taky debatní fórum Melting Pot a zítra od 18 hodin si s hlavou státu Petrem Pavlem bude na festivalovém pódiu povídat moderátor radiožurnálu Libor Bouček. Tak se tam zítra v 18 hodin zastavte.

0: Kendrick Scott Oracle. Soubor amerického bubeníka Kendricka Scotta. Jeho hudba spojuje moderní jazz s výraznou melodikou a promyšlenou rytmikou. A píseň This Song in Me spolu s nimi zpívala Liz Wright.
1: A máme tu jednu zajímavou informaci. Úřady v Hongkongu dál zpřísňují dohled nad knižním trhem. Ministr bezpečnosti Chris Tang prohlásil, že knihkupci musí zajistit, aby publikace, které prodávají, neohrožovaly národní bezpečnost. Ale podrobnosti přidáme ještě za chvíli. Teď se ale budeme věnovat tanci.
0: Co se skrývá za obrazy z černého písku? Představení na pomezí současného cirkusu, výtvarného umění a performance nazvané Sandworks uvede dnes festival Korespondance ve Žďáru nad Sázavou.
1: V rozhovoru s multidisciplinární umělkyní Lynette Andreou nahlédneme do procesu vzniku inscenace, vytvořené společně s Uelim Hirdem přímo pro atrium nového kulturně kreativního centra Vysočina.
0: Rozhovor vedla redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Vaše umělecká cesta vedla od vzdušné akrobacie přes nový cirkus až k malbě, instalaci a performativnímu umění. Co si ze všech těchto disciplín přinášíte do projektu Sandworks?
3: Absolutely everything apart from the voice.
4: Myslím, že úplně všechno kromě hlasu. Je to němá performance, takže jde především o interakci s materiálem. Je to pro mě v mnohem nové, ale zároveň jsem řadu let vedla taneční lekce. Takže když lidem ukazujete, jak se pohybovat, zvykáte si být před nimi, takže určitá zkušenost s veřejným vystupováním tam je. Přestože jsem už asi 25 let aktivně nevystupovala. Moje malba je velmi performativní a práci s pískem mi představil Ueli Hirzel. Ueli už delší dobu pracuje s bílým pískem. Když přijel do Žďáru, uvědomil si, že celý prostor je bílý, a tak ho napadlo, co by se stalo, kdybych pracoval s černým pískem. Začal experimentovat, ale zpočátku se cítil úplně ztracený, protože je to jako pracovat s negativem bílého písku. To, co fungovalo u bílého, najednou nefungovalo v případě toho černého. Když vytvářel první stopy, vzpomněl si na mě. Já pracuji s dřevěným uhlím a vytvořila jsem už několik performancí založených právě na tomto materiálu. Uhlí je ale velmi neposedné, dostane se úplně všude. Na konci většinou vznikne obraz, který pak dál rozvíjím, domalovávám a proměňuji. S pískem je to ale jiné. Po skončení ho jednoduše zametete. Během pohybu vzniká jedinečný zážitek i neuvěřitelné tvary. V mém případě jsou velmi abstraktní. Nikdy nevím, co vznikne. Celá performance je čistá improvizace.
2: Výsledný obraz je ale pomíjivý. Po skončení performance se jednoduše zamete a zmizí. Co pro vás tato pomíjivost a samotná interakce s materiálem znamenají?
3: There's no way to actually fix it.
4: Nic z toho se nedá uchovat, protože tím, co nás oba, a zvlášť Ueliho, zajímá, je přítomnost. Ne ani tak jevištní přítomnost, ale opravdová, skutečná přítomnost. Často přemýšlím o tom, jaký je mezi nimi rozdíl. A myslím, že skutečná přítomnost nastává tehdy, když si člověk tolik neuvědomuje sám sebe a ani to, jak působí navenek. Spíš vnímá, co se děje uvnitř něj, aniž by kontroloval formu, jakou se to projevuje. A právě tomuto procesu se snažím odevzdat. Nevím, jaké to bude před publikem. Už jsme několik veřejných prezentací udělali a pokud se člověk do tohoto stavu nedostane, je to úplně jiný zážitek. Když mě ale Ueli při práci vede a povzbuzuje, vybízí mě především k tomu, abych prostě byla. Abych si dala čas, sledovala, co se děje, vnímala impulzy svého těla a sdílela je s publikem, aniž bych se snažila získat jeho pozornost. A když je konec, všechno zametete a nezůstane vůbec nic. A právě to je na tom podle mě geniální.
2: Písek je krásný materiál, který má většina z nás spojený s dětstvím a hrou. Vy ale pracujete s černým pískem. Černá barva v sobě nese mnoho významů. Co symbolizuje pro vás a proměňuje se její význam v průběhu performance?
3: It makes you think of the calligraphy.
4: Černá ve mně evokuje kaligrafii, spontánní kaligrafické gesto, které obvykle nese určitý význam. Tady ale nejde ani tak o význam samotný, významem je samotné gesto. Souvisí to také s mým hlubokým vztahem k dřevěnému uhlí jako materiálu. Černá je pro mě odjakživa výchozím bodem všech kreseb. Pokud zrovna nedělám rychlé skici jinými materiály, všechny moje obrazy vznikají právě z uhlí. Mám tedy k černé velmi důvěrný vztah. Někteří lidé ji vnímají jako těžkou nebo temnou, já je naopak vnímám jako velmi grafickou. Zajímavé je také to, že samotné otisky se objevují jako bílé. Vzniká tak silný kontrast s bílým podkladem. Objevují se různé obrazy, mohou to být stopy nohou, otisky rukou, rýhy anebo stopy prstů. Kdo ví, co se nakonec objeví? Nikdy to předem nevím.
1: Tak my jsme se podívali na festival Correspondence. Multidisciplinární umělkyň Lynette Andrea představila inscenaci Sandworks. Premiéru bude mít na festivalu právě dnes ve Žďáru nad Sázavou.
0: Jedním z nejznámějších děl norského dramatika Henrika Ibsena je drama Peer Gynt. Scénickou hudbu k jeho divadelnímu uvedení zkomponoval Edvard Grieg a my si teď poslechneme svitu číslo 1.

0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK v čele s Václavem Smetáčkem nám zahrál svitu číslo 1 Edvarda Grieka z dramatu Peer Gynt. Hongkongské úřady zpřísňují dohled nad knižním trhem. Ministr bezpečnosti Chris Tang prohlásil, že knihkupci musí zajistit, aby publikace, které prodávají, neohrožovaly národní bezpečnost. Vyjádřil se tak jenom den poté, co policie při razích ve dvou knihkupectvích zadržela 5 lidí kvůli šíření údajně podvratných knížek.
1: Podle ministra úřady nebudou sestavovat seznam zakázaných titulů, zaměří se ale na jejich obsah. Za problematické označují knihy, které podle nich podněcují nenávist vůči státním institucím.
0: Za podvratnou činnost hrozí v Hongkongu až 10 let vězení a zásahy se opírají o zákon o národní bezpečnosti, který Peking prosadil po demokratických protestech v roce 2019 a který podle kritiků taky výrazně omezil svobodu projevu i tisku v Hongkongu.

0: Chorvatský klavírista Ivo Pogorelič. V jeho podání dozněla na Vltavě sonáta pro klavír B-dur Domenika Scarlattiho.
1: A my se teď opět podíváme do historie biografů. Československá síť kin, svého času velmi rozvětvená, se postupem doby rozpadla. A platí to i o Karlových Varech, kde před pár dny skončil renomovaný filmový festival.
0: Josef Vomáčka a Tomáš Pilát se ve svém cyklu Kina v prachu času vypravili právě sem.
1: Připomenou dvě kina, která tady zbyla, ale bohužel i několik dalších, která nepřežila.
2: Už dávno nehrají v tom starém kině na předměstí.
3: Jsme v lázeňských Karlových Varech, které taky nabízely možnosti ve více kinech, než je dneska zvykem. V staré roli bylo kino v Lidovém domě. Kino Praha elegantní. Do dneška ta pasáž Kina Praha je k vidění. Kino je už uzavřeno pár let. Potom letní kino, které bylo zmodernizováno nedávno, ještě stále nepromítá pravidelně. Takže zůstala Kina Čas a Kino Drahomíra a byla zrušena Kino Kavárna Petr, která doplňovala tu nabídku. Ale musíme připomenout, že před lety se i přes léto mimo festival promítalo v tehdy novém velkolepém hotelu Thermal, kde se také promítalo v kině.
4: Zmínili jsme festival, dnes Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Začínal ovšem v Mariánských Lázních, kde Mariánské Lázně stály u počátku tohoto festivalu a možná ty první tři ročníky od roku 1946, to bylo město ještě o trošičku důležitější než Karlovy Vary, protože premiéry a porota, to bylo místo právě Mariánských Lázní, kdežto v Karlových Varech se potom promítal o trošičku méně obsáhlý program a reprizovaly se tam filmy z Mariánských Lázní.
3: Oni se ta města, jak posloucháte náš seriál, perou o to, kdy se promítalo poprvé a kde. Asi vyhrávají Karlovy Vary, protože první projekce veřejná byla 14. července 1896 v Kurhausu, dnešní Lázně 3. A zajímavé bylo, že v publiku seděl Adolf Josef Schwarzenberg a nebo hrabě Thun.
4: Když jsme mluvili o těch městech s nejstaršími projekcemi, tak zajímavé je, že právě tahle ta lázeňská oblast je plná těch starobylých vzpomínek a starobylé historie, protože Františkovy Lázně taky se zapsaly do historie českého kinařství a ještě donedávna ve Františkových Lázních působilo kino nejdéle kontinuálně působící v zemích koruny české, později tedy v Československu a v České republice.
3: Vary se staly exteriérem velmi významných českých filmů.
4: Například se zde točil film Erotikon režiséra Gustava Machatého. Jehož spolupracovníkem významným, který těm filmům dával podobu, byl kameraman Václav Vích, který se v Karlových Varech narodil.
3: Dalším superfilmem byla komedie Martina Friče Třivice do skla s Vlastou Buriánem, kde už Karlovy Vary vystupovaly jako opravdu velký exteriér.
4: Karlovy Vary hrály taky významnou roli u filmu Vrchní prchni, který se taky točil v Karlových Varech s nezapomenutelnou honičkou v Mlýnské kolonádě s nezapomenutelnými scénami u Vřídla například nebo přímo u toho velkého horkého vodotrysku. Pod tímto filmem je podepsán jako režisér Ladislav Smoljak.
5: Stěrače stírají, ostříkovače stříkají.
6: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Hanziku, tudy, z druhé strany.
7: To je pravda, díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
3: Já chci ale připomenout ještě dva filmy. Jeden byl velmi slavný a jeden byl pikantní. Ten slavný byl dokonce půl roku zakázaná Florence 1330 s Josefem Beckem a Valentinou Týlovou, který plnil kina několik let. A potom zase Valentina Týlová v hlavní roli filmu, jehož jméno dokonce citovalo Transit Karlsbad, taková varianta trošku na Bondovku, trošku na film Lodin v Marienbádu, Zbyňka Brynicha. Film nebyl příliš valný, ale Valentina Týlová tam odváděla, myslím, že svoji jedinou velkou hlavní roli.
4: A taky významnou roli měly Karlovy Vary ve filmu Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. V tom filmu je spousta krásných pohledů z nejrůznějších míst v Karlových Varech. A vždycky, když jdu například kolem té restaurace vedle kostela směrem právě k Vřídlu, tak si vzpomenu na tenhle ten film, který se točil i vevnitř a jsou vidět tedy průhledy skrz taková ta lomená okna Karlovy Vary patří neodmyslitelně k tomuto zajímavému filmu. Významné české režisérky, jedné ze zakladatelek české nové filmové vlny.
3: Věra Chytilová byla v Mariánských lázních zvolena za královnu krásy.
4: Ona tam byla tehdy druhá, první byla nějaká polská dívka a ona v Mariánských lázních byla vicemis na festivalu.
3: Ještě taková trpká připomínka. Zajímavé bylo, že v 90. letech se o titul Ačkový festival ucházel i mezinárodní festival Golem v Praze, který fungoval 2 roky. Festival byl dramaturgicky nejasný, částečně chaotický a hlavní sílu pro vítězství Karlových Var ku podivu přinesl Václav Havel jako prezident.
4: Zajímavé nebo známé jsou záběry, kdy přijeli na kolech Miloš Forman a Teodor Pištěk do Karlových Varů právě na festival v roce 90. Obklopení fanoušky jeli tehdy z Francie celou cestu na kolech.
2: Lidi kolo, to je famózní věc.
1: Asi bych na kole cestu do Karlových Varů nezvládla, ale právě ve Varech hledali autoři cyklu Kina v prachu času připomínky někdejších významných biografů. Skončila tedy 5. část našeho seriálu. Dalších 5 částí stále připravuje tvůrčí tandem Tomáš Pilát a Josef Vomáčka na následující měsíc, tedy na srpen.
0: Teď už se mikrofonu ujme Dan Bárta. V doprovodu své kapely Illustratosphere nám zaspívá píseň Nic nového pod pyhou.

0: Pražská FAMU slaví 80 let.
1: Jak se tam studuje a jaké filmy se tam natáčejí?
0: Vltavské Art Café na letní filmové škole v Uherském Hradišti 29. července ve 14 hodin.
1: A pak záznam v našem vysílání a na webu Vltavy.

0: Francis Poulenc. Na Vltavě jsme poslouchali druhou část jeho sextetu pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh a klavír.
1: A naše cesty teď míří do Francie. Aktuálně žije město Avignon už 2 týdny divadlem z celého světa. Jaké události přinesl letošní ročník tamního prestižního festivalu z oblasti karibských a afrických dramaturgií nebo jejich diaspor? Tak na to se teď přímo do centra dění zeptáme naší kolegyně Lucie Němečkové. Lucie, dobré ráno do Francie.
2: Krásné ráno.
0: Jaký prostor je věnován africkým či karibským tvůrcům v hlavním avignonském programu?
2: Popravdě řečeno, Afrika ani Karibik bohužel nejsou zrovna v intenzivním hledáčku současného vedení avignonského festivalu. Nicméně letos afro-karibské barvy hájí jednak tradiční cyklus čtení rádia RFI Savasavel Monde. Ten přinesl 6 nových textů, převážně mladých autorů a autorek. A pak je tu především Etienne Minungu z Burkiny Faso, který dorazil do Avignonu s velice inspirativní výzvou. Svojí solovou inscenaci, kterou nazval Nepoddajná krása světa, totiž volá po větší přítomnosti poezie v politice. Název pro svoji inscenaci si vypůjčil z dopisu, který kdysi adresovali martiničtí autoři Patrick Chamoiseau a Edouard Glissant čerstvě zvolenému prezidentovi Spojených států amerických Baracku Obamovi. Samotná inscenace je pak dialogem myšlenek mezi již zmíněným Glissantem a Kondjanem Sony Labutansim o tom, jak posilovat krásu v současném světě plném násilí.
1: A je alespoň avignonský off program divadelníkům z Afriky či Karibiku otevřenější?
2: Tak off program je podstatně na tom líp. Já bych ho přirovnala k takovému obřímu shakeru, jemuž se skutečně daří namíchat ten afrokaribský koktejl z více ingrediencí. Takže tady najdeme letos například nový cirkus z Guineje, Moliérova Lakomce na burkinafaský způsob, afrokvír inscenace nebo dokonce i zpověď jeho afrického upíra. Off má taky to štěstí, že má kapli stělesněného slova, což je už téměř 30 let, centrum zámořských dramatik a divadel. Já jsem tam letos viděla několik pozoruhodných inscenací, z nichž mě nejvíc zaujala komorní inscenace z Nové Kaledonie nazvaná Baráž. Ta se vrací k násilným nepokojům v zemi v roce 2024, kdy se tisíce mladých Kanaků rozhodlo usilovat o nezávislost na Francii se zbraní v ruce. A pak velkým objevem pro mě, ale i pro diváky, byl cyklus věnovaný zapomenutému básníkovi harlemské renesance Claude Makée, který částečně spojil svůj život s městem Marseille a jako první popsal jeho africký ráz.
0: Pojďme se zaměřit na jednu z nejvíce očekávaných událostí hlavního programu, a to byla letos trilogia Cadela Forsa, projekt kontroverzní brazilské performerky Caroline Bianchi. Jehož první díl, nazvaný Dobrou noc, Popelko, vzbudil pozornost už před 3 lety. Tak jak avignonské publikum přijalo celou trilogii?
2: Skutečně mohl to být skandál celého festivalu, ale nakonec hlediště avignonské opery po 2 dny aplaudovalo ve stoje. A to i když měli za sebou všichni extrémní divácký zážitek. Extrémní nejen proto, že absolvovali 10-hodinový maraton, ale především proto, že šlo o radikální divadlo, které se otevřeně a velmi expresivně vyjadřovalo k problematice sexuálního násilí na ženách. Carolina Bianchi v něm zkoumá toxickou maskulinitu, připomíná nejkřiklavější případy mýtů, opírá se o výjevy z Čechova, díla Sarah Kane, Rilkeho, Emily Dickinson, anebo brazilské autorky pornografických románů Hildy Hilst. A to všechno proto, aby se dobrala smyslu divadla. Divadla, které vnímá právě jako akt násilí a svoje psaní pak prohlašuje za nejhlubší sexuální vztah. Těmito svými provokativními myšlenkami, ale i inscenační formou oslovila především nekonformní diváky, a to bez ohledu na věk.
1: Lucie, včera se v Avignonu také vyhlašovala cena Václava Havla. Kdo ji získal a jak ten slavnostní ceremoniál vypadal?
2: Tak cena Václava Havla se včera předávala v divadle La Manufacture a získal ji ukrajinský herec Viktor Kirilov. Ten se v off programu uvedl v svoji one-man show s názvem A odteď budu psát už jen ve francouzštině. Popisuje v ní patovou situaci, do níž se dostal jako ukrajinský student moskevské herecké školy GITIS po vypuknutí války na Ukrajině. Ve své děkovné řeči pak zdůraznil, že v utrpení nelze soutěžit a že je třeba odsoudit násilí, ať už k němu dochází kdekoliv jinde na světě. Laureát byl oceněn vázou s podpisem Václava Havla a od ředitele Národního divadla Jana Buriana, který byl předsedou sedmičlenné mezinárodní poroty, pak přijal i pozvání do Prahy na rezidenční pobyt. Součástí večera bylo také scénické čtení torza Havlovy zamýšlené hry Šeřík v překladu Katí Hala. Čtení se studenty herecké školy Lancet nastudoval Frederik Poty. Útržky dialogu Vaňka a vyšetřovatele Šeříka našel v pozůstalosti svého dědečka Zdeňka Urbánka David Dušek. A v září bude text, na kterém se podílel také dramatik Jiří Havelka, uveden v New Yorku v překladu Paula Wilsona. No a konečně v říjnu se uskuteční i premiéra v Praze.
0: Z Avignonu se nám přihlásila naše kolegyně Lucie Němečková. Děkujeme, hezký den.
2: Hezký den.
1: Ještě 5 minut, bude tu 9. hodina. Za chvilku Dagmar přinese další aktuální zprávy. No a hned po 9, pokud nás v létě posloucháte pravidelně v tomto čase, nabídneme naše výlety s Vltavou.

0: Dobrý den, máme 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Výkonná rada ODS bude dnes schvalovat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Jedním z témat bude i kandidatura Filipa Dvořáka na Praze 1. Podle předsednictva strany totiž dostatečně nevyjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ODS ho kvůli tomu minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Dvořák už dříve uvedl, že vždy postupoval v souladu se zákonem, není z ničeho obviněný a nikdo ho nevyšetřuje. Na severovýchodě Spojených států je momentálně nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě. Důvodem jsou stovky lesních požárů, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Stanice BBC informovala, že jich v zemi hoří přes 850 a většina z nich není pod kontrolou. Podle serveru IQ Air jsou kouřem nejvíc zasažená města Chicago, Detroit a New York. Úroveň kvality vzduchu je tam buď na nejhorším nebo druhém nejhorším stupni. Výstavu díla malíře Oldřicha Blažíčka dnes zahajuje Galerie Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Rodák ze Slavkovic u Nového Města na Moravě tvořil v první polovině 20. století a odborníky je považovaný za jednoho z nejvýznamnějších představitelů české moderní krajinomalby. Výstava zachycuje kromě malířova stvárnění domovské Vysočiny i jeho portréty nebo chrámové interiéry. A počasí bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se ale přehánky a bouřky vyskytnou na většině území. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 21. A více zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Kde se to vlastně natáčelo? Tak touhle otázkou začíná celá řada výprav nebo výletů. A právě filmové výlety s Vltavou nabízíme každý den, každý všední den v Mozaice po 9. hodině. My se dnes vydáme po stopách filmu Cukrová bouda a možná zjistíme, že hledání jedné filmové chaty může být nakonec tím nejkrásnějším prázdninovým dobrodružstvím. Zavítáme do zapomenuté Nové Seninky, do údolí říčky Hučavy, ale i k místům, kde se prolíná filmová fantazie se skutečnou krajinou jeseníků. No a nakonec opravdu najdeme i tu cukrovou boudu, tedy loveckou chatu, která dala jméno jednomu z nejpůsobivějších filmů Karla Kachyni. Ať se vám hezky poslouchá, příjemný pátek. S datem 17. července přejí Nadežda Hávová
1: a Dagmar Kopečková. V této hodině nám zaspívá třeba Gregory Porter, zahraje mimo jiné Gary Mulligan a poslechneme si i tvorbu Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Teď už ale Raduza a píseň Čokoláda. Thank you.

0: Začali jsme sladce písní Čokoláda české zpěvačky Radhůzy.
1: No a teď se podíváme na filmy, které v nás zanechávají stopy a také na místa, kam nás právě ty filmy znovu přenášejí. My se v dnešních výletech s Vltavou vydáme hledat cukrovou boudu. Tu filmovou, ale vlastně i tu skutečnou. Čeká nás totiž cesta do tichých koutů Jeseníků, do zapomenutých osad i do krajin, které si režisér Karel Kachyňa vybral pro svůj poetický film. A kdo nám bude průvodci?
0: Průvodci budou samozřejmě Miroslav Kobza a Tomáš Soldán.
2: Výlety s Vltavou.

Od horské svahy s Loukou, hradba státní hranice s Polskem, hroby a náhrobní kameny s německými jmény a s železnými kříži a roztroušená stavení, také podhorská, za námi hranolovitá věž barokního kostela.

0: tady se odehrával děj filmu, pod kterým je podepsán jako scénárista opět můj oblíbený Vladimír Kerner, filmu Cukrová bouda, který popisuje asi úplně nejvíc lokací tady z Olomouckého kraje. A do jisté míry je i trošku autobiografickým filmem Vladimíra Kernera, protože jak znám jeho životopis, tak si myslím, že z velké části popis těch dvou kluků, když si to představíte, kdo ten film zná, tak vlastně, kteří se potom s maminkou usídlí, odejdou do pohraničí, tak odejdou přesně do této vesnice. A když se podíváš tady naproti, tak tam vede cesta ze Stříbrnic a takový jeden z prvních záběrů toho filmu, jak přichází do toho pohraničí a je vidět tahle dědinka v údolí.
1: Stříbrnice je dědina, která leží už na svahu Králického Sněžníka a tohle místo Nová Seninka se tedy stalo domovem hlavních hrdinů filmu Cukrová bouda. Proč museli odejít a co tady hledali, tady na hranici, tady, kde je člověk odříznutý, i dnes je odříznutý, i když se do Polska můžeme vypravit.
0: Co je sem vedlo, tak jako spoustu lidí v tomhle kraji vlastně přišli za lepším životem. Ten příběh v tom filmu začíná tragickou událostí, kdy těm dvěma klukům zahyne otec v posledních dnech války. A přesně tohle se stalo i autorovi té novely Zrození horského pramena Vladimíru Kernerovi, kdy jeho otec byl zastřelen na konci války na Prostějovsku a celá ta rodina potom s maminkou odchází někam na sever. A tady před obrazem je ta Nová Seninka.
1: Dobře, Nová Seninka, proč si vybrali filmaři tuto obec?
0: Já si myslím, že Vladimír Kerner se u spousty filmů podílel na výpravě, na tom, kde se bude točit. A já si myslím, že on to tady znal. A Nová Seninka je jedna z mála vesnic pod Králickým Sněžníkem. Mimochodem, odsud je to nejblíže na Králičák. Uh-huh. Kdybychom fakt se tady vydali do lesa, tak jsme na Králickém Sněžníku, co by kamenem dohodil. Akorát je to pořádný kopec. Nová Seninka ale zůstala svou. Je to pořád taková ospalá obec. Dokonce ten film se točil v roce 1980, ale když se tady kolem nás podíváme, určitě bychom byli schopni najít lokace, kde by se dalo natáčet. Takže ono by se to dalo. Třeba zrovna tenhle hřbitůvek je toho emblematickou podobou, kdy jsou tady ty německé náhrobky, jsou tady náhrobky i české, ale prostě dalo by se tady točit prakticky okamžitě. Takže proto právě tady.
1: A teď tedy se pojďme přiblížit, proč Cukrová bouda a kde ta Cukrová bouda, což má být chata v lese, stála.
0: Cukrová bouda nejenom, že stála, ona do dneška stojí. A jak jsem říkal, Vladimír Kerner se přestěhoval do Zábřeha po té válce a ona stojí nedaleko Zábřeha. Když jedete vlakem z Prahy do Olomouce, tak Zábřeh je první rychlíková stanice na Moravě. A vlastně úplně první stanice na Moravě je Hoštejn. A přímo nad Hoštejnem najdete hradní kopec, kde si stával středověký hrad. Naproti němu najdete kopec, který nese jméno Cukrová bouda a na něm se nachází lovecká chata, která tam stojí už od pradávna. Já si ji pamatuju jako malý skautík, že jsme tam chodili vždycky na výpravy, na výlety, nedávno byla opravená a ta nese jméno skutečně Cukrová bouda. Proč? To už dneska nikdo neví. Jedna z variant je, že se tam z javorových kmenů získávala míza a dělal se z ní cukr. A pak existuje dobrodružnější věc a to je, že se tam pašoval cukerin z Německa a vlastně tam se ukrývali ti pašeráci. No, upřímně řečeno, od německých hranic je to docela daleko, takže spíš by mi připadala ta první varianta jako pravdivější. Dá se tam dodneska vystoupat, vede okolo krásná cesta, červeně značená, z Hoštejna na Lázek, což je nejvyšší hora Zábřežské vrchoviny, jdete krásnou cestou, které se říkávalo Kirchstraße, čili chodilo se tam do kostela na poutě do Hoštejna, takže kdo by měl zájem, určitě skvělé místo. No a ta filmová Cukrová bouda, tak u podivu stojí taky. A ne daleko odsud, museli bychom do údolí řeky Hučavy nad osadu Františkov, která patří pod v současné době obec Braná. A kdybychom se vydali proti proudu, tak najdeme to, jak ta krajina vypadala před tou válkou nebo těsně po ní, protože tam najdeme osady jako Nová Brana, která už je dneska jenom chatovou osadou. Najdeme tam osadu třeba Josefova, což byla dědinka, ze které zbyl jediný dům, bývalá hájovna. Dneska už jsou tam jenom základy, je tam zbytek železnice, kterou se sváželo dřevo z lesa, která byla nedávno trošku obnovena, v té dědině bývala sklárna. No a právě kousíček pod touhle osadou Josefova je rybník. U toho rybníka stával kdysi Buchakerův mlýn a zůstala tam taková dřevěná chata a kdyby si někdo udělal čas a zastavil si ten film Cukrová bouda, tak zjistí, že Cukrová bouda je přesně ta chata, která stojí u toho rybníka. Dokonce i v tom filmu jsem se díval, že ten rybník je vidět, byť je to v zimě, takže byl zamrzlý, ale je to takové kouzelné místo. Dá se tam dojet i na kole, dostanete se na Volskou louku, dostanete se potom třeba k pomník císařovny Sisi, takže je to takové místo, kam rozhodně stojí za to přijet.
1: Já jen posluchačům přiblížím, aby to nevypadalo, že Braná je zase místo někde, kde si na Moravě. My teď sedíme v Nové Senince na schodech u kostela a ta Braná je odsud jenom několik kilometrů, čili ty lokace filmu, filmová Cukrová bouda, tohle všechno se odehrává tady už v severomoravských kopcích, zatímco tedy skutečná bouda už je na jich odtud, na Zábřežsku.
0: Já bych ještě k té Brané možná bych pozval, jsou to přece jenom výlety s Vltavou a to bychom měli zvát. Takže já bych pozval do Brané, pozval bych tam proto, protože kromě toho, že tam je skvělá cukrárna na náměstí, tak je tam také úžasný kostel svatého Michaela Archanděla, původně postavený jako protestantský chrám, který byl později rekatolizován. Je to neuvěřitelná stavba. Mimochodem spoustě lidí bude známý, protože v České televizi se vyskytoval Pohled na Branou a právě na tenhle kostel a také na nedaleký zámek a hrad Kolštejn v jedné v těch přestávkách, které fungují vždycky mezi pořady a právě v zimních měsících zimní Pohled na Branou tam býval velmi často, takže spousta lidí to možná uvidí. Mimochodem tohle je taky jeden z nejkrásnějších pohledů na Branu, byť já znám ještě hezčí a to právě kdybyste se vydali třeba z Josefové přes kopec do předního Alojzova, tak dostanete se na kopec přímo nad Branou a uvidíte nejenom Jeseníky, ale uvidíte také úžasný pohled na Kralický Sněžík, Hanušovickou vrchovinu, Rychlebské hory a tohle všecko jenom z jednoho místa. A je to zase taková samota, něco jako tady Nová Senínka.
1: Zánik samoty Berhov, Cukrová bouda, Vladimír Kerner jako autor děl o vyrovnávání se se samotou. Čeho je ještě Cukrová bouda symbolem? Co se v ní tedy vlastně dělo? My jsme řekli, že nevíme přesně, jak vznikl její název, ale je to jakýsi odkaz pro buď pašování nebo získávání cukru, ale čeho je ta bouda ve filmu svědkem a čeho byla svědkem ve skutečnosti, kromě malého skauta Miroslava Kobzy?
0: Čeho byla svědkem ve skutečnosti, nevím, protože byla to původně asi lovecká chata. Chodili se tam na čekanou, aby se mohlo brzy ráno vyrážet právě na lov, tak tam pravděpodobně přespávali myslivci. Takových chat je tady spousta, i tady v okolí Nové Senínky je několik, takže ty se využívaly tímto způsobem. Dneska některé z nich se využívají k rekreaci, ale to je spíš jako menšinová záležitost. Spíš v tom filmu, tam působí jako krásné místo, je to místo v horách, kam ty kluky to láká, to dobrodružství tam jít a ono to skrývá to, že jednak se tam skrývá nebezpečí, že se tam ukrývají zbytky nějakých německých bojůvek, zároveň vojáci, kteří pomalu obsazují tento kraj, tak tam honí ty poslední zbytky těch Němců, kteří tady zůstali, teď myslím jako těch ozbrojených. A pak je tam ještě jeden příběh toho starého Bartla, toho německého antifašisty, který je rodákem odsud z té vesnice, zná ten kraj a přišel o syna, který narukoval do Wehrmachtu a prostě skončil někde na frontě. A on je nešťastný a zůstane jakoby sám, mezi lidmi zůstane sám, protože ti noví příchozí mu nevěří, protože je Němec. Ti staří vlastně odešli, byli vystěhováni, vysídleni a on neví, kam patří. A nakonec to skončí tak, že sám zvolí smrt, že umrzne na úbočí Kralického Sněžníku. A já si myslím, že to je taková ta beznaděj, kdy tady zůstanete jakoby mezi novými lidmi a ne každý se s tím smíří. Když se bavíme zrovna tady o té vesnici, a nechci říct, že to byl předobraz, určitě ne, já si tady pamatuju, protože jsme sem leta jezdívali do této dědiny, tady žil pan František Štancl, Franz Štancl, pocházel tady z vesničky Javořina, tady nad Senínkou a musím říct, že to byl úžasný člověk, mimo jiné se staral i o tenhle kostel, ještě v 85 letech lezl a opravoval tady fasádu, nedávno zemřel, je to tak pár měsíců a já musím říct, že jsem si s ním mockrát povídal a z jeho vyprávění někdy bylo cítit, že je mu líto, že je tady sám z těch německých obyvatel, že si nemá popovídat s kým o těch příbězích, které jako kluk zažíval, protože zůstal sám z těch, kteří to prožili, a muselo to být strašně složité. A i to se v tom filmu objevuje. A protože nepředpokládám, že Vladimír Kerner se s Františkem Šancelem znali, tak musím říct, že v tom je ta genialita toho autora. Mně se to hrozně líbí.
1: Přitom člověk by řekl, že na samotě, jako je tato, člověk zažívá hlavně práci a starání se, udržování okolí i stavení, a ty velké dějiny tudy tolik nemůžou procházet. Tady to opravdu působí až opuštěně, jako jakási víkendová podhorská výska. A výska je ještě silné slovo, protože prostě kam se rozhledneme, tak vidíme roztroušená stavení, kolem kterých jsou pozemky, chaty. No, ale jak už jsem říkal na začátku pořadu, tady pod námi dva schody níže jsou jen náhrobní kameny s německými nápisy Štancl, Familie Štancl, Weiser, Štérovi, Mick, a mezi tím tu a tam jsou příjmení česká. Takže je znát, že tady docházelo k nějakému velkému tření, před kterým asi nešlo uniknout ani do cukrové boudy.
0: Asi ne. Osudy vlastně toho pohraničí jsou dodnes jakoby otevřené.
1: Cukrová bouda se německy řekne Zuckerbaude, čili opravdu jsme v kraji, kde všechno je pojmenováno dvojím způsobem a ani jeden z těch způsobů není nutně špatný. Přemýšlím nad tím, jestli se Vladimíru Kernerovi v té novele Zrození horského pramene podařilo vyrovnat s tou skutečností, že mu nacista na konci války zabil tátu, a jestli se Vladimíru Kernerovi podařilo vyhnat toho svého vnitřního Němce, což je mnohem lepší než vyhánění těch Němců sousedů. Děkujeme vám, vážení posluchači, že jste tento týden s námi putovali po místech na sever od Olomouce, spjatých s filmovou produkcí. Když se vám nepodaří nechat se inspirovat těmito výlety s Vltavou a vyrazit na místa, která jsme vám přibližovali, tak vyrazte alespoň do kina nebo k obrazovce a pusťte si ta díla, která vás vedou do krajiny, která rozhodně není jednoduchá. Z posledního dílu tohoto týdne výletu s Vltavou se s vámi loučí Mirek Kobza
0: a Tomáš Soldán.
1: Někdy příště naslyšenou.

0: S výlety s Vltavou jsme tenhle týden prozkoumali místa Olomouckého kraje, která inspirovala filmaře. Možná jsme inspirovali i vás k nějakému tomu výletu. Jinak všech 5 dílů z tohoto týdne najdete na našem webu vltavarozhlas.cz.
1: A už za necelých 10 minut spolu zamíříme do Telče. Na tamním zámku vznikly jedny z nejznámějších českých pohádek. O jeho filmové historii i prázdninových akcích si budeme povídat s kastelánem Romanem Dáňou.

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: Gary Mulligan a The Concert Jazz Band vás provázejí páteční ranní mozaikou s datem 17. července. Je 9:30.
1: Mozaika.
2: Státní zámek v Telči rozhodně patří k vrcholům české renesanční architektury. Spolu s historickým centrem města je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Jeho nádherné sály a nádvoří ale dobře znají i filmaři.
0: Natáčely se tu pohádky jako Pyšná princezna, Jak se budí princezny, Z pekla štěstí a řada dalších filmů. Čím Telč přitahuje filmové štáby a jak se historický zámek mění ve filmovou kulisu?
2: Nejenom o tom si teď v rámci filmového léta u nás na Vltavě budeme povídat s kastelánem Romanem Dáňou. Vítejte u nás ve vysílání. Dobrý den, Romane.
3: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
2: Já už jsem to řekla, zámek v Telči, to je perla moravské renesance. Zkuste nám jenom stručně představit, čím je z historického a architektonického hlediska váš zámek výjimečný.
3: Tak samozřejmě v době 16. století renesanční architektury v Čechách bylo poměrně dost. A jestli Telč je něčím opravdu výjimečná, tak je to jednak ten přímý vliv italské renesance na ní, kterou jsem vlastně přenesl Zachariáš z Hradce díky své zkušenosti přímo z Itálie. A zároveň je to taky ta míra dochování, ta míra té autenticity, kterou my návštěvníkům prezentujeme. Protože tady se dochovaly nejenom zdi, stropy, ale taky příběhy a dokonce i několik artefaktů, které souvisí právě se životem Zachariáše z Hradce v 16. století tady na zámku v Telči. Takže to je bezesporu jedna z těch nejvýjimečnějších věcí na Telči, kterou prezentujeme.
0: A Telč se objevila v celé řadě oblíbených pohádek. Čím si podle vás zámek získává filmaře?
3: Tak je to určitě ta atraktivita prostor samotných, teď nemyslím jenom interiéru, ale samozřejmě taky exteriéru, protože součástí zámku je taky přilehlá zahrada, je tady ta přímá vazba, jak už jste sama ostatně zmínila, na to telčské náměstí a vlastně ta komplexnost toho historického prostředí nahrává ať už těm pohádkám, ale taky historickým filmům, které se tady nesčetněkrát natáčely.
2: Když k vám filmaři na zámek přijedou, do jaké míry mohou do zámeckých prostor zasahovat? Co je možné upravit pro potřeby natáčení, co je naopak naprosto nedotknutelné?
3: Tak samozřejmě my jsme schopni jim ty prostory vystěhovat tak, aby vlastně měli připravený pro ty svoje kulisy, pro ten svůj scénář. Dokonce jsme schopni jim dovolit i nějaké provizorní konstrukce, které, a to už se dostáváme k těm omezením, nesmí být třeba kotvené do těch starých zdí, do těch starých stropů, podlah a tak dále. Takže když to úplně zjednoduším, tak to interiérové vybavení, které jakkoliv nesouvisí se zásahem do zdiva nebo do toho historického mobiliáře, tak samozřejmě těm filmařům se v tomhle ohledu snažíme vyjít maximálně vstříc.
0: Film ale také často dokáže památce přivést nové publikum. Vnímáte, že ta pohádková tradice Telče stále láká rodiny s dětmi i po letech od vzniku těchto snímků?
3: Určitě. Těch filmových míst na zámku v Telči je celá řada. Existují různé webové stránky, které se těmhle aktivitám věnují. A troufám si říct, že není snad prohlídka, na který by se naši návštěvníci neptali, kde se ta či ona pohádka natáčela. Takže ten, řekněme, filmový turismus, který, když to takhle obecně pojmenuju, který funguje napříč vlastně celým světem, tak i v Telči tady pořád je nějakým způsobem aktivní a právě ty české pohádky jsou tím největším lákadlem.
2: Ať už k vám do Telče návštěvníci přijedou za filmovými lokacemi nebo už jenom za samotnou historií krásného renesančního zámku, co je čeká? Vy zítra máte na programu Malého prince, ale povězte nám víc i o těch dalších plánovaných prázdninových akcích.
3: Tak samozřejmě obrovským hitem už každoročním jsou prázdniny v Telči. Někdo to ještě zná pod tím starým názvem jako folkové léto nebo folkové prázdniny v Telči, které začínají 31. července a potrvají vlastně více jak 14 dní. A co se týče akcí přímo, který pořádá i zámek, tak je to Hradozámecká noc, která proběhne 22. srpna, kdy vlastně Telčský zámek se stal pilotním objektem projektu Šlechta na cestách, který má Národní památkový ústav, a v rámci toho budou moci návštěvníci si večerním světle prohlédnout hraběcí byt, dozvědět se o tématu automobilismu. Budeme mít přednášku právě na téma šlechta a automobilismus, takže dokonce bude přítomen i nějaký veterán, takže i milovníci techniky, automobilismu si přijdou na své, a to je pro nás vlastně takovým jako završením té letní sezóny.
0: S Romanem Dáňou, kastelánem státního zámku Telč, jsme si povídali o filmové historii zámku i o letním programu, který tu letos návštěvníky čeká. Děkujeme, hezký den.
3: Taky moc děkujeme, mějte se hezky a na viděnou.

0: Válka světů, šest dnů kondora nebo čelisti.
1: Filmové léto v četbě na pokračování.
0: Celé prázdniny vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Americký držitel Grammy a světoznámý jazzový a soulový zpěvák Gregory Porter na vlnách Vltavy. Je 9 hodin 42 minut. Divadlo vytváří iluzi, jenomže ta může být někdy pravdivější než samotná skutečnost. Ale víc to dovysvětlí divadelní dramaturgyně a naše kolegyně Alena Zemančíková.
1: Jeden můj známý starý divadelní režisér si do divadla nosil ježka. Inspirovala ho k tomu pohádka o ptáku ohníváku, kde hrdina musí po 3 noci uhlídat na stromě zlatá jablka. Vezme si na klín ježka, aby se popíchal o jeho ostny, až mu spánkem klesne hlava, to aby ho probudilo a on zlaté jablko uhlídal. Starý režisér si bral ježka do hlediště z téhož důvodu. Zvíře držel ovšem v náručí. Na klíně by mu ježek nebyl nic platný. V divadle tenhle režisérův zvyk znali. Sedával tak s ježkem na režijních dozorech svých inscenací. Nosil ho v tašce s pevným dnem a uměl ho vyndat a držet po stranách jeho bodlinatého tělíčka tak, že se nepopíchal. Ježka odblešil za asistence známého veterináře, který pro celou akci projevil mimořádné pochopení, neboť měl s usínáním v divadle své osobní zkušenosti. Po dobu, kdy blechy opouštěly ježkovu srst, byl bodlináč držen v izolaci na zahradě. Doslova se stal ježkem v kleci a byl krmen kuřecími krky a granulemi pro kočky. Těmi ho režisér přikrmoval i poté, co ho z klece vypustil. Ježek se měl dobře a znal svá práva i povinnosti. Když se režisér opozdil a miska na prahu byla prázdná, navzdory tomu, že měsíc už dávno stál vysoko na obloze, ježek keramickou nádobu nadzvedával nosem a třískal s ní o dlažbu zápraží. Také ovšem v podvečer, když byl čas jít do divadla, vzorně stál na zápraží a nechal se vložit do tašky. Jednou takhle šel režisér s ježkem na dozor své inscenace Brechtovy žebrácké opery. Nebyla to moc povedená inscenace. Herci nebyli dostatečně dobří zpěváci pro náročné songy Kurta Weila. Představení běželo celkem hladce, až do chvíle, kdy došlo na Barbara Song. Herečka jako obvykle nevytáhla dvoučárkované F, ačkoliv to není žádná zázračná výška, ježek to zaznamenal a v rozčilení svého pána a přítele kousl do předloktí. Režisér v leknutí ježka upustil a ten okamžitě zmizel. Ani o přestávce, ani nakonec ho nikdo nenašel. Za to na režisérově předloktí se šklebila docela ošklivá rána, kterou šel v rámci připomínek ukázat herečce, jež se dopustila té falešné intonace jako argument, že její zpěv vyvolává agresi i u zcela mírumilovných tvorů. Herečka se však výjimečně nebránila kritice proti útokem a poukázáním na špatnou dramaturgii a nedostatky režie, ale upřímně se vyděsila té rány a autoritativně prohlásila, že ježek se musí najít a oba, režisér však především, musí okamžitě do nemocnice. Ježek se, jak už víme, nenašel, i když ho hledal veškerý umělecký, technický i pomocný personál. Režisér tedy odešel do nemocnice sám. Byl zavřen na izolaci, kde mu po 6 týdnů aplikovali injekce do břicha, což je docela bolestivé. Za mřížovaným oknem komunikoval s návštěvami podoben Mackie Messerovi čekajícímu na popravu. A také, to si bolestně uvědomoval, ježkovi v kleci za odblešovacího procesu. Nudil se. A když se domohl přinesení knih a psacích potřeb, začal vymýšlet koncepci své další inscenace. Co třeba něco z osvobozeného divadla s hudbou, ani snad nemusím říkat čí. Když se režisér vrátil z nemocnice domů, smutně pohlédl na prázdnou keramickou ježčí misku na zápraží. Ježkovi kousnutí nevyčítal. ale měl vůči němu špatné svědomí, protože byl pevně přesvědčen, že zvíře zahynulo někde v rourách divadelní vzduchotechniky. Doma si pustil rádio a za zvuků poledního koncertu, kde zrovna světově proslulá koloraturistka zpívala árii Královny noci, se začalo ozývat třískání misky o kamennou dlažbu zápraží. Vzal tady krabici s granulemi pro kočky a misku nasypal plnou. Možná to byl jiný ježek, ale tomu bylo jedno.
0: Dnešní úvaha to byla Pocta divadlu umělecké posedlosti a taky síle vyprávění, napsaná s jemným humorem, nadsázkou a lehkou nostalgií, tak jak to umí Alena Zemančíková.
2: Teď už se opět vrátíme k hudbě. Orchestr Musica Antika Kiel nám zahraje část kvartetu Georga Filipa Telemana.

0: Orchestr Muzikantika Keln nám zahrál část kvartetu pro zubcovou flétnu nebo fagot, dvě flétny a basso continuo d-moll Georga Filipa Telemanna.
1: Dnes máme pátek, je 17. července. Pomalu se blížíme k 10. hodině. Dagmar za okamžik nabídne aktuální zprávy a hned po nich tady bude vizitka. Tentokrát bude mít dva mimořádně zajímavé hosty, Kristýnu Nebeskou a Maxima Bita. Jsou to vítězové letošní ceny Evalda Šorma.
0: Tu každoročně uděluje agentura Delia studentům divadelních škol za původní hru, dramatizaci nebo překlad. Kristýna Nebeská a Marian Bito ji získali za původní hru s názvem Prokletí domu Manových, kterou uvádí divadelní spolek Jedl.
1: A tak se Karolína Koubová bude obou ptát, jaké to je odevzdat vlastní text do rukou režiséra a potom sledovat, jak se proměňuje na jevišti. Co vám nabídneme zítra na večer? Tak ne dnes na večer, to bude koncert Klasika, ten je dnešní. Tentokrát to budou melodie z filmů Šifra mistra Leonarda, Hvězdné války, Piráti z Karibiku a nebo Interstellar.
0: Půjde o záznam koncertu z kostela svatého Sebalda v Norimberku z 28. června loňského roku z festivalu Musikfest Jon a hrát bude britská varhanice Anna Lepfut. Začínáme ve 20 hodin.
1: Před námi se otevírá víkend, malinko by se mělo snad podle meteorologů ochladit, ale i tak budeme rádi, když si uděláte čas na Český rozhlas Vltavu. Mimochodem v neděli v 15 hodin pro vás máme hru pro pamětníky. Tentokrát to bude první díl Vojny a míru Lva Nikolájeviče Tolstého, kterou jsme natočili tady v rozhlase v roce 1978 v režii Jiřího Horčičky. V hlavních rolích Luděk Munzar, Eduard Cupák, Viktor Price a nebo Jana Hlaváčová, Carmen Majerová a také Václav Postránecký. Nenechte si ujít.
0: Jsme rádi, že jste pátek 17. července prozatím trávili ve společnosti Českého rozhlasu Vltava. Věříme, že tak budete činit i nadále. A budeme rádi, když se k nám připojíte opět v pondělí. Ranní mozaika začíná úderem 6. hodiny. Hezký den vám ze studia přijde Dagmar Kopečková
1: a Naděžda Hávová.
2: Po kolika průtazích schválí zhýralý hrabě Almaviva svatbu svého sluhy Figara?
3: A kolik avantýr a dostaveníček z toho vytěží, než se bude muset omluvit své velkorysé manželce?
2: Poslouchejte Figarovu svatbu Wolfganga Amadea Mozarta ve strhující nahrávce dirigenta Otmara Suitnera.
3: V hlavních rolích s legendami Anneliese Rothenberger, Hermanem Prajem, Walterem Berrym a dalšími.
2: V operním večeru s Vojtěchem Babkou v sobotu 18. července od 20 hodin.

0: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Americké televize, které nevysílaly projev prezidenta Spojených států Donalda Trumpa živě, by podle něj měly přijít o licence. Trump to řekl už při samotné řeči v Bílém domě. Tu v hlavním vysílacím čase nepřenášely například stanice NBC a ABC. Novinářka stanice CNN Caitlin Collinsová vysvětlila, že projev neodvysílá živě kvůli Trumpovým předešlým falešným tvrzením o volbách. Ve své řeči americký prezident obvinil Čínu z největšího úniku volebních dat v historii. Konkrétně před hlasováním v roce 2020. Čínská ambasáda ve Washingtonu jakékoliv vměšování do amerických voleb popřela. Ruský opoziční politik Boris Naděždin má dnes stanout před soudem kvůli údajné propagaci extremistických symbolů. Tak ruské úřady označily video, ve kterém se objevila fotka bývalého vůdce opozice Alexeje Navalného. Ten před 2 lety v ruském vězení zemřel. Naděždin včera na síti Telegram napsal, že mu ruské úřady zakázaly opustit zemi. Politik nedávno oznámil, že bude kandidovat v podzimních parlamentních volbách do státní dumy. Krátce na toho Moskva zařadila na seznam zahraničních agentů. V Českém Krumlově dnes začíná 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu. Do 8. srpna nabídne více než 40 koncertů na 14 scénách. Program dnes v kulisách zámeckých zahrad zahájí 1001 noc Šehrezáda s egyptskou sopranistkou Fatmou Sajt v hlavní roli. Atmosféru koncertu umocní pohybovým uměním a akrobatickými prvky Losers Cirque Company. Festival rozezní i filmová hudba z filmů o Harrym Potterovi či skladby Jana Valty z celosvětově úspěšné počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2. A počasí v Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se od rána týká Moravy, Ostravska a taky Polabí. Lidé v těchto oblastech by si měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měli vyhnout fyzické zátěži. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách dnes naměříme kolem 21. A více zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Tvorba ve dvojici jsou opakované vlny zoufalství a nadšení, říká scénáristicko-režijní tandem, tvůrčí i partnerská dvojice Kristýna Nebeská a Maxim Bito. Ahoj Kristýno, ahoj Maxime, vítejte.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tvoří společně od roku 2021. Na svém kontě mají už několik úspěšných her, které píší, ale ve většině případů i sami režírují. Mají rádi i site-specific projekty, například napsali přímo pro Katedrálu v Sedleci hru Memento Mori, kterou zrežíroval Jan Nebeský. Jsou čerství laureáti ceny Evalda Šorma, která se uděluje mladým dramatikům a dramatičkám za původní hru. Konkrétně ji získali za divadelní scénář Prokletí domu Manových, který i zinscenovali v novém prostoru Švandova divadla ve studiu Peškovka. Kristýna Nebeská studuje na FAMU scénáristiku a dramaturgii a čekají v září státnice. Maxim Bito získal titul bakaláře filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a nyní pokračuje tamtéž ve studiu komparatistiky. Jejich zásadní spolupráce spadají pod hlavičku divadelního spolku Jedl, respektive tamní dílny pro mladé tvůrce. Tak to na úvod a řekněme si, odpíchneme se od vlastně vaší nejnovější a také teď oceněné hry Prokletí domu Manových. Můžeme si na tom ukázat vlastně, jak vypadá vaše spolupráce, jak jste přišli k tomu námětu a jak se to potom rozvíjelo tak, že z toho vznikla hra? Můžete si předávat slovo, jak chcete.
2: Já teda musím říct, že to byl původně Maximův námět, protože my vždycky hledáme nějaký materiály, hlavně literární nebo životní osudy osobností zajímavých nebo takových pozapomenutých. A právě Maxim četl životopis Klause Manna asi ve svých 15 letech, si říkal.
3: No, je to tak.
2: A vyprávěl mi o tom a mě to hrozně zaujalo. A pak jsme se do toho ponořili spolu víc, zjišťovali jsme si o té rodině Manových, která je úplně fascinující a vlastně jsme tam našli spoustu paralel k životu mladého člověka dneska, což je pro nás jako nějaký základní kámen nosnej k tomu, aby se něco dalo inscenovat dneska.
1: 15-letý Maxim si čte životopis Klause Manna.
3: Ano.
1: Dobře, a jak si potom si na něj vlastně vzpomněl, nebo tak tě to oslovilo?
3: Vzpomněl jsem si na ten jeho bujný život, kde vlastně to mě zaujalo na té knize nejvíc. Vlastně jeho osud, kterým on letěl jako střela a vlastně zažil ve svém krátkém životě naprosto všechno. A do toho ještě konstelace té výjimečné rodiny plné géniů, které ale kraluje otec, největší génius Thomas Mann, a který takhle vrhá stín na všechny děti své. Mm-hmm. A nejvíce, teda nejostřejší stín padá na jeho syna Klause Manna, protože ten se chce vydat stejnou drahou jako jeho otec, to znamená být spisovatelem.
1: O to má těžší, když má tatínka nobelistu.
3: Je to tak.
1: Vy jste právě také přiznali, že a Kristýna o tom mluvila, že potřebujete vlastně nějaký ten přesah do současnosti, že vám to musí říkat ta látka, jakkoliv třeba může být i historická, něco teď. A vy jste mluvili, že jste cítili vnitřní podobnost se sourozenci Manovými, Erikou a Tomasem, děti narozené do umělecké rodiny, také absence trochu toho nějakého naplnění a dostatku rodičovské lásky. Tak kde všude se vám to jako protínalo, Kristýna?
2: Rozhodně jsme to vnímali přesně kvůli tomu jako zajímavý potenciál, tu látku, že tam je i nějaká osobní spojitost s náma, přesně ta rodina vlastně plná umělců a my uprostřed ní hledání právě identity v rámci té rodiny. Ale zároveň v tom druhém bodě, z hlediska nedostatku látky, myslím, lásky rodičovské, tak to máme úplně jinak oba dva, to jsme se shodli, že my jsme zahlceni láskou spíš, ale i tak to právě bylo zajímavé zkoumat, jak to může vypadat, když tam není. A když je ten otec zejména odtažitý a já bych řekla, že jsem hrozně ráda, že můj otec takový není vůbec.
1: My můžeme tedy na tomto místě se nabízí, jak si říct něco o vašich kořenech, tak Kristýna má matku herečku a scenáristku Lucii Trmíkovou, otce divadelního režiséra Jana Nebeského. Maxim má také zajímavý rodinný divadelní zářez, velkou část tvého dětství a dospívání byl tvým nevlastním otcem, já Pitínský. No tak a teď jste to tady vlastně tohle všechno zúročili v Prokletí domu Manových. Maxime, řekni mi prosím třeba, nevím, jak tě formovalo to, že máš tak významného divadelního režiséra, nebo přivedl tě právě také k divadlu, nebo?
3: Určitě. A musím říct, že když jsem chodil na jeho inscenace, tak to bylo vždycky pro mě jakýsi prostor vlastně jako prodloužení jeho bytosti. Vždycky, když jsem seděl na některé jeho hře, tak jsem vlastně cítil, že jsem jako doma. Byl to hodně jako obdobný pocit tomu být vlastně s ním. A

0: nebo potřebujete jejich zpětné vazby?
1: Určitě. Myslím si, že u mojí mámy máme takový fakt hodně blízký vztah, takže ta zpětná vazba je tam většinou okamžitá. Ona dost často i dramaturguje ty věci, co si píšeme, a je skvělá dramaturgyně. Ona má fakt dar od Boha, nějaký jako intuice, strašně dobrý a přesný, přesně ví, co funguje a co ne. Je hrozně přesná. Hrozně dobře jde po emoci a no prostě chvála na ní může být nekonečná. A táta ten tak víc pozoruje z dálky, ale je to hrozně příjemný a taky se nechává pozorovat, což je skvělý. Já vlastně dost často jsem i přítomná třeba zkoušení jeho věcí, jeho inscenací, a to je pro mě vždycky hrozně inspirativní u toho bejt, protože vidím tu jeho obrovskou lehkost a svobodu a fakt to, že on se u té režie prostě baví, že to je čistá radost z tvorby, a to je strašně stimulující pro mě vždycky, že mám pocit, že to vlastně může být takhle jednoduchý a s lehkostí dělaný ta práce. Pak samozřejmě, když ji dělám já, tak není takhle jednoduchá, ale to je daný asi i tou zkušeností a no, různýma věcma, ale stejně ta radost z toho tam zůstává.
0: Těší mě váš proces tvorby ve vaší autorské dvojici, bude určitě hodně zajímat, ale přece jenom, když si vezmu Prokletí domu Manových, tak si umím představit, že mít kořeny, jaké i máte vy, vlastně vám to koluje v krvi, to divadlo, je fajn, je to přínos, je to pozitivní, ale taky to může být docela náročné. A to se ptám teď právě v souvislosti právě s tou inscenací Prokletí domu Manových. Co jste tam třeba jako nacházeli a jaké překážky jste museli překonávat, než jste našli ten finální tvar, a jestli jste třeba měli, nebo jak jste si udrželi odstup, protože říkáme, ta materie je vám jako docela blízká.
2: No, odstup se asi držel přirozeně tím, že opravdu jako ta rodinná situace Manu a potažmo Klausemana a jeho otce je naprosto jiná, než jakou prožíváme my, kdy Thomas Mann byl opravdu chladný vůči všem svým dětem. Každý den se před nimi zavíral do pracovny na dlouhé hodiny, kde jenom psal. A tím pádem vlastně dětem už nezbylo z jejich otce prakticky nic, kromě zavřených dveří, okolo kterých museli po špičkách našlapovat, aby ho náhodou nevyrušili při jeho psaní. A poté už jim zbyly vlastně na seznámení s ním jenom jeho knihy. Takže v tomto jsou opravdu naši otcové vstřícnější a vřelejší, bych řekl. A tím pádem tato problematika vlastně pro nás byla odtažitější.
0: Ano, odstup jste si mohli udržet, ale zároveň, když se třeba podíváme na tvůrčí tým inscenace Memento Mori, režie Jan Nebeský, dramaturgie Lucie Trmíková, texty písní Vojtěch Nebeský, bratr Kristýny, tak vlastně to může trošku připomínat jako ty Manovi, ale já se vlastně ptám na to, a teď asi spíš speciálně Kristýny, v čem je výhoda, v čem úskalí pracovat vlastně v tak těsném spojení s těmi nejbližšími, teď tvoříte i vy spolu jako partneři, tak říkáš, máte skvělý vztah s maminkou, ale tam to jako funguje, ale asi to může mít i nějaká úskalí dávat si zpětnou vazbu.
1: Určitě. Má to velký výhody a velký nevýhody. Myslím si, ty výhody zatím pro nás převažují. Je to vlastně nějaký pocit bezpečí, pocit, že můžu chybovat. I ta spolupráce s blízkýma tohle nabízí. Ale zároveň někdy se to samozřejmě trochu plete třeba do vztahu, jsme na sebe někdy naštvaný kvůli tomu, že něco
0: říct třeba bráchovi, tuhle písně nebo tenhle text je prostě ten přepiš, nebo to není
1: ano, dobrý. Ano, je to přesně, je to někdy obtížný v tomhle, že nechceme zraňovat, ale zároveň si fakt myslím, že ty výhody výrazně převyšují ty nevýhody, a vlastně tolik neschod mám pocit, že ani nemáme.
0: Kristýna se podívala teď na Maxima. Tak jak to vypadá, ten tvůrčí dialog a schody, neschody, protože když jste to popisovali pro díly, tak vlastně se mi to trošku hodilo do současné wimbledonské horečky. Cituji, předem je třeba formulovat větu nebo nápad, tak abychom tím zahráli smeč a druhému nezbylo, než návrh nadšeně přijmout. Tak jak vypadá ten váš tenis nebo ping-pong, když smečujete nápady?
2: Opravdu, no můžeme si to ukázat i na tom když si předáváme takto látky, kdy oba čteme hořečnatě a vždy ukazujeme druhému tu knihu a snažíme se vždy jako pojmenovat nějaké naše zanícení pro tu danou látku a předat ji tak fascinujícím způsobem, že ten druhý je opravdu přijme a uvidí našima očima nebo mýma očima. Mm-hmm. A tak toto funguje i vlastně během sbírání materiálu, kdy každému našemu scénáři předchází dlouhé rešerše. Tam je ta výhoda ve dvou znatelná, protože ve dvou toho obsáhneme mnohem víc. A poté samozřejmě přichází ohledávání té dané látky, kdy oba dva se snažíme jako kdyby zjistit, jakým způsobem k tomu přistoupit. A tam opravdu to je podobné, jako jsme to zmiňovali v tom rozhovoru pro Díly, že se snažíme opravdu komunikovat. Je to hodně i ten tenis, jak je tam pojmenovaný, tak to je opravdu jako proces našeho dialogu, který stojí pevně v každém tvůrčím našem procesu.
0: A píšete někdy něco solo, Maxime?
2: Ano, ale jsou to zatím takové menší povídky.
0: A Kristýna?
1: Jo, já taky určitě. Píšem povídky jako každý zvlášť a pak si je dost často čteme teda, nebo i pro sebe navzájem si je píšeme. To je samozřejmě dobrý, že se takhle stimulujem. Ale ještě k té spolupráci bych řekla, ne, asi si to pojmenoval skvěle, Maxi.
0: No ne, ale jde mi o to, když píšete větší věci, teda v nějakém tvůrčím dialogu a pak solo, jestli tam jsou nějaké výhody toho, když si ohledáváte tu věc ryze sami, anebo jste už tak zvyklí na to, že vám to prostě plyne a nahazujete si a to vám pak třeba chybí při té solové tvorbě.
2: Musím říct, že když pracujeme ve dvou, tak je to pro mě mnohem víc oživující a mnohem méně stresující, protože vždycky je tam ten druhý, od koho si já můžu vzít jeho energii vlastně a jít tam s novým nábojem. Když na něčem pracuji sám, tak je to mnohem víc vlastně zarputilá, osamělá a depresivní část práce.
0: A Krista?
1: Rozhodně, myslím si, že ten dialog je tam hrozně důležitý a pro nás oba, nám to obom hrozně vyhovuje, že to je takový okamžitý ověřování toho, jestli to, jak nad tím uvažujeme, je, jestli to komunikuje i navenek, jestli to je skutečně pravdivý, jestli těma myšlenkama směřuju tam, kam bych měla. Je to taková jako okamžitá kontrola té kvality, vlastně když jsme dva, tak si to, fakt si to hodně pinkáme nejdřív. Ale pak samozřejmě přichází i ty problémy, to je většinou už při psaní až pak, kdy se na něčem neshodneme. Ale naštěstí, myslím si, že to je základní podmínka pro to, aby jsme mohli spolupracovat, je, že máme stejný vkus, nebo velmi, velmi podobný. Myslím si, že jinak by to nešlo. A je to asi i daný tím zázemím rodinným, že máme oba dost podobný. Vlastně naši tátové se znají hrozně dlouho, ještě léta předtím, než jsme se narodili. A je tam opravdu nějaká spřízněnost od začátku.
0: Tak to je pozoruhodné, opravdu. Až teď tady sedíte, máte cenu Evalda Šurma za Prokletí domu Manových. Tak a jaký vypadal tvůrčí dialog ohledně výběru skladeb do dnešní vizitky? Takže začínáme skladbou Love is the Main Thing od Fontaines DC. Tak jestli mi taky můžete uvést, proč jste vybrali právě to?
2: Ano, toto album Heroes Death bylo něco, co jsem během zkoušení Prokletí domu Manových poslouchal opakovaně. A tak jsem vybral tuto písničku, protože tam byla pro mě nějakým způsobem, ta byla pro mě nějakým způsobem spřízněná s Klausem tím, že je opravdu nějakým způsobem bolestná, ale zároveň si v sobě zachovává jistou punkovou energii, dravost.

0: Posloucháte Vltavu, konkrétně Vizitku. Dnes přijali pozvání Kristýna Nebeská a Maxim Bito, divadelníci, autoři, scénaristicko-režijní duo. A jsou sice divadelní prázdniny, ale ty vaše věci jsou dost často site specific, takže třeba můžeme vidět právě i teď. A to už se posouvám právě k Mementu Mori. Tak prosím, jestli nám můžete tu inscenaci uvést pro katedrálu v Sedleci.
1: To je takový, já bych to pojmenovala jako takový milý projekt site specific právě.
0: Milý projekt Memento Mori.
1: Milý projekt Memento Mori o smrti. O prožívání smrti ve středověku a středověkými lidmi, čímž se podle mého názoru můžeme my hrozně inspirovat, protože oni pohled na smrt měli mnohem uvolněnější a pro nás je to teď takový tabuizovaný téma, vlastně to odcházení, a oni to naopak měli úplně na bázi každodenní. Takže tímto z tohoto vychází ta inscenace a právě se částečně odehrává v Sedlecké katedrále, což je nádherná stavba od Santiniho, a pak se přechází právě takovým pochodem smrti, radostným, tanečním, se přechází do kostnice.
0: Říkala jsem si, že v kostnici to bude určitě eskalovat.
1: Ano, tam to eskaluje, ale mělo by se tam dojít k jakémusi smíření právě se smrtelností. A je to, myslím, poměrně sugestivní. Scénografie už je daná těmi kostmi.
0: Jaké to je tvořit právě na toto téma smrti pro Maxima? V čem je to důležité? Mladí tvůrci a Memento Mori.
2: Zajímavá pro mě přitom byla ta společenský vztah vlastně ke smrti a k tomu, jak ji jako společnost vnímáme dnes, a opravdu to bylo v něčem velice osvěžující vidět, jak ji přijímají středověcí lidé, kdy to byla opravdu, jak popisovala Kristýna, pro ně naprostá všednost jistým způsobem, opravdu jako kosti se povalovaly před branami kostela. Běžně se i kostelní místa brali naprosto běžně jako místa obchodu. Opravdu ta svátečnost vlastně těch míst a obřadnost vlastně, kterou my teď jako ještě více potlačujeme, byla v té době přijímána úplně obyčejně.
0: Čili můžeme třeba i prostřednictvím tohohle představení nějakým způsobem uvažovat o tom, jak se vyrovnat se smrtí a třeba i se smrtí blízkých?
1: Rozhodně, přesně tak to začalo, takhle jsme o tom přemýšleli, že to je pro nás, my vlastně vždycky to takhle máme, že chceme, aby to rezonovalo nějak s něčím, co třeba my prožíváme aktuálně nebo vnímáme jako nějaký téma pro mladý lidi, a právě tu smrtelnost jsme spolu probírali mnohokrát. A přesně to, jak jsem zmiňovala, to, že je to vlastně těžko přijatelný pro dnešního člověka vůbec smrt, anebo i utrpení, to se taky hodně opakuje právě v našich námětech, kterých si vybíráme, buď už utěšitelka třeba, ale vlastně i ten o Klauzi Mannovi, tam taky je to ta otázka, jak se vyrovnat s utrpením a s bolestí. No a právě Memento Mori se zaměřuje vyloženě na smrtelnost.
0: A jak tady probíhaly třeba rešerše, protože vy jste to poskládali vlastně tu hru z různých prastarých, středověkých textů, z kázání taky, tak můžete mi to říct, kde jste všude čerpali?
2: No, zásadní pro nás byla ta otázka smrtelnosti a jak se různé prameny vyrovnávají se smrtí, a od toho jsme se odpíchli a vlastně jsme hledali úplně všude, kde se dalo. Velkou inspirací byly dějiny smrti, která popisuje opravdu jako vyrovnávání se smrtí pro počas prostě celých věků. A dále to byly opravdu veškeré texty, které jsme na toto téma našli, kde nás vlastně i při komponování toho scénáře velice bavila jistá kolážovitost toho, že se tam mísí obyčejný jazyk, řekněme 21. století, s jazykem 16. století, kutnohorského dialektu a dalších věcí, které jsme takto, i biblických textů, které jsme takto poskládali vedle sebe.
0: Říkám si, že se určitě velmi hodí tvoje studium komparatistiky právě pro tuhle práci a pro hledání námětu a rešeršování, je to tak?
2: Jistým způsobem to tak může být, ale myslím, že co mi to studium nejvíc dalo, byla nějaká urputnost v tom číst. Že opravdu Mě to ta škola, troufám si říct, naučila prostě číst pořád a to je to, co se zúročuje jistým způsobem snad.
1: To se úžasně zúročuje, ano. Přesně při hledání námětů, kterých není nikdy dost. Ale ještě k tomu Memento Mori bych řekla, že je důležitý, my tady furt zmiňujeme tu smrtelnost, ale my jsme vlastně tam přišli, ten hlavní klíč k tomu textu byla právě ta uvolněnost a spojení kontrastní těch morbidních témat s humorem a neuvěřitelnou uvolněností, kterou právě ten středověk má. Takže je to velmi vtipné, takže střídají se tam tady tyhle ty dvě polohy. Právě Lucie Trmíková tam má roli takového jako středověkého šaška trochu, což jí velmi jde a myslím si, že jí lidi moc neznají v téhle poloze, ale je v ní skvělá naprosto. Takže tenhle ten humor se tam, a to jsme vycházeli hodně z materiálů třeba z Bachtina, to je taková ta proslulá jeho kniha Kultura středověké smíchové kultury, nebo no tak nějak, teď jsem to zamotala.
0: Takže a vlastně Memento Mori můžeme vidět i teď v létě.
1: Ano, přesně tak, ještě v srpnu je jedna repríza, ale bude v kolínském kostele svatého Bartoloměje a v kostnici místní, která je trochu jiná, takže to bude zajímavá repríza.
0: A dále ještě můžeme vidět něco, co jste napsali?
1: Ano, pak v Petrkově, v památníku národního písemnictví, v bývalém vlastně domově Bohuslava Reinka a jeho synu, tak můžeme vidět pohádky, které jsme teďka připravovali, takovou sérii pohádek, scénického čtení, právě Lucie Trmíková, Miloslav Kénik a Tomáš David tam účinkují, hrají na nástroje a vyprávějí pohádky a je k tomu taková Meotarová performance. Takže tím jsme se teď zabývali půlku prázdnin a to byla skutečně osvěžující práce, protože mýty a pohádky jsou nádherný materiál, strašně útěšný a...
0: Takže to pokračuje Petrkovská série, kterou divadelní spolek Jedl má.
1: Ano, přesně tak, pokračuje Petrkovská série přesně takových útěšných témat.
0: Maxim chtěl doplnit?
2: A dále po prázdninách nás čeká obnovená premiéra Olmerky, která bude nyní v Činoherním klubu.
0: Ano, a pojďme si říct něco k téhle inscenaci Olmerka, kterou jste napsali pro violu v režii Natálie Deákové. Takže to už zase je trochu vlastně jiná práce, vy jste tak jako rozkročení a najednou třeba máte psát na tuto konkrétní osobnost, poměrně samozřejmě známý příběh, známý osud, tak jak jste psali Olmerku?
2: No, s tímto námětem přišlo divadlo Viola a jistým způsobem nás oslovilo a vlastně to bylo velice fascinující, protože já jsem ji, přiznám se, do té doby neznal, ale potom jsme si začali poslouchat její...
0: Evu Olmerovou.
2: Ano, je to tak. A potom jsme si začali poslouchat její písně a její životní osud a její nějakou životní razantnost, kterou ona po celý život vystupovala s touto razantností a nějakou její vnitřní touhu po nezařaditelnosti a po nějakém touhu být neustále svá a nezařaditelná, tak to bylo něco velice fascinujícího a jakmile jsem ji takhle nějak jako přijal, tu Evu, tak už to bylo velice snadné a naplňující psaní toho scénáře.
0: A pro Kristýnu? Olmerka, jaká práce?
1: Hodně zajímavá i z hlediska právě spolupráce s Natálií, protože my vlastně tak často nepracujeme s jinými režiséry, i když teď se nám to trošku nakupilo.
0: Píšete sami pro sebe
1: píšeme
0: a pak
1: sami
0: si to sami
1: sebe.
0: Zrežírujete.
1: Ano, velmi často, ale teď to máme vlastně tak půl na půl, protože nás oslovilo víc lidí, ještě píšeme teďka libretto, což je taky zajímavá věc, ale to odbíhám. Takže s Natálií to bylo hrozně zajímavý a strašně příjemný teda. A myslím si, že ta práce je vždycky trošku právě jiná s tím režisérem, protože se člověk musí trošku přizpůsobovat, ale zároveň přichází na nějaký úplně jiný věci, na který by nepřišel. A taky je tam trochu pro mě nějak uvolňující, že já nemám tu zodpovědnost ve výsledku, jak to bude vypadat na jevišti. Takže vlastně dost často se víc zaměřujeme na slovo a fakt na tuhle tu kvalitu jako literární toho scénáře, když si píšeme třeba pro sebe, tak se víc zabýváme už tou konkrétní inscenační podobou, která nám nějak vychází během toho psaní.
0: Hmm. Jak to má Maxim? Máš rád, když víš, že to, co si napíšeš, tak budeš i stát za tou inscenační podobou, za tou režií? A nebo taky je to trochu osvobozující, když na to nemusíš myslet?
2: Musím říct, že tato situace teď, když je to takové půl na půl, mi vyhovuje. Ono samozřejmě z těch našich, opravdu našich děl mám vždycky ještě o nějaký stupeň větší radost, ale je tady toto setkání s jiným režisérem, pro kterého píšeme, vždy osvobozující i v tom, s jakými nápady on přichází, jak vlastně jako tu látku vidí a kam nás jistým způsobem iniciuje, abychom směřovali. A musím říct, že po těch třech režisérech, se kterými jsme měli tu čest pro ně psát, je to osvobozující i v tom, že po každé je to úplně jiné.
0: Mm-hmm. Říká Maxim Bito, dnes s Kristýnou Nebeskou přijali pozvání do vizitky režijní a také scénaristické a duo. Tak teď si zase zahrajeme další píseň a vy jste vybrali I Have Been to the Mountain Kevina Morbiho, tak také jenom si řeknete třeba proč?
1: Myslím si, že ten hlavní důvod je asi, že je to naše společná taková hudební láska. Že ho máme oba dva strašně rádi, byli jsme na jeho koncertu v Meat Factory a je prostě úžasný a taky má v sobě nějakou pro mě ta jeho hudba útěšnost.

0: Posloucháte Vizitku. Dnes je naším hostem Kristýna Nebeská, Maxim Bito, scénaristicko-režijní tandem, divadelníci. Mluvíme o tom, jaké to je psát divadelní scénář. Mimo jiné získali za jeden z nich teď cenu Evalda Šorma v květnu. A také mluvíme o tom, jaké to je si potom ten scénář zrežírovat. A o tom jsme ještě tolik nemluvili, protože jsme mluvili o tom vašem tvůrčím procesu při psaní. No a teď jak to je, když se máte dohodnout, jak ta inscenace bude vypadat na jevišti?
1: Maxim. No, není to zas tak obtížné, protože, jak už popisovala dříve Kristýna, my vlastně režírujeme už při psaní. Aha. Takže tam probíhají jisté neschody, bych řekl.
0: A, jakože rovnou se říkáte, tak to by vypadalo takhle, když tady tuhle scénu píšu, tak už vidím,
1: ano.
0: Že...
1: Ano, už ji rovnou píšeme v nějakém konkrétním režijním tvaru a v nějaké vizi, jak by měla ta situace vypadat. A jakmile toto projde vlastně tím naším psaním a našima rukama, tak už jako ta výsledná podoba nebo ten proces toho, té režie je o to snadnější.
0: No protože... ale potom přece, pardon, když máte zkoušení, tak přijdou tam do toho herci už, tak asi to se nedá dodržet úplně, že to vymyslíte takhle dopředu,
2: ano,
0: ne?
2: Ne, určitě není to tak, že bychom měli napsanou tu inscenaci, jak bude vypadat přesně. Ty zásadní věci se samozřejmě dějí během zkoušení, ale ta příprava je hodně zevrubná předem a my vlastně během toho psaní, to je ten bolestný proces, kdy my si vlastně snažíme pojmenovat, co je to hlavní, co je ten cíl, ke kterému jdeme, co je to téma, který potřebujeme zjevit, máme tu potřebu ho dělat a proč. Tak na tom se musíme dohodnout a tohle si musíme vycizelovat spolu během toho psaní a pak právě během toho zkoušení už jdeme k tomuhle cíli. Snažíme se jít a předat to i právě těm hercům a to už je většinou hodně synchronní práce a spíš je to založený na tom, ta naše, v té dvojici je to specifický tím, že si předáváme energii, což je skvělý, protože během zkoušení potřebujeme vždycky každý prostě mililitr energie zachovat, protože je to velmi vyčerpávající a to si předáváme pak vlastně, když jeden je unavený, tak ten druhý to za něj trošku vezme a je to takový strašně fajn. No.
0: Vy jste řazeni do nastupující generace mladých tvůrců, divadelních, filmových. Tak jak vlastně vnímáte roli divadla v současnosti? Proč ho dělat? Jakou má mít úlohu?
2: Já jsem si to včera vlastně před rozhovorem pojmenovávala, že pro mě to je prostředek komunikace, prostředek, jak sdílet krásu anebo komunikovat nějaký palčivý témata. To by se dalo říct celkově u umění, bych řekla. Ale to divadlo je samozřejmě specifický tím, že je tam ten hrozně úzký kontakt s divákem a myslím si, že to stimuluje dialog hrozně snadno a to, že je tam okamžitá reakce taky na to dílo a na to téma, buď v podobě smíchu, nebo jsou lidi rozladěný, když jdou z divadla, ale skvělý podle mě je, a to je důvod, proč je to důležitý dělat divadlo a veškerý umění, je, že to prostě stimuluje myšlení, oživuje to způsob, jak přemýšlíme o sobě a o světě. To si myslím, že je úplně základní. Oživuje to. Buď to oživuje tím, že to dráždí, nějak nás to irituje, ale to je taky správně. Nebo to oživuje tím, že to třeba vzrušuje. A to je prostě zkrátka divadlo oživuje a v tom je důležitý.
0: Jak jako divadelní tvůrce vnímá právě roli nebo možnosti divadla, Maxim?
1: No mně divadlo připadá fascinující v tom, jakým způsobem, nebo v tom mě baví strašně, jakým způsobem dokáže udivovat lidi a vlastně vytrhávat je ze všednosti, kterou prožívají. A zároveň mě úplně fascinuje při tvorbě ta možnost si vytvořit svůj vlastní svět na tom jevišti, kde je nějakým způsobem dovoleno zázrakům, aby se děli. A tímto... To mně připadá jako nejpalčivější a nejkrásnější věc na divadle, že dokáže vytrhnout ze všednosti a stimulovat lidi k jinému vidění světa.
0: Vy jste už hodně mluvili o těch námětech nebo o tématech, která vás zajímají a která chcete zobrazovat právě na jevišti. A mě by zajímalo, když jste tu za to mladí, tak Jestli vnímáte nějak hlas jako mladé generace umělců, třeba nejen z divadelního oboru, ale Kristýna studuje FAMU, tak třeba i v rámci vlastně filmu, v rámci vašeho setkávání se s vašimi vrstevníky umělci, tak jestli je nějaký jako jiný třeba než ty hlasy předtím?
2: Pro mě je to asi těžký pojmenovat, protože jsem v tom, to je vždycky těžký, když je člověk v tom, je lepší vlastně ten odstup. Já se vlastně nevnímám tak, že bych byla nějakým hlasem teďka současné generace, to se nechci takhle, nechci to nikomu vnucovat.
0: Ani hláskem.
2: Možná malým hláskem, ale vlastně přirozeně ty témata, o který se zajímáme, tak vycházejí z toho, v čem my žijeme současně. V tom i asi vnímám ten rozdíl třeba mezi mým tátou nebo tvým tátou, Maxi, že jsou jiný témata, který nás zajímají. Jsou to prostě témata, který my prožíváme. Vždycky se to nějak snažíme dělat hodně osobně. Takže tam je rozdíl, ale vlastně mám pocit, že prostě když je to dílo kvalitní a skvělý, tak že to je úplně, je mi to jedno, kdo je autorem a že může být osvěžující a mladý, vlastně i když je to sedmdesátník, ten režisér.
0: Ta témata jste třeba pojmenovali, takže vás vlastně zajímá velmi bolest lidského údělu, že se vracíte k fenoménům spojeným se životem současného mladého člověka. Ale zároveň si říkám, že ta témata, která možná, nevím, omlouvám se, skatkovitě a škatulkovitě bývají připisována teď těm mladým, to znamená teď, nevím, mám na mysli klimatickou změnu, gender, toxickou maskulinitu, tak ty zase jako u vás ve vaší tvorbě úplně nevidím. Pletu se?
1: Možná to tak může být. Pro mě je vždycky důležité, když se zabýváme tou látkou, že do mě nějakým způsobem se vryje jako tříska a potom tam hnisá a vlastně až poté, co se ji snažím nějakým způsobem vytáhnout, nebo se na ní podívám, tak zjišťuji, čím mě vlastně takhle udeřila a čím mě vlastně bolí. A když hledám nějaké náměty, tak vlastně se primárně nedívám po těchto tématech, ale primárně se snažím zjistit, co je tady tenhle ten můj osobní jako vztah k dané látce. Takže tím takhle k tomu takhle nepřistupuji jako primárně, že bych volil různá témata, ale spíš jako naše zanícení pro tu danou věc. A myslím si, že jelikož je to nějakým způsobem palčivé pro mě, tak by to mohlo být dostatečně palčivé i třeba pro další lidi.
0: Ono taky vlastně ty náměty dost často nacházíte právě v literatuře. Převádíte novely, román na jeviště, takže i tam to možná už nějak určuje to téma. Prostě si něco přečtete, vás to osloví a řeknete si, že by z toho mohla vzniknout hra. Ale to je vlastně určité specifikum, si říkám, ta adaptace literární předlohy na jeviště. Jak k tomu přistupujete?
2: Určitě. No, my právě máme společný s Maximem to, že jsme se hrozně rychle natchneme pro nějakou látku, právě buď pro literaturu, anebo pro nějaký životní osud. A vlastně přesně, jak to Max říkal, ten výběr začíná tou fascinací a až vlastně potom v tom hledáme, zjišťujeme, co je na tom tak fascinující a proč to s náma rezonuje. Ale prostě ta literatura nás hrozně inspiruje. No. Je to něco, já i když čtu nebo se dívám na dobrý film, na dobrý divadlo, tak mě to vždycky strašně, to ve mně budí chuť tvořit právě. A myslím si, že proto asi taky tak často adaptujeme věci, že to je prostě neuvěřitelně skvělý zdroj. A je to vlastně dobrý v tom, že se můžeme právě opřít o nějakou předlohu, protože dost často ty projekty musí být taky dost rychle připravený, musí se rychle vymýšlet ty náměty kvůli tomu, že vlastně my žádáme o granty dost dopředu před tím, než se to má dělat, ale pak to vždycky uteče a už to člověk musí udělat rychle, takže většinou vlastně v divadle na to psaní nějakého úplně textu od píky je prostě málo času za mě, proto dost často saháme k těm adaptacím.
0: Ale možná posluchače napadá hlodá v nich otázka, že celou dobu mluvíme o divadle, ale když dobře posloucháte, tak vidí, že ty studuješ FAMU. Tak píšeš něco pro film nebo počítáš s tím, že budeš tvůrkyně i filmová?
2: Mm-hmm. No, mě hrozně baví to, jak jsem vlastně rozkročená a že těch cest je víc. Vlastně na scénaristiku jsem šla, protože jsem vždycky chtěla psát, byl to takový můj sen už od malička, vždycky jsem chtěla být spisovatelka, takže to je ten hlavní důvod a vlastně film, stejně jako divadlo a literatura, to je pro mě taková svatá trojice, inspirační a miluju to a vlastně bych chtěla dělat všechny tyhle tři věci. A teďka film dělám trošičku míň, i když vlastně z hlediska psaní, teď vlastně píšeme scénář pro jeden krátký film Lukáše Vaculy, režiséra skvělýho, zároveň dramaturguju strašně zajímavý dokument od Ludmily Cimburkový o její sestře poloviční Romce, která pochází z dětského domova a to je taky úžasná věc a je to zajímavý, protože je to zase úplně jiná práce, ta filmová dramaturgie. Mm-hmm. Je to vlastně mnohem takový delší, pozvolnější proces než to divadlo. To divadlo je prostě intenzivní, to mě vyrve vždycky srdce, rozcupuje ho a vrátí mi ho zpátky. Takže ten film je prostě v tomhle zase jiný a baví mě to, že můžu dělat obojí.
0: Mm-hmm. Říkala si film, divadlo, literatura, trojice, přidáme do čtveřice ještě hudbu a ještě si zahrajeme další píseň, kterou jste pro nás vybrali. A to je Rodriguez, Hate Street Dialogue, tak jenom také prosím něco k tomu?
1: No, Sugarman je prostě výjimečný.
0: Sugarman, ano.

0: Posloucháte Vltavu. Ve vizitce je dnes dvojice mladých divadelních autorů, laureátů ceny Evalda Šorma. Je tu Kristýna Nebeská a Maxim Bito. A já jsem si tak říkala, že vlastně vy tak pracujete a že tím vaším základním nástrojem je slovo. Tak jsem si říkala, jak vlastně o něm uvažujete, co pro vás znamená, co to je. A vy jste říkali, hodně čtete, hodně píšete. Máte někdy, jste někdy beze slov, někdy máte plné zuby slov, nebo jak to máte?
1: Ani moc ne, popravdě. Já i když píšu různé scénáře a tak opakovaně se potom vracím k psaní pro sebe, psaní nějakých povídek, nebo teď mám pár přátel, se kterými vlastně jsem ve styku už jenom skrz dopisy, což je taky velice nádherný vztah. Mm-hmm. A musím říct ohledně slova na divadle, já vždycky, když slyším nějaké krásné nebo zajímavé slovo na divadle, tak se vždycky tetelím blahem a strašně mě baví a fascinuje, kolik textové stylizace vlastně divadlo unese. A když se ještě k tomu podaří vlastně do té stylizace tomu herci vsadit nějakou, vložit pravdu, vlastně pravdivost, tak je to nejkrásnější, co se dá. Mm-hmm.
2: Například, když se říká přirozeně shakespeareánský blank verse, tak to je nádhera. To je taková, to si vždycky říkám, že tam skutečně je poznat talent divadelní. Mm. Že to je neuvěřitelný, když to i skrze tu stylizaci projde ta pravda. To je nádhera prostě.
0: No ale zároveň, když mluvím o tom slovu, tak vy prostě píšete různou škálu. Teď jsi říkala, že píšete i libretto. Tak jak s ním vlastně zaobcházíš, když víš, že teď píšeš povídku, pohádku, pak hru, pak libretto, pak filmový scénář? To přece každé vyžaduje trochu jiný přístup, ne?
2: Rozhodně, ale v té rozmanitosti je právě nádhera. A pro mě, a myslím si, že asi i pro Maxima je prostě to slovo jako něco, v čem se pohybujeme hrozně přirozeně a je to... Já prostě přirozeně mám potřebu sdělovat něco slovy, psaním. Je to pro mě jako vlastně v tom fakt žiju, zabývám se tím denodenně. A je to hrozně osvěžující, no. A samozřejmě to souvisí i s tou literaturou, s konzumací literatury, protože to zase podle mě hrozně tříbí slovo a zacházení se slovem. Strašně důležitý je číst a co člověk čte, podle mýho názoru. A přesně jak Max říkal, to divadlo je vlastně s tou literaturou hodně dobře skloubitelný a unese vlastně té literatury poměrně dost i stylizace. Na rozdíl od filmu, který třeba na slovo člověk musí si to hodně promyslet, jaký slova tam dát, protože ten toho neunese tolik. A vlastně vyžaduje mnohem větší civilnost, když to na divadle přesně to může být i velmi ornamentální jazyk a to a film je většinou, s filmem se prostě pracuje jinak, no, co se týče slova.
0: Kristýna Nebeská a Maxim Bito, ať se vám daří, ať vám to píše, ať vznikají další úžasné inscenace. Moc děkuju, že jste přišli do vizitky.
2: My děkujeme moc.
1: Děkuji za pozvání.
0: A na závěr jste pro nás ještě vybrali Na čevu.

Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko zasáhnou silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může také foukat vítr o rychlosti až 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se od rána týká Moravy, Ostravska a také Polabí. Lidé v těchto oblastech by si měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měli vyhnout fyzické zátěži. Americká armáda oznámila, že dokončila další vlnu útoků na Írán. Podle Teheránu zasáhla 5 mostů a nádraží u Hormuzského průlivu. Poškozené je prý také letiště na jihovýchodě země. Íránská média informovala nejméně o 7 mrtvých a 4 zraněných. Naopak odvetné údery z Teheránu hlásili Kuvajt, Bahrajn a Katar. Írán tam cílil na americké základny. Cenu Václava Havla získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Ocenění si převzal ve francouzském Avignonu, kde měla zároveň premiéru Havlova nedokončená hra Šeřík. Slavný divadelní festival a České centrum v Paříži si tak připomněli Havlovi nedožité 90. narozeniny. A počasí bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne a večer čekejte bouřky na většině území a mohou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 32 a na horách většinou kolem 21 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Krásné stále ještě dopoledne vám přeje Daniela Čermáková, milí posluchači, optimistické, protože je páteční. Těm, kterým začíná dovolená, přejeme, ať je to opravdu odpočinek a ne stres, jak to občas bývá. No a také o letních prázdninách přicházejí na svět hudební novinky a tři z nich od výrazných světových zpěvaček nám představí Otakar Svoboda, kterého zdravím do Českých Budějovic. O to
2: Dobrý den, slyšíme se.
1: Začneme letos 50-letou kalifornskou rodačkou Gretchen Parlato. Tak co od ní budeme poslouchat?
2: Budeme poslouchat ukázku z nové desky, která se teprve připravuje, není ještě vydaná, ale už jsou některé tracky, dva myslím, a já jsem vybral skladbu Never Come Down. No, to se dá velmi lehce přeložit jako nepadej nikdy, což se možná hodí k tomu, co si přála lidem v souvislosti s dovolenou teďko.
1: A pustíme si tedy píseň od Gretchen Parlato. Chceš ještě okomentovat, jak vyznívá ta deska? Dá se to soudit podle toho prvního singlu?
2: No, byl bych asi dost odvážný, ale myslím si, že ona už je natolik zavedená, že si myslím, že je celkem jasné, co se od ní dá čekat. Možná teda řeknu všechno, co jsem si k ní jakoby vyhledal. Ona to měla vyšlapané od svých rodičů a prarodičů, respektive od táty a dědy. Táta hrával se Zappou, s Barbarou Streisand, s Al Jarreauem a děda v Big Bandech, takže se tudy vydala i ona. A její poslední komorní nahrávka, kterou připravila s Leonelem Luekem, což je také velká osobnost současného jazzu, vedla k nominaci na Grammy. Takže ta nová deska pochopitelně už ty ambice musí mít také. Ale jak říkám, zatím se to nedá hodnotit, že ty dvě ukázky z toho nepoznáte všechno, ale já jsem vybral tuhletu i proto, že tam je duet, že to je duet s Michelle Negeocello, což je další velká osobnost, a hraje tam její partner Mark Giuliana, ale ten hraje skoro všude.
1: Tak tu máme Never Come Down.

Lidi se dá předpokládat, že vědí, co mají vypíchnout a že to prostě nebude ten zbytek nezajímavý. Prostě je to osobnost Liz Wright, která už má také něco za sebou, jakkoliv je o něco malinko mladší, než odezněla Gretchen Parlato. Z mého pohledu to jedna z nejzajímavějších osobností ženského zpěvu v současnosti, barevně a záběrem zase podle mého názoru navazuje na Cassandru Wilson. U té se trochu zastavím, jestli dovolíš, a sice, nebo dovolí všichni, a sice protože jsem byl na North Sea Jazz Festivalu v Rotterdamu a strašně jsem se na Cassandru Wilson těšil, protože tam byla avizovaná, že tam vystoupí. Ona hrozně dlouho nic nevydala, nevystoupila, no a na poslední chvíli to tam odřekla. Její 70, pravděpodobně ze zdravotních důvodů, je mi to líto, je to nádherná muzika, co ona dělá, já jsem ji tam kdysi viděl, myslím, že v roce 1993, takhle už jsem starý. Její nádherně temný hlas, a teď už mluvím o Liz Wright, je na rozhraní gospelu, blues a jazzu a ten zaznívá i z dosud dostupného tracku chystané nahrávky Nearness, kterou připravila s tradičním spolupracovníkem, klávesákem a autorem Kennym Banksem. Desku si dali k 20. výročí spolupráce a Liz Wright, jak už jsem řekl, je o pár let mladší, než odezněla Gretchen Parlato, stylově usazená pro mě v příjemnější a strhujícnější oblasti jazzu. Tam přece jenom furt nebude, pokud vím, opakovat Never Come Down. A vychází opět z otcovy pozice hudebního šéfa, tentokrát gospelového souboru rodného městečka Hajíra v americké Georgii. Já jsem se díval, kolik je tam obyvatel, je tam asi 5000 obyvatel v tomhle rodném městečku. No a její aktuální na zářijové vydání chystaná novinka je 9. v pořadí. A lze očekávat, že to bude jedna velká radost, tedy alespoň já to čekám. Už podle dostupné skladby Soon I Will Be Done, což je ta, kterou si teď pustíme.

0: Tak musím říct o to, že mě několikrát zamrazilo, když jsem slyšela Liz Wright a rozhodně si na tuhle novou desku počíhám, protože ta hlasová materie je tedy neuvěřitelná, kterou disponuje tahle ta zpěvačka. Jak je to ve třetím případě?
1: Já se ještě vrátím vteřinu jenom k tomu, co jsi slyšel. Jednak se mi to, jsem rád, že to takhle cítíš, ty jsi muzikantka, zpěvačka, máš to v sobě, cítíš to takhle, já to cítím podobně. Je to blues a tudíž může být temné a může být smutné. Brzo už budu hotová a vrátím se domů, abych žila s Bohem. I když to slovo God tam vyslovuje, takže by to mohla být i zbraň, no ale dobře, bude to určitě Bůh. No a na závěr mého výběru tohoto širšího spektra americké podoby jazzu a žánrů přilehlých, mě ta Amerika v tomhle směru hodně vyhovuje, protože tam prostě se to všecko míchá a prolíná. Tak si dáme ukázku z novinky zpěvačky Rhiannon Giddens, která se stylově pohybuje v oblasti takzvané Amerikány, stylu na pomezí jazzu, country a folku. Rhiannon Giddens, rodačka tentokrát ze Severní Karolíny, je letos 49letá. Takže jsme se u těch tří dam vešli do rozmezí 3 let, kdy se tyto osobnosti narodily a jsou jedna lepší než druhá, myslím.
0: No a co se týká téhle desky, tak ta už tedy vyšla, nebo
1: ne,
0: také
1: ne,
0: se chystá?
1: Ne, nic takového ještě nevyšla. To by byla nuda, kdyby už vyšla. Takže zase je to prostě aperitiv, řekněme. Rhiannon Giddens je kromě zpěvu i housliska a banjistka a taky je to herečka, i když to není taková ta herečka toho světového formátu, ale je, má velmi rozsáhlý záběr, takže i proto možná vydává teprve 7. řadové album. No a než se vydala solově, pomohla i spolupráce s velkými jmény, Elvisem Costellem nebo T-Bone Burnettem, to je vynikající producent mimo jiné. A její novinka Hope is the Thing with Feathers, což by se dalo, možná, já nevím, jestli se to dá přeložit, nebo jestli to nějaká slovní hříčka, víra je ta věc z peříčky, ale je to taková rodinná záležitost, kde hraje její synovec, sestra, syn spoluhráče, pravděpodobně všechno k tomu, že to je 20. výročí její kariéry, no a jaká bude novinka v kompletní podobě, se dozvíme uprostřed září. Teď si dáme tedy aperitiv, skladbu Carolina Rain, o dešti v oblasti, ze které Rhiannon Giddens pochází, a k nám ten déšť dorazí dnes večer, takže je to i aktuální.
0: Tak dnes to byla dámská jízda, kterou nám připravil Ota Svoboda. Díky moc za tvoje tipy dnešní.
1: Já taky, mějte se hezky všichni.

0: A ještě jeden ženský hlas, tenhle patřil brazilské jazzové pianistce, zpěvačce, skladatelce, aranžérce Elian Elias, která proslula osobitým spojením rodné samby a bossanovy s americkým jazzem.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava, vždy od 11 do 2.
0: No a my za pár chvil uzavřeme aktuální osudy. Ty jsou věnovány Petru Nováčkovi, novináři a komentátorovi, a my vám pátou část nabídneme za 2 minuty.

osudy. A v nich se v tomto týdnu za svým dosavadním životoběhem ohlíží Petr Nováček, který u rozhlasového mikrofonu komentoval vnitropolitické události a dělal rozhovory s předními domácími politiky. Petr Nováček před pár dny oslavil 80. narozeniny a jeho osudy připravil David Hertl.

Klaus Havel, Havel Klaus. To byly samozřejmě dvě naprosto přední osobnosti toho našeho politického dění. Srdcem jsem měl blíže k Václavu Havlovi, ale nebyl jsem jeho epigon. To opravdu nebyl. Nemohu tady vykládat některé věci, co jsme si s Václavem Havlem řekli, dokonce před svědky, protože byste je propískli jako formulace v rozhlase neuveřejnitelné. Já tím chci jenom říct, že jsem znal oba. Znal jsem i Václava Klause, s ním jsem dělal desítky rozhovorů. A pamatuju se jeden i v době, kdy se mu nedařilo sestavit v roce 96 vládu. A to byl mimořádně upřímný rozhovor, kdy mi jedné chvíli řekl, vypněte to, a vypnul mi ten kazeťák nahrávací a začal povídat, jo. Samozřejmě z toho, co mi řekl, jsem nikdy nic neuveřejnil. Jenom, že některým věcem jsem od té chvíle snad rozuměl líp, jo. Tak já jsem měl blíž k Václavu Havlovi. To se stalo ale až později. Za federálních časů jsem kolem Hradu nekroužil. Nastalo to později, náhodou. Václav Havel se vzdal funkce federálního prezidenta, když se nepodařilo ani na podruhé ho tím federálním prezidentem znovu zvolit. My jsme tenkrát z Jirkou Leštinu napsali komentář Na sklenou lepších časech, to je ten Voskovec Saverich. Já jsem tady v létě sám usiřel, kolega Leština byl na dovolené a dostal jsem echo od jedné naší kolegyně, která se za Havlem dobře znala, že v tolik a v tolik hodin se sejdou s Klausem tam a tam v té vinárně, že jako oba vědí, že se musí nějak jednat. To bylo prosím v červenci 1992. No tak já jsem se tam vypravil do jakousi k Domostranský náměstí. Tak stojím na tom chodníku, co se bude dít. Najednou přichází známa postava a říká, dobrý den, pane redaktor, vy jste tady taky, jak vidím. A já jsem říkal, to víte, pane premiére, dělba údělu, Václav Klaus. A říkal, my se asi čekáme na jedno a tého, že já si říkám, no jo. No a teď najednou přijela Audina, policajská, a asi za nimi minutu se přiřítila Audina s Václavem Havlem. A já jsem, jak jsem držel ten kazeťák, tak jsem se vrhl jako k tomu autu, aby mi něco řekl, jo. A teď ta ochránka mě začala odstrkovat, jako. A já jsem říkal, pánové, tady je novinářský průkaz, já dělám svou práci, nechte mě být, nechte mě pracovat. A Václav Havel vystupoval a říkal, to je dobrý, kluci, nechte to je dobrý, my si to zařídíme. A tehdy jsem se vlastně teprve blíž seznámil s Václavem Havlem. Oni s Václavem Klausem jednali a řekli mi, no, my budeme jednat tak hodinu a půl, tak já jsem se tam za hodinu a půl vrátil. Oni mi řekli tak jako, co mohli, o čem jednali. Já jsem měl do redakce, napsal jsem o tom zpravodajský sloupek, protože jsem tam byl sám z novinářů a Václav Havel se mě zapamatoval. No a pak se teda stal tím českým prezidentem. Tehdy jsem nebýval prakticky nemocen a dostal jsem nějakou strašnou chřipku, tak jsem se šel podat k lékařce a když jsem šel od naší paní doktorky, tak jsem se stavil v redakci jenom ve své kanceláři. Tehdy jsme Mladou frontu sídlili naproti Bílé labuti. Díval jsem se, co mám na stole, tam jsem měl čisto, tak jdu, zamykám kancelář, se zvoní telefon. Tak jsem se tam ještě vrátil a říkám, nováček, a tam slyším, dobrý den, jestli pak víte, kdo vám telefonuje. Já jsem říkal, dobrý den, pane prezidente, to víte, že to poznám. Čím mohu sloužit? No víte, já mám takový plán. Přijel byste si popovídat do Amálie, do Lán. My tam máme takový debaty v pátek, my vás tam dopravíme. Já jsem říkal, když mě zvete, to víte, že přijedu. No a tak jsem se dostal do té známé Amálie. A to vám to trvalo asi do 10:30, pak bylo slavnostní foto. A pak to zase naložili ty účastníky do mikrobusu dvou a odvezli je do Prahy na Hradčanský náměstí. Prezident Havel si mě vzal stranu a říkal, mohl byste se tady zdržet, já bych si s váma chtěl chvilku promluvit. Nebojte se, my vás dopravíme pak autem domů. No, jsem měl takhle na stranu, čekal jsem, co bude. No a povídali jsme,
popíjeli jsme bílé víno, no a on mě, prezident Havel, přesvědčoval, aby šel němu pracovat na hrad jako ředitel vnitropolitického odboru. A já jsem to zdvořile odmít, no a on se nevzdal, za 3 neděle se tohle opakovalo a opět do 2:30 do rána. A já jsem mu říkal, pane prezidente, já se budu rád dojít do ty Amálie a když něco napadne, tak vám to rád řeknu. Ne, že bych vám radil, já nesmím radit jako novinář, ale se tady budu s váma normálně bavit, když o to budete stát, jo? A to mě ještě přesvědčoval můj kamarád, tehdejší šéf zahraničního odboru, doktor Pavel Seifter, pozdější náš vyslanec v Londýně, on mě učil na fakultě a říká mi, Petře, to bude bezvadný, trošku jim z toho uděláme úřad, rozumíš, ty koloběžky, ať uklidě a ať normálně funguje o nějak. No já jsem to teda nevzal, ať jsem nechtěl ty novináři jít. No a takhle jsem se blíž seznámil s Václavem Havlem.

Já jsem si Miloše Zemana vážil, protože já jsem sledoval sociální demokracii. Já jsem byl na tom obnovacím sjezdu tady v Pyramidě v Praze pod Břevnovem. Od tohoto obnovacího sjezdu z konce března 90 jsem na sociálně demokratické akce chodil, protože mě to zajímalo. Můj strýc byl sociální demokrat, který se odmítl sloučit s komunisty po únoru. Jeho táta byl sociální demokrat tělem duší, jo, takže ty to měli v rodině, takže já jsem věděl, co je sociální demokracie. Jo. Tak jsem říkal, tu stranu musím sledovat. Že jo. No a tak jsem byl taky na tom známém sjezdu v únoru roku 1993, kde se nejdřív představil profesor Horák s tím svým americkým způsobem, že jo, roztáhl ruce, že nás se všichni obejmou, to tak dále. No a poté, co se tam znemožnilo několik možných kandidátů na funkci předsedy, no tak nakonec byli dva a jeden z nich byl Miloš Zeman. No a už byla noc, někdy půl druhý ráno, šli jsme po těch točitých schodech, já mám dojem, že jsme si šli zakouřit, jo, nebo já teda tenkrát. A teď tam stojíme a najednou po těch schodech v půl druhé v noci běží dva mladí lidé. Ti dva, to byla Petra Busková a Standa Gross. A teď běží po těch schodech, my jsme se neschovávali, jsme se zastavili se a říkali, já už na to nemám nervy, říkal jeden a říkal, teď to není možný, to tady budeme takhle ještě 3 dny, než to teda někdo z nich vyhraje. A tady jedna říká, my máme jako mladý sociální demokrati 15 hlasů, tak mu je tam šoupnem tomu Milošovi, co říkáš? A říká, tak jo. A my jsme teda vylezli ven, aby nás viděli. Říká, ježišmarja, my jsme říkali, neblázněte, my jsme zvyklí, buďte klidní, nic jsme neslyšeli, jo. No a oni to skutečně ti mladí sociální demokrati přehoupli. A tak se stal Miloš Zeman předsedou sociální demokracie. Takže já tam seděl, když on přednášel ten svůj děkovný projev, který bohužel není nikde zaznamenaný a zemil mimořádně hezký. Vím, jak jim říkal, děkuju vám za podporu, ale nemyslete si tam nahoře, tam bude strašně foukat, bude tam strašná zima a člověk tam bude strašně sám. A já jsem pak chodil pravidelně do Lidového domu na tiskovky, to mi u nás v Mladé frontě, který byli takový jako hodně modrý, tak mi říkali, ty jdeš zase na ty socany. Já jsem říkal, no důdič, to je nejstarší česká politická strana, tak chci vidět, co z toho vznikne. Ne? Takže já jsem Miloše Zemana takhle znal, jo. Ne, že bych se stal jeho obdivovatelem, prostě jsem měl kritický odstup od Havla, tak jsem měl i od Zemana. Ale zase na druhé straně vím, že to byla strašidelná práce, ten pytel blech dá dohromady. Ale za tu cenu, že ta strana byla de facto bezideová a že se to tam neustále mezi sebou hádalo. Byl jsem prostě u toho, že jo? Když přestal chodit v kostkovaném saku jako federální poslanec, to vždycky říkal, dnes mám své bojové sako na sobě, že jo? A stal se sociálním demokratem, protože si spočítal, že tam má parketu, z níž se může do ty velké politiky odrazit.

Já jsem miloval rozhlas a ne televize, ale rozhlas mi byl životním vodítkem. A posléze z okolností jsem se zamiloval do takových věcí, jako jsou magnetofony a podobné věci. Začal jsem sbírat desky a tak. A na veletrhu Brně jsem vždycky postával, když tam nějaká firma vystavovala vysílací studio, až mě pustili dovnitř. Se mi to povedlo taky. A dali mi do ruky ten pásek, posluchačům nevědí a magnetofonové pásky studiové nemají cívku, takže se musí určitým způsobem uchopit, jinak se vám, když vám to rozmotá, tak dva lidi mají prý práci půl dne, mi bylo řečeno, mně se to nestalo. No ale já nemám mikrofonní hlas, že ano. Takže jsem říkal, to není pro tebe. Jenomže, kdybych já věděl, jak se to stalo, na známém Poděbradském kongresu ODS jsem byl akreditován ještě za Mladou frontu a byla tam jedna kolegyně z rozhlasu, která měla k té ODS hodně blízko. Mimochodem, já ji mám rád, jo, co jsme si pak vysvětlili. No a přijel se tam podíval Honza Pokorný, tenkrát šéf. A já říkám, Honzo, prosím tě, tady se prostě dáno dohadovali na výkonný radě, a tenhle ten tam vykřiknul, když put hovoříte o nějakým čísle konta, tak to nemůžou mít peníze zakopaný někde v hrnci pod stromem. Při oni to tady vlastně se k tomu dostali, že mají peníze ve Švýcarsku, že jo. A tenkrát ke mně přišel jeden ministr a říkal, Petře, já to vím na 95%, že ty prachy máme a kolik, ale nemám proto doklad. Kdybych to tady řekl nahlas, tak se musí přijet třetinu delegátů sebrat. A on zaříkal, jsem tě, no to musíme nějak naznačit těm posluchačům, ne? A já jsem říkal, no tak já to nějak umělecky svárním, ne? Tak já tě pozvu do vysílání. Udělám s tebou rozhovor. Jak říkal Jan Brych, to byla průhonice, jo? To bylo obrovský, to byl obrovský ohlas. Já jsem nic si nevymýšlel, on to byla pravda, jo? A možná v té chvíli se ten Honza Pokorný řekl, že bych mohl být v rozhlase užitečný. No a já jsem pak přišel o zaměstnání, to jsem ještě v tom týdeníku Týden u Hvíždaly, to byl Hvíždalů v Týden. Teď ale týdeník Týden změnil majitele a najednou se u nás objevila frau Lepiarčik se svým českým pobočníkem, a to byl odborník, on dělal do amerických léků a ty s ním nějak rozvázali spolupráci, tak přišel jako dělat manažera Týdnu a měl takový zásadní dotazy, jako třeba já jsem zjistil, že my máme korektora a editora. Nedalo by se to sloučit? Nemohl by to dělat jeden člověk? Ale to takhle mluvil, jako to mluvil Čech jak poleno. Jo. No prostě nás 95% si řeklo, že z tohohle toho Týdne odejdem. No a já už v té době chodíval jako externista do poledních ozvěn vždycky něco odkomentovat. Jo? Mě strčili do studia na 2,5 minuty a zase ven. No tak jsem přišel do toho rádia druhý den a seděli tam Honza Pokorný a Alex Pícha. Honza Pokorný šéf publicistiky, Alex Pícha tenkrát šéf redaktor. A říkal, tak přijdeš k nám, jsem říkal, no ale já nejsem, nemohu, prostě mám špatnou výslovnost, když si se mýval, dokonce jsem ráčkoval, jo, tak a to prostě nejde, já nemám mikrofonní hlas. A Honza Pokorný sám nějak podíval na svýma velkýma hněnýma očima a říkal, doktore, my tě neberem na hlas, my tě berem na hlavu. A takhle jsem se stal kmenovým zaměstnancem Českého rozhlasu. Jo.

Ještě než jsem se stal zaměstnancem Českého rozhlasu, to bylo od 1. července 1989, musím říct, že jsem s ním spolupracoval občas. Zaprvé jsem tedy chodil komentovat Pěnu dní, většinou dopoledních ozvědne, jak se to někdy jmenovalo. No a pak jsem začal s Honzou Pokorným ještě jako externista 2 roky předtím, jednou týdně, původně pondělí, vysílá to, čemu jsme říkali Radioforum, a to bylo 55 minut, my dva na jednoho politika, ale třeba k nám taky chodíval, já nevím, pan režisér Menzel. To nebyli jen politici. No a konalo se to tak, že Honza Pokorný ke mně přišel domů do Londýnské s notebookem, to pro mě byla neznámá věc, já jsem v té době doma neměl ještě ani počítač, zapnul ten notebook a říkal, tak co tě napadlo? Já jsem říkal, no já nevím, já jsem tak uvažoval, tak diktuj. No a Honza mě na starosti umělecký stvárnění, pak zavřel ten notebook, tak to máme hotový, ne, přípravu. No a takhle jsme to vysílali, pak jsme to přehodili na středu, protože hned po tom pondělku to těm politikům nehodilo často, jo. No a to jsme takhle dělali vlastně 2 roky, když já jsem pak skončil v tom týdnu a přišel jsem do rozhlasu natrvalo a byl jsem tam 26,5 roku. Mezitím jsem dostal několik novinářských vyznamenání, ale to si lidé mohou přečíst, Peroutkovu cenu a pak teda to si vážím moc, když mě René Zaboral uvedl do Síně slávy Českého rozhlasu teprve 3. v pořadí. O Honzovi Petránkovi a Pavle Jazajerové a Prajsovu novinářskou cenu jsem měl taky ta pak zanikla, ale čeho se vážím hodně, ceny Českého literárního fondu. Opus, víte, to je za celoživotní dílo. No prostě snažil jsem se, no. No a pak přišla ještě cena 1, vlastně bych měl říct nejvyšší, a to vyznamenání za zásluhy o stát, tak se to jmenuje, a to mi udělal prezident Miloš Zeman. To musím říct, jak to probíhá. Zavolají vám z protokolu hradní kanceláře, z jeho šéfa jsem znal z předvolební kampaně Miloše Zemana, a ten mi říká, on se na tebe obrátí, kancléř, musím nejdřív vědět, jestli se vůbec smí obrátit. My tady máme občanský návrh ctitele z jižních Čech a on by si ho chtěl prezident oslovit a dát ti cenu, tu a tu. Přijal by si, já si říkal, kolik mám na rozmyšlenou, 2 dny. Tak já jsem během těch 2 dnů obvolal jsem spoustu svých kamarádů. Počínaje aktivními politiky z nezemanovské části spektra. Historiky, no prostě to. Možná, že jsem se jenom netrefil, ale řeknu sukus. Ty jsi jako novinář. Pro tuto zemi už toho udělal tolik, že tobě to vyznamenání měl dát už Havel. Tak si to z klidu vem, protože to máš za tu práci, ne od prezidenta. To je jedna z forem, jak může člověk toto vyznamenání dostat, že si prezident osvojí ten návrh, abych tak řekl z lidu, a pak ho se jako všecky vyznamenání to kontrasignuje premiér, což byl v té době současný premiér. Tak já jsem teda řekl tak jo. Jenomže ocitl jsem se v nemocnici, prostě jsem tam nemohl jít a teď jsem to tak jako odkládal. A pak nastala chvíle, kdy oni říkali, teď už musíš, protože za chvíli už pomalu budem končit. A já jsem říkal, no já, ale já skoro nemůžu chodit a skoro nevidím. No, prej vyber si nějakou švarnou příslušnici z hlavní stráže nebo švarnou příslušníka, my tě dovezem k hradu, ona tě usadí na pojízdnou židli a celou dobu se o tebe bude starat. A teď do toho nastala ta situace, že pan prezident Zeman, a to já jsem prosím veřejně neustále psal a vyjadřoval se velmi kriticky na jeho adresu v mnoha záležitostech a zejména také k jeho tehdy vřelému vztahu vůči Rusku. Jo? A teď to přišlo, prostě ten zločinný Putin přepadl Ukrajinu. A udělování těch cen mělo být na výročí Masarykova narození, to znamená na 7. březen, protože
už by to bývali jindy nestěli, Zeman už končil pak. A já jsem říkal, tam já nepojedu. Aby mě použili k tomu, že tam prezident přes sebe přehodí žluto-modrovou vlajku a Zelenskýho okrášlí bílým lvem a oni říkali, hele, i ten staříčkej novinář Petr Nováček si přišel pro ten metal, to teda ne. Tak jsem řekl Vláďovi Klolišovi, to je ten šéf protokolu, Vláďo, nezlob se na mě, já tam nepřijdu. A on mi říká, Milošovi, to bude strašně líto, vy se dlouho znáte. Já jsem říkal, Vláďo, původně jsem uvažoval, že přijdu, ale nepřijdu. Já se nestanu součástí tyhle ty, jako to, když se někdo otočí na obrtliku kolem dokola a já to teda nemám opravdu potřeby. Převzal jsem tu cenu. Nakonec to bylo tak, že mý domů přivez Vláďa Kruliš i s tou knihou, kde jsem se musel podepsat, jsem to převzal, předal mi to, no a mám ji doma. No, tak, takhle to bylo. Nevím, možná mě někdo odsoudí, ale vzhledem k tomu, že mi to říkali i kamarádi chartisti, ty, co prostě mě leta letoucí znají, tak jsem si říkal, tak snad mají pravdu, no.

posledního prosince loňského roku skončilo moje 26-leté, vlastně ještě o půl roku delší působení v Českém rozhlase, tedy jako jeho zaměstnance. Dostal jsem od pana generálního ředitele takové, řekl bych, rezortní ocenění, vyznamenání, jak tomu říci. Už jsem kdysi dostal jedno, vážím si ho a najednou to všechno skončilo. Já jsem věděl, že k tomu dojde, jo. Dokonce se to chystalo, protože prostě přicházejí jiní lidé a navíc přišel covid. A vlastně od covidu já už jsem pak nedocházel do redakce, pracoval jsem z domova, protože jsem měl přes koudek, jsem mohl vysílat téměř studiové kvalitě a to tež platilo o kolegu Slezákovi, s ním jsme mývali společnou kancelář a tu nám pak zlikvidovali, když už jsme tam vlastně denně nechodili. To bylo kvůli covidu. Už takhle zůstalo, ale to je vám strašná věc, protože jakmile přestáváte ty kolegy denně potkávat, tak se pomalu vytrácíte, jo? A oni potkávají kolegu Hartmana a řeknou, hele, mu by si zajít, to víš, že ho zajdu, jo, a něco jim řekne, a vás už nepotkávají. Ale zavolají. No a posléze se to už všecko mění, se to střídá a ti, co přicházejí, se k vám chovají velmi zdvořile většinou, ale už nezavolají, protože už prostě mají jiné své koně. No a s tím musí projít, s tím a tím každý. Já jsem věděl, že to jednou nastane. Bohužel jsem myslel, že do té doby se uskuteční projekt, kde jsme měli s Honzou povídat o 90. letech, protože já jsem byl opravdu u mnoha věcí, u kterých žádný novinář nebyl. No, ale na to nedošlo s tím řízením osudu. Já jsem to ani nenapsal do paměti, k tomu mě mnozí ponoukali, ale teď už to nenapíšu, protože zrakově to nezvládnu. Takže spoustu věcí už nikdo nedoví, a on je to jedno, protože člověk nemá být ješitný, on se na sebe z toho veřejnosti obejde. Já jsem měl to štěstí, že jsem od roku 1992 od voleb byl pravidelným spolupracovníkem Československé a pak České televize. To byly stovky vystoupení v takový, zejména v takových pořadech jako Události a komentáře. Měl jsem to tam rád, chodil jsem tam donedávna, naspaměť jsem se tam dokázal proplíst těmi kabely a znal jsem ty kameramany. Měl jsem to prostředí rád, technicky mě zajímalo a oni ke mně byli vždycky vlídní a já k ním. Ale najednou to taky ustalo, protože prostě všude nastupují samozřejmě lidé mladší. Člověk už také není jako býval, už není tak svěží od rány. To, já samozřejmě toho jsem si vědom. A na druhou stranu si stále myslím, protože mám právě zkušenost těch let, kdy tu politiku sleduju a já jsem fakt od dětských let tu politiku sledoval, tak si myslím, že na některé věci je můj pohled prostě, neříkám, že zasvědčenější, ale určitě jiný než kolegů, kteří jsou dneska už o dvě generace mladší. No, je to strašná změna najednou být bez toho rozhlasu. Jo. Ten mikrofon, to je magie a hlavně to klima rozhlasu je úžasný.

0: Život mezi politiky, i tak by mohl znít podtitul osudu Petra Nováčka. Rozhlasové vzpomínání novináře a dlouholetého politického komentátora Českého rozhlasu připravil David Hertl. Osudy byly pětidílné, najdete je k poslechu na našem webu vltava.rozhlas.cz. A od pondělí můžete naladit vždycky v 11:30 rozhlasové vzpomínky filmové režisérky, autorky časozběrných dokumentů Heleny Třeštíkové. Tak první část v pondělí v 11:30. Teď už bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Maximální ceny pohonných hmot dnes stát určí naposledy, paliva nejspíš od pondělí zdraží. Donald Trump v mimořádném projevu k národu obvinil Čínu ze zásahu do prezidentských voleb. Na Žďárském zámku dnes začíná taneční festival Correspondance a počasí bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami, teploty nejčastěji do 3 stupňů. Ministerstvo financí dnes naposledy rozhodne o maximálních cenách pohonných hmot na následující víkend. Regulace skončí v neděli a od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí také sleva na spotřební dani za naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO se ale už ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat.
2: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
0: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu dramatické zvýšení cen neočekává. Podle něj ale kvůli návratu spotřební daně na původní výši například nafta určitě zdraží. Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
3: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: 250 000 cizinců v seznamech voličů, čínští hekři a hlasovací stroje z Venezuely. Donald Trump v nočním projevu z Bílého domu vyjmenoval, kdo všechno podle něj ohrožuje americké volby. Jenže odtajněné dokumenty, kterými argumentoval, to nepotvrzují.
4: Tens of millions of voter data in 18 states have been bought, stolen or hacked by China.
5: Čína podle amerického prezidenta ukradla nebo odkoupila osobní údaje desítek milionů voličů v 18 státech. Jako důkaz nechal zveřejnit stovky stran odtajněných zpravodajských dokumentů. Podle amerických médií ale právě tyto dokumenty jeho slova v klíčových bodech vyvracejí. Závěr, že by cizí země změnily výsledky voleb, v nich chybí. Trump projev využil k tlaku na schválení zákona, který má zpřísnit pravidla hlasování ještě před listopadovými volbami do kongresu. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal parlament, aby do čela ministerstva obrany potvrdil Jevhena Chmaru. Dosavadního šéfa ukrajinské tajné služby SBU včera dočasně pověřil vedením rezortu po odvolání vlády. Kvůli konci oblíbeného dosavadního ministra Michaila Fedorova protestují tisíce Ukrajinců.
6: Pod vedením Chmary ukrajinské tajné služby prováděly útoky i na vzdálené cíle v Rusku. Dosavadní ministr Fedorov skončil spolu s vládou premiérky Julie Svyridenkové. Sám politik přiznal, že měl spory s nejvyšším vedením vedením ukrajinské armády. Fedorov údajně prosazoval digitalizaci a modernizaci armády, zatímco velení zastává tradičnější přístup. V rozhovoru pro Český rozhlas Fedorovův konec kritizoval i starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
7: On byl velkou nadějí a my jsme viděli na ministerstvu obrany pozitivní změny. Pokud je Zelenský chytrý, bude naslouchat společnosti.
6: Podle Klička by si měl ukrajinský prezident Fedorovův konec rozmyslet. Změnu vlády prý Zelenský dostatečně nevysvětlil. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Tradiční festival Korespondánc dnes začíná na zámku ve Žďáře nad Sázavou. Přehlídka současného tance, pohybového divadla i moderního cirkusu se zde koná už po 11. Řada představení bude mít světovou premiéru, protože vznikala přímo pro zámecké prostory. Mezi účastníky budou i performeři ze zahraničí, potvrzuje mluvčí festivalu Michaela Sikorová.
8: Umělci přijedou přibližně z 10 zemí, ať už se jedná o umělce z různých koutů Evropy, tak také o tajvanské umělce. Vlastně letošní ročník má docela silnou linku právě tajvanských novocirkusových umělců.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky objeví i silné, vyskytnou se na většině území. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 26, na jeho východě Moravy až 34 a v 1000 metrech na horách pak bude kolem 21. V Jeseníkách a Beskydech naměří až 25 stupňů. Mírný jižní až jihozápadní vítr se bude měnit na západní a v bouřkách přechodně zesílí. A více informací z domova i ze světa najdete na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: 17. červencový den je za polovinou a také první prázdninový měsíc už je víc než z půlky, takzvaně fuč. No a tedy už pár týdnů trávíme vltavské léto v kině. Připomínám, že každé vltavské prázdniny mají své téma a tak jsme v minulosti mohli prožít léto v undergroundu, sci-fi léto, trávit léto na horách, mít kafkovské léto i léto zakázané. Letos je to tedy film, kterým se budeme zabývat až do konce prázdnin a vlastně se nám tak trochu prolíná to téma loňské s letošním v tom smyslu, jak pokračujeme v mapování historie české filmografie, kdy dozajista dojde také na trezorové filmy. A s tím zakázaným koresponduje i včerejší téma, kdy jsme mluvili o filmu v dobách protektorátu a dnes se po té časové ose posouváme ke 48. roku. Před námi je tedy další kapitola celoprázdninového seriálu To byl můj film dnes s Janou Podskalskou. Vítej ve studiu.
2: Dobré poledne.
1: Já už jsem to, jak potřebuji. Já už jsem to předeslala, že se blížíme k tomu 48. roku, jak tedy bude vypadat ta naše dnešní hodinka.
2: Já tam malinko doladím, začneme spíš po válce v těch letech 45-46 a dojdeme vlastně víceméně k 48., který si ale necháme potom už zase na jiné hodiny. Budeme se věnovat hlavně znárodnění, tomu, co se vlastně stalo s Lucerna filmem Miloše Havla, což byla tehdy klíčová filmová společnost, ale také k osudům některých filmů a například k tomu, jak se odrážela doba ve filmech Martina Friče.
1: Tak to je obsah následujícího vysílání, kterým vás provází Daniela Čermáková. Krásný den přejeme.

0: Tak to byly Hbité prsty Konstantín, která nám hrála část klavírní sonáty Johanna Nepomuka Humla, a my s Janou Podskalskou hbitě připomeneme, jak probíhalo vlastně znárodnění domácího filmu. Jaká tady byla kdy k němu došlo, jaká byla ta situace těsně po válce?
1: No, došlo k němu poměrně rychle. Myslím, byli jsme jednou, nejde úplně první zemí v Evropě, která vlastně to znárodnění provedla, protože se připravovala vlastně už před koncem války. Jenom připomenu, že to byl ten slavný dekret Edvarda Beneše z 11. srpna 1945, kterým se znárodnila kinematografie, a vlastně v tom byl zahrnutá tady nejenom výroba filmová, ale taky distribuce a vlastně kina, provoz kin. Takže bylo to velmi bouřlivé a samozřejmě ne všem se to úplně líbilo. Nicméně zajímavostí třeba je, že takovým jako českým specifikem bylo, že to nebyl přímo pokyn jenom z hora, ten vládní, ale že se do toho výrazně právě opřeli už samotní filmoví pracovníci, právě jak jsem říkala, už před koncem války, protože většina z nich vytušila, že se samozřejmě po válce radikálně situace promění, takže připravovala různé svoje koncepce a úpravy. Velmi tedy to odnesla tedy československá obec Sokolská, ta patřila mezi jednoho toho zára zásadního oponenta, který samozřejmě se snažil alespoň třeba polovinu toho majetku nechat pod sebou a ne všechno tedy svěřit státu, protože oni na konci války vlastně víc než 700 kin, což je opravdu hodně neuvěřitelné číslo, a vlastně celou dobu o ně pečovali, o jejich provoz a podobně, a navrhli svůj vlastní zákon, jakým způsobem by se měli tedy upravovat provoz kin v dalších letech poválečných. Ovšem tehdejší ministr informací Václav Kopecký to striktně odmítl a postupně se tady ta kina vlastně dostávala pod jaksi do majetku státu. Což byla docela smutná historie, protože pak v roce 1948 vlastně už všechna patřila pod stát a skoro většina z nich byla přejmenovaná. Takový ten rychlý komunistický šmak, že všechno musí být jinak, než jak to bylo předtím. Takže třeba osud kina Sokol v Kladně, ten je takový docela typický, jmenoval se potom Svět. Chátralo po roce 89, se některá ta kina vrátila znovu tedy sokolské obci, ale vlastně už byla v tak hrozném stavu, že většina z nich se nebylo možné provozovat dál. Nicméně zrovna to kladenské kino dneska funguje, podařilo se ho v posledních letech, co jsem si tak správně zjišťovala, obnovit a je z něj takové jakoby multikulturní středisko. Takže tady to dopadlo vlastně dobře, ale tohle byla taková bitva vlastně mezi Sokolem a mezi státem, která vlastně nedopadla v poválečných letech pro ně úplně dobře.
0: A co oni vlastně uváděli jako ten důvod zastírací?
1: No, tam šlo o to, že prostě stát potřebuje mít všechno pod kontrolou, že chce úplně proměnit tvář českého filmu, že vlastně měli pocit, že protože se chopili jaksi moci nebo toho rozhodování, tak takzvaní levicoví intelektuálové, kteří samozřejmě měli pocit, že předtím se ten film točil příliš komerčně, že to byly jenom takové ty oddechovky a zábavné filmy, a chtěli tomu dát nějakou vážnější, důstojnější tvář, samozřejmě potom už tedy tu propagandistickou, která nastoupila po roce 48, jak dobře víme.
0: Jaký byl osud Lucerna filmu Miloše Havla?
1: Ten samozřejmě také jako správný prozíravý obchodník vytušil už před koncem války, co přijde, a měl připravenou svoji osobní koncepci, kterou navrhl samozřejmě ministerstvu. Ta, myslím, byla o tom, že vlastně 49% zůstane v soukromých rukou, ač 51%, že by tedy šlo pod stát. Vlastně to nebyla úplně špatná myšlenka, ale bylo evidentní od samého začátku, že nemůže projít, že prostě nemá šanci už, protože on sám jako osoba byl vlastně velmi nepohodlný a jeho vlastně život za války, ty večírky, když on samozřejmě, my jsme to tady už říkali, velmi dobře řídil ten český film a řadu lidí zachránil před nějakým totálním nasazením, dával práci českým hercům a filmařům, tak samozřejmě byl pro mnohé po válce tím buržoustem, který vlastně není úplně pohodlou osobou, navíc byl gay, takže si myslím, že do toho vlastně, on pak byl vyšetřován samozřejmě, ale promítly se do toho i různé osobní antipatie, takže potom poměrně nedůstojné vyšetřování, což prováděla tedy disciplinární rada Československého svazu filmových pracovníků, kam on ani nepotřil, což někde tak jako ironicky vlastně utrousil, že nechápe, proč ho vyšetřuje takovýhle orgán, když vlastně do něj ani nepatří. Ale bylo jasné od začátku, že to, jak to dopadne, že tedy bude jakoby odsouzen a bude vyloučen a bude muset odevzdat veškerý majetek, což se také skutečně stalo. Lucerna film byl postupně zabavován, sepisován. Trefně k tomu podotkl tehdy Jiří Brdečka, že vlastně výrobní štáby Lucerna filmu pracovali tak skvěle, že rodinná kinematografie, teď cituji, jindy nepříliš nakloněná všemu, co se dělo kolem Miloše Havla, ráda převzala všechny jeho produkční vedoucí, protože to prostě dělali dobře. Takže sice měl zabavený veškerý majetek, ale tak, jak byly nastavené ty podmínky práce filmové, se samozřejmě hodili i těm, kteří kinematografii znárodnili. A pak tady mám ještě jednu takovou rozkošnou poznámku, ona je teda spíš groteskní, jako smutně groteskní, že on se samozřejmě nedal, byl šikovný rétorik, takže se bránil, ale když už bylo evidentní, že teda dojde k tomu zabavování, tak tady je tam takový jako vlastně dovětek v knize, která o něm vyšla, o Miloši Havlovi, z dopisu úředníka, jak ten proces probíhal. Dozvídám se právě, že po ústním rozhovoru mezi panem ředitelem, novým tedy ředitelem Lucerna filmu, a Milošem Havlem došlo k uvolnění 20 párů kožených sandálků pro ruský film Kamenný kvítek. Takže i takovéhle drobnosti se řešily a bylo to jako velké vítězství, takže se podařilo Miloši Havlovi zabavit takovéhle rekvizity. Takže to svým způsobem byl docela potupný proces, ale musel se tím projít a samozřejmě byl to hořký konec pro něj.
0: No a co se týká samotného filmu, jaká témata tehdy jakými tématy se filmaři zabývali, navazovali na ty roky předválečné?
1: Nebo... Částečně ano, kdy tedy tam převládaly hlavně komedie, o tom jsme tady taky mluvili, nebo takové jako ty lehčí romantické filmy, ale samozřejmě nová doba přinesla taky nová témata, takže se objevily třeba historické filmy, natočil se Jan Roháč z Dubé, objevily se válečné filmy, o tom tady ještě budeme mluvit, kde vlastně filmaři reflektovali nějakým způsobem válku, ale taky psychologická a sociální dramata, to byl třeba Mrtví mezi živými, nebo Lavina, nebo taky Siréna od Karla Steklého. Byly různé knižní adaptace, to vlastně se tak jako prolíná celou českou kinematografii, velmi často na to narážím v těch různých etapách, že se často filmaři obraceli k našim literátům a to se objevilo i po válce. A byly to třeba různé remakey. Poslední Mohikán vznikl, který vlastně byl remakem už starého filmu Karla Lamače. A také satyra. Jednou z mála satyr byl film Velký případ z roku 1946, který natočil Václav Kubásek a Josef Mach. A byl to takový směšný film, vlastně, který se doslova smál jakoby SS-ákům. Byla to taková vtipná historka, trošku v duchu Ala Revizor, kde došlo k záměně důstojnické uniformy a došlo k takové jako vtipné situaci. A vlastně to bylo celé, to sloužilo k tomu výsměchu těchto nacistických pohlavárů.
0: No a ještě nějaká herecká jména tohle období?
1: Určitě, samozřejmě se vraceli takoví, kteří už se objevili za protektorátu ve filmech, takže Otomar Korbelář nebo Marie Glázorová, Jaroslav Marvan, Jaroslav Průcha, ale taky už se začala objevovat třeba Dana Medřická, Eduard Kohout, Karel Heger a zajímavostí tady je, že se vlastně v některých filmech objevuje také Václav Irmanov, což není zase tak známé jméno, to byl vlastně nedostudovaný sochař, který skončil kvůli tomu, že se zavřeli vysoké školy a stal se velmi oblíbeným swingařem. On měl skvělou angličtinu, takže vlastně vystupoval ve swingových písničkách, potom později dokonce zpíval s orchestrem Karla Vlacha a měl takový zajímavý osud, že právě když za války vlastně tedy zpíval, ale po válce pochopitelně, když nastoupila komunistická moc, tak se zakázaly písničky zpívané anglicky, tudíž tedy postihlo to i swing a jazz. Takže on se vrátil k té sochařině a vlastně vytvářel plastiky, byl velmi úspěšným sochařem, takže některé jeho plastiky byly třeba na sídlišti Prosek nebo Stříškov, možná tam jsou dodnes. A vystavoval taky na Expo 58, takže to byla taková zajímavá osobnost, o které se vlastně moc nemluví, to trochu zapadla, ale tehdy byl jako zajímavou tváří a taky se objevil třeba ve filmu František Vláčila holubice.
0: No, budeme pokračovat v zápětí dál, až si poslechneme hudbu Richarda Strause a s Janou Puckalskou. Dnes mluvíme o situaci ve filmovém průmyslu v dobách poválečných.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Tak toto samozřejmě nebyl Richard Strauss, na něj přijde řada až za několik minut. Tohle byla kapela Pong a vy mě, milí posluchači, ostatně můžete kontrolovat pohledem do playlistu na našem webu vltava.rozhlas.cz. Tak pokračujeme v našem rozhovoru s Janou Podskalskou o historii našeho filmu v rámci projektu To byl můj film, který nás provází po celé léto. My už jsme trošku naťukli ta témata protektorátní, jak tedy reflektovali domácí tvůrci ty válečné roky.
1: No, objevilo se to prakticky hned po válce, takže asi mezi ty nejznámější tituly patří třeba Uloupená hranice z roku 1947, kterou natočil Jiří Weiss, která se vlastně vracela do období mobilizace a odehrávala se v pohraničí. Nebo to byly Nadlidé z roku 1946, které natočil Václav Wasserman, který byl vlastně zase pro změnu o tom hrdinství obyčejných lidí, o tom odboji, který existoval třeba na malých městech. Je to film, který byl natočen dneska už z toho našeho pohledu trošku archaickým způsobem, nicméně bylo to téma, které bylo v té době samozřejmě pro diváky důležité, protože se vracelo do téhle dramatické doby. Jsou to také Muži bez křídel, to byl vlastně asi jeden z nejúspěšnějších a nejlepších filmů, který se také uspěl také v zahraničí, my se k němu ještě dostaneme. Ale třeba Tři kamarádi z roku 1947, také od Václava Wassermana, kde se také objevil mimo jiné Ladislav Pešek, a který vlastně vyprávěl o třech kamarádech, kteří se potkali za války a vlastně se vracejí do svých domovů a přemýšlejí, co vlastně bude po válce, jak naložit se svým životem, a vracejí se jim i některé jako nepříjemné vzpomínky vlastně z toho minulého období.
0: Také se k některým snímkům pojí zajímavý příběh. Mluvím o adaptaci detektivního románu 13. revír, tak to prosím připomeň.
1: Je to tak, to takový zajímavý snímek, vlastně velmi, velmi dobrý, který vznikl podle detektivky Edwarda Fickera, která se jmenovala Zinková cesta. A ten film se točil strašně, strašně nesnadným způsobem, protože původně ho roztočil režisér Jan A. Holman, který udělal i svoje herecké obsazení, ale bylo to vlastně na konci války. A on kromě toho, že měl tady během toho natáčení velké konflikty s hercem Milošem Nedbalem, kdy prostě v jedné scéně ho péroval, asi 20 klapek udělal, protože se mu nelíbilo, jakým způsobem otáčí tuškou někde nad deskou stolu nebo něco podobného. A nelíbil se mu jeho výraz, takže Miloš Nedbal byl téměř rozhodnut, že opustí natáčení. Nakonec se všichni spojili proti režiséru a poslali na něj stížnost. A on skutečně tady nepřišel do toho studia. Mysleli si, že tady dosáhli s tou stížností toho, co chtěli, ale pak se ukázalo, že režisér vlastně utekl před gestapem, že to mělo úplně jiný důvod, takže si všichni oddechli. Trošku náhoda tomu chtěla, že se ho zbavili, a bylo už v tu dobu tedy jisté, že film převezme Martin Fritsch, což si myslím, že byla dobrá, že vlastně byl dobrý vývoj, protože ten film je dneska dobrý, natočil ho skvěle. A další zajímavostí je, že on se musel potýkat s jedinou nepříjemnou věcí, a sice, že Holman si vybral do toho obsazení do hlavní role Frony Lídu Bárovou, ještě protože na Přímluvu německých přátel tam měla tedy ještě hrát, i když už to její postavení začínalo být takové jako hodně rozkolísané, a bylo evidentní, že ten film bude mít premiéru už po konci války, tudíž nebude úplně jako jednoduché vysvětlit, proč tam funguje tedy právě Lída Bárová, která, jak víme, potom tady byla i vězněna za ty svoje, víme za co, za kontakty s Němci a vztah s Goebbelsem, ale oni se rozhodli, protože si to netroufl nikdo jí to říct, dokonce ani Martin Fritsch, tak se rozhodli, je to taková vzpomínka Jaroslava Marvana z knížky o Martinu Fritschovi, že vlastně budou fingovat to natáčení s ní, takže oni s ní skutečně fingovaně natáčeli, ale kameraman neměl žádný materiál v kameře a před ní se tvářili, tedy, že skutečně natáčí. Já jsem ani tyhle ty okolnosti kolem toho neznala. A až bohužel pak rozhodla, děsili se toho, že to budou muset takhle předstírat až do konce natáčení. A pak nastala taková situace, že byl nějaký nálet, oni museli všichni do krytu. A Lída Bárová tam pronesla, já jsem tady někde měla, no teď to úplně nenajdu a nebudeme se tím zdržovat, že je strašně ráda, že si ještě mohla s nimi užít tohleto natáčení a že doufá, že to bude moc dobrý film. A nastalo mrtvolné ticho. Jaroslav Marvan to popisoval, že nevěděl, kdo v tu chvíli je bledší, jestli ona nebo Martin Fritsch. A najednou do toho pronesl Jan Stalich, no, ty už to nevytrhneš, my to máme sice natočené, ale bez tebe. Takže se to celé proláklo, nevěděli, jestli nebude z toho průšvih, jestli prostě němečtí přátelé, ještě tedy Lídy Bárové, film nestopnou. Nakonec se stalo to, že všichni doufali v to, že ona byla vlastně hodná holka, jak říkal Jaroslav Marvan. Takže ona sice opustila natáčení, už se nevrátila, napsala Fritschovi, že s ní nemá počítat. On navíc už se vědělo, že v tu chvíli obsadil Danu Medřickou, takže vlastně tajně natáčel s Danou Medřickou jiné záběry. A Lída Bárová je nicméně nepráskla, takže film se mohl dotočit, ale pro ně to bylo takové jako ostudné vlastně opuštění placu a je to vlastně zajímavá docela historka kolem toho filmu. My už známe ten film samozřejmě s Danou Medřickou.
0: Ty už si vzpomínala Muži bez křídel, ten film, který uspěl i v zahraničí. Jaké další tituly měly úspěch?
1: Byla to také Sirena z roku 1947 od Karla Steklého, to byla vlastně adaptace románu Marie Pujmanové. Ta se velmi úspěšně prosadila v Benátkách, kde dostala cenu, dneska se jmenuje Zlatý lev. A k těm Mužům bez křídel jenom poslední dvě věty, zajímavost, ona startala, ty vlastně vyhráli v Cannes, dostali velkou cenu Grand Prix, která dodnes se uděluje na tomhle festivalu. A tam bylo vlastně zajímavostí, že tam také jako poradce byl Jaromír Nechanický, důstojník exilové československé armády na západě, který se velmi aktivně podílel na pražském povstání na kapitulaci německých vojsk, ale byl popraven roku 1950, takže tam kolem toho byly i tyhle ty smutné osudy. Nicméně faktem zůstává, že tenhle film se velmi, velmi dobře prosadil a přestože ho natočil František Čech, který byl osočován za toho Jana Cimburu s antisemickou scénou, což se skutečně takhle udělal, tak tohle pro něj byla určitým způsobem očista a vlastně nové vykročení do filmové doby nebo do své filmové kariéry.
0: No a už tu také padlo jméno Martin Fritsch a o tomhle režisorovi bude řeč právě po tom slíbeném Richardu Strausovi.

0: Z díla Richarda Strause jsme poslouchali část svity pro 13 dechových nástrojů B-dur a hrá nám orchestr London Winds s Michaelem Collinsem. Tak, jméno režiséra Martina Friče už zde bylo zmíněno. Jano, za jakých okolností a kdy se tedy Martin Frič vrací za kameru a vlastně jak tedy se v těch jeho filmech odráží charakter doby?
1: On se vlastně nikdy neztratil úplně, i po válce se zase brzo objevil, natáčel nějaké filmy před válkou, které pak už měly vlastně premiéru po válce, a já jsem si uvědomila, když jsem sledovala tu jeho filmografii, určitě se k němu ještě vrátíme třeba v 60. letech, kde natočil několik skvělých filmů, že on jako vlastně opravdu má v těch svých příbězích úžasně odraz té doby, přestože se o to někdy cílevědomě nesnažil. Samozřejmě během protektorátu točil komedie, protože prostě bylo potřeba, aby lidé nacházeli nějaký únik od té tíživé reality. Ale vždycky tam dokázal vpašovat nějakou ironickou hlášku o té době, o mezilidských vztazích nebo o městském životě, maloměstském životě. Ať to byla teda první republika, kde točil s Burianem a s Hásem, to jsou ty známé jeho komedie, které máme tak rádi, a která se pořád vrací na obrazovku, a kde tak jako vlastně respektoval tu touhu lidí po nějaké zábavě. Někteří o něm říkali vlastně, že je to takový ten, jako co točí ty divný, ty nezajímavý komedie a oddechovky, ale většina lidí, která s ním pracovala, včetně herců, tak vlastně vždycky ctila to, že on je skvělý řemeslník v tom nejlepším slova smyslu, a že vlastně to své řemeslo dává pro dobré příběhy a pro lidi, kteří prostě chtějí mít dobré příběhy. Takže třeba i v době té okupace, kdy byla cenzura, tak točil únikové filmy, ale myslel na to, aby to byla chytrá komedie, aby to nebyly takové ty blbosti. Myslím si, že kdyby viděl dnešní naše romantické komedie české, které sice tváří, že jsou komedie, tak by se chytal tady za hlavu. A točil třeba ze školního prostředí, velmi dobré postřehy, jsou známé ty jeho filmy Škola, základ života, nebo ze života studenta. Takže i tohle bylo skvělé, a asi nejtěžší pro něj musel být ten boj, když nastoupila tady taková ta budovatelská doba. Takže třeba film Císařův pekař, Pekařův císař, který je asi proto hodně typický, ujal se toho s tím největším svým úžasným řemeslem, které uměl, ale zároveň musel nějakým způsobem manévrovat v těch kulisách, které tady samozřejmě byly už ty komunistické, aby dostal tomu té ideje toho budovatelského ducha. Takže tam jsou samozřejmě ty scény, že o tom, že golem nemá sloužit jednotlivci, ale má být pro blahu celého národa a další podobné, ale on to dokázal natočit s takovou elegancí a s takovým vtipem, i samozřejmě díky vedení těch herců, že to dodnes je nestárnoucí pohádka, i přesto, že tam cítíme ten dobový nějaký duch. A ještě to má jednu zajímavost, že jsem si vlastně uvědomila, že kromě toho on byl skvělý i jako člověk. Strašně ho ctila řada herců i jeho spolupracovníků za to, že se nechoval nikdy povýšeně, přestože byl tak skvělý filmař, tak měl velmi lidský přístup. Ostatně jsem tady mluvila o tom Holmanovi, jak vlastně tam obsadil někoho jiného a točil se vlastně, nebo vozil se po panu Nedbalovi, ale když nastoupil Martin Frič, tak prostě to s ním natočil tu scénu během jedné klapky. A měl prostě porozumění pro svoje herce, herci ho měli rádi, a typickým příkladem třeba je zrovna vztah k Nataše Golové, která po válce, jak víme, už jsme tady o ní taky mluvili, to neměla jednoduché, její kariéra úplně upadala, točila jenom maličké role, a on si na ní přesto vzpomněl, a přesto, že to bylo za cenu toho, že vlastně přeobsadil Irenu Kačírkovou, která měla právě v Císařovu pekaři hrát Syrael a která mu to dlouho tedy nemohla odpustit mimochodem, tak prostě dal tu práci Nataše Golové, o které věděl, že je skvělá herečka, prostě byl věrný těm, se kterými pracoval předtím, a dokázal je podpořit i v době, kdy to oni neměli úplně jednoduché.
0: Jano, já budu trošku osobní na závěr našeho dnešního hrozně zajímavého povídání. Kdybys ty měla osobně doporučit nějaký film z té doby, nebo jaký máš nejradši a proč?
1: No, já, abychom mluvili zase o něčem trošku jiném, nepatří to úplně mezi těch mých 10 srdcovek, nicméně z tohohle období mám vlastně ráda moc film Mrtví mezi živými z roku 46, který trochu zapadl. Vlastně dívala jsem se, že není možný ani ho někde pustit online, asi je možné ho někde koupit v rámci takového toho Přehraj to, ale je to film od Bořivoje Zemana, to byl vlastně režisér, který se neprojevoval v té době tolik, on nastoupil až v těch 50. letech, a tohle natočil podle scénáře Elmara Klose. Je to vlastně takové jako nenápadné psychologické italské drama, kde v titulní roli exceloval Karel Heger. A je to o přepadení pošty, při kterém dojde k nějakému úmrtí vlastně, a ten hlavní představitel, nebo takový jeden z těch pracovníků, kterého právě hrál Karel Heger, je osočen z toho, že se nezachoval správně, že prostě předal peníze těm zlodějům, a protože se to odehrává na malém městě, tak čelí jednak vnitřním pochybnostem, že se nezachoval dobře, a jednak tady tomu útoku toho okolí maloměstského, které má pocit takový ten černobílý pohled, že měl prostě být větším hrdinou. Takže takové jako jednoduché drama, ale skvěle napsané a skvěle natočené, a je to teda, stojí to za vidění především díky Karlu Hegerovi. Takže doporučuji.
0: Tak doporučuje Jana Podskalská, se kterou jsme dnes v rámci našeho seriálu To byl můj film mluvili o vývoji poválečném. A ještě co se týká Martina Friče, tak já připomenu, že na našem webu je k dispozici odvysílaný souzvuk, který je sestaven z korespondence Martina Friče a spisovatele Jaroslava Žáka, který tedy stojí za předlohou k těm zmiňovaným filmům Škola základ života. Tak to, milí posluchači, najdete na webu vltava.rozhlas.cz. No a Janě Podskalské velmi děkuji za naše dnešní povídání a vám, milí posluchači, opět připomínám, že na webu je 50 titulů, kterou sestavili autoři tohoto projektu, tedy i Jana Podskalská, a můžete si určit pořadí filmů, které jsou ty nejprávě pro vás. Díky, Jano.
1: Taky díky, bylo mi ctí.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Johann Bach byl tohle, ale nikoli Sebastian. Johann Ludwig Bach, jeden ze členů rozvětveného bachovského hudebního rodu. Tohle byla část koncertu pro dvoje housle, dva hoboje, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur. Krásná Šeherezáda bude vyprávět své příběhy Tisíce a jedné noci v Českém Krumlově. Prostory krumlovské letní jízdárny dnes večer rozezní první koncert Mezinárodního hudebního festivalu a na pódiu doprovodí Šeherezádu perští bubeníci a tanečníci. Ovšem venkovní scénu je třeba dobře připravit.
1: Místo houslí nebo klavíru se barokní zahradou Českokrumlovského zámku ozývají zvuky kladiv a vrtaček. V prostorách letní jízdárny se teď dolaďují poslední detaily před zahájením programu Festivalu Krumlov. Jubilejní 35. ročník odstartuje koncert pohádkového světa legendy Tisíc a jedna noc. Areál, kde se zahajovací koncert odehraje, se mnou teď prochází a kontroluje i ředitelka festivalu Gabriela Rachidy. Jak náročné jsou právě ty poslední úpravy před samotným začátkem a co všechno ještě zbývá připravit?
2: Tak aktuálně už máme kolem sebe postavené hlediště, pódium stojí, takže zdá se, že už bychom skoro mohli za každou minutu začít, ale ještě je spoustu věcí, které musíme připravit. Na místě asi 180 kolegů, kteří to připravují ten samotný večer, takže ty mají ještě napilno.
1: Už jsme zmínili, že tady na tom pódiu zahájí festival Příběh Šeherezády. Celý ročník se pak nese v duchu tématu Labyrint příběhů.
2: Martin Rudovský, náš nový dramaturg, se vydal na putování zde s panem inženýrem Olšanem, který zná každý kout a každý strom této zahrady. A ten mu právě vyprávěl, jak ta zahrada historicky vypadala. A to nám bylo inspirací. Tak Martin přišel, říkal, hej, to bylo takových nádherných míst a labyrintů, který bychom mohli zakomponovat.
1: V průběhu posledních stavebních úprav sem do letní jízdárny přišli na zvukovou zkoušku taky samotní hudebníci.
2: Budeme mít takovou malou ochutnávku hudební. Je to konkrétně i dílo, které bylo napsané přímo pro dnešní zahajovací koncert. Začne to pochodem hudebníků perskými perkusemi, kteří budou lákat a navádět diváky, aby se posadili v hledišti. A to potom vyvrcholí v ten hlavní koncert, který už je tady na tom hlavním pódiu.
1: 14 koncertních míst zavede diváky i mimo centrum Českého Krumlova. Poprvé se navíc program představí v úplně nových prostorech.
2: Letos se nově vydáme do Kuklova, do krásného chrámu, do Kájova, do kostela a tak teď do Červeného dvora, což je psychiatrická léčebna, zároveň úplně skvostná památka. A my tam budeme v jednom z těch nádherných salonků. Takou polonovou lokací vlastně tak to je Sport 1560, kde jsme objevili kotelnu, což je prostor.
1: Dramaturg festivalu Martin Rudovský také doplnil, že návštěvníky čekají také programové novinky. Připravené jsou totiž celkem 3 světové hudební premiéry. Z toho 2 byly vytvořené přímo na objednávku letošního ročníku festivalu.
3: První bude na popud festivalu je Ondra Brousek a napsal pro nás symfonickou báseň Daidalos, právě o tom staviteli toho labyrintu. Další premiérou bude Tomáš Kačo, což je romský klavírista a napsal Labyrint světa ráj srdce na Komenského, vyloženě celé to dílo zhudebnil.
1: Hlavní program festivalu v minulém roce navštívilo bezmála 8 tisíc diváků. Letos si lidé až do 8. srpna můžou vybrat z více než 40 koncertů. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami napříč národy i náboženskými konfesemi.
0: Každou neděli od 8 hodin na Vltavě.
1: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Steven Kovačevič a Jacqueline Dupré nám hráli hudbu Ludvíka van Beethovena, část jeho sonáty pro violončelo a klavír. Hudba Václava Trojana k filmu Jiřího Trnky se rozezní po 13. hodině a naše odpolední povídkový čas nabídne text, další z textu Michelangela Antonioniho, který spolu s Federikem Fellinim a Luchinem Viscontim patřil k hvězdám italské kinematografie 60. let.

0: a bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniku o tom informuje agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly okolo 100 tisíc propuštěných. Šéf koncernu Oliver Blume se během srpna setká s pracovníky mimo jiné v závodech v Emdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné uzavření. Součástí podniku jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto. V čínské Šanghaji dnes začíná čtyřdenní světová konference o umělé inteligenci a její globální správě. Pravděpodobně na ní promluví i čínský prezident Xi Jinping. Podle pořadatelů plánuje účast na akci přes 1000 společností. Na konferenci mají být zároveň představené stovky novinek z oblasti umělé inteligence. Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem o hlasování v ceně veřejnosti, která je součástí soutěže Patrimonium pro Futuro. Lidé mohou vybírat z 36 projektů z celého Česka, mezi nimi třeba z obnovy Čiperovy vily ve Zlíně, anebo záchrany zámku ve Zvěstově. O vítězi ceny nazvané Památky děkují mohou lidé rozhodovat na webu Národního památkového ústavu do 20. září. A jaké nás čeká počasí? Oblačné až polojasné, přechodně i zataženo. Odpoledne a večer čekejte bouřky na většině území a mohou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupeň, na jihu Moravy i 32 a na horách většinou kolem 21 stupňů Celsia. A více informací, nejen o počasí, najdete na webu irozhlas.cz. Thank you.

0: Polední Vltava.
1: A z vltavského studia zdraví Daniela Čermáková ještě jednou a bez jakéhokoliv otálení je tu Klapka s další hudbou Václava Trojana k filmu Jiřího Trnky.
0: Klapka. Ano, toto privilegium se nazývá poezie. Všechny děti jim disponují a dospělí je, pokud jsou neopatrní a neschovají si je někam do bezpečí, ztrácí. Trnka je královstvím dětství, poezie je rájem. Jeho potřeba oživovat nás uchvátí pokaždé víc a víc. Poděkujme mu tedy, chcete-li, že nám dal možnost myslet si, že pro nás ještě strážce Archanděl tyto dveře definitivně nezavřel. Tak tohle řekl francouzský básník Jean Cousteau o Jiřím Trnkovi. Poděkujme i skladateli Václavu Trojanovi. Právě on dělal Trnkovi filmy tím, čím jsou.

0: dnešní části cyklu věnovaného spolupráci Václava Trojana a Jiřího Trnky se zaměříme na jejich poslední společná díla. Dozněl motiv Oberon a Titánie z celovečerního filmu Sen noci svatojánské z roku 1959. Jeho loutkově animovaný příběh se odehrává jedné májové noci v lese poblíž Athén. Jde tu o lásku a prolíná se tu svět smrtelníků a nadpřirozených bytostí. Pokračuje muzikolog Jakub Vlček, který se mimo jiné filmovou hudbou Václava Trojana podrobně zabývá.
1: Sen noci svatojánské je případem vrcholné fúze výtvarné složky pohybu a zvuku. Opět jde o překrásnou hudbu. Je to celovečerní film u těchto větších celků filmově hudebních. Trojan sahal k technikám typickým pro absolutní hudbu, které velice dobře ovládal, ať už to je nějaká motivická práce, práce s příznačným motivem a podobně. Kdyby se měl konkrétně zastavit u toho příznačného motivu, je to něco, co zavedl Richard Wagner, jak asi známo, ve svých operách a klasičtí skladatelé potom to používali, používali to i ve 20. století. Konkrétně Trojan sáhl k práci s příznačným motivem ve snu a tím případně rozlišil postavy toho příběhu. Tam konkrétně vlastně se jedná o tři milovníky. Lysander, ten je charakterizován nástrojově, konkrétně je charakterizován pikolou a konkrétním motivem. Demetria naproti tomu charakterizuje pochodový motiv, písňový motiv čembale, zase výborně vystihuje smutné toužení Téza. Jo? Takže můžeme ocenit klasickou práci s charakterizací postav, ať už příznačným motivem nebo dalšími hudebními prostředky.

0: To byla další ukázka hudby Václava Trojana k filmu Sen noci svatojánské. A ještě jednou Jakub Vlček.
1: Zajímavé taky rozlišení tří nehistoricky spojených rovin v tom filmu, kde Trojan sáhl k polystylovosti. Pokud bychom měli zmínit komentář samotného autora, tak tam byly jakési pro něho tři světy. Svět palácových lidí, prostých řemesníků a bohů. On sáhl k nějaké stylizaci rokokové renesance a oproti tomu třeba k tónům lidově humorným. To znamená, řemesníci a bozy byli takto hudebně charakterizovány využitím schopnosti stylizovat tu hudbu do například teda rokokové renesance.

Tak to Václav Trojan charakterizuje kouzelný ostrov ve filmu Sen noci svatojánské. 17-minutový animovaný, velmi hořký film Ruka stojí na konci spolupráce Trojan Trnka. Vznikl v roce 1965 a Trnka pak měl u tehdejšího vládnoucího režimu velké problémy. Snímek je o totalitě, před kterou není úniku. Tématu a beznaději snímku odpovídá i Trojanova hudba.

0: Hudbě složené Václavem Trojanem pro Trenkův animovaný film roka opět Jakub Vlček.
1: Co se týče ruky, tam bylo používáno aleatoriky, což je skladebná technika z oblasti absolutní hudby, s kterou se dneska už běžně nesetkáme. Velice zajímavě byla zkombinována s lehkými syntezátory a s použitím té ruchové složky toho zvukového scénáře.

0: Určitě se dá říct, že spolupráce Václava Trojana a Jiřího Trenky byla šťastná. Jejich společná práce obohatila československou kinematografii o řadu snímků, které patří k jejím základním stavebním kamenům. Obzvláště se to týká filmů animovaných. Přitom, jak říká Jakub Vlček, i na jejich spolupráci je znát vývoj sledující aktuální hudební a kinematografické trendy.
1: Ty výrazové prostředky bych řekl, že se vyvíjely u Trojana spolu s Trnkou, tak jak Trnka sahal k dalším a dalším výrazovým prostředkům filmovým, tak podobně i Trojan k výrazovým prostředkům hudebním. Navíc nastala éra v druhé polovině 50. let, kdy byl rozvoj syntezátorů a začalo se jich využívat i v oblasti zvukové a v oblasti tvorby ruchů, takže tam to nebyla jenom zásluha, potom ta celková hudební složka pouze Trojanova, ale i tohodle. Trojan byl především virtuózním skladatelem.
0: Což se týká jak klasiky, tak i muziky skládané pro film, však taky Trojan učil filmovou hudbu na Hudební akademii muzických umění. Vychoval řadu svých následovníků, například Luboše Sluku, který u něj filmovou skladbu studoval. A jak říká režisér Patrik Ulrich, který o Slukovi natočil dokumentární film, je Trojanovi dodnes vděčný.
2: On si Luboš Sluka uvědomil, že aby se zabýval pouze klasickou hudbou, pouze tou absolutní v uvozovkách, je možná velice nejisté v půlce 20. století, kdy klasická hudba přestává být zajímavá pro veřejnost, zvlášť pro tu socialistickou veřejnost, tak si uvědomil, že se jí neuživí. A miloval filmy, rád chodil do kina, tak proto vítal, že na té hudební akademii na HAMU se otevřel i obor hudby filmové. A tam spadala i kategorie hudba televizní, hudba pro večerníčky, hudba pro různé magazíny. Tam se učil vlastně pracovat s tou hudbou jinak, že ta hudba je až podřadná tomu obrazu. A to hrozně začalo bavit. A vždycky říkal, že tomu Václavu Trojanovi strašně vděčí za to, že ho naučil přemýšlet, jak se dívat na hudbu s obrazem, jak se dívat na hudbu s mluveným slovem nebo s pohybem animované postavičky. A ten Václav Trojan mu tak trošku vynahradil George Orica, ke kterému měl jít studovat v Paříži, ale bohužel z politických důvodů tam nebyl puštěn a ten Trojan mu nahradil vlastně tu pařížskou šestku, protože byl z té doby a z té generace, kdy ta pařížská šestka byla na svém vrcholu.
0: Spolupráce s Jiřím Trnkou Trojanovi sedla, skládal nicméně hudbu i k filmům jiných režisérů. K těm nejznámějším patří Srpnová neděle, snímek Otakara Vávry z roku 1960, premiérovaný v roce 61. Na scénáři se podílel i František Hrubín. Jeho stejnojmenná divadelní hra filmu předcházela. Premiéru měla v Národním divadle v roce 1958. Režíroval Otomar Krejča a také on se podílel na filmovém scénáři. I k této inscenaci napsal hudbu Václav Trojan.

a srpnová neděle Václava Trojana ještě jednou. Příjemné bytí, ať už v srpnu nebo kdykoliv jindy, vám přeje Tomáš Pilát.

0: To byla poslední sklapek věnovaná hudbě skladatele Václava Trojana k filmům Jiřího Trnky s jednou odbočkou ke snímku Otakara Vávry Srpnová neděle. Ukázka z tohoto filmu dnešní část cyklu zakončila. No a my jsme překročili páteční 1:30 17. července.
1: Povídka.
0: Možnost nahlédnout do hotových scénářů některých realizovaných filmů, ale také do samotného způsobu přemýšlení režiséra, který příběh pro svůj příští scénář a film teprve hledá, nachává nahlédnout díky souboru Antonio, Michelangelo Antonio. My si poslechneme dva z těchto textů.

Kuželník u Tiberu. Je tomu pár let, co jsem se náhodou octl v Římě a neměl jsem nic na práci. Když nemám nic na práci, začnu se obvykle dívat kolem sebe. I dívání má svou techniku, lépe řečeno několik technik. Já mám svoji. Spočívá v tom, že od řetězu obrazů se dospěje ke stavu věcí. Zkušenost mě naučila, že pokud je intuice krásná, pak je správná. Nevím proč. Wittgenstein to věděl. Byl jsem tedy v Římě a stál jsem s vozem na Tiberském nábřeží, sousedícím se čtvrtí, kde vyrostla olympijská vesnice. Hledal jsem cosi, co jsem ztratil. Trávím valnou část času tím, že něco hledám. Když jsem zvedl oči, uviděl jsem jakéhosi muže vycházejícího z budovy, kde se hrají kuželky. Způsob, jakým kráčel k vozu, jak se na okamžik zastavil, než otevřel jeho dvířka, jak nastupoval, byl tak zvláštní, že jsem se rozjel za ním. To, co následuje, je příběh, který jsem si o něm vymyslel. Jakýsi muž vychází z kuželníku u Tiberu. Není už nejmladší, občas si odhrnuje rovné vlasy, které mu padají do čela. Je zdravý, to se pozná podle zabarvení jeho pleti, za něž nevděčí slunci, ale dobré funkci svých orgánů. Jakoby v něm koloval čerstvý vzduch. To, co se tomuto muži za chvíli přihodí, nastane díky důvěře a sympatiím, které vzbuzuje. Či naopak jejich vinou. Muž nasedne do vozu, zapne motor, ale nerozjede se. Má solidní a drahý vůz, pokrytý blátem a prachem. Muž se zahleděl na jeden z pedálů, jako by poslouchal vrčení motoru. Ve skutečnosti se dívá na špičku své pravé boty, kde hned padne do očí škrábanec a skvrna od červeného laku. Bot a čára. Podle toho, jak muž pohne nohou, se kresba mění v čáru pod bodem či v bod pod čárou. První sestava se mu asi líbí víc, protože pod tímto sklonem chodidla se šlápne akcelerátor. Vůz projede kus nábřeží a zastaví se při ústí jedné boční ulice, aby dal přednost jinému projíždějícímu vozu. Pak zabočí do oné ulice vroubené stromy a po jízdě pásem temné zeleně dojede do olympijské vesnice. Je podivný den na sklonku zimy. Neslunečný, ale jasný, zvýrazňující každý detail. Muž zastaví u louky, jejíž vzdálenější konec uzavírá nízká, dlouhá budova se špatně rostlými kaštany po stranách. Muž vystoupí z vozu. Vzduch voní čistotou a muž ho vdechuje, jako by ho vychutnával. Nic nedbá na to, že se naplňuje čistým vzduchem, nemá natolik vštípené zásady zdravovědy. Na tomhle místě ho zaujalo především to, co by se dalo nazvat dojmem klidu, kdyby to ve skutečnosti nebyl dojem tupé netečnosti, ba smrti. Průčelí nízké budovy je celé oprýskané a osázení oken a dveří jsou zčernalá. I tráva na louce a stromy vypadají zanedbaně. Na louce si hrají dvě děti, chlapec a děvčátko. Muž je roztržitě pozoruje. Přesněji řečeno, pozoruje je jen tehdy, když je hra přivede do jeho zorného pole. Avšak v tu chvíli se na ně dívá velice upřeně. Děti pobíhají po louce, padají a zase vstávají, smějí se, výskají. Při jednom trochu nešikovném pádu se muž usměje. Třeba to ani nebyl úsměv, ale děti mají pocit, že ano. Tak velká sympatie vyzařuje z toho muže. Patrně si myslí, že by si chtěl také hrát, jak se to u dospělých stává,
a tak jdou blíž, že ho vezmou mezi sebe. Ale něco je zadrží. Možná to, jak se na ně dívá.

Kdyby se někdo zeptal, dejme tomu chlapce, jak se později stane, co ho na tom pohledu zneklidňovalo, těžko by asi hledal slova odpovědi. V tom pohledu nebylo nic podezřelého. Naopak, byl něžný, plný lásky. Ale byla to tak vroucí láska, že ani v očích svých rodičů nikdy takovou neviděl. Proto obě děti váhají a neudělají těch zbývajících pár kroků, které je dělí od muže. Stojí tam, čekají a za chvilku si znovu začnou hrát. Děvčátko se už pohnulo k odchodu. V tu chvíli muž vsunul ruku do kapsy a děvčátko se zvědavě zastaví. Jde blíž. Chlapec ne, ten stojí na místě. Něco se v něm vzepřelo, najednou jim projela instinktivní nedůvěra, jako by mu veškerá zkušenost jeho 8 let napověděla, co se stane. Muž vytáhne z kapsy revolver. Dívenka s úsměvem natáhne ruku po zbrani, ale nestačí se jí dotknout. Rána jí zasáhne do hlavy. Její tělo se hroutí v podivně vláčném a půvabném pohybu, který jakoby chlapce očaroval. Je to jen okamžik. Muž vystřelí i na něho. A rovněž on padá do husté trávy vedle děvčátka. Muž zasune revolver do kapsy, lítostivě se zadívá na obě těla a pak jde k vozu. Nasedne, pustí motor, odjede. Jen tak, beze spěchu. Z jednoho okna nízké budovy se vykloní žena. Dívá se na louku a všechno, co vidí, je pomalu odjíždějící krásný vůz umazaný od bláta. Jasným a dosud mladým hlasem žena volá: Olgo, Diego! Z okna nejsou vidět těla obou dětí schovaná v trávě. To chlapcovo se takřka neznatelně pohne. Žena znovu volá: Olgo, Diego! Tak se aspoň ozvěte.

Vím, že bych měl tady skončit a ponechat čtenáři iluzi toho klidného volajícího hlasu. Ale cítím povinnost své vyprávění komentovat. To, co předcházelo, je jen zárodek možného filmu, jakési jádro vyprávění. Díky technice, o níž se zmiňuji na začátku, není těžké dojít z něho k pevnější stavbě a vysvětlit tak všechny otázky, které si čtenář položí. Proč onen muž zabil? Co má za sebou? Co se s ním stane potom? A tak dále. Ve Ferraře, kde jsem se narodil, padá v zimě tak hustá mlha, že není vidět na krok. Totéž se stalo s mou obrazotvorností. Náhle uvízla v mlze. Pokusím se objevit v té mlze alespoň pár pevných bodů. Především pohnutku. Proč ten muž zabíjí? Mohl bych takovou otázku ponechat bez odpovědi a tvrdit, že nemá smysl, ale tím bych už vyslovil něco významného, pokud jde o samu podstatu otázky. Zkrátka a dobře, kdybych měl natočit film, nepoložil bych si ji, protože film si vypomůže sám a odpovídá tím, jak se příběh vyvíjí. V tomto případě prostřednictvím postavy člověka definovaného určitou psychologií, neurózou nebo šílenstvím. Ale poněvadž tohle je jen námět, který má být vyčerpán na téhle stránce, mohu se pokusit o etický výklad, třeba že bude přibližný a povšechný. Onen muž zabíjí, aby těm dvěma nevinným bytostem zabránil prožít život, který on považuje za bídný, ubohý, degradovaný na smetiště. Jeho čin je tedy aktem lásky a současně víry v něco odlišného. Jakkoliv se to zdá paradoxní, tehdy jsem v té myšlence nepostrádal určité tajemství ani určitou sílu. Posuzována dnešníma očima sice možná ztratila na tajemnosti, ale myslím, že získala na síle. Další pevný bod. Muž žije dál svým obvyklým životem, jako by se nic nestalo. Ze svého hlediska má klidné svědomí. Několikrát ho těsně míjí průběh vyšetřování zločinu, ale muž nehne prstem, aby se mu vyhnul. Vyšetřovatelé dojdou až na práh jeho bytu, otevřou jeho dveře, hledí mu do tváře, ale nepoznají ho. Nemohou ho poznat. Jeho zločin totiž tak dobře zapadá do společenského kontextu, v němž je spáchán. Je totiž tak normální mezi všemi těmi strašlivými zločiny, že i přes jeho abnormální pohnutku není prakticky možné dopátrat se pravdy. Zbytek je mlha. Jsem na ní zvyklý. Na tu, co obklopuje naše fantazírování, i na tu ve Ferraře. Když tam v zimě padala, rád jsem chodíval po ulicích. Byla to jediná chvíle, kdy jsem si mohl představovat, že jsem jinde.

Dívka, zločin. Co mě nejvíce zaujme, když vstoupím, jsou oči. Líbí se mi i držení těla, lehce prohnutého dozadu, bok opřený o pult, paže skřížené na prsou, dlouhá a bílá ruka spočívající na předloktí, nehybná, ale připravená k pohybu, ke gestům, jež by neprošla bez povšimnutí. Oči jsou světlé, ale pohled je temný. Pohled lidí, kteří se stáhnou dovnitř a už tak zůstanou. Nemohu si pomoct, ale vždycky si je představuji na filmovém plátně ve velkém detailu. Je to banální záběr, ale banalita je pro mě propustkou, která mi pomáhá jít dál. Je to hypotéza popularity. Ty oči se na mě nedívají přímo, jen o mne zavadí, jako by se pokoušeli vidět něco, co tam není. Pohled, který jakoby plul lenošivým ovzduším, jež prosicuje krám. Dívka má na sobě námořnický modrý svetřík. Skoro všichni v tomhle městečku nosí takovýhle typ svetru. Je to malé městečko, rozkládající se pod sitě zelenou horou do půlkruhu kolem maličké zátoky plné bílých loděk. Obchod je po levé straně otočený k moři. Výřezem dveří je vidět netrpělivě se kývající stožáry plachetnic. Uvnitř jsou ještě další dvě dívky. Jedna o něco starší, asi majitelka, druhá zřejmě její podřízená. Všechny jsou v tmavomodrém. Majitelka mi jde vstříc. Mohu vám pomoci? Nejen způsob oslovení, ale i přízvuk je trochu anglický. Nicméně prosím, které následuje po mých slovech, je italské. Trochu se porozhlédnu. Začnu si zase prohlížet dívku opřenou o pult. Neví, že jsem tu kvůli ní. Dokonce skoro neví, že tu vůbec jsem. Obnošený plášť do deště, který vstoupí do butiku, je především plášť do deště. Pokud jeho majitel nevyniká žádnými fyzickými zvláštnostmi, upozorní na sebe teprve nákupem. Dívka ani zdaleka netuší, že by se jí mohla za okamžik zmocnit tajemná náhoda a vymrštit jí ven doprostřed nezvyklého a ohlušujícího provozu. Je v rukou onoho zákazníka a neví o tom. Když si všimne, že ji pozoruji, úkosem se na mě podívá, ale nepřestane se bavit s druhými dvěma ženami. Pokouším si představit fotogeničnost té tváře. Fotogeničnost nemá pravidla. Obyčejně ten, kdo má široké čelo, oči daleko od sebe, malý nos a nevyčnívající bradu, vychází dobře. Ale dějiny filmových hvězd jsou plné výjimek, jež tuto normu zpochybňují. Má příjemný hlas, její rty se pohybují vláčně a neobnažují při úsměvu dásně. V duchu ji dokonce zkouším dabovat a přizpůsobují pohybům jejich rtů telefonický dialog ze scénáře. Je mi 24 let a za mnou je zelená záclona. Co chceš ještě vědět? Veškeré lidské chování je osvojené, říkají biologové. Z toho lze vyvodit, že každý se může naučit hrát. Tahle dívka už hraje. Patrně jí někdo řekl, aby se v butiku chovala neúčastně a staticky, aby se vyhnula každému pohybu, který by mohl rušit zákazníkovo soustředění na vystavené předměty. Ideální prodavačka vypadá, jako by byla součástí obvyklého řádu věcí, jež ji obklopují, a nepřitahuje k sobě pozornost určenou těmto věcem. To, že přitahuje moji, je v pořádku, protože součástí mého povolání je pozorovat lidi v kontextu situací, v nichž se ocitají. Mohu se tedy zabývat dívkou, aniž znásilňuji její roli a aniž vzbudím podezření. Chodím po krámě,
a zastavuji se u vystavených halenek a šatů, u pásků, u kabelek a šátků a přitom poslouchám hlas za svými zády. Ve sklech skříněk, které pokrývají jednu stěnu, vidím v odraze všechny tři dívky, zvlášť tu svou, z různých úhlů podle toho, kde stojím. A poněvadž se mění součásti oděvů a barvy za sklem, je to, jako by dívka ustavičně měnila oblečení i prostředí, což se mi hodí. Najednou hlasy zmlknou. Majitelka jde vstříc nějaké postavě, jež stojí zády ke dveřím. Patrně je to žena. Do krámu vstoupí tiché zvuky a pak je ticho. A v tom tichu cítím zřetelně narůstat dívčinu přítomnost. Nepohnula se, ale otočila hlavu a vnímá možná myšlenku související se mnou. To je to, co vnímám. Její lenivá vitalita. Zvláštní, že ta je také osobitým rysem postavy mého scénáře. Je to dívka na pohled klidná, ale vitální, smyslná. Taková, co se dívá na svou paži, když ji klade na opěradlo, a nebo na své břicho, když si obléká noční košili, která se dotýká vlastního těla a hladí se, přesvědčena, že je živoucím obrazem ideální lásky, že ji zasluhuje. Ale někde uvnitř vědomí cítí, že té představě nesmí příliš věřit. Od té doby, co žije sama, se ustavičně před někým chrání, ale nedovedla by říci před kým. Zmateně tuší, že muži jsou její nepřátelé, i když je miluje, a že spojit se s nimi znamená riskovat, že ustrne v řadě dnešků bez zítřků. A tak se naučila považovat vlastní křehkost za jedinou realitu na světě. Zbytek může být či nebýt. To jsou její slova ve scénáři.

Myslím na tyhle věci, zatímco sedím v kavárně proti zátoce, která je v tuhle roční dobu prázdná. Usadil jsem se tu, sotva jsem vyšel z butiku, předstíraje zvyk, který nemám, abych si v klidu promyslel příběh, který nosím v hlavě. A mezi tím nechávám své oči bloudit a vyhledávat podněty z okolí a chytat se jiných náhod. Ve 4 odpoledne v tomhle městečku mizí slunce. Trochu ho zůstane na průčelí domů, jež vykukují mezi stromy na vrcholku kopce. Na městečko se snáší zelené světlo, záhadné jako tváře lidí kolem. Je na nich hodně ironie, která mírní jejich dramatičnost. V tomhle světle a neméně záhadně se objeví před kavárnou pár metrů ode mne ta dívka. Neuzná mě za hodna pohledu. Hovoří s jakýmsi mladíkem, který se vynořil právě včas, aby jí umožnil to zastavení. Chvíle mi ho chytá za modrý pulover, zcela nedotčena jeho vulgárností. Naopak, jako by se s ní honosila. Možná. Mám pocit, že se rozplývá radostným uspokojením nad tím, že je pozorována způsobem pro ní nezvyklým. A zdá se mi, že je také připravena chopit se příležitosti, aby tu zastávku proměnila v jiný, aktivnější a užitečnější moment. Nenadarmo vypadá jako dívka, která má hlavu na pravém místě. Nechce vypadat vyzývavě, proto si dává na čas. Všechno se musí odehrát ve vší slušnosti.

Venku se zdá ještě hezčí. Na rozdíl od mladíka, se kterým stojí, není opálená. Její pleť je bílá a čistá. Kdyby bylo možné spojit dva různé jevy jako obraz a vůni, neváhal bych říci, že je i voňavá. Ale na tyhle úvahy mi už nezbývá čas. Dívka najednou opustí kamaráda, nechá ho stát v půli věty a jde si sednout ke mně. Chvíli mlčí a dokonce nevypadá, jako by čekala, že ticho přeruším já. Teď, když tu sedí a vím, že za okamžik se začne odbývat obvyklý rituál, nemám ani já důvod ho urychlit. Omezím se na to, že čekám, zda všechno bude probíhat přesně podle pravidel. Jenomže všechno se pak odehraje mimo jakákoliv pravidla, počínaje dialogem. Bude lepší, když budu mluvit jasně, řekne klidně a její hlas má lehký místní přízvuk, který dodává jejím slovům zřetelnost. Ať máš za lubem cokoliv, radši ti sama řeknu, kdo jsem. Já budu taky rád. Zabila jsem svého otce 12bodnými ranami. Ticho, které následuje, je naprosté. Mlčí úplně všechno. Mimo nás i v nás. I v ní, tím jsem si jist. Musela už tolikrát prožít ten výjev v duchu znovu a pokaždé se snažila ho trošku vymazat. Otočím se, protože chci vidět, jak se tváří. Zvedla paže, aby si odhrnula vlasy a pak sepne ruce jako k modlitbě. Dívá se na dva racky, plachtící nad zátokou. Jeden lapne sousto a letí pryč. Druhý se snese na hladinu. Proč si ho zabila? Dívka pokrčí rameny a její gesto pohyb ňader, tvořící součást toho gesta, je jasnější než jakákoliv odpověď. Kdy? Před rokem. A pustili tě? Ano. Seděla jsem 3 měsíce, pak mě soudili a osvobodili mě. Hledím na moře, které s příchodem večera potemnělo a přemýšlím. 12bodných ran. Jenže jsem myslel nahlas a tak dodám, ty jsi je počítala? Oni je počítali. Kde se to stalo? Ukáže na krám pohybem, který se zastaví v půli cesty tím směrem. Chce mít jistotu, že mi to došlo. Stalo se to tam. Obyčejně přivádí na místo činu špatné svědomí. Řekne tiše s nádechem sarkazmu. Já jsem se tam vrátila a prakticky tam žiju z opačných důvodů. Udělá kratičkou pauzu jako dotek mokrou houbou. Ty odjíždíš nebo zůstáváš? Chceš se večer sejít?

0: Večerní setkání doplnilo to odpolední. Nikoli však o detaily, o podrobnosti týkající se průběhu a mechaniky činu, které jsem chtěl znát. Nepamatuji se, zněla odpověď na mé otázky. Druhý den ráno jsem za svítání zase seděl v kavárně venku na jedné z židlí pokrytých rosou. Přijel jsem na tohle místo hledat postavu, zaujat jednou fotografií v módním časopise a našel jsem příběh. A teď mi ten příběh nedovolil myslet na nic jiného, ani na ten můj. 12 bodných ran. Kdyby jich bylo míň, 2 nebo 3, říkal jsem si, byla by vzdálenost mezi skutečnou a vymyšlenou událostí menší? Ale na tohle jsem odpověď nehledal. Zneklidňovalo mě něco jiného. Totiž to, že se mi 12 bodných ran zdálo srozumitelnějších než 2 nebo 3. První sluneční paprsek přicházející od moře se dotkl židlí kolem 6. A najednou bylo všechno jasné, jako to moře, domy kolem zátoky a všechno ostatní v raním slunci. V tom zdrcujícím počtu bylo všechno, co v tom příběhu mělo být. Byla v něm pravda. Nejenom vnitřní pravda toho zločinu, ale i pravda cizího člověka, jako jsem já, kohokoliv. Bylo mi jasné ještě jedno, že nemá smysl se dál zdržovat na místě, kam mě zavedla představa určitého filmu a odkud mě táž představa vypuzuje. Teď už bych byl nemohl vzít svůj příběh znovu do práce, aniž bych sám sobě lhal. Dívčin vědoucí pohled, který mě tak zaujal při vstupu do krámu, utkvěl v mém nitru a hleděl na mě s tragickou ironií. Touž ironií, kterou jsem viděl ve tvářích kolem jdoucích. Touž ironií slunce, jež se dotýkalo všeho, jež dopadalo na všechno, jako Joyceův sníh na všechny živé i mrtvé. S tou úctivou vzpomínkou na Joyce jsem zvolna vstal a odcházel. Byl jsem unavený a otrávený. Jako kdybych byl právě dokončil natáčení scény ubodání a rozhodl se, že místo 12 ran stačí 3. Z ohledu plnosti.
1: To byly dva příběhy scénáristy a režiséra Michelangela Antonioniho, který spolu s Federikem Fellinim a Luquinem Viscontim patřil k hvězdám italské kinematografie 60. let. Z knihy Kůželník u Tiberu připravil a vybral z překladu Evy Zaoralové Dominik Mačas a účinkoval Zdeněk Hruška v režii Jakuba Doubravy. No a my jsme překročili 14. hodinu.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Po jednání výkonné rady ODS to řekl předseda strany Martin Kupka. Členové rady o tom rozhodli jednomyslně. Dvořák podle vedení neobjasnil dostatečně otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam Zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě více než 230 milionů korun. Vedení ODS také požaduje přepracování kandidátky. Dvořák už dříve uvedl, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. Sám se kandidatury nechtěl vzdát. Jeho reakci na rozhodnutí vedení strany zjišťujeme. Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030. Nově ho však chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Vyplývá to z dlouho očekávané revize systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1, kterou Evropská komise dnes představila. Unijní exekutiva tak reaguje na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky. Popularita ruského prezidenta Vladimíra Putina během jednoho týdne klesla o 5%, píše o tom ruský list Kommersant s odvoláním na výsledky čerstvého průzkumu státní agentury FOM. Podle něj Putinovu práci aktuálně schvaluje 66% Rusů. Názory dotázaných nejvíc ovlivnila válka proti Ukrajině a nedostatek benzínu na čerpacích stanicích, způsobený ukrajinskými útoky na ruské rafinérie. Národní galerie bude restaurovat jedno z nejcennějších děl evropské renesance, obraz Růžencová slavnost. Dílo bylo v průběhu staletí mnohokrát uloženo v nevhodných podmínkách, čímž se závažně poškodilo. Práce, které začnou na konci srpna, mohou trvat až 5 let. A počasí bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne a večer čekejte bouřky na většině území a mohou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupeň, na jihu Moravy i 32 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Informace ze domova i ze světa dále najdete na našem webu irozhlas.cz. Zprávy na Vltavě ve 14 hodin četla Daniela Čermáková, která vás dosud provázela vltavským vysíláním. Loučí se v tuto chvíli od mikrofonu, přeje krásný den, krásný víkend a za okamžik si slovo vezme David Hamr. Mějte se krásně.
3: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: And don't tell your papa.
1: Frank Sinatra společně s Countin' Basiem a jeho orchestrem na slavném albu Sinatra at the Sands, které vyšlo v roce 1966, zpívá své Fly With Me. Ve stejný rok a dokonce přesně na den František Šťastný na motocyklu Java vítězí v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa. I to jsou události vstažené k dnešnímu dni, tedy 17. červnu 2026. U poslechu odpolední Vltavy s tímto datem vám dál příjemné bytí, ať už děláte cokoliv, přeje David Hamr. A my také budeme vyzývat k cestování, a to nejen po České republice. Zveme vás mimo jiné do kostela navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce. Tam to opět ožije tancem. Podíváme se ovšem i na festival Korespondance do Žďáru nad Sázavou. Ten se promění v laboratoř setkávání, pohybu a otevřenou scénu. Živě se spojíme s naší reportérkou Veronikou Ješkovou Štefanovou. No a pochopitelně budeme i cestovat v duchu filmového léta a vltavských výletů po opuštěných filmových místech Olomouckého kraje. To všechno mezi 14. a 16.

0: Hudba Johanna Christiana Bacha právě dozněla, konkrétně koncert pro čembalo, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur, konkrétně tedy první část tohoto koncertu, který zní na Vltavě 14 minut po 14. hodině. V odpolední Vltavě, stejně tak jako v kterýkoliv jiný den v letním čase, věnujeme velkou pozornost filmu a kinematografii v duchu celoletní prázdninové vltavské dramaturgie. No a také putujeme po zašlých, zapomenutých a opuštěných kinech. My se teď znovu vypravíme do kinohistorie. Československá síť biografů svého času velmi rozvětvená se postupem doby rozpadla. Platí to i o Karlových Varech, kde před pár dny skončil renomovaný filmový festival. Josef Vomáčka a Tomáš Pilát ve svém cyklu Kina v prachu času putují právě sem, připomenou dvě kina, která tady zbyla, ale bohužel i několik dalších, která nepřežila.
1: Už dávno nehrají starým,
2: jsme v lázeňských Karlových Varech, které taky nabízely možnosti ve více kinech, než je dneska zvykem. V staré roli bylo kino v Lidovém domě. Kino Praha elegantní. Do dneška ta pasáž Kina Praha je k vidění. Kino je už uzavřeno pár let. Potom letní kino, které bylo zmodernizováno nedávno, ještě stále nepromítá pravidelně. Takže zůstala Kina Čas a Kino Drahomíra a byla zrušena Kino Kavárna Petr, která doplňovala tu nabídku. Ale musíme připomenout, že před lety se i přes léto mimo festival promítalo v tehdy novém velkolepém hotelu Thermal, kde se také promítalo v kině.
3: Zmínili jsme festival, dnes Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Začínal ovšem v Mariánských Lázních, kde Mariánské Lázně stály u počátku tohoto festivalu a možná ty první tři ročníky od roku 1946, to bylo město ještě o trošičku důležitější než Karlovy Vary, protože premiéry a porota, to bylo místo právě Mariánských Lázní, kdežto v Karlových Varech se potom promítal o trošičku méně obsáhlý program a reprizovaly se tam filmy z Mariánských Lázní.
2: Oni se to města, jak posloucháte náš seriál, perou o to, kdy se promítalo poprvé a kde. A se vyhrávají Karlovy Vary, protože první projekce veřejná byla 14. července 1896 v Kurhausu, dnešní Lázně 3. A zajímavé bylo, že v publiku seděl Adolf Josef Schwarzenberg a nebo hrabě Thun.
3: Když jsme mluvili o těch městech s nejstaršími projekcemi, tak zajímavé je, že právě tahle ta lázeňská oblast je plná těch starobylých vzpomínek a starobylé historie, protože Františkovy Lázně taky se zapsaly do historie českého kinařství a ještě donedávna ve Františkových Lázních působilo kino nejdéle kontinuálně působící v zemích koruny české, později tedy v Československu a v České republice.
2: Vary se staly exteriérem velmi významných českých filmů.
3: Například se zde točil film Erotikon režiséra Gustava Machatého. Jehož spolupracovníkem významným, který těm filmům dával podobu, byl kameraman Václav Vích, který se v Karlových Varech narodil.
2: Dalším superfilmem byla komedie Martina Friče Třivice do skla s Vlastou Buriánem, kde už Karlovy Vary vystupovaly jako opravdu velký exteriér.
3: Karlovy Vary hrály taky významnou roli u filmu Vrchní prchni, který se taky točil v Karlových Varech s nezapomenutelnou honičkou v Mlýnské kolonádě s nezapomenutelnými scénami u Vřídla například nebo přímo u toho velkého horkého vodotrysku. Pod tímto filmem je podepsán jako režisér Ladislav Smoljak.
4: Stěrače stírají, ostříkovače stříkají.
5: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
6: To je pravda, díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
2: Já chci ale připomenout ještě dva filmy. Jeden byl velmi slavný a jeden byl pikantní. Ten slavný byl dokonce půl roku zakázaná Florence 1330 s Josefem Beckem a Valentinou Týlovou, který plnil kina několik let. A potom zase Valentina Týlová v hlavní roli filmu, jehož jméno dokonce citovalo Transit Karlsbad, taková varianta trošku na Bondovku, trošku na film Lodin v Marienbádu Zbyňka Brynicha. Film nebyl příliš valný, ale Valentina Týlová tam odváděla, myslím, že svoji jedinou velkou hlavní roli.
3: A taky významnou roli měly Karlovy Vary ve filmu Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. V tom filmu je spousta krásných pohledů, ohledu z nejrůznějších míst v Karlových Varech. A vždycky, když jdu například kolem té restaurace vedle kostela směrem právě k Vřídlu, tak si vzpomenu na tenhle ten film, který se točil i vevnitř a jsou vidět tedy průhledy skrz taková ta lomená okna. Karlovy Vary patří neodmyslitelně k tomuto zajímavému filmu. Významné české režisérky, jedné ze zakladatelek české nové filmové vlny.
2: Věra Chytilová byla v Mariánských Lázních zvolena za královnu krásy.
3: Ona tam byla tehdy druhá. První byla nějaká polská dívka a ona v Mariánských Lázních byla vicemis na festivalu.
2: Ještě taková trpká připomínka. Zajímavé bylo, že v 90. letech se o titul Ačkový festival ucházel i mezinárodní festival Golem v Praze, který fungoval 2 roky. Festival byl dramaturgicky nejasný, částečně chaotický a hlavní sílu pro vítězství Karlových Var kupodivu přinesl Václav Havel jako prezident.
3: Zajímavé nebo známé jsou záběry, kdy přijeli na kolech Miloš Forman a Teodor Pištěk do Karlových Varů právě na festival v roce 90. Obklopení fanoušky jeli tehdy z Francie celou cestu na kolech. Lidi

Tak jak jste slyšeli v seriálu Josefa Vomáčky a Tomáše Piláta, i na kole se lze vypravit do Karlových Varů. Právě tam dvojice autorů hledala kina v prachu času. Připomínky někdejších významných biografů. Skončila pátá část vltavského letního seriálu. Všem těch dalších pět částí série připravuje tvůrčí tandem Tomáše Piláta a Josefa Vomáčky na srpen. My se filmovým místům vyhýbat nebudeme a ve vltavských výletech, tedy v páté epizodě série vltavských výletů věnované Olomouckému kraji, se opět podíváme na filmová místa. To až po 16. hodině.

0: Za sonátou pro dvě trubky a basso continuo číslo 69 stojí postava Johanna Christofa Petzla, rodáka z Českého království, přesněji řečeno z Kladska, které kdysi k české koruně náleželo. Stejně tak jako Budyšín, město, kde Petzl v roce 1694 zemřel. No a na dohled od Lužice, někdejší české země, se konec konců budeme pohybovat i teď. Ono to historické území Lužice zasahovalo i do českého území. Rozhodně to platí pro Chrastavsko, kam míříme právě nyní. KUKOKLI, to je zkratka pro kulturu Kostel Klid. Je to název multižánrového kulturního festivalu a taky neziskového projektu, který od roku 2016 oživuje zapomenuté a chátrající sakrální prostory. Od roku 2018 se festival koná v barokním kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce, kousek od Chrastavy, kam se na jeho další ročník můžete vydat už dnes. A do Vítkova taky zdravíme jednu ze zakladatelek a dramaturgyň festivalu, Miriam Macnerovou Vilímovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Barokní kostel v Horním Vítkově je srdcem i dějištěm festivalu. Čím vás toto místo nebo kostel sám oslovil tak, že jste se rozhodli právě tady festival usadit?
1: Jak už jste správně zmínil, tak nás zaujal chátrající kostel, který má neuvěřitelně silný genius loci, a k němu přilehlé louky. Jsou tady úplně skvostné výhledy a je to na kopci, takže vy se můžete rozhlížet po okolí. A co nás zaujalo nejvíce, když jsme sem přijeli, tak jsme tady cítili intimní, silnou atmosféru, které ne všude je, a říkali jsme si, že to je to pravé místo, kde ten festival uspořádat. A kostel spravují také manželé Kačani, se kterými jsme si sedli, a je to takový, řekla bych, až balíček, manželé Kačani, kostel, přilehlé louky, výhledy, sousedé, se kterými jsme si za poslední roky vybudovali snad pozitivní vztahy, doufáme, a to všechno dělá to místem silným a no, pro nás prostě úžasným.
0: Když mluvíme o tom kostele, tak právě ten váš festival má přesah i v podobě podpory této stavby. Jak důležité je pro vás vědomí, že festival pomáhá tuto památku zachraňovat?
1: Určitě zásadní. Je důležité zmínit, že samotný festival není v jeho silách zafinancovat opravy, protože ty se pohybují ve vysokých řádech milionů. Ale doufáme, že skrze ten festival můžeme upozornit na to povědomí o tom kostele, že není v dobrém stavu, a třeba tak přilákat nějaké možné mecenáše nebo získat jednodušeji granty na jeho opravu. Takže doopravdy hraje zásadní roli v celém tom myšlení.
0: Určitě je dobré upozornit právě na taková místa, která jsou vlastně na dohled od Lužice mezi Ještěcko-Kozákovským hřbetem, Jizerkami, Lužickými horami. Ovšem, co ten program jako takový a místo v něm, jak ho vlastně festival zaplní?
1: My se snažíme respektovat nějaký duch toho místa. Samozřejmě ho zaplňujeme především dramaturgií, která nás osobně baví. A je to multižánrový festival, takže tady máme dvě stage, jedna je především hudební a druhá je divadelní a performativní, takže si tady doopravdy každý najde to své.
0: Určitě
1: je
0: dobré.
1: To pro všechny, ještě bych ráda zmínila, že je to pro všechny generace, nejen, že to je multižánrové, že si tam může někdo najít, co chce, tak také je důležité zmínit, že je to doopravdy generačně otevřené.
0: Možná bychom mohli představit i některé z hudebníků, kteří vystoupí, a taky zároveň naťuknout tu novocirkusovou dimenzi programu.
1: Určitě. A tak z toho hudebního programu, tak letos vystoupí mnichovský klavírista Carlos Cipa. A dále tady budou Dukla, Aida de Jong, Hello Marcel, Pokoj 25 a pak z té divadelní části Teach on the Beach, nebo právě Alžběta Tichá, která zde bude mít performance nebo takzvané wall dance.
0: Co si vlastně právě pod představením Alžběty Tiché, již zmíněné progresivní české novocirkusové performerky, představit? Představte jej, pozvěte nás.
1: Určitě. Alžběta Tichá zde už je několikátý rok, už je takovou naší stálicí v programu, a vždycky s ní vymyslíme něco originálního, nového. Letos je to právě takzvaně wall dance. Ona bude zavěšená na laně a bude tančit na stěnách kostela, na té věži, bude spuštěná A zvenku, takže lidé budou stát venku, budou koukat na kostel a na něm, na té věži se spustí Alžběta a bude tančit za doprovodu hudby.
0: Tak to bude bezesporu efektní, originální, neobvyklý zážitek. Mě tedy zaujal i titul v programu Experimentální večeře v podání Umprum. Co lze očekávat od tohoto bodu programu?
1: Ano, experimentální večeře, tak je to autorské dílo tří umělců z ateliéru Kov na Úprum a oni vychází z nezdravého stolování a jak dnešní doba je zrychlená, tak lidé už se na to jídlo nesoustředí, nevnímají nebo i to společné stolování ustupuje do pozadí, takže se snaží upozornit na tento trend a snaží se hosty navést na to, že je fajn na to jídlo pohlížet jinak, upozorňuji i na nějaké poruchy příjmu potravy, nejsou jako odborníci na toto téma, ale chtějí, aby lidé to jídlo vnímali i jako nějaký meditativní zážitek. Sami jsme na tento bod programu zvědaví. Není to o tom, že by si tam lidé sedli a společně se navečeřili, oni mají i malé nástroje a celé by to mělo být, je to performance, takže takový celkový zážitek.
0: I kulinární, možná. Každopádně se budeme případně moc těšit na viděnou. Děkujeme za pozvání Miriam Macnerové-Vilímové, spoluzakladatelce a jedné z dramaturgyň festivalu Kukoli, nebo Kukokli správně tedy, abych byl přesný,
1: ano.
0: Který začíná dnes v Horním Vítkově u Liberce a potrvá až do neděle 19. července. Ať se akce vydaří, naslyšenou.
1: My moc děkujeme a určitě všechny srdečně zveme. Hezký den, naslyšenou.

0: Po kolika průtazích schválí zhýralý hrabě Almaviva svatbu svého sluhy Figara?
1: A kolik avantýr a dostaveníček z toho vytěží, než se bude muset omluvit své velkorysé manželce?
0: Poslouchejte Figarovu svatbu Wolfganga Amadea Mozarta ve strhující nahrávce dirigenta Otmara Suitnera.
1: V hlavních rolích s legendami Anneliese Rothenberger, Hermanem Prajem, Walterem Berrym a dalšími.
0: V operním večeru s Vojtěchem Babkou v sobotu 18. července od 20 hodin.

0: zase se vrátím.
1: Zpívá Vladimír Merta svého penězokazce z alba Vykopávky z Korintu, konkrétně z druhého CDčka tohoto alba. 38 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě. Naopak zcela aktuální, i když výrazově nejednoznačné akce s hmotou a otázky, co se skrývá za obrazy z černého písku, tak to nabízí představení na pomezí současného cirkusu, výtvarného umění a performance nazvané Sandworks. Uvede dnes festival Korespondant ve Žďáru nad Sázavou a v rozhovoru s multidisciplinární umělkyní Linette Andreou nahlédne do procesu vzniku inscenace vytvořené společně s Uelim Hirclem přímo pro atrium nového kulturně kreativního centra Vysočina. S performérkou natáčela redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Vaše umělecká cesta vedla od vzdušné akrobacie přes nový cirkus až k malbě, instalaci a performativnímu umění. Co si ze všech těchto disciplín přináší do projektu Sandworks?
3: Absolutely everything apart from the voice.
4: Myslím, že úplně všechno kromě hlasu. Je to němá performance, takže jde především o interakci s materiálem. Je to pro mě v mnohem nové, ale zároveň jsem řadu let vedla taneční lekce, takže když lidem ukazujete, jak se pohybovat, zvykáte si být před nimi, takže určitá zkušenost s veřejným vystupováním tam je, přestože jsem už asi 25 let aktivně nevystupovala. Moje malba je velmi performativní a práci s pískem mi představil Ueli Hirzel. Ueli už delší dobu pracuje s bílým pískem. Když přijel do Žďáru, uvědomil si, že celý prostor je bílý, a tak ho napadlo, co by se stalo, kdybych pracoval s černým pískem. Začal experimentovat, ale zpočátku se cítil úplně ztracený, protože je to jako pracovat s negativem bílého písku. To, co fungovalo u bílého, najednou nefungovalo v případě toho černého. Když vytvářel první stopy, vzpomněl si na mě. Já pracuji s dřevěným uhlím a vytvořila jsem už několik performancí založených právě na tomto materiálu. Uhlí je ale velmi neposedné, dostane se úplně všude. Na konci většinou vznikne obraz, který pak dál rozvíjím, domalovávám a proměňuji. S pískem je to ale jiné. Po skončení ho jednoduše zametete. Během pohybu vzniká jedinečný zážitek i neuvěřitelné tvary. V mém případě jsou velmi abstraktní. Nikdy nevím, co vznikne. Celá performance je čistá improvizace.
2: Výsledný obraz je ale pomíjivý. Po skončení performance se jednoduše zamete a zmizí. Co pro vás tato pomíjivost a samotná interakce s materiálem znamenají?
4: Nic z toho se nedá uchovat, protože tím, co nás oba, a zvlášť Ueliho, zajímá, je přítomnost. Ne ani tak jevištní přítomnost, ale opravdová, skutečná přítomnost. Často přemýšlím o tom, jaký je mezi nimi rozdíl. A myslím, že skutečná přítomnost nastává tehdy, když si člověk tolik neuvědomuje sám sebe a ani to, jak působí navenek. Spíš vnímá, co se děje uvnitř něj, aniž by kontroloval formu, jakou se to projevuje. A právě tomuto procesu se snažím odevzdat. Nevím, jaké to bude před publikem. Už jsme několik veřejných prezentací udělali a pokud se člověk do tohoto stavu nedostane, je to úplně jiný zážitek. Když mě ale Ueli při práci vede a povzbuzuje, vybízí mě především k tomu, abych prostě byla. Abych si dala čas, sledovala, co se děje, vnímala impulzy svého těla a sdílela je s publikem, aniž bych se snažila získat jeho pozornost. A když je konec, všechno zametete a nezůstane vůbec nic. A právě to je na tom podle mě geniální.
2: Písek je krásný materiál, který má většina z nás spojený s dětstvím a hrou. Vy ale pracujete s černým pískem. Černá barva v sobě nese mnoho významů. Co symbolizuje pro vás a proměňuje se její význam v průběhu performance?
3: It makes you think of the calligraphy.
4: Černá ve mně evokuje kaligrafii, spontánní kaligrafické gesto, které obvykle nese určitý význam. Tady ale nejde ani tak o význam samotný, významem je samotné gesto. Souvisí to také s mým hlubokým vztahem k dřevěnému uhlí jako materiálu. Černá je pro mě odjakživa výchozím bodem všech kreseb. Pokud zrovna nedělám rychlé skici jinými materiály, všechny moje obrazy vznikají právě z uhlí. Mám tedy k černé velmi důvěrný vztah. Někteří lidé ji vnímají jako těžkou nebo temnou, já je naopak vnímám jako velmi grafickou. Zajímavé je také to, že samotné otisky se objevují jako bílé. Vzniká tak silný kontrast s bílým podkladem. Objevují se různé obrazy, mohou to být stopy nohou, otisky rukou, rýhy anebo stopy prstů. Kdo ví, co se nakonec objeví? Nikdy to předem nevím.
1: Multidisciplinární umělkyni Lynette Andrea představila inscenaci Sandworks, která bude mít dnes premiéru na festivalu Korespondanc ve Žďáru nad Sázavou, kam se konec konců s Veronikou Joškovou Štefanovou ještě po 15. hodině v odpolední Vltavě podíváme.

0: Příběh služebnice, mlčení jehňátek nebo tajný deník Lory Palmrové.
1: Filmové léto v čerbě s hvězdičkou.
0: Celé prázdniny vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise také nepodniklo žádné další kroky ve zlepšení transparentnosti vlastnictví médií. Komise vytýká také nedostatečnou revizi pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o skutečné vlastnictví. Bývalý starosta Manchesteru Andy Barnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera. V pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země po 2 letech končí. Odchod zdůvodnil sílícím tlakem uvnitř strany. Mezi Barnhamovy hlavní priority patří zlepšení péče o nemocné a seniory. Koncert Hradecké filharmonie pod širým nebem u řeky Labe v centru Hradce Králové 26. srpna připomene 70. narozeniny Štefana Margity. Operní pěvec z filharmoniky také vystoupí. Koncert s názvem Štefan Margita 70 se bude konat na náplavce Eliště na nábřeží kousek od budovy filharmonie. Publikum bude usazené na protější náplavce Smetanova nábřeží. Koncert bude možné sledovat také z nedalekého Tyršova mostu nebo přímo z plavidel na Labi. Zazní například skladby Mozartovi, Wagnerovi, Verdiho, Smetany nebo Dvořáka a vstup bude zdarma. Počasí je oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer se přehánky a bouřky i silné vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 26, na jihovýchodě Moravy až 34, na horách naměříme kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na našem webu i rozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: World Music v podání kapely Bragas nebo Paco de Lucia a jeho kytara. A teď také hlas Diane Reeves ve vysílání Odpolední Vltavy krátce po 15. hodině.

Výrazný hlas moderního vokálního jazzu, americká jazzová zpěvačka Diane Reeves právě dospívala své Loads of Love 7 minut po 15. hodině. Odpolední Vltava, pátek, věřím pro nás, pro všechny radostné, prázdninové, potažmo víkendové vyhlídky. Pokud jde o perspektivu 15. hodiny na Vltavě, tak vás taky budeme zvát na prázdninová kulturní dobrodružství. Už jsme tuto, respektive předchozí hodinu mluvili o festivalu Korespondanc v Žďáru nad Sázavou, kam se také živě spojíme s naší spolupracovnicí reportérkou Veronikou Joškovou Štefanovou, která bude živě informovat o programu, dění i tom nejzajímavějším, co tam lze zažít. V úvaze Aleny Zemančíkové připomeneme, co může způsobit ježek v divadle, ale určitě vám budeme i nabízet dnes normální, ale z historické perspektivy kuriozní informace. Třeba o tom, jak se cestovalo historicky ženám a jakým problémům museli čelit v našem seriálu o cestovatelkách. Ať už cestujete nebo trávíte čas někde, kde si užíváte prázdnin, věřím, že to bude čas strávený příjemně ve společnosti Odpolední Vltavy.

0: Dozněl Valčík a Kvapík z prvního dějství baletu Z pohádky do pohádky skladatele Oskara Nedbala v podání Dvořákova komorního orchestru řízeného Miroslavem Homolkou. No a my 13 minut po 15. hodině dle avizované cesty míříme do Žďáru nad Sázavou, představení současného tance, nového cirkusu, hudby i participativních projektů. To vše totiž ode dneška je možno zažít na festivalu Korespondanc v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou. Festival každoročně otevře nový program Hub 800 v prostorách kulturně kreativního centra Vysočina a v rámci svého programu představí několik novinek, například dramaturgickou linii Korespondanc Next, určenou především mladému publiku. A do areálu zámku v tuto chvíli zdravíme i naši redaktorku Veroniku Joškovou Štefanovou.
1: Dobré odpoledne.
0: Veroniko, vy už jste prostor kulturně kreativního centra Vysočina navštívila. Tak jak na vás působí?
1: Opravený konvent bývalého cisterciáckého kláštera mě okouzlil. Jedná se o kreativně a performativně pojatý prostor, kterému dominuje dynamické schodiště, bílá barva a přirozené světlo. Součástí jsou výstavní prostory, ale také několik sálů pro tvůrčí rezidence. A právě v těchto prostorech vznikalo i představení Insane, podle pořadatelů nejambicioznější projekt letošního ročníku, za kterým stojí francouzský choreograf Albin Richard a soubor Oase. Projekt, který už se uskutečnil ve Francii a Litvě, přijel do České republiky poprvé a jako choreograf se na něm podílí i performer Viktor Černický, kterého jsem teď zastihla a doslova vytáhla z jedné ze zkoušek projektu Insane. Dobrý den, Viktore.
2: Dobrý den.
1: Od dubna do července letošního roku se 35 žen a mužů různého věku účastnilo zde ve Žďáru nebo ze Žďáru nad Sázavou a z okolí pravidelných zkoušek pod vedením choreografek Hany Turečkové-Polanské, Agáty Jarošové-Perez a také vás. Co bylo cílem tohoto setkávání?
2: No, cieľom bolo pracovať na tom predstavení Insane, ktoré ste predstavili. A je to predstavenie, ktoré stojí na stretnutí s miestnou komunitou, s miestnymi obyvateľmi. Naskúšalo sa to vo Francúzsku, ale cestuje to, ako ste pravili. Bolo to vo Veľkej Británii, bolo to v Litve, teraz je to v Českej republike. A my sme sa teda s touto asi 30 ľudí stretávali od konca apríla, aby sme im odovzdali štruktúru toho predstavenia a aby sme vlastne cez tú umeleckú prácu umožnili ľuďom z tohto regiónu, niektorí sa možno poznajú, niektorí nie, ale vlastne sa cez kreativní práci cez umění stretnout.
1: Jak se pracuje s tak různorodým kolektivem, co do věku, setkávání generací, ale také co do pestrosti dovedností? Jak spolu jste tvořili?
2: Mně se velmi páči, že ten projekt je otvorený naozaj každé generaci, takže máme tam aj teenagerov, máme tam aj lidi, důchodcov, důchodkyně a kohokoliv mezi tím. A Albanova práca, a to je mi veľmi blízke, je založená na tom, že každý z nás sa vlastne dokáže hýbať, každý z nás dokáže tancovať, každý z nás dokáže reagovať na tie impulzy, ktoré my ako choreografovia im dodávame a odpovedá na ne svojim vlastným štýlom. A našou úlohou je vlastne to potom spracovať do nejakého umeleckého tvaru.
1: My teď spolu sedíme na přímém slunci na jednom z nádvoří zámku Žďáru nad Sázavou. Jaké prostory s představením Insane tady zabydlíte?
2: Mám pocit, že zabydlíme úplně všechny prostory. Začínáme na prvom nádvorí, potom se presúvame na pivovarský dvůr a celé to představení zakončíme přímo před hubom, kde vlastně prebehne aj zahájení festivalu a otvorení kreativního centra.
1: To byl performer a choreograf Viktor Černický, který se podílel na vzniku představení Insane a to bude uvedeno dnes v 17 hodin v areálu zámku.
0: Redaktorka Veronika Jošková Štefanová nás pozvala na festival tance, hudby a nového cirkusu Korespondanc do Žďáru nad Sázavou a my se tam za malou chvíli společně ještě jednou podíváme.

0: Ode to Friend, tak se jmenuje autorská písně britské zpěvačky Fridy Turi, která právě dozněla 20 minut po 15. hodině. A my se vracíme na festival Correspondance, který nestaví pouze na prezentaci hotových děl, ale dlouhodobě vytváří prostor pro spolupráci umělců s místními komunitami a také pracuje s geniem loucí svého místa konání. Festival už dnes promění historický areál zámku ve Žďáru nad Sázavou i krajinu kolem v místo setkávání a sdílení. Důležitou součástí programu jsou participativní projekty, které ode dneška bude přímo na místě sledovat i naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová. Veroniko, na co z programu se dnes chystáte?
1: Program nabídne českou premiéru Panoptikon od řecké performerky Vasiliky Papapostolu, také hypnotické Bolero Extended litevského souboru Shaco Dance Company a poetické cirkusové solo Miet francouzského tvůrce Rémyho Lichaise. Zajímá mě ale i tvorba tajvanského umělce Chen Hung Kua s inscenací Moving Zen, která propojuje cirkusovou virtuozitu se zenovou meditací a estetikou pomíjivosti. No a v rámci festivalu bude uvedeno i představení Tanec a pohyb v nás, které navazuje na stejnojmenný kurz choreografky a tanečnice Barbory Rakušanové, která už je tady se mnou opět na nádvoří zámku ve Žďáru nad Sázavou. Dobrý den, Barboro.
2: Dobrý den.
1: Báro, Tanec a pohyb v nás, jak vůbec vznikla myšlenka vytvořit ve Žďáru pravidelné taneční setkávání pro lidi všech generací?
2: Tak v rámci Correspondance jsem vlastně vždy Marie Kinský přizve choreografa, který pracuje s místními lidmi, kteří chtějí tančit a jakkoliv se hýbat. A já jsem se vždy ocitla náhodně jakoby ve chvílích, kdy se tanečníci ptali Marie, a proč tady vlastně neprobíhá něco během roku. A protože vlastně žiji v Praze, ale zároveň jsem rodačka ze Žďáru nad Sázavou a rádi jsem s manželem jezdíme za příbuznými, tak jsem si říkala vlastně, proč tyto dvě věci nepropojit, protože jsem vlastně studovala taneční konzervatoř Dankencentrum, že vlastně tím, že sem jezdíváme na víkendy, že vlastně můžu pracovat s místními lidmi a to, co děláme tady vždy na festivalu Correspondance, můžeme dělat i během roku. Tak vznikly asi před 3 lety vlastně tady ten kurz Tanec a pohyb v nás, kdy ten kurz probíhá během roku v rámci 6 lekcí. Je to vždy v sobotu od 9 do 10.30.
1: Letošní téma, kterým jste se inspirovali, vychází z baroka, barokní architektury, barokního umění. Jak se takové výtvarné motivy proměňují v pohyb a tanec?
2: Ano, tak abych vlastně na úvod řekla, jak to vlastně celé vzniklo, tak protože mám sestru, která se věnuje hudbě a celá její rodina, tak mě napadlo vlastně tady ty dvě věci propojit, živou hudbu vlastně s tancem, a protože se tady nacházím ve Žďáře nad Sázavou a jsme obklopeni barokem, tak mě napadlo vlastně se zaměřit na tu barokní hudbu, na to barokní umění. A vycházíme z principů baroka, takže vlastně čím je charakteristická architektura, umění baroka nebo vlastně jakoby hudba. Takže třeba v sochařství si můžeme všimnout, že sochy jsou v takzvaných spirálách a jak vlastně my můžeme pracovat ve spirálách, jak se páteř může různě rotovat a podobně.
1: Na festivalu diváci neuvidí hotovou inscenaci profesionálního souboru, ale spíše nahlédnou do společného tvůrčího procesu. Co byste si přála, aby si z tohoto setkání odnesli?
2: A tak přesně je to tak, jak říkáte, není to úplně představení, ale je to spíš nahlédnutí do takové mozaiky všech těch střípků a těch tanečních chvil, které jsme během toho roku zažívali. A byla bych moc ráda, kdyby se to na ty diváky přinesly všechny ty krásné, hluboké, stylní momenty, které jsme během roku v tom pohybu hledali a prožívali, že by se přinesly na diváka. A zároveň bychom byli moc rádi, kdyby je to oslovilo a v příštím roce se mohli k nám přidat a navštěvovat naše kurzy, které budou probíhat ve zde nově otevřeném kreativním centru.
1: Jak se vám, nechci říct ani tak tvoří, ale vystupuje v prostorách zdejšího zámku, ať už venku nebo mezi zdmi?
2: Mm-hmm. Tak pro mě je to citová záležitost, protože jsem zde chodívala do školy, tady vlastně přímo v zámku, takže jsou to prostory, kde jsem si hrávala. A je to pro mě hodně dojemný, protože jsem se vždycky jako malá dívala z okna a chtěla jsem být ten poletující lísteček a vlastně jsem si říkala, vždyť já jsem ten poletující lísteček teď v dospělosti, takže s tom moc vážím, že tady vlastně vzniklo tohle centrum a můžeme tady tančit v těch prostorách mýho dětství.
1: Choreografka a tanečnice Barbora Rakušanová pozvala na představení Tanec a pohyb v nás, které můžete na festivalu Correspondance vidět už zítra.
0: Veronika Jošková-Štefanová představila některé tituly z letošního programu festivalu Correspondance a ten v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou potrvá až do neděle. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: čtvrtá věta čtvrté symfonie Petra Iliče Čajkovského v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, řízeného Markem Šedivým, právě dozněla. Předtím jste slyšeli ještě smyčcový kvartet číslo 9 C-duru Ludvika van Beethovena. Na Vltavě 35 minut po 15. hodině v pátek 17. července.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A my nezadržitelně v čase míříme k druhé polovině prázdnin, byť prožíváme teprve 17. červencový den, tak už se blíží i letní slunovrat. Každopádně prázdninové radovánky pro mnohé v plném proudu a cestování, které k nim patří, je součástí životního stylu nás všech. Ovšem historicky třeba ženy jako samostatné cestovatelky vůbec neměly lehké postavení. A zatím poslední z žen na cestách ve stejnojmenném seriálu, kterou chceme tímto oslavit, je manželka přírodovědce Jiřího Bauma, Růžena Baumová. Jaká byla její, přesněji řečeno, manželská cesta do Afriky, jak tehdy viděli meziválečné Československo cizinci a jak do životů Baumových zasáhla druhá světová válka? To nám poví právě nyní kulturní historik Jan Pezda, se kterým natáčela redaktorka Šárka Jančíková.
2: Jejich poslední cesta v té obytné Tatře, kde ale ještě bylo plno těch sbírkových materiálů, třeba i pavouků, mířila v roce 1938 do Afriky. Co bylo jejím cílem?
3: Přestože se nad Československem koncem 30. let vztahují mračná, manželé se rozhodnou procestovat pobřežní státy Afriky. Navštěvují portugalské, italské, britské i belgické kolonie. V Kongu se jim pak podaří pořád se dostat do nitra kontinentu. Kromě opublikovaných Baumových cestopisů je dnes možné studovat literární pozůstalost obou manželů. Baum psal do zelených plátěných deníků, naopak Baumová do červených desek. Jde o strojopisy, dodnes dobře dochované v archivu Náprstkova muzea. Je však příznačné, že Baumová nemá vlastní osobní fond. Její dílo bylo archiváři za socialismu včleněno do osobního fondu jejího manžela. Takže při dohledávání cestovních deníků žen je tak dnes velice lehké její cestopisný materiál přehlédnout.
2: Československo se v meziválečném období stalo jedním z menších států, ale vyváželo průmyslové zboží i na jiné kontinenty. Měl manželský pár na cestách po Africe dojem, že je o jejich zemi dostatečně slyšet?
3: Navzdory tomu, že Československo vyrůstá na troskách poraženého Rakouska-Uherska, opanuje ve 20. letech obyvatelstvo domněnka, že jde o vítězný stát, který z mírových jednání ve Versailles vyšel s největším územním přídělem. Tato euforie opadne po velké hospodářské krizi, kdy cestovatelky a cestovatele v zámoří zjistí, že je nikdo nezná, že jsou malým národem. A tak na sebe berou roli jakýchsi propagátorů Československa. Jak se má tedy turista na cestách v zahraničí chovat? Fikizlova Baumová ve svých zápiscích radí.
4: Nezapomenout informace o ČSR, všeobecné a pak odborné. Alba, své práce, vhodné brožurky a drobné dárky, ovšem vkusné a čistě naše československé. Snažit se vždy co nejlépe reprezentovat svůj národ a chránit se všeho, co by poškozovalo jakkoliv dobré jméno vlasti. Být sebevědomým, ale ne nafoukaným, ochotným, ale ne podlízavým a otrockým.
2: V 19. století zaujímali Češky v zámořských koloniích zvláštně protichůdnou perspektivu. Jsou schopné pociťovat vlastní kulturní nadřazenost, ale současně kritizují koloniální správu. Jak tomu bylo právě u Fikejzlové Baumové v tom meziválečném období?
3: Během tohoto období Čechoslovačky stále cestují druhou třídou, jak by jejich pozici obrazně popsala historička Sarah Lehmann. Neznamená to jen fakt, že skutečně volí levnější hotely a penziony a že kupují lacinější lodní lístky a vlakové jízdenky, ale vystihuje to i jejich postavení v koloniální mocenské logice. Fikejzlova Baumová a jiné Češky se na cestách cítí být součástí západu a k domorodcům v Africe či Asii se staví s despektem, současně si ale jsou schopny od brutality kolonialistů z impérií držet odstup a s domorodcem soucítit. Soucit s kolonizovanými etniky u turistek z druhé třídy přitom nevyplývá jen z předválečného postavení Čechů uvnitř Rakouska-Uherska, ale u Baumové se projevuje při projížďce Zululandem na jihu Afriky i v turbulentní době po Mnichovské dohodě, během krátké existence takzvané druhé republiky.
4: Průvodčí nám vypráví, že královna Viktorie nařídila a dala tuto rezervaci Černochům, aby si zde žili podle svého způsobu a ti prý dodnes vděčně na ni vzpomínají. Chudáci, Angličani jim vzali všecko, celý kraj a řekněme půl kontinentu a vystrčili je sem do hor, kde se nic nedaří. A oni ještě na paní královnu dnes vzpomínají za její prapodivnou velkomyslnost. Leč toho nezměníme. Máme sami na sobě právě v této době vyzkoušeno leccos.
2: Do Prahy se ale oba manželé vrátili z té africké cesty pouhé dva dny před nastolením protektorátu. Jak do jejich dalších, nejen tedy cestovatelských, ale i životních plánů zasáhla druhá světová válka?
3: Jiří Baum je odhodlán bojovat. Zvažuje, zdali opustit Československo a narukovat do spojeneckých vojsk, anebo vstoupit do odboje. Zvolí druhou možnost. V jejich bytě se zhotovují fotografie pro falešné dokumenty stíhaných odbojářů, mikrosnímky dokumentů, zpráv a listin, nebo se tam ukrývají pronásledovaní jedinci. Jeho posledními cestami bude transport do Osvětimi a následně do varšavského geta, kde podle neověřených zpráv roku 1944 zemře.
2: A co tedy dělala Růžena Baumová po válce? Cestovala potom ještě?
3: Růžena válku přežije, živí se publikováním fotek v cestopisných knihách a zeměpisných učebnicích cizích autorů. Časopis Vlasta o ní roku 1964 píše. Žije v Praze mezi deníky, trofejemi z cest a mezi tisíci snímků. Příliš necestuje. Dostat se do zámoří je takřka nemožné. Vnitrozemí neláká. Zdržuje se tak mezi památkami z meziválečných cest, pečuje o manželovu památku a snaží se editovat nová vydání jeho politicky nezávadných cestopisů. Mimo to také připravila několikadílné pásmo o svém manželovi nazvané Z deníku cestovatele. Zemře pak v Praze roku 1975.
0: Říká kulturní historik Jan Pezda, mluví tak nejen o manželce cestovatele, ale i o cestovatelce Růženě Baumové. Prodloužené verze všech osudů žen na cestách, včetně úryvků z jejich cestopisů, můžete v seriálu Šárky Jančíkové poslouchat i na vltavském webu.

0: Skupina Bragas, řadící se do ranku World Music, zpracovávající folklorní motivy, hudba z alba O ptácích a rybách vyšlého v roce 2018, je 17. červencový den roku 2024, krátce před 16. hodinou, přesněji tedy 15 hodin 47 minut. Čas tak akorát na úvahu dramaturgyně a publicistky Aleny Zemančíkové, nesoucí název Ježek v divadle.
1: Jeden můj známý starý divadelní režisér si do divadla nosil ježka. Inspirovala ho k tomu pohádka o ptáku ohniváku, kde hrdina musí po tři noci uhlídat na stromě zlatá jablka. Vezme si na klín ježka, aby se popíchal o jeho ostny, až mu spánkem klesne hlava. To, aby ho probudilo, a on zlaté jablko uhlídal. Starý režisér si bral ježka do hlediště z téhož důvodu. Zvíře držel ovšem v náručí. Na klíně by mu ježek nebyl nic platný. V divadle tenhle režisérův zvyk znali. Sedával tak s ježkem na režijních dozorech svých inscenací. Nosil ho v tašce s pevným dnem a uměl ho vyndat a držet po stranách jeho bodlinatého tělíčka tak, že se nepopíchal. Ježka odblešil za asistence známého veterináře, který pro celou akci projevil mimořádné pochopení, neboť měl s usínáním v divadle své osobní zkušenosti. Po dobu, kdy blechy opouštěly ježkovu srst, byl bodlináč držen v izolaci na zahradě. Doslova se stal ježkem v kleci a byl krmen kuřecími krky a granulemi pro kočky. Těmi ho režisér přikrmoval i poté, co ho z klece vypustil. Ježek se měl dobře a znal svá práva i povinnosti. Když se režisér opozdil a miska na prahu byla prázdná, navzdory tomu, že měsíc už dávno stál vysoko na obloze, ježek keramickou nádobu nadzvedával nosem a třískal s ní o dlažbu zápraží. Také ovšem v podvečer, když byl čas jít do divadla, vzorně stál na zápraží a nechal se vložit do tašky. Jednou takhle šel režisér s ježkem na dozor své inscenace Brechtovy žebrácké opery. Nebyla to moc povedená inscenace. Herci nebyli dostatečně dobří zpěváci pro náročné songy Kurta Weila. Představení běželo celkem hladce, až do chvíle, kdy došlo na Barbara Song. Herečka jako obvykle nevytáhla dvoučárkované F, ačkoliv to není žádná zázračná výška, ježek to zaznamenal a v rozčilení svého pána a přítele kousl do předloktí. Režisér v leknutí ježka upustil a ten okamžitě zmizel. Ani o přestávce, ani nakonec ho nikdo nenašel. Za to na režisérově předloktí se šklebila docela ošklivá rána, kterou šel v rámci připomínek ukázat herečce, jež se dopustila té falešné intonace jako argument, že její zpěv vyvolává agresi i u zcela mírumilovných tvorů. Herečka se však výjimečně nebránila kritice proti útokem a poukázáním na špatnou dramaturgii a nedostatky režie, ale upřímně se vyděsila té rány a autoritativně prohlásila, že ježek se musí najít a oba, režisér však především, musí okamžitě do nemocnice. Ježek se, jak už víme, nenašel, i když ho hledal veškerý umělecký, technický i pomocný personál. Režisér tedy odešel do nemocnice sám. Byl zavřen na izolaci, kde mu po 6 týdnů aplikovali injekce do břicha, což je docela bolestivé. Za mřížovaným oknem komunikoval s návštěvami podoben Mackie Messerovi čekajícímu na popravu. A také, to si bolestně uvědomoval, ježkovi v kleci za odblešovacího procesu. Nudil se. A když se domohl přinesení knih a psacích potřeb, začal vymýšlet koncepci své další inscenace. Co třeba něco z osvobozeného divadla s hudbou, ani snad nemusím říkat čí. Když se režisér vrátil z nemocnice domů, smutně pohlédl na prázdnou keramickou ježčí misku na zápraží. Ježkovi kousnutí nevyčítal, ale měl vůči němu špatné svědomí, protože byl pevně přesvědčen, že zvíře zahynulo někde v rourách divadelní vzduchotechniky. Doma si pustil rádio a za zvuků poledního koncertu, kde zrovna světově proslulá koloraturistka zpívala árii Královny noci, se začalo ozývat třískání misky o kamennou dlažbu zápraží. Vzal tady krabici s granulemi pro kočky a misku nasypal plnou. Možná to byl jiný ježek, ale tomu bylo jedno.

0: Jedna z nejznámějších českých dokumentaristek současnosti.
1: Helena Třeštíková.
0: Jaké to je být sběratelkou cizích příběhů?
1: A jaký je ten její?
0: Osudy Heleny Třeštíkové poslouchejte od 20. července každý všední den v 11.30.
1: Na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Maximální povolené ceny pohodných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 korun a 41 haléřů. To je o 57 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a v neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. ODS na Praze 1 musí do týdne změnit kandidátku pro podzimní komunální volby. Vedení občanských demokratů nechce, aby na ní byl starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů korun. Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. Čínský prezident Xi Jinping vyzval k novému globálnímu řádu pro umělou inteligenci. Na zahájení světové konference o AI v Šanghaji apeloval na otevřené sdílení technologií a větší zapojení rozvojových zemí. V tomto kontextu varoval před nespravedlnostmi způsobenými nerovným přístupem k umělé inteligenci, který podle něj prosazují Spojené státy. 29 zemí včera podepsalo dohodu o založení Světové organizace pro spolupráci v oblasti AI. Její vznik inicioval Peking. Zahrnuje mimo jiné státy jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky nebo země skupiny BRICS. Počasí. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Během odpoledne a večer na většině území přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Na západě, kolem 26, na jihovýchodě Moravy až 34. Maxima na horách kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Odpolední Vltava dnes mimo jiné ve vltavských výletech nabídne naposledy cestu po filmových místech Olomouckého kraje, ale také setkání se světovou hudbou z pera Leoše Janáčka, Johna Coltrana nebo teď s hlasem Gilberta Becouda.

0: francouzský šanzonier Gilbert Bécaud právě dospíval. 6 minut po 16. hodině, to je akorát čas, alespoň tedy v letním programu Vltavy na vltavské výlety. Celý tento týden nás přivádějí do Olomouckého kraje, do míst, která inspirovala filmaře. Role průvodců se ujali Miroslav Kobza a Tomáš Soldán. Dnes nás čeká hledání cukrové boudy, skutečné i filmové.
1: Výlety s Vltavou.

0: Podhorské svahy s Loukou, hradba státní hranice s Polskem, hroby a náhrobní kameny s německými jmény a s železnými kříži a roztroušená stavení, také podhorská, za námi hranolovitá věž barokního kostela. V posledním díle výletu s Vltavou jsme se, Mirku, vypravili na sever Moravy, na hranici s Polskem, do obce Nová Seninka.
1: Je to tak. Původní místo se jmenovalo Špiglic nebo Špílix, nebo taky Špiklice. Je to místo, které je vlastně kousíček opravdu od státní hranice, ta je tady nad námi asi možná kilometra půl. A tady ta malá cesta, která vede okolo kostela, tak bývala kdysi takovou středověkou dálnicí, protože tudy procházela stará obchodní cesta vedoucí ze Středomoří až na Balt, což by se nečekalo. A právě tady se odehrával děj filmu, pod kterým je podepsán jako scenárista opět můj oblíbený Vladimír Kerner, filmu Cukrová bouda, který popisuje asi úplně nejvíc lokací tady z Olomouckého kraje. A do jisté míry je i trošku autobiografickým filmem Vladimíra Kernera, protože jak znám jeho životopis, tak si myslím, že z velké části popis těch dvou kluků, když si to představíte, kdo ten film zná, tak vlastně, kteří se potom s maminkou usídlí, odejdou do pohraničí, tak odejdou přesně do této vesnice. A když se podíváš tady naproti, tak tam vede cesta ze Stříbrnic a takový jeden z prvních záběrů toho filmu, jak přichází do toho pohraničí a je vidět tahle dědinka v údolí.
0: Stříbrnice je dědina, která leží už na svahu Králického Sněžníka a tohle místo Nová Seninka se tedy stalo domovem hlavních hrdinů filmu Cukrová bouda. Proč museli odejít a co tady hledali, tady na hranici, tady, kde je člověk odříznutý, i dnes je odříznutý, i když se do Polska můžeme vypravit.
1: Co je sem vedlo, tak jako spoustu lidí v tomhle kraji vlastně přišli za lepším životem. Ten příběh v tom filmu začíná tragickou událostí, kdy těm dvěma klukům zahyne otec v posledních dnech války. A přesně tohle se stalo i autorovi té novely Zrození horského pramena Vladimíru Kernerovi, kdy jeho otec byl zastřelen na konci války na Prostějovsku a celá ta rodina potom s maminkou odchází někam na sever. A tady před obrazem je ta Nová Seninka.
0: Dobře, Nová Seninka, proč si vybrali filmaři tuto obec?
1: Já si myslím, že Vladimír Kerner se u spousty filmů podílel na výpravě na tom, kde se bude točit. A já si myslím, že on to tady znal. A Nová Seninka je jedna z mála vesnic pod Králickým Sněžníkem. Mimochodem, odsud je to nejblíže na Králičák. Uh-huh. Kdybychom fakt se tady vydali do lesa, tak jsme na Králickém Sněžníku, co by kamenem dohodil. Akorát je to pořádný kopec. Nová Seninka ale zůstala svou. Je to pořád taková ospalá obec. Dokonce ten film se točil v roce 1980, ale když se tady kolem nás podíváme, určitě bychom byli schopni najít lokace, kde by se dalo natáčet. Takže ono by se to dalo. Třeba zrovna tenhle hřbitůvek je toho emblematickou podobou, kdy jsou tady ty německé náhrobky, jsou tady náhrobky i české, ale prostě dalo by se tady točit prakticky okamžitě. Takže proto právě tady.
0: A teď tedy se pojďme přiblížit, proč Cukrová bouda a kde ta Cukrová bouda, což má být chata v lese, stála.
1: Cukrová bouda nejenom, že stála, ona do dneška stojí. A jak jsem říkal, Vladimír Kerner se přestěhoval do Zábřeha po té válce a ona stojí nedaleko Zábřeha. Když jedete vlakem z Prahy do Olomouce, tak Zábřeh je první rychlíková stanice na Moravě. A vlastně úplně první stanice na Moravě je Hoštejn. A přímo nad Hoštejnem najdete hradní kopec, kde si stával středověký hrad. A naproti němu najdete kopec, který nese jméno Cukrová bouda a na něm se nachází lovecká chata, která tam stojí už od pradávna. Já si pamatuju jako malý skautík, že jsme tam chodili vždycky na výpravy, na výlety, nedávno byla opravena a ta nese jméno skutečně Cukrová bouda. Proč? To už dneska nikdo neví. Jedna z variant je, že se tam z javorových kmenů získávala míza a dělal se z ní cukr. A pak existují

0: která patří pod v současné době obec Braná. A kdybychom se vydali proti proudu, tak najdeme to, jak ta krajina vypadala před tou válkou nebo těsně po ní, protože tam najdeme osady jako Nová Brana, která už je dneska jenom chatovou osadou. Najdeme tam osadu třeba Josefová, což byla dědinka, ze které byl jediný dům, bývalá hájovna. Dneska už jsou tam jenom základy, je tam zbytek železnice, kterou se sváželo dřevo z lesa, která byla nedávno trošku obnovena, v té dědině bývala sklárna. No a právě kousíček pod touhle osadou Josefová je rybník. U toho rybníka stával kdysi Buchakerův mlýn a zůstala tam taková dřevěná chata a kdyby si někdo udělal čas a zastavil si ten film Cukrová bouda, tak zjistí, že Cukrová bouda je přesně ta chata, která stojí u toho rybníka. Dokonce i v tom filmu jsem se díval, že ten rybník je vidět, byť je to v zimě, takže byl zamrzlý, ale je to takové kouzelné místo. Dá se tam dojet i na kole, dostanete se na Volskou louku, dostanete se potom třeba k pomníku císařovny Sisi, takže je to takové místo, kam rozhodně stojí za to přijet.
1: Já jen posluchačům přiblížím, aby to nevypadalo, že Braná je zase místo někde, kde si na Moravě. My teď sedíme v Nové Senince na schodech u kostela a ta Braná je odsud jenom několik kilometrů, čili ty lokace filmu, filmová Cukrová bouda, tohle všechno se odehrává tady už v severomoravských kopcích, zatímco tedy skutečná bouda už je na jich odtud, na Zábřežsku.
0: Já bych ještě k té Brané možná bych pozval, jsou to přece jenom výlety s Vltavou a to bychom měli zvát. Takže já bych pozval do Brané, pozval bych tam proto, protože kromě toho, že tam je skvělá cukrárna na náměstí, tak je tam také úžasný kostel svatého Michaela Archanděla, původně postavený jako protestantský chrám, který byl později rekatolizován. Je to neuvěřitelná stavba. Mimochodem spoustě lidí bude známý, protože v České televizi se vyskytoval Pohled na Branou a právě na tenhle kostel a také na nedaleký zámek a hrad Kolštejn v jedné v těch přestávkách, které fungují vždycky mezi pořady a právě v zimních měsících zimní Pohled na Branou tam býval velmi často, takže spousta lidí to možná uvidí. Mimochodem tohle je taky jeden z nejkrásnějších pohledů na Branu, byť já znám ještě hezčí a to právě kdybyste se vydali třeba z Josefové přes kopec do předního Alojzova, tak dostanete se na kopec přímo nad Branou a uvidíte nejenom jeseníky, ale uvidíte také úžasný pohled na Kralický sněžník, Hanušovickou vrchovinu, Rychlebské hory a tohle všecko jenom z jednoho místa. A je to zase taková samota, něco jako tady Nová Senínka.
1: Zánik samoty Berhov, Cukrová bouda, Vladimír Kerner jako autor děl o vyrovnávání se samotou. Čeho je ještě Cukrová bouda symbolem? Co se v ní tedy vlastně dělo? My jsme řekli, že nevíme přesně, jak vznikl její název, ale je to jakýsi odkaz pro buď pašování nebo získávání cukru, ale čeho je ta bouda ve filmu svědkem a čeho byla svědkem ve skutečnosti, kromě malého skauta Miroslava Kobzy?
0: Čeho byla svědkem ve skutečnosti, nevím, protože byla to původně asi lovecká chata. Chodili se tam na čekanou, aby se mohlo brzy ráno vyrážet právě na lov, tak tam pravděpodobně přespávali myslivci. Takových chat je tady spousta, i tady v okolí Nové Senínky jich je několik, takže ty se využívaly tímto způsobem. Dneska některé z nich se využívají k rekreaci, ale to je spíš jako menšinová záležitost. Spíš v tom filmu, tam působí jako krásné místo, je to místo v horách, kam ty kluky to láká, to dobrodružství tam jít a ono to skrývá to, že jednak se tam skrývá nebezpečí, že se tam ukrývají zbytky nějakých německých bojůvek, zároveň vojáci, kteří pomalu obsazují tento kraj, tak tam honí ty poslední zbytky těch Němců, kteří tady zůstali, teď myslím jako těch ozbrojených. A pak je tam ještě jeden příběh toho starého Bartla, toho německého antifašisty, který je rodákem odsud z té vesnice, zná ten kraj a přišel o syna, který narukoval do Wehrmachtu a prostě skončil někde na frontě. A on je nešťastný a zůstane jakoby sám, mezi lidmi zůstane sám, protože ti noví příchozí mu nevěří, protože je Němec. Ti staří vlastně odešli, byli vystěhováni, vysídleni a on neví, kam patří a nakonec to skončí tak, že sám zvolí smrt, že umrzne na úbočí Kralického sněžníku a já si myslím, že to je taková ta beznaděj, kdy tady zůstanete jakoby mezi novými lidmi a ne každý se s tím smíří. Když se bavíme zrovna tady o té vesnici, a nechci říct, že to byl předobraz, určitě ne. Já si tady pamatuju, protože jsme sem leta jezdívali do této dědiny. Tady žil pan František Štancl, Franz Štancl. Pocházel tady z vesničky Javořina, tady nad Seninkou. A musím říct, že to byl úžasný člověk. Mimo jiné se staral i o tenhle kostel, ještě v 85 letech lezl a opravoval tady fasádu. Nedávno zemřel, je to tak pár měsíců. A já musím říct, že jsem si s ním mockrát povídal. A z jeho vyprávění někdy bylo cítit, že je mu líto, že je tady sám z těch německých obyvatel, že si nemá popovídat s kým o těch příbězích, které jako kluk zažíval, protože zůstal sám z těch, kteří to prožili, a muselo to být strašně složité. A i to se v tom filmu objevuje. A protože nepředpokládám, že Vladimír Kerner se s Františkem Štanclem znali, tak musím říct, že v tom je ta genialita toho autora. Mně se to hrozně líbí.
1: Přitom člověk by řekl, že na samotě, jako je tato, člověk zažívá hlavně práci a starání se, udržování okolí i stavení, a ty velké dějiny tudy tolik nemůžou procházet. Tady to opravdu působí až opuštěně, jako jakási víkendová podhorská výska. A výska je ještě silné slovo, protože prostě kam se rozhledneme, tak vidíme roztroušená stavení, kolem kterých jsou pozemky, chaty. No, ale jak už jsem říkal na začátku pořadu, tady pod námi dva schody níže jsou jen náhrobní kameny s německými nápisy Štancl, Familie Štancl, Weiser, Štérovi, Mick, a mezi tím tu a tam jsou příjmení česká. Takže je znát, že tady docházelo k nějakému velkému tření, před kterým asi nešlo uniknout ani do cukrové boudy.
0: Asi ne. Osudy vlastně toho pohraničí jsou dodnes jakoby otevřené.
1: Cukrová bouda se německy řekne Zuckerbaude, čili opravdu jsme v kraji, kde všechno je pojmenováno dvojím způsobem a ani jeden z těch způsobů není nutně špatný. Přemýšlím nad tím, jestli se Vladimíru Kernerovi v té novele Zrození horského pramene podařilo vyrovnat s tou skutečností, že mu nacista na konci války zabil tátu, a jestli se Vladimíru Kernerovi podařilo vyhnat toho svého vnitřního Němce, což je mnohem lepší než vyhánění těch Němců sousedů. Děkujeme vám, vážení posluchači, že jste tento týden s námi putovali po místech na sever od Olomouce, spjatých s filmovou produkcí. Když se vám nepodaří nechat se inspirovat těmito výlety s Vltavou a vyrazit na místa, která jsme vám přibližovali, tak vyrazte alespoň do kina nebo k obrazovce a pusťte si ta díla, která vás vedou do krajiny, která rozhodně není jednoduchá. Z posledního dílu tohoto týdne výletu s Vltavou se s vámi loučí Mirek Kobza
0: a Tomáš Soldán.
1: Někdy příště, naslyšenou.

Tento týden ve výletech s Vltavou jsme tedy poznávali filmová místa Olomouckého kraje. Příští týden nás čeká pětice zastavení taky v problematickém kraji pro změnu česko-salsko-polského pohraničí a Jizerských hor a zastavení nad životem celníka, horolezce, spisovatele, sportovce, rovněž Němce Rudolfa Kaušky. Po jeho stopách vyrazíme v pondělí po 16. hodině. A to také s režisérem Michalem Burešem.

0: Rudolf Firkušný interpretoval skladbu z Janáčkova cyklu Po zarostlém chodničku 23 minut po 16. hodině na Vltavě. Janáček, to je jiná generace klasické hudby, která je pevně ukotvena v české kotlině. Ovšem my taky nabídneme příběh o střetu dvou skladatelů, z nichž jeden nechal z části srdce i v Praze, příběh o střetu dvou skladatelů, neskrotném talentu a touze umlčet boží hlas. Dvoudílnou rozhlasovou inscenaci hry Petra Šefra Amadeus uvádíme na Vltavě v rámci filmového léta. Vídeň 1823, hudební skladatel Antonio Salieri, který se desítky let těšil slávě, zůstává na sklonku života zapomenut. A přitom všechno mělo být jinak, dokud se neobjevil Mozart. Proč na tuhle krutou nespravedlnost se rozhodne dvorní skladatel odpovědět bojem, nikoli s Mozartem, ale se samotným Bohem? Tady je ukázka.
1: Když jsem byl dítě, dávali mi krabičky od šňupacího tabáku. Teď jsem se dopracoval k symbolickým částkám. A za co? Pom, pom, pom, pom, za hudbu k ohňostrojům. Bzing, bzing, za hudbu k tanečkům.
2: Ani bych to císaři nenavrhoval, kdybych tušil, že vás to rozladí.
1: To vy jste to navrhl císaři?
2: Jenom mě mrzí, že jsem pro vás nemohl udělat víc.
1: Promiňte, prosím. Máte zlaté srdce. Teď je mi to jasné. Jste opravdu laskavý člověk a já jsem jen nebetyčný hlupák.
2: Prosím, ne, to ne.
1: Stydím se před vámi. Jste skvělý člověk.
2: Ne, ne, ne, ne, ne. Silvuple, trochu méně nadšení, prosím. Wolfgangu, co je vám?
1: Dostávám občas křeče do žaludku.
2: To je mi líto.
1: Promiňte. Nic to vlastně není.
2: Uvidíme se zase brzy?
1: Jistě.
2: Ben.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci, příteli. Můj nový příteli.
0: Druhý díl rozhlasové inscenace hry Amadeus nabídneme na Vltavě v rámci radioseriálu v neděli od 11 hodin. Oba díly po odvysílání poslouchejte na vltavském webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. A i o víkendu můžete poslouchat Vltavu třeba s víkendovou přílohou, která také míří do světa filmu. Za odpolední mozaiku od mikrofonu přeje dál příjemný poslech David Hamr, také Nataša Vodvářková za techniku a editor odpolední Vltavy Jan Zítka.

0: kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: A před námi i v duchu vltavského filmového léta je na řadě pořad Akcent, jímž se vracíme k odkazu Jany Brejchové, která zemřela v únoru, a my si ji tak připomeneme i nyní.

0: Akcent.
1: V pražském kině Lucerna se včera lidé mohli rozloučit s herečkou Janou Brejchovou, která zemřela 6. února. Od 60. let ji obsazovali přední režiséři, vytvořila kolem 100 filmových a televizních rolí. Proč už jí nebudeme říkat česká Bardotka? A proč byla naší opravdovou filmovou hvězdou? Nejenom o tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi filmová kritička a redaktorka deníku Jana Podskalská, která literárně zpracovala knihu Terezy Brodské Moje máma Jana Brejchová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A filmový historik Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: To už jsme to nakousli a musíme to udělat. Proč bychom už neměli nikdy vidět titulky Česká Bardotka v souvislosti s Janou Brejchovou? Jano.
2: No, já se naprosto přidávám, protože si myslím, že to jsou skutečně úplně dvě odlišné osobnosti. Aniž bych se chtěla dotknout jakkoliv francouzské hvězdy, tak myslím si, že ta byla trošku jiného kalibru. Byla to taková ta typická sexbomba, můžeme říct. Janu Brejchovou jsem vždycky považovala a považuji za daleko oduševnělejší herečku, která si zakládala i sama na tom, že měla takové ty vnitřně složité postavy, taky si podle toho vybírala scénáře. Její herecký projev byl mnohem vrstevnatější než Bridget Bardot. Takže já bych se přemlouvala, abychom tuhle nálepku peškrtli.
1: Jak to vůbec, Tomáši, vzniklo?
3: To označení nebo ten příměr najdeme dokonce už i v tisku v 60. letech, kde je to zmíněno, myslím, že ve zprávě z Karlovarského filmového festivalu. Nicméně už tam vlastně se proti tomu Jana Brejchová velmi silně vymezuje. A já se k tomu přidávám, protože když jsme si pročítali vlastně nekrology za Janu Brejchovou, tak to přirovnání se tam objevuje pořád dokola. Je to přirovnání, ale které zůstává mimořádně na povrchu. Vůbec nevystihuje vlastně pointu herectví Jany Brejchové, to, jak pracoval se svými rolemi, se svým hvězdným obrazem a maximálně, co mají tyto dvě, nebo co měly tyto dvě herečky společné, je to, že začínaly hrát zhruba ve stejné době.
1: Takže to už zapomeneme, že něco takového se vůbec kdy psalo. Články s těmito titulky budeme vynechávat, ale teď se pojďme věnovat její samotné kariéře, protože je vlastně podivuhodné, že ona sama neměla vystudované herectví. Ona pocházela z velmi nuzných poměrů a všiml si režisér Ladislav Helge, který obsadil do její první role, ale možná tím asi úplně nejvýznamnějším, a sama to zmiňovala, režisérem pro její kariéru minimálně na začátku, takže byl zrovna velký ras, když fantastický režisér Jiří Krejčík, Tomáši.
3: Mm-hmm. Já bych vás jenom opravil, první role, kterou dostala, byla od Jiřího Sekvence.
1: Je to
3: film Olověný chléb, ve kterém ale pravda hraje, myslím, že ve svých 12 letech, jestli se hodně nemýlí.
1: Nebo 14, něco takového.
3: Zhruba v tomto
2: 13.
3: věku. Ve 13, děkujeme. A potom vlastně následovala ta řada těch menších rolí, kdy ale pak přichází, to máte pravdu, ta průlomová role Vlčí jáma Jiřího Weisse, což byla vlastně první role, která ukázala na ty mimořádné herecké schopnosti, které Jana Brejchová měla a které začala na konci 50. let zúročovat v těch filmech, které už nevznikaly pod tím silným a velmi přísným dojmem socialistického realismu, ale pokoušely se vlastně o trošku civilnější, o trošku psychologičtější pohled. Takže tam těch filmů velmi silných nacházíme celou řadu a na jejich konci stojí monumentální úspěch filmu Vyšší princip.
1: A tady právě ta postava Jiřího Krejčíka byla skutečně pro Janu Brejchovou dost zásadní. Ona skutečně o něm mluví, že on ji naučil filmovému herectví.
2: Je to tak, jak už tady správně zaznělo, ona nikdy nevystudovala herectví, přišla k filmu vysloveně náhodou, vlastně našli si ji ve škole, ona vlastně nechtěla ani na ty zkoušky jít původně na žádné kamerovky, matka ji k tomu musela přinutit, ale...
1: Ona dokonce si myslela, jestli se nemýlím, tak říkala, že si myslela, že si do školy pro ní přišli, protože ona dost zlobila.
2: Ano, ona kradla někde jablka, takže se domnívala, že ji přišli zatknout, ale bylo to teda trochu jinak, nakonec se z ní stala filmová hvězda a tohle byla jedna z prvních filmových příležitostí, ale ona se toho byla evidentně celý život vědoma, že to vzdělání nemá, ale ona měla tak přirozený talent, že si myslím, že to nemusela nějak fatálně řešit, ale vždycky přiznávala, že právě Jiří Krejčík, vzpomínaný, byl skutečně tím prvním filmařem, který byl pro ní zásadní z hlediska té profese, z toho vlastně, jak se přistupuje k postavě, jak se o ní mluví, jak se člověk chová na place, jak se spolupracuje s režisérem a nikdy na ní nedala dopustit, na rozdíl, jak se správně tady řeklo, od jiných hereček, které si stěžovaly na to, že na ně křičel a byl na ně zlý.
1: A co postava režiséra Evalda Šorma? Protože ten měl také dost zásadní vliv na její kariéru a těch filmů také spolu natočili hodně.
3: Když bych to měl jako ještě krátce jenom obsat, tak ta 60. léta v případě kariéry Jany Brejchové jsou skutečně mimořádnou dekádou. Je to dekáda, ve které Jana Brejchová dokázala mistrně stvárnit role v divácky velmi úspěšných filmech, třeba i žánrových. Ale vlastně se dostává k tomu herectví ve snímcích té takzvané československé nové vlny, což jsou filmy, které dnes adorujeme, máme rádi, ale je pravda, že ve své době nezaznamenaly tak velký divácký ohlas. Nicméně pro Janu
1: Brejchovou... To je něco podobného jako artové filmy dneska. Sice velmi... lítají po festivalech, ano. Ale vyhrává Vyšehrad 2.
2: Je to pořád stejný.
3: A tady vlastně potkáváme Janu Brejchovou, která se dostává k těmto titulům, které najednou pro ně znamenají vlastně mnohem větší výzvu. Snímky, které nejsou často vyprávěny ani natáčeny klasickým způsobem, které po ní vyžadují trochu jiný typ role. Podobně jako u dalších hereček nacházíme už v 60. letech zmínky o tom, že některé až příliš spadají do nějaké konkrétní škatulky nebo představují opakovaně nějaký stejný charakter, a tam můžeme hledat i důvody, proč Jana Brejchová se objevuje třeba ve Farářově konci a nebo ve filmu, který jsme tu zmiňovali ještě před zahájením vysílání, film Noc nevěsty.
1: Je zajímavé, že ona sama zmiňovala, že se chtěla skutečně vymanit z jakékoliv škatulky. A jedna ta škatulka se mi moc líbila, stárnoucí díblík.
2: To je pravda, no.
1: Když se vy podíváte, Jano, právě na to, jakým způsobem ona volila své role v těch 60. a potom třeba i na přelomu 60. a 70. let, tak byl v tom nějaký klíč?
2: Já myslím, že hledala postavy, které jí budou něčím blízké, které budou o něčem vypovídat. Postavy, které jsou nějak zakotvené v té realitě, která se žila, které nějakým způsobem, ale nejsou černobílé, nejsou jasně dané, ale které o sobě pochybují, které hledají sami sebe, hledají nějaké porozumění nebo lásku v partnerských vztazích a nenacházejí ji. To byly vlastně postavy, které přesně ji nabízel třeba Jiří Krejčík, ale i Evald Šorm. To byly takové jako nejednoznačné postavy. Ona prostě nechtěla hrát jednoduché charaktery a tohle bylo vlastně to správné místo pro ně, myslím, před kamerou.
1: No, ale ještě musíme zmínit jméno Zdeňka Podskalského, režiséra, který zase pro změnu, ona i to sama přiznávala, že z ní vytáhl ještě více její komediální talent, který tam možná často probleskoval a i díky možná jejímu dětství, které skutečně sama popisovala, že bylo velmi raubířské, ale Noc na Karlštejně skutečně z ní udělala asi tu, řekněme, největší hvězdu. Rok 1973.
3: Bezesporu to tak je a to je přesně ta ukázka toho rozkročení mezi těmi umělecky velice náročnými filmy a těmi výzvami a potom těmi divácky populárními tituly. Já se tady nechci vrhat do debaty o tom, jak Noc na Karlštejně je oprávněně adorovaný nebo neoprávně adorovaný snímek, ale je velkou pravdou, že ten obraz Jany Brejchové zde skutečně zůstává v myslích mnoha a mnoha diváků. A souvisí to vlastně s jejím přerodem. Na konci 60. let ona už nemohla stvárňovat nadále mladé, velmi impulzivní, zamilované dívky, ale muselo tam vlastně dojít k nějakému charakterovému přetvoření, charakterovému přerodu a ona začala stvárňovat zejména v těch 70. letech i v těch televizních filmech ty opravdu jako honosné, takové jako velmi hrdé postavy, velmi sebevědomé, ale které v sobě vlastně uchovávají tu její původní křehkost.
0: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
1: V Akcentu se dnes věnujeme herečce Janě Brejchové a musíme zmínit jednu docela zásadní událost, která se možná dost ovlivnila její další kariéru, a to je to, že v okamžiku, kdy skutečně se začala stávat velmi slavnou a cestovala po světových festivalech a fotili magazíny na přední strany po celé Evropě a točila vlastně v Maďarsku, v Rakousku, tak ona místo toho, aby vzala sedmiletou smlouvu s západoněmeckým studiem Bavaria, tak se vrátila domů. Proč jen?
2: Je to tak. Já myslím, že to byl takový jako milník v její poměrně rané kariéře. Kdyby ji podepsala, tak se asi mohla stát minimálně, myslím, evropskou hvězdou nebo hvězdou evropské úrovně.
1: V jakém roce se bavíme zhruba?
2: To byl začátek 70. let. A ona v tu dobu... Vlastně to bylo období přesně, kdy se seznámila poprvé bylo to možná malinko dřív, s Evaldem Šormem, který chtěl natáčet filmy. A ona si byla vědoma toho, že pokud zůstane venku, že bude asi nucena hrát nějaké plytké scénáře, do kterých se jich příliš nechtělo. To byla jedna obava.
1: Druhou, už je dokonce začaly chodit.
2: Dokonce už nějaké chodily. Myslím, že už předtím i nějaké hrála. Sen kapitána Loje třeba, myslím, že nebyl zrovna z nejzásadnějších scénářů v její kariéře. Nicméně měla z toho obavu, zároveň si uvědomovala, že sice umí německy, ona se naučila pak německy, aby mohla hrát vlastně, protože poměrně těch nabídek bylo hodně z německé strany nebo z rakouské, ale neuměla anglicky a vlastně si nebyla úplně jistá, asi taky, jestli by ta kariéra šla správným směrem. Myslím si, že se prostě rozhodla, že bude věřit domácím filmařům. Nikdo nemohl tušit, co se stane za pár let, že co udělá srpnová okupace, co vlastně napáchá normalizace. Ona si byla jistá, že vlastně to příznivé období, které měla, které prožívala v 60. letech a na začátku 70. vlastně potrvá věčně. Ale byla to chyba, také byla velmi mladá. Ona později přiznala, že to možná byla chyba, že skutečně kdyby byla zralější, že by se třeba rozhodovala už jinak. Ale bylo to jinak. Prostě rozhodla se v nějakém momentě svého života a tak to bylo.
1: Bylo to výjimečné v případě Jany Brejchové, tedy ta možnost té mezinárodní kariéry, nebo to platilo i pro další význačné herečky té doby, jako Emilia Vašáriová, Magda Vašáriová, Iva Janžurová, Jiřina Bohdalová, případně Daniela Kolářová?
3: Ta 60. léta byla érou, kdy se začal Barrandov otevírat zahraničním koprodukcím skutečně v mimořádné šíři. Ne, že by tady nebyly už v 50. letech, ale ta spolupráce zejména s jak s východním, tak se západním Německem, tak tady začala nabírat skutečně opravdu velkých rozměrů. Těch důvodů, proč tomu tak bylo, je hned celá řada. Barrandov třeba mimo jiné potřeboval barevnou filmovou surovinu, kterou neměla, byla tady značně nedostatkovým zbožím.
1: Takže pragmatický přístup.
3: V řadě věcí to byl pragmatický přístup. U toho východního Německa to bylo i zejména v rámci jakési politické dohody, která byla zakotvená v tom internacionálním přístupu, ale málo která herečka měla tak fenomenálně úspěšné ty filmy, které by natočila v té německé koprodukci nebo v německé produkci. Bohužel dnes ta kariéra Jany Brejchové v zahraničí není tak dobře známá, ty filmy tady nejsou vlastně tak často uváděny, ale skutečně spektakulárního úspěchu se dočkalo filmu Zámek Gripsholm, což byl film, který v Německu táhl na obsazení Waltera Gillyho. Tady naopak chodili diváci na Janu Brejchovou, film, který skončil tady s návštěvností skoro 1,7 milionů diváků. Takže mimořádně...
1: To Tomáš je říct ještě jednou v kontextu dnešních návštěvností, takže kolik diváků, že to bylo?
3: 1,7 milionu tady v Československu. V Německu ten zásah byl samozřejmě ještě větší. A vlastně potom přišla ta nabídka do studia Bavaria. Takže ano, byla tady celá řada hereček i herců, kteří hráli v těch zahraničních filmech, ale tady to bylo ještě podpořeno tím bezprecedentním úspěchem. A já ještě doplním, je to skvělý film, doporučil bych ho všem posluchačům, který právě byl natočen v rakousko-německé koprodukci Výstřely ve tříčtvrtečním taktu. Kdo by chtěl vidět na jednom plátně a dokonce v jedné scéně potkat se Janu Brejchovou s Pierre Brisem a s Terencem Hillem, tak má skvělou možnost.
1: Počkejte, a teď to asi Tomáš můžete trošku vysvětlit. Řekl jste to ironicky, anebo ten film je skutečně dobrý?
3: To nechám na posouzení posluchačů.
2: Je to přinejmenším zajímavé, ale ona sama myslím, že nad ním úplně nejásala. Byť se potkala s Vinetuem.
1: Což je možná právě, to ona sama přiznala, že vlastně za zámek získala za roli, tedy v tomto filmu získala také svoje první auto Fiat, na který vlastně dlouhá léta vzpomínala. Ale bylo to vlastně pro ní, sama jste to jenom zmínila, víc promarněná příležitost, anebo prostě jenom nějaká epizoda, ke které se díky tomu, jaký úspěch měla vlastně ať už dřív, anebo i později, vlastně vracela už jenom málo kdy.
2: Myslím, že to byla promarněná příležitost a že to později sama asi uznala. Ostatně jí to vlastně o tom mluvila řada jejich kolegů, že tu chybu udělala. Nicméně život prostě klade tyhle ty pasti. Ona sama říkala, že vlastně byla tím typem a myslím si, že to tak opravdu je, že žila tady a teď a vlastně nepřemýšlela tolik o tom, co bude za 10, za 5 let. Konec konců 25, 26 o tom nepřemýšlíte, co se stane, že se to může změnit nějak radikálně a že ta příležitost už se zpátky nevrátí a to se vlastně taky nakonec stalo. Ale možná ještě malá poznámka, otázkou je, jestli v tu dobu, kdyby se dostala do nějakého širšího evropského ještě většího povědomí a třeba i do Hollywoodu, což si myslím, že s tou tváří a s talentem, který měla, to nebylo úplně vyloučené, takže by tam vlastně možná v tu dobu ani nebyla šťastná, že s tím přísným systémem těch striktních smluv a tím, jak si studia dělala vlastně nároky na herečky, na to, jak na ten kult krásy, který vlastně určitý šuplík krásy, který každá ta herečka měla dodržovat přísně a vlastně nevybočovat z těchto požadavků, že by to pro ní nebylo. A
1: možná to platí i pro další herečky, které u nás v té době měly šanci pracovat skutečně na naprosto výjimečných projektech s výjimečnými tvůrci nebo tvůrkyněmi. Tak to byl možná jeden z důvodů, proč žádná z nich nevolila zahraniční kariéru, ani třeba po roce 1968 formu emigrace.
3: Pokud tam byly herečky, které volily tuto cestu, tak to většinou bylo z důvodů politických a že emigrovali velice často až po roce třeba 1977. Nicméně nenacházíme tady vlastně hereckou osobnost, která by dokázala pokračovat v té herecké kariéře podobným způsobem nebo v podobné kvalitě, intenzitě, jako tomu bylo na té české domácí půdě. Takže on tady vlastně neexistoval ani ten vzor nebo té osobnosti, která by dokázala, řekněme, ten oceán překročit a v tom Hollywoodu skutečně být tou mimořádnou hereckou figurou.
1: Akcent. V Akcentu se dnes věnujeme herečce Janě Brychové, ale vlastně trošku i době československé kinematografie právě v 60. a 70. letech. Jan Werich prohlásil o Janě Brychové, že to byla naše skutečná opravdová filmová hvězda. Dokonce řekl jediná filmová hvězda. Tomáši, dá se říci proč?
3: To uchopení vůbec pojmu filmová hvězda je poněkud složitější.
1: Obzvlášť v kontextu Československa obzvlášť v 50. a 60. let.
3: Musíme si uvědomit, že označení hvězda po změnách v roce 1948 bylo chápáno jako negativní. Vzbuzovalo nejrůznější vzpomínky na dobu před rokem 1945, případně odkazovalo vlastně k určité jako pomyslné zhýralosti tohoto Hollywoodu. Takže tady se často o hercích jako o hvězdách nemluvilo. Pokud se o nich mluvilo v nějakých podobných superlativech, byl to vždycky umělec. Byla to vždycky umělecká figura, řekněme, toho intelektuálního rázu. A pak se postupně vlastně od tohoto módu upouštělo, což souvisí s tím politickým táním v té druhé polovině 50. let, kdy se začíná objevovat velice zvýšený zájem diváků i o české herce a herečky a vrací se tady zpět ten pojem hvězda. Vrací se velmi opatrně, vrací se spíše v náznacích. Vždy se zdůrazňuje, že to je ta hvězda lidová. Vždy se zdůrazňují ty běžné problémy, které musí řešit. Nakonec velmi slavný rozhovor s Janou Brejchovou o tom, jak obtížně schání byt třeba. A je tam neustále
1: zdůrazně... Mezi tím se i novináři v zahraničí ptají, kolik ano, má pokojů její dům a jaké květiny má nejraději v bytě.
3: Takže je tam neustále zdůrazňován ten aspekt té lidovosti. Vlastně tu máme jenom dvě herečky, o kterých se na začátku 60. let mluví jako o hvězdách. Je to Jana Brejchová a je to Olga Šoberová. U obou z trošku jiných důvodů. A abych se vrátil zpátky k tomu označení hvězda, které nebudeme jej směřovat jenom v rámci chápání těch 60. let, tak je to tím, že, nebo je to dost možná tím, že Jana Brejchová skutečně měla mimořádný talent na výběr svých rolí, které zvládala právě jak v těch mainstreamově úspěšnějších komerčních filmech, tak i v těch uměleckých dramatech. A je tam také to vědomí té obrovské kontinuity. Protože ona vlastně zvládla přejít od těch svých mladistvých rolí pak až do toho středního věku a vlastně pořád si uchovávala tu velmi vysokou laťku, kterou si pro své herectví nastavila.
1: Ale to je, řekněme, a teď se neuražte, Tomáš, že to je takový ten intelektuální pohled na tu věc, ale z hlediska diváckého zájmu, skutečně ona toho hvězdou byla. Ve chvíli, kdy měla klobouk, tak ho začaly nosit opravdu všechny mladé dívky a ženy. A snažili se vlastně vypadat jako ona. Ona měla skutečně ten status, ale vnímala ho sama, Jano?
2: Já myslím, že tolik ne, že ona prostě měla takovou tu svoji přirozenou krásu a zvláštní jako lehkost, takovou nonšalantnost, kterou vlastně jako se oblékala a vyprávěla. Ona byla taky jako společensky oblíbená, přestože vlastně sama osobně vyhledávala spíš klid a soukromí. Ona to o sobě říkala, že vlastně festivaly, ceny, tohle všechno, ten ruch a sláva kolem toho, že ji vlastně moc nezajímaly, že toho spíš bála, že to brala jako takovou tu povinnost herečky, která někde reprezentuje konkrétní film, ale vždycky pro ní byla důležitá jenom ta filmová práce a soustředění se vlastně na tu konkrétní roli, nad kterou pracovala. A jinak k té ještě otázce, proč byla tou hvězdou, nebo co na ní bylo to, já si myslím, že v sobě měla takovou zvláštní směs jako síly, ale zároveň křehkosti, nějaké zranitelnosti a že toto tady vlastně zaznělo od pana kolegy, že tak jako přecházela přes ty dekády v různých rolích, v různých charakterech. To se v ní vlastně jakoby odráželo pořád. Ona dokázala zahrát ty hrdé, ironické, já jsem milovala tu její ironii, ona měla úžasnou ironii v hlase, v tom projevu. Hrála ty vznešené královny, ale zároveň dokázala zahrát lehkou holku nebo dokonce opilou ženskou, kterou jí vlastně nakonec svěřil v její poslední roli Jan Hřebejk ve filmu Kráska v nesnázích. A zároveň dokázala uhrát i komediální parketu, takže skutečně si myslím, že ten její rejstřík byl velice široký a v tom se odráželo tohle to všechno, co jsem teď pojmenovala.
1: Je vlastně možná docela příznačné, že po roce 1989 Jana Brejchová vlastně, a vrátím se k tomu, naše největší filmová hvězda určitého období, skutečně měla těch filmových příležitostí tak málo a jak sama říkala, čekala na ten telefon?
3: To prosazení pro řadu herců nebylo jednoduché v 90. letech, nejenom pro Janu Brejchovou, ale obecně se změnou celého toho systému, jak filmy vznikaly. A je také důležité si uvědomit, že potom přichází vlastně ta další éra, kdyby Jana Brejchová musela najít ten další charakterový typ, který by mohla stvárňovat.
1: A možná i ty spřízněné režiséry.
3: A právě i ty spřízněné režiséry. Zajímavé je, že ona ty režiséry skutečně si velice pečlivě vybírala. A pokud člověk čte nějaké rozhovory s Janou Brejchovou, ona jich neposkytovala vlastně příliš mnoho, zejména ne v posledních letech, tak ona vzpomíná na to, že musela mít určitou volnost, protože ona měla v sobě, a to možná souvisí také s tím, proč byla chápána jako hvězda, ona měla skutečně podvědomou práci s tou fotogenní kamery. Ona byla stvořena pro kameru. Je to jedna z těch věcí, která je nevysvětlitelná. Nedá se naučit, nedá se moc dobře popsat, ale ona velmi dobře věděla, jak pracovat se svým vlastním filmovým obrazem.
1: Ano, jedno.
2: Já to jenom doplním, je to tak a myslím si, že to byl taky jeden z důvodů, proč si rozuměla s režiséry, jako byl Evald Šorm nebo třeba později Jiří Svoboda nebo Vladimír Drha, kteří uměli dát tu volnost. Oni prostě je nenutili do nějakých konkrétně napsaných rolí, vlastně se nad tím pořád jakoby pracovalo ještě v rámci toho placu a rozehrávali se určité situace a to si myslím, že byl ten způsob práce, který vlastně vyhovoval, jak říkal správně, tady ta volnost a taky to byl podle mě ten důvod, proč by nemohla uspět v Hollywoodu, protože tam by jich, myslím, neměla.
1: Když se teď úplně na závěr budeme soustředit na snímky, které jsou možná v filmografii Jany Brejchové méně známé, které byste vy oba dva chtěli nějakým způsobem vyzdvihnout. Protože já teda musím říct, že když jsem si znovu opakovaně četl její životopis a četl o těch jednotlivých filmech, tak jsem dostal chuť se opravdu na víkend zavřít a udělat si velký maraton, protože to je teda neuvěřitelná sbírka titulů. Ale čím vlastně, na co vy byste upozornili? Je to třeba Vlčí jáma, když už začneme úplně na začátku?
3: Vlčí jáma bezesporu, mimořádně jako syrový psychologický zážitek. Ale já se vrátím k tomu, co jsem tady zmínil. Já bych určitě doporučila vyzdvihnout snímek Noc nevěsty, mimořádná spolupráce s Karlem Kachyňou. Přičemž mi přijde, že ty Kachyňovy filmy jsou ty vážné z 60. let, jsou trošku přehlíženy potom v rámci, jako jsou upřednostňovány ty filmy pro toho dětského diváka. Noc nevěsty je skutečně mimořádný snímek, metafora Jana Brejchová, která tam hraje jeptišku, která se vrací na rodinný statek a je zrovna doba velmi tvrdé kolektivizace a její otec tam hned, a to asi neprozrazuje nic výjimečného, tam hned na začátku spáchá sebevraždu a ona se rozhodne s blížícími se Vánoci, že se musí dodržet křesťanské tradice na té vesnici. Tak to je skutečně mimořádný a silný snímek. Byť tam Jana Brejchová na plátně není k vidění zas tak často.
2: Já jenom k tomu dodám, že Karel Kachyňa vlastně udělal několik takových hvězdných filmů pro několik hereček. Připomenu Kočár do Vídně s Ivou Venžurovou a Ucho s Jiřinou Bohdalovou, které taky patří bezesporu k jejich nejsilnějším v kariéře. A jinak pokud jde o tu otázku, tak za mě je to určitě Vyšší princip. Vlastně Jiřího Krejčíka, kde si ona skutečně potřebovala silné režiséry a zároveň takové, kteří dokázali odhadnout její charakter, jejich formát a dát jí tu volnost. Tam hrála jednu ze svých úžasných silných rolí. Teď ten film opakovali, takže jsem si ho s chutí znovu dala. Ale taky jsem našla vlastně mnohem mladší její film, který se jmenuje Na krásné vyhlídce, který natočila s tuším Vladimírem Drhou a s Jiřím Zahajským. takový jako docela zapomenutý televizní snímek. Ano, manželem. Přesně tak. Jo, tak o takové jako vášni jedné hostinské někde na zapomenuté výspě. A vlastně i tady dokazuje na takovém malém televizním vlastně prostoru, jak je velká herečka, jak je dokáže uhrát emoce.
1: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali především Janě Brejchové, která bohužel zemřela 6. února. Ve studiu s námi byly filmová kritička, redaktorka deníku Jana Podskalská, která literárně zpracovala knihu Terezy Brodské Moje máma Jana Brejchová. Moc děkujeme, Jano.
2: Já díky za pozvání, krásný den.
1: A filmový historik Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Díky.
3: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
0: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Filmový historik Tomáš Hubáček a publicistka, filmová kritička Jana Podskalská zhodnotili společně se Sašou Michailidisem odkaz Jany Brejchové. Poslouchali jste reprízu Akcentu z února letošního roku.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun, informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniku, o tom informuje agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly kolem 100 tisíc propuštěných. Šéf společnosti se během srpna setká s pracovníky, mimo jiné v závodech Emdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné uzavření. Součástí podniku jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera. V pondělí ho vystřídá ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země končí po 2 letech, zdůvodnil to sílícím tlakem uvnitř strany. Na Mezinárodním hudebním festivalu Krumlov zítra vystoupí Symfonický orchestr Českého rozhlasu a světově uznávaný klavírista Lukáš Vondráček. V letní zdárně zazní v jeho podání Rachmaninovův 2. klavírní koncert. Sočer pod taktovkou Tomáše Braunera uvede premiéru skladby Ondřeje Brouska Daidalos. Počasí. V noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné, postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 19 až 15 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 14. Zítra bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Večer ubývání oblačnosti, nejvyšší zítřejší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30, na horách kolem 18 stupňů. Celsia. Více zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz. Teď už vám nabízíme reprízu vltavského Art Café.

0: Art Café. U cesty stojí kříž, je ukrytý v úžlabu, když ho najdeš, čti. Náhle zemřel na tomto místě bleskem zasažen. Bůh budiš jeho duši milostiv, amen. Vy, kdož kráčíte kolem, vzpomeňte na něj s modlitbou. Čteme ve sbírce básní Škarpová pole a právě báseň ze sbírky Radka Fridricha, kterou v roce 2024 vydal Host, nás přenáší do dnešního tématu a tím jsou kříže jako součást naší kulturní a duchovní krajiny, ale i technologické tradice. U poslechu Spodních kulturních vod vás na Českém rozhlase Vltava vítá Tereza Lišková. Z brněnského studia rozhlasu je s námi ve spojení středoškolská pedagožka a poutnice Martina Terezie Kalábová. Vítejte, Martino.
1: Dobré odpoledne a děkuji za pozvání.
0: A pozvání do pražského studia přijal restaurátor litinových křížů Martin Širák. Vítejte, Martine.
2: Dobrý den, taky děkuji za pozvání.
0: Martin Širák je také spoluautorem nedávno vydaného atlasu litinových křížů, o kterém si budeme ještě povídat. Hudební výběr pro dnešní Art Café připravil Pavel Zelinka. A začneme na samotě pod slovenským vtáčníkem. Právě tam vznikla nová deska československého dua Hmlisto. Jejich čerstvé album Samoty mluví o svobodě, tíze, práci a víře. Skladba Zachraňme Čechánky přidává i konkrétní téma, a to téma odporu proti plánované přehradě. Symbolickou roli v této písni sehrávají i místní boží muka.

0: Na atlase litinových křížů se spolu s naším hostem Martinem Širákem podíleli také autoři Zdeněk Petr, Vít Honis, Jan Leibl, Tereza a Tereza Pérová. Publikaci vydal Národní památkový ústav a jeho odborné pracoviště v Ústí nad Labem. Grafickou koncepci publikace připravila Kateřina Šachová a za část publikovaných fotografií za částí stojí také Filip Šach. A vedle toho, že jde o půvabnou ukázku knižní kultury, by mě zajímalo, pane Širáku, podle komu nejlépe tato kniha podle vás může posloužit?
1: No, koncepce je v podstatě jako praktická příručka pro lidi, kteří to zajímá a kteří by se tím chtěli zabývat nebo zabývají. Ty křížky jsou dneska takový docela módní téma, je snaha to opravovat, což je dobře samozřejmě. Takže kdo má o to nějaký zájem a je třeba v situaci, že má podstavec, tam má ulomený spodek kříže, což je poměrně častá situace, tak jak se to prostě vlastně ideologicky devastovalo v 50. letech, že jo, ty kříže křížky jsou jako velmi často poničený, tak když se koukne do tohohle atlasu, tak tam jako může vykoukat, jak ten křížek vypadal. Takže si myslím, že je to taková publikace, která by třeba měla být v každém takovém tom kdysi okresním muzeu ve větším městě v knihovně, kde tam třeba tyhle ty lidi koupí, takže v tomhle směru třeba apeluju na tyhle ty instituce, aby si ji objednali a na Národním památkovém ústavu do knihovničky koupili, dokud je. No. A jinak smysl byl vlastně primárně úplně, to jsem tak jako trošku inicioval s tím panem Petrem, aby ten se do toho prostě zamiloval taky a rozhodl se, že něco udělá, tak idea první byla vlastně vydat ty vzorníky, protože z 19. století se dochovaly z různých sléváren vzorníky, to je 19. století, už je taková doba, kdy se prostě ty výrobky nějakým způsobem propagovaly, zvláště v té druhé půlce a těch vzorníků se ne úplně málo dochovalo, byť jsou to věci vzácný, mnohdy jsou torzální, jako nemáme ani celý, některý jsou dokonce anonymní a téměř všechny jsou nedatovaný, prostě, což je hrozná škoda, ale dá se to nějakým způsobem trošku udělat, takže první záměr byl vydat ty vzorníky a Zdeněk Petr vlastně se potom dopracoval toho nápadu, toho atlasu, což je strašně záslužná a obrovská práce, jako ve stovkách hodin, prostě všechen ten materiál vzít, rozstříhat to, udělat tu kartotéku vlastně s tím, že třetina knížky vlastně jsou kvalitní reprinty těch vzorníků, třetina knížky v podstatě jsou, je ten atlas, kde každý křížek je vyobrazený v jednotné velikosti a u toho je soupis, ve kterém tom vzorníku si ho můžete najít. A třetina křížky, dejme tomu, jsou prostě nějaký texty doprovodný, z nichž mě se podařilo teda nějak v kostce a pokud možno stručně do toho napsat to, co jsem v podstatě za několik desítek let na tom nakoukal. No, takže za to jsem rád taky. No, a odpracoval. Já mám tu výhodu tím, že s tím pracuju, tak vlastně opravdu, jako když máte na kozách ten křížek a máte o tom několik desítek hodin a čistíte ho a pak ho natíráte, plus ho máte vyndaný, tak prostě vidíte věci, které nikdy v tom terénu jako na něm nenajdete. Včetně toho, že třeba na těch čepech, které jsou skrytý v tom kameni, v tom podstavci, tak jsou třeba čísla, nějaký značky, prostě technologické stopy, takže tohle vlastně se dá vidět jenom při té opravě. A nebo jsou tam tak jako jemné věci, že si jich právě všimnete, a když to prostě třeba máte vyčištěný a prohlížíte to, jak si toho jako všimnete a něco to říká, tak to pak ještě je tam jedna taková zajímavost třeba, kterou pak můžu říct, jestli bude čas na tohle téma.
0: Tak to já se vás na ní zeptám a teď se obrátím na Martinu, která má zkušenost s kříži zase z jiného úhlu pohledu nebo z jiného typu prožitku a to je zkušenost poutnická, je to čerstvá zkušenost i se smírčími kříži. Co vás k ním přivedlo, Martino?
2: Tak já začnu trošku obšírněji. Loňský rok svatý otec František ještě vyhlásil rok naděje a já jsem se rozhodla, nevím, ten impuls vůbec nedovedu dohledat ve svém paměti, že objedu na kole nebo obejdu pěšky všechny jubilejní chrámy ostravsko-opavské, olomoucké a brněnské diecéze. Což se mi tedy podařilo a pak na mě na Facebooku vykoukl smírčí kříž, který je u Seníčky, je to taková malá vesnička na Prostějovsku a to tam uveřejnili moji přátelé z Medlova u Uničova, kteří jsou součástí nebo patří do klubu českých turistů a jsou to lidé, kteří se snaží dát přesah svému putování, cestování, spíš cestování.

0: kříži. A ten kříž, dobré, doputovala jsem a pak mě najednou napadlo, že bych mohla obputovat všechny smírčí kříže tady na, v oblasti Červenky, Mohelnice, Lukavice na Moravě v Olomouci. A tak jsem si na mapě jsem si je našla a uspořádala jsem si je do takových tří etap. A co bylo pro mě důležité, byl ten fenomén smíření. To byl takový hnací trošku motor, že jsem si říkala, že vstoupím do toho svého putování úplně sama a prostě nechám se nést tou myšlenkou smíření a ono se to pak opravdu, jak vám později řeknu, ono se to opravdu naplnilo.
1: Tady vytváříte oba dva s Martinem takové napětí, že něco prozradíte v další chvíli. Tak Martine, tak nám řekněte, co vy jste tam tedy vykoukal při tom detailním intimním setkání s litinovými kříži.
2: Vykoukal jsem, že byla taková jako větev, ne, tak asi tady je potřeba si říct jako strašně rychle, jak se to dělalo. Na každý odlitek existoval model, což byla dřevořezba. Prostě normálně ten kříž řezbář vyřezal přesně, krásně ze dřeva. A princip je, že ten výrobek na stranách musí být hladký a konický, aby se dal formovat, protože potom se prostě vlastně zaformuje do formovací směsi, což je dneska jako nejčastější to písek mokrej s nějakýma příměsema. A oni v té historii používali písky s jílem a dokonce používali takové metody, že vlastně ty formy sušily za relativně vysoký teploty, řádově několika set stupňů, takže prostě oni stvrdli a pak do toho lili tu litinu. Ale princip je ten, že ten model musí být udělaný tak, aby se dal prostě ten otisk vyndat z toho písku a nepoškodilo se to. Úplně to samý vždycky říkám, jako když jsme malí dělali bábovičky na pískovišti. Prostě, že jo. Takže bábovička je konická, aby se hezky dala vyklopit. No a já jsem takhle čistil takový jako zvláštní kříž a typický centrální hřbitovní a najednou jsem zjistil, že úplně na tom vršku, když si představím, že jsou to vlastně dvě fošny, což tak skutečně v tomhle případě bylo, takový jako vyžilí, že jsou tam odlitý nahoře na té horní plošce leta, jako když přeříznete strom, což je prostě jako mimo logiku té litiny, protože tam by měla být ta hladká šikmá plocha, čili to se nedá opakovaně odlejt a já všechny ty špeky jezdím pak jako konzultovat ke svýmu příteli, který má slévárnu ve Starý Huti u Dobříše, je několikátá generace prostě slévačů, takže zná spoustu věcí, které už se dneska nedělají od toho táty a dědy. A takže mi řekl prostě, že existoval skutečně princip, že oni vlastně ten model, já jsem to nazval jako vlastně ztracený model, že oni to zaformovali, dali to do té sušárny a to dřevo zuhelnatělo, pak to vymetli a dali do toho litinu. Takže v tom případě ten kříž je originál. Prostě muselo se to povést, když se to nepovedlo, tak museli začít vyrábět nový model. A jsou to takový ty kříže, které jsou prostě na mostech, na, jako centrální kříže na hřbitovech, kde je to opravdu vyžilý dřevo. A ono to podle mého má tu logiku, že jak měli to vyžilý prkno, třeba někde z jezu, z nějaký kůlny, který bylo rozpukaný, tak vlastně ta struktura toho rozpukaného dřeva se vlastně taky nedala odformovat dokola, aniž by se trhala. Takže oni zřejmě jako tím se dopracovali k tomu, že to dělali takhle, protože sehnat dvě starý prkna, udělat z nich na přeplátovat prostě kříž, jo, a zaformovat to nebyla tak velká práce a měli prostě tu krásnou jako skopírovanou věc, to dřevo starý vyžilý převedený do té litiny, no. Takže prostě při té práci přijdete na takovýhle věci, ale to je přesně to, když to teda jako třeba máte na těch kozách a čistíte to, že jo, od nějakého nátěru a rzipak a tak si najednou všimnete, že jsou někde odlitý leta kmene, který by tam teoreticky vůbec bej neměli, no.
1: A to jsou pak objekty, které vznikaly někdy v průběhu 19. nebo na začátku 20. století, abychom si to ano, usadili trochu v čase.
2: V čase je to, ta éra litiny je vlastně 19. století, začíná to u nás právě tak jako vlastně tím začátkem 19. století a pak je takový ten vrchol, je ta poslední třetina, kdy je to zase jako trošku historicky složitější a hlavně vázaný na ty technologické procesy, kdy potom v té druhé půlce 19. století se začne těžit uhlí, začne být dostupný koks pro pohon těch metalurgických zařízení místo dřevěného uhlí, protože na tom začátku

0: To všechno jelo na dřevěný uhlí, jo. Takže tím taky ty centra hutnictví pro původy byly v takových těch krásných končinách, jako je Českomoravská Vysočina a Křivoklátsko a tak, kde prostě byly velký lesy, ale to uhlí začalo být málo dřevěný a bylo to samozřejmě pracný a drahý, takže pak se to přesunulo postupně na takový ty Kladenska, Plzeňska, Ostravska, jo, kde prostě bylo černý uhlí, který se dalo zpracovat na koks a tím se začaly teda vyhřívat vysoký pece nebo kuplovny. A druhý strašně důležitý fenomén v celém tom rozvoji je železnice. To je v okamžiku, kdy byly položeny ty koleje, tak ten parní vlak potom dovez jako ty suroviny kamkoliv a dala se najednou založit slévárna v místě, kde nebyla ani železná ruda, ani vápenec, nic, prostě ani to dřevěný uhlí. A dalo se to tam dovést a začaly se vyrábět odlitky, takže mám takový, jak jsem vlastně z těch jižních Čech, tak typicky je takový příklad třeba Písek, kde taky mm-hmm. jako někdo, zatím o něm nevíme vůbec nic, prostě vyráběl litinový kříže. A ještě se tam podepisoval i s tím Pískem opravdu, což je dost zácný.
1: A nás teď čeká další hudební zastavení a to nás zavede do americké indie folkové krajiny. Kylo Morgan na novém albu Ghost of a Problem píše písně o úzkosti, návratech paměti a chvílích, kdy člověk jde životem dopředu, ale zároveň se svůj život snaží nahlédnout i zpětně. Skladba Where to Start se tak dá vnímat jako tiché putování na místo, odkud vůbec můžeme začít vyprávět vlastní příběh.

0: Stále ladíte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, kde si dnes spolu s poutnicí Martinou Kalápovou a restaurátorem Martinem Širákem povídáme o nově vydaném atlasu litinových křížů i poutnické zkušenosti a smírčích křížích. Martino, měla jste nějaký předem uchopený záměr, se kterým jste se na pouť vydala, nebo proměňovala se nějak ve spojení s tím symbolem toho smíření, který už jste zmínila?
1: Tak alfou a omegou bylo smíření ke každému kříži, který jsem si naplánovala, měla jsem svůj itinerář a jasnou představu, tak jsem přistupovala nějakým způsobem, že každý kříž v sobě skrývá paměť, skrývá v sobě utrpení, skrývá v sobě bolest, ale skrývá v sobě také to usmíření. A vždycky jsem k takovému kříži, protože ty kříže byly hodně daleko od sebe, tak tady jsem to musela zvládat všechno na kole a nebylo to jednoduché. Všecko jsem si musela odnavigovat sama a někdy jsem i bloudila, takže jsem musela najít třeba i 25-30 kilometrů navíc, ale to sem nepatří teď. Ke každému kříži jsem přistupovala s pokorou, nebo aspoň jsem se o tu pokoru snažila a s tichostí, protože ho vnímám jako svědka nějaké věčné paměti, něčeho, co tady bylo a co v sobě nese ukryté a že vlastně my nevíme, často se nedá ani dohledat, kdy byl postavený, za jakým účelem, co se stalo, zda je třeba na původním místě nebo byl někam přenesený a takhle jsem objížděla s touto myšlenkou všechny kříže, některé jsem našla jednoduše, některé byly složité, třeba v arboretu v Bílé lhotě, takže tam jsem to hledala velice těžce, protože to umístění, které mi ukazovala mapa, navigace, tak se nebylo v souladu s tou faktickou, s tím faktickým místem, ale bylo to zajímavé, nechala jsem plynout po celý ty tři dny, vždycky v oblasti 14 dnů jsem takhle vycestovávala, že jsem někam přijela s kolem a tam jsem sedla a už jsem jela. Ale bylo pro mě velice zajímavé to, že jsem to nechala plynout prostě, jak to šlo a jsem člověk poměrně, který má rád systémy, takže mým hlavním cílem bylo prostě si to odfajfkovat a jako ty poutnické chrámy, tak prostě to mít za sebou a uzavřít tu kapitolu. Jaké bylo mé překvapení, s čím jsem vůbec nepočítala, že jsem se tak začátkem května jsem se dostala právě k tomu původnímu smírčímu kříži v Seničce, kde jsem začala v tom únoru, nebo kde jsem mentálně, spirituálně začala v tom únoru. Po celou dobu jsem se u těch křížů ještě chtěla modlit za ty, kteří tam způsobili utrpení, kteří to utrpení přežili nebo prožili a kteří se usmířili. A já jsem přistoupila k tomu kříži, který je tam u poměrně rušné silnice a já jsem na ten kříž položila ruku a jsem se rozplakala. Já jsem se rozplakala, protože to bylo pro mě hodně silný. Já jsem v tu dobu ublížila jednomu člověku a já jsem najednou tam měla potřebu přiznat chybu, omluvit se a poprosit za odpuštění, za smíření. A já jsem začala brečet a v tichu toho podvečera, který už začínal, tak jsem tam ve stínu stromu, který byl kousíček, tak jsem si tam sedla na nějaký kámen a přes ty slzy jsem napsala v podstatě omluvnou SMSku a v ten okamžik jsem pochopila, že to putování po těch smírčích křížích nebylo až tak o tom výkonu, nebylo až tak o té paměti, která v těch křížích určitě uchována je, ale bylo to hlavně o mně.
0: Tak je z toho vašeho vyprávění nebo svědectví znát, že to nejsou jen tak ledacjaká zastavení a památky v krajině, ale že to opravdu mohou být živá místa, se kterými se lze setkat. Já se teď, Martine, obrátím na vás. Dotkneme se těch hmotných podstat křížů. Jak se proměňovalo modelování postavy Krista, který na nich je často stvárněn, průběhu vývoje těch technologií, tak jak jste je poznal.
2: No,
0: kdy byl Kristus nejkrásnější?
2: Nejkrásnější byl na začátku, to je vždycky jako ze všip, když se vlastně ten vrchol u těch věcí vzniká poměrně brzo, jako v tom vývoji, kdy se jakoby v úzkách vychytají všechny ty problémy, které s tím jsou, a začne jí dělat krásné věci, začne na to, je na to čas, prostě je tam snaha po pečlivosti a maximální dokonalosti, takže třeba jako nejkrásnější odlitky jsou z takové té doby, jako třeba těch 30., 40., 50. let 19. století, kdy ještě třeba právě ty korpusy byly opravdu celý tělo, byly plný, tím byly těžký, ale vlastně byly modelovaný tak, že opravdu jako ta figura měla záda, stehna, v podstatě byla někde jako v oblasti hýždí, byla prostě trošku splacatělá, aby se dala prostě přimontovat na ten kříž. Jo. Dokonce na začátku to bylo tak, že třeba některé ty korpusy takovýhle starý opravdu byly přidělány těma hřebama. Prostě pak se to zjednodušuje přesně na to, že to modlitko je vlastně v bedrech, takový jeden čep zalitej závitovej, že jo, kterým se to chytí k tomu kříži. No a taky byly jako poměrně velký korpusy. Já jsem to potkal třeba na Šluknovsku, kde je série takových zajímavých výrobků, úplně atypických, které samozřejmě nejsou v žádných vzornicích a ani netušíme, odkud to tam vlastně šlo, kde se to dělalo. A tam je krásný příklad, že oni vlastně lidi nejdřív Krista celýho a na to museli mít složitou dělenou formu, protože to nevodlejete z té dvoudílné formy, jo, takže zvlášť na ty hlavy museli mít prostě klínovou formu, aby to prostě složili a odlili celý ten krásný relief. A pak začali přemýšlet, tam je to právě dochovaný, že jsou tam vlastně úplně stejný výrobky, pak přišli na to, že když Kristovi česky řečeno uříznou hlavu a odlejou ji samostatně, udělají do krku čep a sesadějí to k tomu tělu, a stejně tak, když mu odeberou teda jednu nohu a tu budou lejt zvlášť, tak se dostanou do situace, že už to bude výrazně jednodušší, minimálně to tělo a ty nohy už jde lejt z dvoudílné formy, což je samozřejmě nejjednodušší, tu hlavu úplně nevím, ale prostě to běželo takhle a pak postupně jako o tu litinu byl zájem a v tom vrcholu té produkce, pak v té poslední třetině toho 19. století v těch slévánách už se toho dělali kvanta, tak samozřejmě se postupně jako dopracovali k takovým těm skořepinovým odlitkům, kde v podstatě třeba ten Kristus má plný ruce, plný nohy a to tělo je vlastně zevnitř vybraný, je to skořepina, čili je to vlastně taková jako obálka, já nevím, 60-70% obvodu toho těla. A vevnitř je to dutý, takže to taky samozřejmě technologicky je to jednodušší, je to lehčí, nemáte tam takový problémy, že ta litina třeba, jako když stydne, ona se vám propadá, prostě, jako když je ta velká masa, takže se vám jako na tom, když máte celé to tělo, tak se vám tam udělá dělík, takže musíte mít nějaký nálitek, ze kterého, když to stydne, tak se vlastně jakoby nacucává prostě ten kov, takže tohle jim všechno odpadlo, no, a je samozřejmě na tom i vidět, že ty nejmladší věci někdy jsou takový, jak se lidově říká, že to už opravdu sekali trošku jako Baťa cvičky a že si na tom nedávali už jako moc záležet, že už to bylo prostě opravdu jako komerční zboží a šlo o to vyrobit jako co nejlevněji, vyrobit toho co nejvíc, a zjevně tam byl ten tlak, taky jako je furt každý výrobě do dneška prostě to tam modla snižovat náklady, že jo, zvyšovat zisky, tak ono se to v té historii pořád jako ten prolíná, vlastně to všechno běží stejně, no.
0: Setkal jste se s nějakým rafinovaným způsobem, jak vyřešit odlití trnové koruny nebo její stvárnění? To asi taky není úplně nejjednodušší úkol.
2: To je taky zajímavý. Tam samozřejmě jako pak, aby jsme zase jako nehaněli úplně ten vývoj, tak třeba dělali se krásné věci se cestní, které jsou docela vzácný, až vlastně, že jo, na začátku 20. století, a tam jsou třeba jako úžasný reliéfy, takový kříž, který má hlavu Panny Marie třeba, která je vlastně jako úžasně plastická a přitom je provedena jako velmi nízkým reliéfu, čili ta zkratka prostě, a pořád se musí myslet na to, aby to byla ta bábovička, aby to prostě šlo odformovat, takže to je jako geniální sochařina vlastně, A s těma trnovýma korunama to bylo taky tak, takže oni pak v tom vývoji se snažili je udělat tak, aby se vlastně dali zaformovat do té dvoudílné formy, že jo? Čili to prostě nějakým způsobem jako zkrátit, sploštit a vymodelovat takovým způsobem, aby tam nebyl problém, že vám tam čouhají ty jednotlivý hřebíky. No a na tom začátku to začínalo tím, že oni vlastně měli dvě cesty, buď opravdu zaformovali, vlastně měli ten model, který byl bez trnový koruny a oni to individuálně pak vypíchali do té formy, když vyndali tu, ten dřevěný model, tak do toho písku prostě hřebíkem vypíchali prostě ty trny a pak měli druhou metodu ještě jako složitější na těch začátcích, že do té formy vlastně zapíchali skutečně kovaný hřebíky a pak tam nalili to železo, že jo? Takže ty hlavy těch hřebíků prostě jsou zalitý v tom vodlitku, tím to drží, což samozřejmě bylo pracný všecko. A, ale takhle to dělali prostě a říkám, je tam na tom hezky se dá pozorovat ta tendence k tomu si jako zjednodušit ten život. Prostě to heslo lenost matka pokroku, no.
0: My budeme pokračovat další písničkou a opět se ponoříme do zvukové krajiny, se kterou pracuje i britský anonymní projekt Craven Falls, který rozeznívá sever Anglie v dlouhých analogových elektronických kompozicích. Ozývají se tam staré tratě, mlýny, technické památky i odlehlá místa. Skladba Three Lonely End je jednou z kratších zastávek na této cestě vedlejšími kolejemi a opuštěnými trasami.

0: Café.
1: Martino, vy jste podnikla pouť po smírčích kamenných křížích na Moravě. Jde říct, s čím jste do těchto míst přistupovala, přicházela, a nebo co jste na nich naopak nechávala?
2: Já jsem na tato místa, takhle já cestuji nebo putuji sama. Já, když jdu tou krajinou nebo jedu na kole, tak jsem do jisté míry, třeba to nezní moc nadneseně, ale fascinovaná tou anonymitou, která je mi vlastní, že nikdo neví, kromě dcery, která vždycky musí vědět, kde maminka se nachází, kvůli bezpečnosti samozřejmě, ať je to pěšky nebo na tom kole, tak že prostě do té krajiny se ponořím, tou krajinou jdu s nějakým úmyslem, tady byl úmysl opravdu pochopit nebo přiblížit se smíření, a vůbec jsem netušila, že to smíření bude nakonec o mně samotné. A že vlastně ta anonymita a ta skrytost v té krajině může tu krajinu proměnit. I ta modlitba, kterou člověk tam, to krátké zastavení u toho kříže tam je, takže může tam zanechat svoji stopu v rámci nějaké paměti, věčné paměti, ta, která nás přesahuje, a nechávám se nést tím dnem tak, jak to je. Prostě vždycky řeknu, přijímám teda i to pozitivní, to znamená, pouť není o počasí, pouť je opravdu o putování, i to pozitivní, i to negativní, a prostě ono se to ukáže. Tady v těch smírčích křížích opravdu, když o tom přemýšlím, tak by mě ani ve snu nenapadlo, že to bude celé o mně a že si tak sáhnu. Řekla bych, že to byla až ty slzy byly opravdu hluboké katarze, a mohu říct, že to usmíření prostě, že nastalo a že mohu jít životem dále, a dává to zpětně smysl mému konání tady a teď a mým prožitkům.
1: Martine, tady z té duchovní roviny se teď přeneseme opět do té materiální, když oni jsou neodmyslitelně propojeny. A já bych se ráda zastavila na chvíli u povrchové úpravy křížů. K čemu se při výrobě používaly výtrusy, plavuně, vidlačky tady v té litinové tradici?
3: To byla jedna z fint, protože oni v tom 19. století neměli žádný možnosti, jak ten odlitek odpracovat. Oni museli prostě to odlejt, rozmetat ten písek a museli vyndat odlitek, který se dal prodat a ze kterým už se nemuselo nic dělat, takže první velký problém při tom lití je, jakým způsobem dosáhnout stavu, aby ten písek se nenalepil z té formulací směse, aby se nenalepil na ten povrch toho výrobku. A jedna z cest byly výtruse plavuně, který prostě tam fungují jako separátor, to jsou takový záhady, že prostě oni tam vyhořejí tím, že je to jako hodně olejovitý vlastně, ty výtrusy, tak tam prostě udělají jako separační vrstvu a ten písek se na to nenalepí a vznikne krásný povrch toho odlitku, který vlastně zároveň tam vzniká při tom lití. Vzniká taková jako oxidická vrstva, která je relativně inertní proti korozi. Samozřejmě jako to rezatí, ale rezatí to po měsících, po letech venku to zrezne, ale nezrezatí to, když na to dvakrát zaprší. A druhá cesta teda k tomu byl uhelný prach. To taky fungovalo, protože jsem vždycky o tom přemýšlel, že nemohli mít kde by vzali prostě takových výtrusů, kdy šlili prostě sloupy, kandelábry, kolonády, že jo. Takže tohle se asi používalo na takový jako fanšmekrovský jemný věci třeba. A jinak to řešilo to uhlí. No a to dneska už se neumí a nebo nedělá, prostě protože to samozřejmě všechno složitý. Oni dělali to, že ty formy byly třeba z různých frakcí písku, aby byly prodyšný, že jo. A vlastně se vyhazovali. Ten materiál se vyhazoval, že jo. Dneska samozřejmě se snažíte nemít tolik odpadu, takže ten materiál se recykluje a už se to prostě všechno dělá. Alež prostě v té slévárně by kdysi řekl takovou jako hezkou větu, no oni měli výtrusy plavuně a my máme tryskač. Dneska se bohužel ten písek na to lepí, takže to okamžitě tryská. ale vznikne vám ten očištěný povrch té litiny, který je extrémně reaktivní a v podstatě stačí, když zvlhne, jenom oni nemusí napršet a už to prostě rezaví. No. A kromě toho, oni měli vychytanou i tu technologii tak, že tam třeba byly, to je to, co právě na těch věcech pak jako najdete, když na to trošku koukáte, oni třeba ty dalévací otvory měli prostě takový, ten říká se tomu ostrý vtok, že tam byla prostě jako tenká lamela, když to vystydlo, a to se jenom ukleplo kladívkem, takže na tom výrobku pak je taková jako tenká čárka a to bylo to místo, kudy tam prostě tekla ta rozhavená litina, ten rozhavený kov, takže všechno to bylo takhle vychytané, aby se to prostě jednoduchým způsobem dalo dodělat, protože oni neměli šanci něco cizelovat na té litině v tom kvantu těch výrobků, cizelovali se nějaký luxusní výrobky, asi i v té litině, ale prostě taková jako běžná produkce, jako kříže, kamna, hrnce na vaření, že jo, a kde co dalšího, co je z toho dělalo, tak to se prostě necizelovalo, či neopracovávalo prostě dál, protože oni měli vlastně jenom ruce. Teprve je vidět na těch mladých výrobcích z toho začátku 20. století, tam člověk občas najde na té hraně styku těch forem, že jsou tam třeba stopy po brusu, protože už měli nějaký kotouč prostě poháněný už i třeba elektrikou, že jo, kde mohli srazit nějaký přetoky, když se něco takového stalo, ale jinak se to prostě nedělalo.
1: Tak to je hezké, jak umíte v těch věcech číst celý příběh a ten postup. A nás teď doprovodí v našem pořadu Petr Linhar, který zase čte různé příběhy z krajiny České republiky. Zavede nás do okolí Žihle, Nového dvora a blízkého lesa. Bude to píseň Marie Lévy. Ocitneme se na lesní křižovatce, kde stojí kamenný Kristus, který v Linhartově písni sestupuje z kříže. V tomto typu krajného příběhu se mísí paměť, víra, legendy i obyčejná cesta lesem a jedno zastavení.
0: Marie Lévy má okna k Žihelskému lesu.

nad zahradou plují žlutá světla. Dvě tiché bramice, o kterých zatím četla. Hvězdy se dívají do oken světnice. Podle sem boží

dveře, noc bude tichá, svatá, velká. Marie Lévy světla a nadpozemské jevy. Marie Lévy vytáhla hřeby. Poprvé praví podaná ruka pohyb hlavy. Po druhé levý světla a nadpozemské jevy. Naposled třetí muž sestupuje z kříže.

jdou spolu nocí, je svatá, tichá, velká. Čeká je pouť, určitě dlouhá, ale krásná.

hřeben. Dvě okna klesu zejí prázdná. Zbavení pout zůstává pouť. Pouť možná dlouhá, ale krásná. Marie Levy vytáhla hřeben.

0: Martino, jaké konkrétní místo nebo trasu byste nám doporučila, pokud budeme hledat takový nějaký směr, který jste dnes popisovala ve svém vyprávění?
1: Tak já tady těch křížů bylo tolik, že přesně bych tady a teď neřekla, jako která přesně ta trasa to je, který to místo, ale doporučila bych prostě vnímat v rámci křížů obecně božích muk, svatých obrázků, kterých kapliček, i těch polorozbořených, i těch zaniklých třeba hřbitovů, tak bych doporučila, aby člověk opravdu se nějakým způsobem snažil vnořit a vstoupit do té krajiny ticha, do té krajiny té paměti. O to se mi jedná vždycky. Jako, pro mě byl ten nejdůležitější ten kříž v té Seničce, ten první a ten poslední, který uzavřel i můj příběh pro sebe samotnou. A co bych doporučila, jako jít do skrytosti. V dnešní době, kdy je strašně moc jako hluku kolem nás, tak opravdu jít do skrytosti a trošku i nebát se putovat anonymně. Nedělat z toho nějaký, jako šel jsem do Kompostely, no tak dobře, no a co dál? Že jsou věci, které opravdu jsou hluboce prožívané, v podstatě jako třeba já velice ráda, když jsme tady u těch Litinových křížů, tak navštěvuji, teď jsem byla v Pekařově, starý opuštěný hřbitov po sudeckých Němcích, kdy Litinový kříž byl rezavý a porostlý nějakým mechem a já jsem tam stála u těch křížů, těch náhrobků a říkala jsem si, kde jsou ti lidé, jaký měli osudy, kde jsou jejich potomci, třeba už na ně nikdo nevzpomene. A tak tam jako do takových krajin, do takových prostorů ráda vstupuji a tam jsem mlčky a jenom ptáci zpívají a to je podstata mého prožívání poutě.
0: Tak ona se ta místa možná konkretizují ve chvíli, kdy si člověk klade nějakou přiléhavou otázku a chvíli pomlčí a pak k němu ta odpověď nějak dorazí nebo se ji nějak uvědomí a prožije ji. Martine, s jakými zásahy, které nejsou úplně vhodné a příhodné při snaze restaurovat nebo opravit, nějak zachránit ty Litinové kříže se setkáváte? Co jim ubližuje i možná v dobré víře?
2: No, já se potkám s tím, jak jsem už říkal, že o to začíná být zájem a ty křížky vlastně po krajině z 99 a nějakých 10% dalších nejsou kulturní památky, takže vlastně památková péče se o to nezajímá, ty vlastníci nemají žádnou povinnost se někoho něco ptát, takže to na jejich dobrovolnosti, jestli jako jdou někam si pro nějaký rady, anebo jestli to prostě udělají svým laickým způsobem.
0: Nebo si přečtou Atlas Litinových křížů.
2: Tak, to je kvůli tomu jsme ho dělali, protože ta nejstrašnější věc, s níž se prostě setkávám a není to úplně vzácný, že lidi mají uražený křížek, chybí jim ten vršek a jdou na hřbitov třeba a tam najdou prostě uražený kříž nějaký a ten na to nějakým způsobem nabastlej prostě, jo, třeba navařej prostě, ty věci k sobě nepatřej, ono je to samozřejmě jako zdobný, takže na první pohled někdy to tak jako pro úplnýho laika je to prostě, to vypadá hezky, ale já na to vždycky říkám, že je to takový, jako kdybyste měla prostě Audinu a nabourala si zadní dveře a šla na vrakoviště, sehnala zadní dveře od Mercedesa a nějak se to tam tak jako trochu obouchá, aby prostě do auta neteklo, že jo. Je to prostě tenhle ten způsob opravy a bohužel mě pořád děsí to, že spoustě lidí to vůbec nevadí a líbí se jim to, že prostě je to hezky opravený a je křížek, no. A pak je druhý takový téma, o čem furt mluvím, co je čištění, protože dneska se všechno pískuje, já to samozřejmě používám taky, když ty věci jsou rezatý, tak už není čemu ublížit, ale v okamžiku, kdy na tom křížku naopak je třeba, který přežil, že jo, jako nebyl zničený, protože třeba zvláště ne v Sudetech, kde já se pohybuju, ale v těch středních částech republiky, kde prostě je tradiční osídlení, že jo, kde nebyla výměna obyvatelstva, kde se to prostě udržovalo, tak je prostě třeba kříže, který je naopak jako natřenej 10 nátěrama, loupajícíma se, skrkelovanýma a tam je hrozná chyba to jít odtryskat, protože zničíte tu inertní vrstvu oxidickou, o který jsem mluvil, která to vlastně chrání před korozí, takže takovýhle věci by se prostě měly sejmout, ty nátěry, když už není zbytí, když to praská, tak je prostě sejmout nějakým barvožroutem, že jo, pak to dočistit prostě ručně, což je samozřejmě pracný, no a pak to zase natřít nějakým nátěrovým systémem, pokud možno šetrným, nejlepší jsou samozřejmě jako olejový barvy, jenom že to už nikdo nepoužívá, protože to všechno jako trvá, už se to v podstatě nedá ani sehnat, kde si to umíchat, že jo, ale tradiční metoda byla prostě ferme, že suříkem jako základový nátěr, což funguje zcela dokonale, oni to takhle dělali, no a pak grafitový nátěr nebo nějaký černý matný voleják prostě třeba na to, no. A plus se zlatilo, to ještě chci říct, to je další věc, že lidi mají představu, že kříže jsou černostříbrný, ale to je jenom výsledek chudoby prostě po druhé světové válce a toho socialismu, ale věci se prostě zlatily. Jo.
0: Bychom se o tématu křížů mohli společně bavit ještě dlouho, ale jsme v závěru pořadu. V Art Café dnes byla středoškolská pedagožka a poutnice Martina Terezie Kalábová. Bylo mi potěšení, Martino.
1: Bylo mi ctí být s vámi. Děkuji.
0: A pozvání do studia přijal také restaurátor Martin Širák. Díky i vám, Martine.
2: Já taky děkuju za pozvání a snad si z toho někdo něco odnese.
0: Minimálně se možná podívá na záda Ježíše z Litiny. No a my na úplný závěr se vydáme na západ. Svérázná postava americké country Orvil Peck nás přivítá ve skladbě No Glory in the West. Pracuje tam s obrazem nekonečné cesty, únavy a mýtu, který se ale pod náporem reality drolí. Jeho píseň můžeme poslouchat jako hudební pouť krajinou, kde se ukazuje samota, vytrvalost, ale i potřeba jít dál. Z přání dobrých zastavení i cest se s vámi loučí Tereza Lišková.
3: They say Paris is dead.

0: They say they'll put your life to rest, 'cause there ain't no glory in the West. No, there ain't no glory in the West. There ain't no glory in the
1: Po stopách Litinových křížů jsme putovali v Art Café poprvé 5. června s Terezou Liškovou a jejími hosty. Dnes v pátek 17. července vás zdraví v 18 hodin od mikrofonu Vltavy Jana Kozubková a z technického pracoviště Nataša Vodvářková, ale hned se zase vrátíme v čase zpět do března roku 2024, kdy začal Ondřej Pivec nahrávat Hammondovy varhany na album Vladimíra Mišíka Vteřiny, měsíce a roky. O tom ale o měsíc později ještě nemohl nic říct.
2: Jazzový podvečer.
3: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera, opět z New Yorku. Srdečně zdraví Ondra Pivec. Přátelé, já jsem teď přednedávnem strávil velmi příjemný týden a půl v České republice natáčením alba, o kterém vám zatím bohužel nemohu říci, nicméně doufám, že se o něm velmi brzo dovíte. A jak jistě víte, já jazzové podvečery vždy ladím podle toho, co se mi zrovna v životě děje. Inu tedy tento týden se budeme věnovat české, jazzové a jiné hudební scéně. Hudební nástroj, který je mému srdci nejblíž, jsou Hammondovy varhany, a tak dnešní jazzový podvečer bych si dovolil započít právě tady tímto nástrojem. Pustíme si člověka, kterého znám velmi dlouho, už z dob Ježkovy konzervatoře. Jedná se o pianistu a hammondáka Honzu Andra. Honza Andra má kapelu, která si říká The Track Inspection. V roce 2020 natočili album Introducing a na ní je jedna píseň, která se mi velmi líbí. Jmenuje se Roy Boss. Takže přátelé, vítejte při poslechu dnešního jazzového podvečera, který věnujeme české hudební scéně.

přátelé, to byl Honza Andr se skupinou Track Inspection z jejich písní Roy Boss. Teď se přesuneme do světa trochu více orchestrálního. Pustíme si člověka, s kterým já se velmi těším na letošní spolupráci. My spolu teď píšeme orchestrální verzi programu z Kennedy Administration. Doufám, že v brzké době vám budeme moci ohlásit ten koncert. Jedná se o pianistu a skladatele, který se jmenuje Tomáš Sýkora. V roce 2021 pro vydavatelství Animal Music, které mám velmi rád, natočil album, které se jmenuje Song for Orchestra. Já vám z něj pustím píseň Pavánek.

Přátelé, tu další umělkyni, kterou vám dnes v jazzovém podvečeru pustím, si jistě nemusíme představovat. Jedná se o osobu, kterou znám už velmi, velmi dlouho z dob svých prvních jazzových dílen v Praze. Je to pianistka, skladatelka, zpěvačka, aranžérka. Všeobecně moc fajn osoba, jmenuje se Beata Hlavenková. Beata Hlavenková vydala v roce 2021 album Žiju tě. Já vám z něj pustím písničku, která se mi velmi líbí. Hraje na ní Oskar Terek na trumpetu a jmenuje se Ko.

Přátelé, to byla Beata Hlavenková s písní Komíhání a já, když dovolíte, bych v dalším vstupu zavzpomínal na svého dobrého kamaráda, vynikajícího saxofonistu, který nás bohužel v roce 2019 předčasně opustil a jmenuje se Rostě Fraš. My jsme se s Rostěm Frašem nahráli něco hudby, vypili jsme mnoho nápojů. Byla s ním vždy velká legrace, o to víc mě mrzelo, když jsem se dozvěděl tu smutnou zprávu, že už mezi námi není. On v roce 2017 natočil album, které se jmenuje Use the Moment a přizval na něj z Ameriky dva speciální hosty, pianistu Antonia Ferra a bubeníka Jeffteina Watse. Já bych si dovolil z tohoto alba pustit píseň, která se mi velmi líbí a jmenuje se Arabesco.

Drazí přátelé, naše půlhodinka se opět chýlí ke konci. Já jsem nesmírně rád za to, že jste ji se mnou strávili. Dnešní jazzový podvečer jsme věnovali české hudební scéně. Začali jsme ho Hammondákem a taky ho Hammondákem skončíme. V 70. letech natáčel s big bandem Gustava Broma v Brně člověk, který se jmenoval Josef Blaha. Já bych si býval přál Josefa Blahu potkat, nicméně Josef Blaha bohužel zemřel při autonehodě cestou z nějakého hraní právě s big bandem Gustava Broma. Nicméně zaplať pánbu existuje velké množství nahrávek. Já jsem jich poměrně velké množství získal od svého prvního učitele na piano, výborného kamaráda Miroslava Veselého. A tak vám dnes pustím píseň, kterou v roce 1976 natočil právě big band Gustava Broma. Jedná se o autorskou skladbu Josefa Blahy, jmenuje se Tabu. Dovolím si opět obligátně připomenout, že máte-li rádi hudbu nějakého umělce, prosím, nějakým způsobem za ní zaplaťte předtím, než ji budete streamovat, je to velmi, velmi důležité. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi loučí Ondra Pivec a přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost. Naslyšenou za týden.

0: Je 6:30, skladba Tabu Hammondiáka Josefa Blahy ukončila jazzový podvečer Ondřeje Pivce z 19. dubna roku 2024. Mnohoženství přestává být tabu pro některé z hrdinů knihy, ze které vám za pár chvil budeme na Vltavě opět číst.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
4: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
3: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
4: 12. září od 18 hodin.
3: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
4: Četba na pokračování.
0: Na začátku románu Den Trifidů Johna Vindema většina lidí po celém světě náhle oslepne. Během několika hodin se běžný život zastaví. Lidé, kteří ještě před chvílí normálně fungovali, najednou nemohou najít své blízké, obstarat si jídlo ani se bezpečně pohybovat. Od této chvíle už román není jen příběhem o katastrofě, ale především o tom, jak se lidé snaží vyrovnat s novou skutečností.

0: Večer onoho dne byl nejhorší, jaký jsem od počátku katastrofy prožil. Umřel jeden z mužů, kteří onemocnili předešlé noci, druhý podle všeho umíral. A vyskytly se 4 nové případy. Nejprve jsem měl podezření na nějaké tyfové onemocnění, ale mlhavě jsem si uvědomoval, že inkubační doba tyfu takovou možnost vylučuje. Začínal jsem mít dojem, že jsem své skupině prokazoval od začátku jen samé problematické služby. Nedosáhl jsem víc než krátkého odkladu před smrtí hladem. Opět jsem se začal zaobírat myšlenkou na Michaela Beadleyho a jeho věrné. Už dávno jsem věděl, že si počínali naprosto logicky. A teď jsem si začínal říkat, že snad i s opravdovější lidskostí. Rozhodl jsem se, že hned ráno se vydám hledat Josselu. Západka ve dveřích cvakla, klika se pohnula a dveře se zvolna otevřely.
1: Kdo je to?
2: Ach, jste tady.
0: Ozval se dívčí hlas. Byla vysoká, štíhlá a mladička. Kdyby její zlatohnědé oči nehleděly ochlup nad moje levé rameno, přísahal bych, že si mě prohlíží. Vyzařovala z ní jakási nejistota, která s tím ostatním nešla dohromady.
2: Vy odsud chcete odejít?
1: To jsem nikdy neřekl.
2: Ne, ale ostatní to říkají. A mají pravdu. Vidíte?
0: Mlčel jsem.
2: Nesmíte odejít. Potřebují vás. Nejsem tu k ničemu dobrý. Všechny naděje jsou klamné. Ale co když ne? Co když nejsou klamné? Kde pak je pozdě? To už bychom něco museli vědět. Ale kdyby přece jen a vy byste klidně odešel.
1: Myslíte, že jsem o tom nepřemýšlel? Říkám vám, že tady nejsem k ničemu. Nemám pro vás větší cenu než drogy, co se píchají těžce nemocným, aby žili o chvíli déle. Drogy bez vší léčebné hodnoty. Dobré zrovna jen pro ten odklad.
0: Uběhlo několik vteřin, než odpověděla.
2: Život je hrozně krásná věc. Dokonce i takovýhle. Můžete nám zachránit život. Pořád nám zbývá naděje, že se něco stane. Stále můžeme doufat.
0: Co jsem si o tom myslel, to jsem již řekl. Neopakoval jsem se.
2: Kdybych vás aspoň viděla. Kdybych ovšem viděla, potom bych... Jste mladý? Máte docela mladý hlas.
1: Ještě mi není 30. A vypadám úplně všedně.
2: Mně je 18. Měla jsem zrovna narozeniny, když přišla ta kometa.
0: Nenapadla mne žádná slova, která by nezněla krutě. Viděl jsem, jak pevně zatíná své sepjaté ruce. Potom spustila paže podél těla. Zdálo se, že už něco řekne, ale mlčela dál.
2: Co mám dělat? Co můžu dělat jiného, než všechno trochu oddálit?
0: Zahryzla se do rtu a pak...
2: Říkali, že jste snad osamělí. Napadlo mne, že kdybyste snad někoho měl, myslím někoho tady, pak byste nás možná neopustil. Zůstal byste potom s námi? Pane Bože.
0: Stála zpříma jako svíčka, rty se jí lehce chvěly. Měla by se kolem ní točit smečka nápadníků, žebronících o sebe menší úsměv. Měla být krátce šťastná a bezstarostná a potom šťastná ve svých starostech. Život měl být pro ni čarovným a láska nejsladší.
2: Byl byste na mě hodný, vidíte.
0: Pokračovala.
2: Víte, já ještě nikdy...
1: Přestaňte!
2: Takové věci mi nesmíte říkat. A teď už jděte. Prosím vás.
0: Nehnula se. Upírala na mne oči, jež mne nemohli vidět.
2: Jděte už.
0: Nebyla to už jen ona jediná. Zastupovala tisíce a tisíce zmařených mladých životů. Přistoupila blíž.
2: Ale vy pláčete. Jděte. Pro Boha běžte pryč.
0: Zaváhala, pak se otočila a nahmatávala si cestu ke dveřím.
2: Můžete jim říct, že zůstanu.

0: První, co jsem si tehdy ráno uvědomil, byl odporný zápach. Tu a tam bylo slabě cítit ve vzduchu již dříve, ale naštěstí bylo až dosud chladné počasí. Tentokrát jsem se probudil do teplého dne a okamžitě se mne zmocnilo nezvratné přesvědčení, že nadešel konec. Smrt je pouze příšerný závěr živosti. Teprve rozklad znamená definitivní zánik. Mohl jsem nyní udělat jen jedno. Naložit své lidi po částech na nákladňáky a zavést je někam na venkov. Ale zásoby, které jsme nashromáždili, by se museli naložit a odvést také. A jediný, kdo mohl řídit auto, jsem byl já. Trvalo by to celé dny, jestli nám nějaké zbývaly. Potom jsem si všiml, že v domě panuje podivné ticho a zmocnil jsem mne nechutný pocit, že se historie opakuje, že jsem opět v nemocnici. Za prvními dveřmi, které jsem otevřel, ležel jeden z mých mužů. Byl v delíriu. Opřel jsem se o stěnu chodby a hledal jsem v sobě nějakou sílu.
1: Bile! Bile!
0: Volal na mne z poschodí ženský hlas. V malém pokojíku se na posteli choulila dívka, která za mnou přišla předchozí noci. Když jsem stanul ve dveřích, obrátila ke mně hlavu.
1: Nechoďte ke mně. Jsem tak ráda, Bile. Všichni odtud odešli. Všichni, kdo mohli, báli se. Ale vy jste zůstal.
0: Bezmocně jsem se zeptal.
1: Mohu pro vás něco udělat? Mohu vám nějak pomoci?
0: Obličej se jí skroutil bolestí, obemkla paže kolem těla a začala se svíjet. Potom křeče polevili a zůstavili ji s čelem zalitým potem.
1: Bile, prosím vás, já nejsem moc statečná. Nemohl byste mi dát něco, čím bych tomu udělala konec? Seženu vám to.
0: V 10 minutách jsem byl zpátky. Do jedné ruky jsem jí vtiskl sklenici vody, do druhé ruky vložil tabletu. Chvilku ji podržela v prstech.
1: Samá marnost. A všechno mohlo být úplně jinak. Zbohem, Bile. A díky.

0: Zájem o zbraně u mě ochabl někdy v 16 letech, ale v prostředí upadajícím zpátky k divožství se zdálo docela přirozené, že člověk musí být hotov chovat se jako divoch. Neboť jinak by se mohlo stát, že by se zakrátko přestal chovat vůbec. V St. James Street bývalo několik obchodů, kde vám s největší radostí prodali jakoukoliv smrtonosnou zbraň, od flobertky až ke sloní pušce. Odešel jsem odtamtud se smíšenými pocity zabezpečení a banditismu. Znovu jsem teď měl šikovný lovecký tesák a v kapse pistoli připomínající svým dokonalým řemeslným vypracováním nějaký vědecký nástroj. Na sedadle vedle mne ležela nabitá dvanáctka a krabice nábojů. Dal jsem přednost brokovnici před kulovnicí. Rána není o nic méně přesvědčivá a setne Trifidovi vršek s čistotou, jaké kulka jen málo kdy dosáhne. Trifidy teď bylo vidět i v samém středu Londýna. Všiml jsem si, že se jich několik klátí Hyde Parkem a v Green Parku jsem spatřil další. Nejspíš to byly pouze okrasní, bezpečně okleštění jedinci, ale na druhou stranu to nemusela být pravda. Takto vyzbrojen jsem tedy dojel do Westminsteru. Definitivní konec všeho byl zde patrnější než jinde. Na ulicích mezi změtí opuštěných vozidel bylo velice málo lidí a jenom tři z nich se pohybovali. Dva si oťukávali cestu podél chodníku u Whitehallu a třetího jsem spatřil na Parliament Square. Seděl poblíž Lincolnova pomníku a pevně svíral kýtu šunky, ze které tupou kudlou odlupoval střapaté plátky. Nad tím vším čnili budovy parlamentu s hodinami, na kterých ručičky ustrnuly 6:03. Bylo až k nevíře, že toto všechno už neznamená zhola nic. V sálech, jimiž svého času zněla ozvěnou všechna dobrá předsevzetí i smutné zkušenosti světa, se během času propadnou stropy a nebude nikoho, kdo by tomu zabránil. Nikoho, komu by to vadilo. Hned vedle plynula nerušeně temže. Poplyne tak až do dne, kdy se podemleté nábřeží rozvalí, voda vystoupí ze břehu a Westminster se opět stane ostrovem uprostřed bažin. Předpokládám, že přijdou doby, kdy se mnozí budou chodit dívat na westminsterské opatství s romantickou melancholií. A tato romantika bude kombinací tragédie a vzpomínky. Pro mne to však bylo příliš současné. Nadto jsem počal zakoušet cosi zcela nového. Strach ze samoty. Lekal jsem se i hluku vlastního vozu. Měl jsem 100 chutí nechat auto autem a krást se dál pěšky. Utéci se ke lstivosti jako divé zvíře v džungli. Musel jsem sebrat zbytky vůle, abych se vzchopil a setrval na svém plánu. Nejpravděpodobnější se mi zdálo, že si Josela, podobně jako já, vybrala za svůj hlavní stan nějaký hotel. Vzpomněl jsem si, že několik hotelů je v sousedství Viktorii na nádraží. A tam jsem se také rozjel. Bohužel se ukázalo, že je jich daleko víc, než jsem se domníval. Když jsem si jich prohlédl dobrou dvacítku, aniž jsem našel sebemenší náznak jejich organizovaného osídlení, začal jsem propadat černé beznaději. Pořád ale byla šance, že někdo z těch, kdo jsou dosud naživu, vděčí za své bytí Josele. A tak jsem se rozhlížel po někom, koho bych se zeptal. Konečně, nedaleko nároží Buckingham Palace Road, jsem objevil na schodech před domovními dveřmi starou ženu. Dobývala se ulámanými nechty do nějaké konzervy, střídavě hrubě klela a hned zase lítostivě pofňukávala. Zašel jsem do nejbližšího krámku a na jedné z vyšších polic jsem nahmatal pár zapomenutých plechovek s fazolemi. Přibral jsem i otvírák na konzervy a vrátil se k ní. Stále se ještě marně trápala do plechovky.
1: Radši to zahoďte. Je to jen káva.
0: Položil jsem jí do hubených dlaní otvírák a konzervu.
1: Poslyšte, nevíte náhodou, kde bych tu našel jednu dívku? dívku, která vidí. Nejspíš se stará o celou skupinu.
0: Nevkládal jsem do své otázky velkou naději, ale něco té stařeně muselo pomoci, aby přežila většinu ostatních.
1: Jo.
0: Řekla skoupě a začala otvírat konzervu.
1: Opravdu? Kde je?
0: Naléhal jsem. Ani na vteřinu mě nenapadlo, že by mohlo jít o někoho jiného než o Joselu. Ale žena pouze zavrtěla hlavou.
1: Nevím. Byla jsem nějakou dobu s nimi, ale potom jsem je ztratila. Stará ženská, jako jsem já, těm mladým už hold nestačí. Kde jste bydleli? V hotelu. Ale kde to bylo, to já nevím.
0: Zdvihla plechovku a opatrně k ní přičichla.
1: Podívejte, chcete si tyhle konzervy nechat, vidíte?
0: Pokusila se přitáhnout je jednou paží všechny k sobě.
1: Tak mi tedy koukejte povědět o tom hotelu všechno, co můžete.
0: Zapřemýšlela, nepřestávajíc přitom bránit jednou rukou své konzervy.
1: V přízemí se všechno tak nějak dutě rozlíhalo, takže byl spíš větší. A byl to taky strašně nobl hotel. To jako, že to tam bylo samej měkký koberec a pohodlný postele a jemný prostěradla. Na nic jiného se nepamatujete. Zvenčí byly dva nízký schody a dovnitř se chodilo takovejma těma točícíma dveřma. Jste si tím jista? Přizám Bůh, že je to pravda, pane. Dva nízký schody a točící dveře.
0: Bylo až zarážející, do kolika hotelů v okolí se vcházelo otáčejícími se dveřmi. Nakonec jsem ale přece jen našel ten pravý. Známky obydlení a i zápach byly nezaměnitelné. Když jsem vstoupil do haly, ozvalo se zasténání. V temném výklenku ležel na polstrované lavici nějaký muž. I v pološeru bylo vidět, že má na kahánku.
1: Je tu někdo?
0: Zeptal se.
1: Ano. Chci se vás... Pro boha, přineste mi trochu vody.
0: Prošel jsem do jídelny a za ní jsem našel přípravnu jídel. Kohoutky byly vyschlé. Nastříkal jsem do velkého džbánku sodu ze dvou sifonu, přibral porcelánový šálek a vrátil jsem se do haly. Džbán a šálek jsem postavil na zem na dosah jeho ruky. Ponořil šálek do džbánu a hltavě pil.
1: Pane bože, tohle to jsem potřeboval. Co tady chceš, kámo? Dej bacha, je to tady nezdravý. Hledám jedno děvče. Děvče, co vidí, jmenuje se Josela. Byla tady, ale přišel spozdě, bráško.
0: Bodlo mě u srdce.
1: Snad nechcete říct, kde pak? Žádný strachy. Prostě odešla. Stejně jako ty, co se ještě udrželi na nohou. Kam šla, nevíte? To ti nepovím, kámo. Ale uděláš nejlíp, když taky vypadneš, bráško.
0: Měl pravdu. Stál jsem a hleděl na něho.
1: Chcete ještě něco přinést? Voda mi postačí. Zdá se, že už brzy nebudu potřebovat vůbec nic.
0: Když jsem se o něco později krmil šunkou z konzervy a lahvovým pivem, napadlo mě, že jsem se toho muže ani nezeptal, kdy Josela odešla. Ale pak jsem usoudil, že ve svém stavu má asi sotva ponětí o čase. Jediné místo, kam jsem ještě mohl zajít, byla budova univerzity. Třeba Joselu napadlo totéž. I když zdravý rozum by jí měl spíš přimět k opuštění města již před několika dny. Nad univerzitní věží dosud visely dvě vlajky. Ve vlahém vzduchu teplého podvečera splihle svěšené. Z 25 nákladňáků natlačených na předním nádvoří tam dosud stály 4. Na první pohled natknuté. Zaparkoval jsem vedle nich a vstoupil do budovy.
1: Haló? Haló?
0: Můj hlas se nesl chodbami, stoupal šachtami schodišť vzhůru a jeho ozvěna slábla a slábla, až se stala pouhou parodií šepotu. Prošel jsem dveřmi do vedlejšího křídla budovy a zavolal znovu. Ani tentokrát se neozval jediný zvuk, který by ozvěnu narušil. A tak pomalu doznívala s měkostí usedajícího prachu. Teprve když jsem se otočil, uhodil mě do očí nápis napsaný křídou na zdi. Velkými písmeny prostě sděloval adresu. Tynšemský zámek, Tynšem poblíž Devizes, Wiltshire. To již bylo aspoň něco. Hleděl jsem na ta písmena a přemýšlel. Za hodinu, možná dřív, se snese soumrak. Městečko Devizes mohlo být podle mého odhadu vzdáleno dobrých 100 mil, pravděpodobně víc. Vyšel jsem opět z nádvoří a prohlédl zbylá nákladní auta. Jedním z nich byl poslední nákladák, který jsem přivezl. Ten, do něhož jsem naskládal své trifidí zbraně. Upamatoval jsem se, že zbytek nákladu tvoří užitečná všeho chuť potravin a dalších zásob. Bylo mnohem lepší rozjet se za ostatními s tímhle, než v osobním autě a s prázdnýma rukama. Přesto jsem si nedovedl představit, jak bych dokázal, a zvlášť když mě k tomu nehnal žádný pádný důvod, řídit auto, navíc těžce naložené, nočními silnicemi, kde se dalo počítat s řadou nebezpečí. Časný odjezd zítřejšího rána sliboval vyhlídky mnohem příznivější. Pokoj, ze kterého jsem se vyřítil při falešném požárním poplachu, byl v tomtéž stavu, v jakém jsem jej opustil. Šaty přehozené přes židly, dokonce i pouzdro s cigaretami a zapalovačem leželo tam, kam jsem je odložil. Na spánek bylo brzy. Zapálil jsem si cigaretu, pouzdro a zapalovač jsem strčil do kapsy a šel se projít. Nežli jsem vstoupil do parku na Russell Square, bedlivě jsem ho zvenčí obhlédl. Otevřeným prostorám jsem už nedůvěřoval. I hned jsem také rozpoznal jednoho trifida. Stál zcela nehybně mezi keři v severozápadním rohu parku. Došel jsem téměř k němu a jedinou ranou jsem mu rozstřelil kalich s žahadlem. Ani kdybych vypálil z houfnice, nemohl by se výstřel tichým náměstím rozlehnout poplašněji. Když jsem si byl jist, že tam žádní další nečíhají, usadil jsem se v trávě, zády opřený o strom. Seděl jsem tak asi 20 minut. Slunce bylo nízko nad obzorem a polovinu náměstí přikryl stín. Stěžka jsem se postavil. Měl bych se vrátit. Za světla jsem se dokázal celkem ovládat. Ve tmě se však ke mně mohlo přikrást na tisíce věcí. Stával se ze mne zvolna divoch. Naposledy jsem se rozhlédl po náměstí jako po stránce dějepisu, kterou si chci vštípit do paměti, než obrátím list. A jak jsem tam tak trčel v zanikajícím prostoru, zaslechl jsem na ulici kroky. Lehké našlapování, nicméně v okolním tichu znějící jako skřípění mlýnského kamene. Otočil jsem se. Ani Robinson Crusoe se nepolekal při pohledu na šlépěje tolik, jako já při zvuku o něch kroků, neboť postrádali nejistotu slepecké chůze. V šeru ulice jsem rozeznal pohybující se postavu. Když vešla do parku, spatřil jsem, že je to muž. Viděl mě zřejmě dřív, než já uslyšel jeho, poněvadž mířil přímo ke mně. Nepoznal jsem ho, dokud se nepřiblížil na několik metrů, ale pušku jsem nesklonil ani opíť.
1: Servus, koukre. Co tady děláš? Chceš mě zase spřáhnout s nějakou partou? Nic takovýho. Můžeš tu flintu klidně odložit. Už toho mám dost. Táhnu odsud ke všem čertům. Já taky.
0: Řekl jsem a sklonil hlaveň k zemi.
1: Co se stalo s tvojí partou?
0: Pověděl jsem mu to.
1: S tou mou to bylo na chlup stejný. Počítám, že tak dopadly i všechny ostatní. Ale udělali jsme, co jsme mohli. Špatně.
0: Dořekl jsem za něj. Znovu kývl hlavou.
1: Tak si myslím, že ten váš spolek uvažoval správně hned od začátku. Až na to, že ještě před týdnem to moc správně nevypadalo, ani neznělo. Vzal jsem to za špatný konec. Myslel jsem si, že jsem jediný, kdo to bere vážně, ale jak se ukázalo, moc vážně jsem to nebral. Nemohl jsem uvěřit, že by to mohlo dlouho trvat, nebo že by nepřišla nějaká pomoc. A podívej se, jak to dopadlo. Kam máš teď namířeno?
0: Pověděl jsem mu o adrese napsané křídou na zdi. Chvíli o tom uvažoval.
1: Ve dvou nám bude líp. Pověsím se na tebe a uvidíme. Platí? Platí.
0: Souhlasil jsem.
1: A teď, abychom snad šli raději pod střechu na kutě. Tma není bezpečná.

Je přesně 19 hodin a tma není bezpečná. Tak jsme nazvali 9. kapitolu celkem 15-dílné rozhlasové četby románu Johna Vindema Den Trifidů. Režii měl v roce 2017 Tomáš Soldán v podání Norberta Lichého. Uslyšíme 10. část zítra, ale až v 19.30, protože od 16. budeme s mikrofony na festivalu Colors of Ostrava. A že černá je taky barva, o tom teď v první skladbě playlistu Petra Dorušky.

0: Sedmé nebe.
1: V sedmém nebi vás vítá Petr Doruška. V pátečním vydání tohoto pořadu obvykle posloucháme hudbu mimo evropských kultur. Dnešek bude ale výjimkou. Čekají nás anglicky zpívané nahrávky západního světa. A jako vždy se přitom budeme pohybovat daleko od mainstreamu. Zajímavé je sledovat stoupající zájem o tradiční zvuk s akustickými nástroji. K výrazným postavám tohoto hnutí patří Američanka Rhiannon Giddens, zpěvačka, houslistka a hráčka na banjo.

Black is the color, černá je barva, zpívala Rhiannon Giddens. K těm méně známým černošským žánrům Spojených států patří jižanské zydeco. Jedná se vlastně o blues propojené s francouzskými kořeny. Jeho základním nástrojem je totiž akordeon. Největším mistrem zydeca byl Clifton Chenier, který zemřel roku 1987.

zpíval a na akordeon hrál Clifton Chenier, který se narodil před víc než stoletím. Teď si poslechněme jednu z jeho písní v podání současného umělce. Hraje Jeffrey Broussard se svým Nighttime Syndicate.

Tak to byla slavná dvojice amerického klasického blues, Brownie McGee a Sonny Terry. V dnešní přehlídce hudby z angloamerické oblasti se teď přesuneme do Irska. Aoife May Brian pochází z Dublinu a patří k nejvýraznějším irským houslistkám. Cormac McCarthy je pianista a skladatel z města Cork, které leží u jižního pobřeží Irska. Oba čerpají z lidových motivů, klasiky a jazzu a jejich hudba přitom zůstává žánrově nevyzpytatelná.

irský pianista Cormac McCarthy a housliska Aoife Brian. Tvorba zpěvačky a skladatelky Eki Sholly představuje hodně zamotaný labirint. Její předkové jsou z Jamajky, vyrůstala v Anglii, žije v Kalifornii. Hlavním povoláním je lékařka a v rámci své praxe tráví hodně času v Japonsku. Její posledním projektem je trojalbum Dare to Love Free, inspirované jak Londýnem, tak Japonském i Kalifornii. Celek obsahuje 28 písní a my uslyšíme Closed Possibility, uzavřená možnost.

To byla zpěvačka a skladatelka Eki Shola, žijící v Kalifornii. Nishla Smith je původem z Austrálie, žije v Anglii, inspirace čerpá z blues i jazzu a opírá se o doprovod dechu, kláves a elektroniky.

Australská zpěvačka Nishla Smith. Velmi příznivý ohlas vzbudilo už její debutové album Friends with Monsters, Přátelím se s netvory. My posloucháme její novinku album It's Getting Late, You'd Better Go Home, které natáčela v Londýně i Manchesteru.

zpívala Nishla Smith z Austrálie a následující ukázky budou od žánrově nepříliš vzdálené zpěvačky z Kanady. Samantha Martin byla dvakrát nominovaná na cenu Juno, což je kanadská obdoba americké Grammy.

0: Thank you.
1: Kanadská bluesová zpěvačka Samantha Martin natočila své poslední album A Beautiful Buzz se skupinou Delta Sugar, tedy cukr z Delty, což je oblast podél středního toku Mississippi, odkud pocházeli ti nejstarší bluesoví mistři. Ano, v tomto případě se nejedná o deltu v ústí řeky do moře, jako třeba v případě delty Nilu, ale o vnitrozemský útvar s úrodnou půdou a bavlníkovými plantážemi. Další ukázka z alba už má syrovější soulový charakter.

Bývá Samantha Martin z Kanady. Hudební žánry z kořeny na území Spojených států bývají často označovány poněkud ambivalentním termínem Americana. Do této škatulky může patřit, i když poněkud paradoxně, předešlá nahrávka z Kanady. Právě tak, jako ta následující. Center of the River je běložské trio z New Orleansu, zaměřené na hudbu, která se zrodila naopak v černošských komunitách.

trojici Center of the River tvoří hudebníci David Buchbinder, Mark Rubin a Michael Ward Bergeman, kteří ovládají široké spektrum nástrojů, trubku, akordeon, kytaru, banjo, basu, dechové nástroje, a k jejich inspiracím patří blues, gospel i raný jazz.

Takhle zní hudba, která mimo jiné čerpá z tradice pouličních jazzových dechovek z New Orleansu. Hrála trojice Center of the River. A na závěr dnešního Sedmého nebe, věnovaného anglicky mluvícím zemím, jsem vybral hudební lahůdku z Nového Zélandu. Kapela jménem Fat Freddy's Drop představuje navzdory 27 let dlouhé kariéře stále nedoceněný unikát. Pro její zvuk je typická střídně užitá dechová sekce a zdrženlivý a přitom úžasně expresivní zpěv. Inspirací bylo pro kapelu v počátcích reggae skladba Bones vyšla původně na albu roku 2013 a zde je updatovaná verze, natočená naživo. Petr Dorůžka se s vámi loučí a těší se na shledanou opět za týden.

0: Novozélandští Fat Freddy's Drop ukončili dnes krátce po 8/7 nebe Petra Dorůžky, ale s hudbou se pro teď na Vltavě ještě neloučíme. Za okamžik zahájíme varhaní koncert melodií z filmů Šifra mistra Leonarda, Hvězdné války, Piráti z Karibiku nebo Interstellar.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Jana Kozubková vám přeje od mikrofonu Vltavy klidný páteční večer, od mixážních pultů také Nataša Vodvářková. Když budoucí básník, novinář a politik Josef Svatopluk Machar odcházel po maturitě a jednoroční vojenské službě do Vídně, co by bankovní úředník, určitě netušil, že se jeho původně dočasný pobyt protáhne na více než 30 let. Vídeň pro něj byla klíčová, napsal zde nejpodstatnější část svého básnického díla. Zblížil se s Tomášem Garrigue Masarykem, bavilo ho město samotné i jeho obyvatelé. Zejména čeští krajani, kteří stejně jako Machar přišli do Vídně za kariérou. Vídeňské profily Josefa Svatopluka Machara vám budeme v premiéře na Vltavě číst dnes ve 22 hodin. A do té doby budeme v jednom norimberském kostele.
1: Koncert Klasika.
0: Jedna z největších současných hvězd varhaního světa, Anna Lapwood, ráda propojuje klasické varhany s filmovou hudbou a výrazně tak přispívá k popularizaci tohoto nástroje mezi mladším publikem. Vůbec poprvé vystoupila v loni na prestižním norimberském festivalu Musikfest Ion, kam se za ní teď s Vltavou vypravíme.

Krásný večer s koncertem Klasika. Dnes se vypravíme do Norimberku na koncert filmové hudby. Melodie ze Stříbrného plátna zazní v úpravě pro varhany. Možná to zní poněkud nezvykle, ale varhany k filmům patří. V době němých filmů se totiž do některých kinosálů stavěly takzvané kinovarhany, na něž se filmový děj doprovázel. Dnes na varhany zahraje Anna Lapfoot, varhanice z Royal Albert Hall v Londýně. Koncert se konal v norimberském kostele svatého Zébalda, kde kdysi hrával Johann Pachelbel 28. června 2025 v rámci festivalu Musikfest ION. Na úvod zazní melodie z filmu Šifra mistra Leonarda od Hanse Zimmera. Dobrý poslech přeje Alena Maršíková-Michálková.

To byla melodie Hanse Zimmera z filmu Šifra mistra Leonarda a před námi je hudba britské skladatelky Rachel Portman. Zabývá se komponováním hudby pro film a v roce 1996 získala jako vůbec první žena Oscara za hudbu k filmu Emma. Varhanice Anna Lapwood nyní zahraje její skladbu Flight a hned po ní zazní skladba, která měla premiéru v roce 2023. Jmenuje se Limina Luminis od Olivie Belly a objednala ji britská rozhlasová stanice BBC Radio 3. Limina Luminis znamená práh světla. Jde o metaforickou a duchovní cestu ke světlu, které pro autorku představuje symbol poznání a porozumění. Lze ji přirovnat k takzvanému efektu přehledu, overview effect. Kognitivní změně, kterou mnozí astronauti prožívají, když poprvé pohlédnou na Zemi z vesmíru. Psychika, emocionalita i duchovno jsou jakoby zahlceny dramatickou změnou perspektivy, k níž dochází během letu na oběžnou dráhu Země či k měsíci, kdy se náš svět náhle jeví jako křehká sféra v nesmírnosti vesmíru. Jako jedinečné a vzácné místo, které je naším domovem, domovem celého lidstva, bez územních hranic či sociálního, rasového či náboženského rozdělení.

To zněla skladba Olivie Belly Limina Luminis. Ještě před ní jsme vyslechli Flight od Rachel Portman. Na varhany v kostele svatého Zébalda v Norimberku hrála Anna Lapwood. Před námi jsou dvě skladby velšského autora Karla Jenkinse. Napsal hudbu k válečnému dramatu River Queen. Jeho nejznámější skladbou je Palladio, svita na počest renesančního skladatele Andrei Palladia. Po ní zazní Benedictus z The Armed Men, Mass for Peace, protiválečného díla poprvé provedeného v roce 2000. Po části Benedictus se rozezní zvony v norimberském kostele svatého Zébalda a Anna Lapwood zahraje hudbu z filmu Zvoník u Matky Boží od Alana Menkena.

Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte záznam koncertu z kostela svatého Zébalda v Norimberku, který se v rámci festivalu Music Fest ION konal 28. června 2025. Vyslechli jsme hudbu z filmu Zvoník u Matky Boží od Alana Menkena a ještě před ní dvě skladby velšského autora Karla Jenkinse. Nyní zahraje Anna Lapwood hudbu Johna Williamse z filmu Hvězdné války, epizoda 1.

To byla hudba Johna Williamse z filmu Hvězdné války epizoda 1. Na varhany hrála Anna Lapwood. V roce 2014 měl premiéru film Christophera Nolana Interstellar. Hudbu zkomponoval Hans Zimmer a byl za ní nominován na Oscara a také cenu Grammy. Po této skladbě zazní Experience italského skladatele filmové a televizní hudby Lodovica Einaudiho.

Dozněla skladba Experience Lodovika Einaudiho a před ní jsme vyslechli hudbu z filmu Interstellar od Hanse Zimmera. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte záznam koncertu z kostela svatého Zébalda v Norimberku, který se v rámci festivalu Musikfest ION konal 28. června 2025. Eugène Gigoux byl žákem Camille Saint-Saënse, který napsal v roce 1908 hudbu k němému filmu Zavraždění vévody de Guise. Z díla Eugène Gigoux nyní zazní dramatická tokáta H-moll. Její napětí využil varhaník Jay Warren v roce 2024 v Chicagu při doprovodu němého filmu Phantom opery. Nyní tokátu zahraje Anna Lapwood.

Vyslechli jsme tokátu Hámol Ežena Žigua a před námi je poslední skladba programu v kostele svatého Zébalda v Norimberku věnovaného filmové hudbě. Anna Lapwood nyní zahraje svitu z filmu Piráti z Karibiku Hanse Zimmera.

To byla svita z hudby k filmu Piráti z Karibiku Hanse Zimmera. Na varhany v kostele svatého Zébalda v Norimberku hrála v rámci festivalu Musikfest ION 2025 Anna Lapwood. S posluchači se rozloučila hudbou z filmu Počátek od Hanse Zimmera. Dobrý poslech přeje a loučí se Alena Maršíková-Michálková.

Hudba z filmu Počátek od Hanse Zimmera zakončila dnešní koncert klasika na stanici Vltava. Na varhany hrála Anna Lapwood, provázela nás Alena Maršíková-Michálková a teď nám bude zpívat Vlasta Průchová.

Vlasta Průchová zpívala s dokonalým jazzovým feelinem, doprovázená prvotřídními orchestry a komorními seskupeními. Zásluhy v propagaci jazzu má také její manžel Jan Hamr i syn Jan Hamr mladší. Z něho vyrostl prvotřídní muzikant, který po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy emigroval. O to těžší postavení pak měli jeho rodiče u nás doma. Každopádně všichni tři zanechali významný otisk i ve filmu a televizních projektech. A právě těmto otiskům bude věnována filmově hudební Vltavská klapka dnes na Vltavě ve 22:30. Ale významným skladatelem filmové hudby byl také Leonard Bernstein, který byl nominován na Oscara za hudbu k filmu V přístavu. Napsal ji v roce 1954, stejně jako tuto půlhodinovou serenádu podle Platónova Sympózia.

0: Andrew Morgellia vedl státní filharmonie Brno a houslistu Františka Novotného v serenádě Leonarda Bernsteina podle Platónova sympózia. Ale my teď filozofický dialog ze 4. století před naším letopočtem měníme na Vltavě za ostrý pohled na metropoli habsburské monarchie.
1: Josef Svatopluk Machar, Vídeňské profily. Josef Freiherr von Bezecny. Vědělo se o něm, že je českého původu, ale vyslovovali jeho jméno tak trochu po maďarsku. Bez čény. Byl guvernérem Boden kreditky, když jsem tam před lety vstoupil. Ředitel Tausik mi povídal, pro forma se musíte představit také jeho excelenci. Jeho excelence seděla schrbena u psacího stolu, dívala se do prázdna a kouřila. Když jsem vstoupil, otočila prošedivělou hlavu, vyslechla moji formuly a proslovila s línou vážností, tak vy přicházíte z Prahy. A znáte tam ty pány? Nevěděl jsem, které pány míní, ale přisvědčil jsem. Mluvil se mnou německy s tvrdým přízvukem, jak my Češi všichni mluvíme. Potom mi dal napomenutí, abych se sebral, zašuměl blahoskloné dlouhé pokynul mi hlavou a audience byla u konce. Po letech to bylo, kdy mě dál ještě jednou zavolat k sobě. Tentokrát leželo před ním úmrtní oznámení. Povídá, víte, já jsem sice taky Čech, bém, ale tomuhle už nerozumím, přeložte mi to. Bylo to oznámení smrti Riegerovi. Přeložil jsem to, pokyvoval hlavou, proslovil zase své blahosklonné a já šel. Tehdy byl už důstojným starcem. S pomalou rozvážlivostí stoupával po schodech, sluhové otevírali před ním dveře do kořán, klanili se hluboce a pozdravovali. Guten Tag, Excellenz. Nosil císařský vous, vždy s čistě vyholenou bradou, spod zlatých brejlí dívali se pěkné oči jeho mdle do světa. Opíral se těžce o hůl, v posledních pak letech o dva sluhy. V kanceláři vysedal od rána do večera, ale práce mnoho neměl. Byl duší Boden kreditky a všech jejich pobočných závodů a podniků Ritt Tausig. A guvernér Bezecny jen schvaloval a podpisoval, co Tausig nařídil. Bezmocnost svou nesl rezignovaně. Kdysi se ucházel o místo sluhy v bance nějaký zřízenec dvorního divadla. Bezecny slíbil, že se přimluví, ale nepochodil. Tausig nechce, nemohu ničeho dělat. Prohlásil otevřeně ubohému petentovi. Večery trávil v dvorních divadlech, zpravidla v opeře. Byl jejich intendantem, kterýžto úřad konal bezplatně. Ve vysokých kruzích mu to připočetli za zvláštní zásluhu. Příjmy jeho v Boden kreditce činili asi 250 000 zlatých, ale ubohému baronovi mnoho z té služby nezbývalo. Měl všelijaké živé upomínky z vřelé minulosti. Měl i ve svém stáří srdce přístupné. A v stáří tom vede cesta k srdci kapsou. Měl syna, jenž vedl aristokratický život a konečně měl otevřenou ruku i jinak. Sluhové si často pochvalovali jeho generozitu. Nezbývalo mu opravdu mnoho v životě a nezbylo ničeho po jeho smrti. Před roky a roky přišel jako chudý synek učitele z táborského kraje do Vídně za kariérou. Hezký člověk, znamenitý pianista, dobrý tarokář. Vstoupil do státní služby a dostal se do nevím kteréhosi ministerstva. Vídeň byla tehdy hlavou mocnářství, ale ještě ne velkoměstem. Ještě tu byly poměry, jak vládli za císaře Františka. Vědělo se o každém člověku, znali se jeho přednosti, byly vztahy, které pomáhaly ven z přítmí. Klavír a schopnost být třetím při tarokách otevřeli mladému muži vstup do jednoho kruhu nejvyšších. Následkem toho postupoval pak překotně i v úřadě a byl odborným přednostou na ministerstvu, když se odchodem Mózrovým upráznilo místo guvernéra Bodenkreditky, jež bylo snad nejtučnější sinekurou v Rakousku. Z pružného, elegantního mladého muže byl zatím již starší, rozvážný pán, baron a tajný rada. Vysoký kruh, při jehož večerech býval lvem, už se také rozplynul, ale vděčnost zůstala. Vídeň dovede být někdy i vděčnou. Baron Bezecny stal se guvernérem Bodenkreditky. Bylo to ve zlých časech. Pravda, obrovský krach ještě dopraskával. Ústavy a banky klesaly dosud jeden za druhým, ale baron Mózr dovedl spořit a když přišla banka v ruce Tausigovi, bylo jisto, že bude žít. Bezecny nemohl pokazit ničeho. Byl guvernérem pod svým ředitelem, přizpůsobil se, mlčel a užíval života. Jeho parádní frak byl ověšen řády. Nazbíral je jako intendant dvorních divadel při různých vysokých návštěvách. Byl prezidentem Vídeňské filharmonie, řečnil při odhalení Goethova pomníku ve Vídni a pohřben byl s velikou pompou. A pak prý je Vídeň českému živlu krajně nepřátelská. Dvornímu divadlu dal jednoho z nejlepších ředitelů, Maxe Burgharta. Ovšem náhodou. Ministr vyučování měl zasněného úředníka, který nebyl absolutně k ničemu. Neměl vážnost k aktům a akt je v každém ministerstvu čímsi posvátným, je přímo pilířem státní budovy. Neměl respekt k rangům, pletl se v titulaturách svých nadřízených, slovem člověk k ničemu. Ministr měl však lidské srdce a nerad by byl svého podřízeného vysadil tak beze všeho na ulici. I zeptal se jednou barona Bezecného, neměli by u nich místo pro velmi talentovanou sílu? I ano, pošlete jej ke mně. Ministr mluvil s Bezecným jako guvernérem Bodenkreditky a měl na mysli právní oddělení banky. Baron Bezecny mu odpovídal jako intendant dvorních divadel, jenž měl tehdy velikou starost. Místo ředitele dvorní činohry bylo uprázdněno. Burghardt přišel k jeho excelenci. Excelence se zeptala, ználi Schillera a Goethe a trochu tak to, co přišlo po nich. Burghardt přisvědčil, prohodil jména Hebel, Otto Ludwig, Grillparzer. Excelence byla unesena a jmenovala jej prozatímním ředitelem dvorní činohry. Burghardt byl udiven, ale udiven byl ještě víc ministr, když mu baron Bezecny zvěstoval, jak se postaral o jeho svěřence. A když vypravil ze sebe, že mínil místo v právním oddělení Bodenkreditky, těšil jej Bezecny dobrácky. Nevadí, právě pro ředitele divadla má znamenitou kvalifikaci. Takových jej jmen mi najmenoval úžasné vědomosti. Snad je tato příhoda trochu skarikována, snad zní anekdoticky, ale Vídeň, jež anekdotovou manírou ilustruje nejen celý svůj život a své lidi, ale i dějiny světové, jak se před jejíma očima vyvíjejí, má právě v ní a jen v ní pravdu. Anekdota. Ale co je v ní, je echt.

Můj knihvazač. Na jménu nezáleží, takových je dozajista ve Vídni několik a jméno by také pranic nepovědělo. Knihvazač. Bydlel v zastrčené ulici, kam se po celý rok slunce nedostane. Zhotovoval solidní vazby, byl mi doporučen a já s ním byl pak skutečně spokojen. Tu a tam jsme se rozhovořili, viděl kus světa, prošel školou bídy. Nyní se těšil blahobytu solidního řemeslníka. Vyjadřoval se pomalu, jako by slova odměřoval, ale v těch jeho slovech nebylo opravdu nic zvláštního. Žádné světoborné myšlenky v obsahu, žádné originální obraty ve formě. Řekněme, také takový Josef Freiherr von Bezecny, ale transponovaný do hodně nižší tóniny. Přišel do Vídně v mladším věku než pan Freiherr. Prodělal školu českého učedníka, potom tovaryše, nyní je už řadu let váženým mistrem. Personál jeho je veskrze český. Tovaryši si ho chválí, učedníci jsou pro něj nadšeni. Kdykoliv mi přinesou knihy, ujišťují, že by nechtěli k jinému. Najedí se a nemusí vypomáhat paní mistrové v domácnosti. Pan mistr dbá, aby chodili do pokračovací školy a je-li chvilka kdy, nabádá je ke čtení. Sám čítává často při práci. Kontroluje sešité archy, najednou se zastaví, přečte si odstavec, stránku, dvě. Také večer čte. Vyjma ten, kdy má schůzi. Je členem výboru jednoho z českých spolků v okrese a funkci svou zastává svědomitě. V neděli a ve svátky se u něho nepracuje. V ty dny, po zvyku vídeňáků, se koná rodinný výlet za město. Pan mistr má četnou rodinu. 7 dětí, vesměs chlapců. 3 nejstarší už pomáhají při řemesle. A v ten den volna, opatření jídlem, vyberou se buď železnicí, buď tramvají za město, dojdou do lesa na určité místo, pan mistr odloží kabát, hoši doskočí k nejbližší restauraci pro víno a celá rodina táboří ve zdravém lesním vzduchu až k večernímu návratu. Nebo zajdou do hospody některé výsky, kde si hoši mohou zatančit. Pan mistr rád přihlíží veselosti mládeže a vzpomíná vlastních mladých let. Vídeň ho nepřemohla. Nepokazila mu ani řeč, ani duši. Porovnával jsem jej často se svým tehdejším šefcem. Jak tomu jela řeč? Ale jaká řeč? Ganz freundlich, mluví se mnou takovej pán, a je to Bezirksvorsteher, vykládal mi jednou, když se dal naverbovat za agitátora k obecním volbám antisemity Lugrovými. Můj knihvazač byl jedním z těch Čechů, kteří ve Vídni, jak on to formuloval, pouze zatvrdli. Byl dvakrát ženat. Po prvé ženě mu zbyli 2 chlapci, když se ženil po druhé, vzal si vdovu s 5 malými dětmi. Paní mistrová nebyla krasavicí, naopak. Sedřená bídou života předčasně zestárlá žena a aby záda byla ještě zamotanější, byla Němkou, když si ji bral. Nevím, jak se vede jiným, mně taková hádanka nedá klidu, musím k ní dostat klíč. Pozoroval jsem, hoši všichni byli jadrnými Čechy. Pan mistr je vodil do zábav svého spolku. Byli v sokolské omladině členy. Hrávali v ochotnických představeních. Paní mistrová mluvila též česky. S námahou sice, pletla si předložky a pády, ale mluvila. A omlouvala se, že proto špatně mluví, že se začala pozdě učit. Muž chtěl, učit se musela, jenže toho mnoho nepochytila. A tož, když jsem se s panem mistrem seznámil blíž, uhodil jsem na něj přímo a řekl mu, proč to chci vědět. Zarazil se a zčervenal. Byla tehdy vaše druhá paní pěkná? Chraň Bůh, zrovna taková, jaká je dnes. Bohatá? Měla jen to, co měla na sobě. Ale těch 5 hochů, jak to? Víte, to je tak. Byl jsem už tehdy dobře situován a napadlo mi, nesmějte se, že když máme k tomu svému národu povinnost, což kdybych já mu přivedl těchto 5 zdravých Němečků a přešil je na Čechy. Vždyť oni dělají s našimi dětmi také tak. Vzal jsem si ji a přešil je. To

ve slávě své a věřím, že ta Vídeň nebude mu ztracena. Několik profesionistů. K provádění zásady svůj k svému dospěje člověk ve Vídni brzy. Vždyť už, jako rodová, často vídeňským pravopisem upravená jména na tabulích svědčí, jsou ti Ševci a Krejčí, skoro vesměs přistěhovalci z Čech a Moravy. Mluví česky a zapírají-li i národnost, jazyk je prozrazuje. Jazyk, jenž se nikdy zapřít nedá. Oni to jsou, kteří vnesli do vídenčiny celou řadu českých slov tak, že slova ta jsou trvalou součástkou pokladu řečí podunajského národa. Cermačken, rozmačkat. Auf lepši gehen, udělali si dobrý den. Jíti za dobrodružstvím. Pomáli, tak tak. Prampory, brambory. Dal by se sestavit slovníček takových výrazů, jež jsou jedinou památkou tisíců a tisíců českých duší utonulých navždy v tomto vídeňáctví, jež ostatně i s němectvím a duchem jeho má společného hrozně málo. Jenže člověk záhy přijde k tomu, že jeho svůj k svému vyžaduje víc než pouhou řeč. Měl jsem Krejčího. Mistr byl z Moravy, mluvil česky, psal mi české účty, jmenoval se Sedlák. Na tabuli měl sice Sedlak, ale v účtech se mi podepisoval Sedlák. Vycházeli jsme dobře spolu, až jednou jsem přišel k němu, kdy zkoušel oblek nějakému Němci. Na můj český pozdrav poděkoval rozpačitě, tak, nabídl židli. Bitte Platz nehmen, gleich mehr fertig. A obsluhoval dále milého Vídeňáka, bavě jej přitom němčinou takovou, že Vídeňák nemohl být na pochybnostech o českém původu páně mistrově. Poslouchal jsem to vše a vřela ve mně zlost na ten otrocký ústupek, který tu páše samovolně měkká česká duše. Ne, že tu němčinu drtila a komolila. S pánem Bohem člověk chce a musí být živ. Ale proč najednou na mě, o němž ví, že jsem českým spisovatelem, spouští tu hatlaninu a zapírá jí mě i sebe? Když Němec odešel, pan mistr spustil česky. Ale já vyrazil. Proč se stydí za svůj původ? Myslí-li, že toho Vídeňáka přesvědčil o svém němectví? A proč spustil před ním na mě řečí, kterou spolu nemluvíváme? Nebyl zaražen, ale vysvětloval mi blahoskloně, ten pán prý je městským úředníkem a nemile prý by se ho bylo dotklo, kdyby slyšel, že on, řemeslník, odkázaný na obyvatelstvo německého města, mluví ve svém závodě veřejně česky. Prý takto Čechem je a zůstane. Prý. A tak jsme se rozešli navždy. Českému člověku naučil jsem se odpouštět mnoho, snad všechno. Jen ne zbabělost ve věcech národních. Našel jsem si jiného mistra a za čas udělal tutéž zkušenost. A potom jsem si našel Krejčího v Praze. Zpočátku jsme se ke zkoušení obleku sjížděli v Kolíně, v Hradci Králové, až můj bystrý a umný mistr vyzkoumal, že jeden z jeho tovarišů má stejné se mnou tělesné rozměry. A tak jsem mohl už jen napsat lístek, že potřebuji to a to, a za několik dní putovala bednička s uspokojujícím obsahem z Prahy do Vídně. Se Ševci byla také potíž. O jednom jsem se už zmínil. Byl mou první zkušeností v tom řemesle. Řeč jeho nebyla již česká a ještě ne vídeňská. Jmenoval se Schön, ale byl mi odporučen jako člověk z dobrého českého dřeva. Boty jím vyrobené byly doslovně k neroztrhání a byli bychom si zůstali věrni, kdyby nebylo přišlo k městským volbám. Přijdu k němu jednou, pan mistr není doma. V dílně sedí jen učedník a chová řvoucí mladé šéňátko. Pan mistr prý agituje a bude doma až pozítří, až po volbách. Jdu tam pozítří. Člověk z dobrého českého dřeva chraptí, je unaven, ale v dobré náladě. Kde jste byl?
Agitoval jsem, hlasy scháněl. Pro koho? Pro partaj pana Lugra. Prý při volbách agituje vždy. Páni z Rathausu věří, že má velké známosti mezi českými živnostníky a obracejí se k němu. A víte, jak je ta strana nepřátelskou našemu národu? Dal se do smíchu. Dostává denně 20, někdy i 30 zlatých. Kde pak by je vydělal při řemesle? Pane mistře, rozejdeme se. Takhle čestný člověk nemá prodávat duše. Díval se na mě a nerozuměl. Snad prý jsem nebyl spokojen s posledním párem bod. Našel jsem si jiného. Inteligentní, spolehlivý Švec. Dobrý Čech. Zavedl jsem tam i pastýře. Najednou nám milý mistr oznámil, že se vzdává řemesla a přejímá agenturu Singrových šicích strojů. Dobrá. Ale svůj k svému musí být zachováno. To bylo pro mě ve Vídni samozřejmo. Vídeňský kalendář měl v inzerátech adresy českých profesionistů. Podívejme se tam. V okrese, kde jsem bydlel, byly 3. V pondělí ráno po 8 hodině navštívil jsem prvního. V krámě, jenž byl i dílnou, bylo prázdno. Jen kluk, účedník, tam byl a zametal. Kde je pan mistr? Člofno, Másterin. Másterin přišla. Movinč ist her. Pan mistr spí. Jo, ten chrápe, by scéne. Český člověk, řemeslník. A spí do 10? Ne, přijdu jindy. Našel jsem druhého. Seděl u práce, ale na stolku před ním Deutsches Volksblatt. Stačilo mi. Odpusťte, zmýlil jsem se. A třetí mě uvítal německy. A když jsem začal česky, omlouval se. Hoptýš proch, show vergessen. Ale inzeruje ve vídeňském kalendáři. Čertěvém. Napsal jsem redakci Dělnických listů. Poraďte mi šéfce v okrese 9. nebo 18. nebo 19. Ivan Olbracht mi takového našel, ale až v okrese 16. Viktor Svoboda. Čech, sociální demokrat, milý člověk. Nic platno. I tady jsem se přesvědčil, že zorganizovaný řemeslník je nejen spolehlivým pracovníkem, ale i uvědomělým Čechem a vyšším člověkem. Při vypuknutí války byl odveden. Volného času měl potom málo. Byl zaměstnán v nějaké šefcárně v Prátru. Ale i to málo věnoval svým starým zákazníkům. Řemeslo ho těšilo. Byl jedním z vídeňských lidí, s nimiž jsem se loučil těžce.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Ve vídeňských profilech, které poprvé vyšly v roce 1919, shrnul Josef Svatopluk Machar portréty řady svých místních přátel. A zatímco jejich jména už většinou zapadla prachem, atmosféra Vídně v době před první světovou válkou je v Macharových textech stále živá. Perličkou je také to, že pastýřem v jedné z povídek není nikdo jiný než prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Vídeňské profily Josefa Svatopluka Machara nám v premiéře na Vltavě četl Michal Štěrpa v režii Jakuba Doubravy. A náš první československý prezident obdivoval z klasické hudby především Bedřicha Smetanu, blízký mu byl také Beethoven, zejména jeho slavná sonáta a pasionáta, a měl rád také moravské lidové písně Ach, synku, synku, anebo Teče voda teče. A co by asi řekl na tuto a kapela verzi?

0: To byla kapela Skety a v jejich podání lidovka Teče voda teče. A Vltava pomalu přetekla přes půl jedenáctou. Vyskytnou se občas ve společenských, politických či kulturních dějinách rody, které tyhle dějiny vytvářejí. V oblasti kultury to u nás určitě byla rodina jazzové zpěvačky Vlasty Průchové. A Tomáš Pilát nás teď na Vltavě provede po stopách Vlasty Průchové, ale také Jana Hamra a Jana Hamra mladšího v naší kinematografii.
1: Klapka. Existují hlasy, které se nestávají součástí historie jen díky počtu nahrávek a vyprodaných koncertů, ale především díky tomu, jakou stopu v posluchačích a obecně v kulturním prostoru zanechají. Takovým hlasem byl hlas Vlasty Průchové, jedné z nejvýraznějších osobností československého jazzu a populární hudby druhé poloviny 20. století. Zpěvačka s mimořádným citem pro melodii, rytmus i text dokázala propojit svět jazzu, gospelu, swingu a české písně přirozeně a moderně. Její kariéra byla spojena s jazzovými kluby či poetickými kavárnami, koncertními sály, rozhlasem i gramofonovými nahrávacími studii. Ale také s filmem a televizí, kde její hlas dával příběhům nové rozměry. Nové vydání filmově hudebního pořadu Klapka připomene právě setkávání Vlasty Průchové s filmem a televizí. Nepůjde přitom jen o portrét výjimečné zpěvačky. Dnešní Klapku jsem pojal tak trochu jako příběh rodiny, ve které hudba přecházela z generace na generaci. Vzpomínat budeme i na manžela Vlasty Průchové, skladatele a klavíristu Jana Hamera, výraznou osobnost domácího jazzu i autora hudby spojené s filmem a televizí. A připomeneme si i jejich syna Jana Hamera mladšího, muzikanta světového jména, který se prosadil jako skladatel filmové a televizní hudby, přičemž největší úspěchy slavil za oceánem. Půl hodina, která nás čeká, tak bude patřit hlasům, melodiím a obrazům. Konkrétně tedy Vlasti Průchové a její rodině, která tvořila pozoruhodné kapitoly československé hudební historie. U jejího poslechu vás vítá Tomáš Pilát. První filmovou stopu Vlasty Průchové zaznamenáváme v roce 1950. V detektivce ze sportovního prostředí V trestném území znějí dvě písně v jejím podání. Z jedné se zachovalo torzo, druhá pravděpodobně z dostupných zdrojů zmizela. Lidi a vrány.
2: Když

Lidi a vrány a film V trestném území. Píseň, kterou je zřejmě nemožné dnes dohledat, je Modré blues. Zahrajeme si tedy pro připomínku zmíněného snímku ikonickou, podobně laděnou jazzovou standardku Na počátku bylo blues. Upomíná na spolupráci Vlasty Průchové s orchestrem Karla Vlacha, jejím manželem coby skladatelem a básníkem a spisovatelem Jaromírem Hořcem coby textařem.

Na počátku bylo Blues a Vlasta Průchová. Krásné vyznání. Stejní autoři stojí i za další její ikonickou písní, Docela všední obyčejný den. Tam mimo jiné zněla v krátkém filmu Docela všední neděle, který v roce 1959 natočil Milan Růžička jako studentské cvičení, řekněme milostnou etidu. Dovolím si teď malou poťouchlost. Song pustím v podání Marty Kubišové, která jejím nahráním a využitím ve svých představeních vstala Vlastě Průchové upřímnou poctu.

Docela všední, obyčejný den a Marta Kubišová. Píseň, kterou proslavila Vlasta Průchová. Jako spoustu jiných písní, většinou z ranku příjemného jazzu. Třeba Měsíc bdí za tvůj dům. Tenhle song zní v televizním vztahovém dramatu Tomáše Bintera Trofej z roku 2008. Středobodem děje je to matka a její komunikace se synem, bývalým manželem, její matkou a potenciálním novým partnerem. Autory jazzového kousku jsou Antonín Bílý a Petr Lander.

Měsíc bdí za tvůj dům. Vlasta Průchová měla, jak už jsme připomněli, hudební rodinu, která spolu vytvářela kulturní dějiny Československa a nejen Československa druhé půlky 20. století. Filmový otisk po sobě zanechal i Průchové manžel Jan Hammer. Významný jazzový komponista a pianista si občas i zaspíval. Píseň Jiřího Baura, Vlastimila Hály a Jaroslava Moravce Hřebík v botě nahrál s orchestrem Karla Vlacha. Jazzový kousek zazněl i ve filmu Silvestr 1948, který v roce 1976 natočil Karel Kovář. 30-minutový snímek se stal součástí povídkového filmu Boty plné vody, ke kterému posloužily jako inspirace tři povídky Rudolfa Kalčíka o příslušnících jednotek SNB střežících šumavskou hranici v poválečných letech.

O hřebíku v botě zpíval Jan Hammer. Píseň zněla ve filmu Boty plné vody. Doslova díru do světa udělal syn Vlasty Průchové a Jana Hammera, skladatel a multiinstrumentalista Jan Hammer mladší. Velmi ceněná a v různých obměnách hraná i mimo plátna, obrazovky a monitory je například jeho hudba k seriálu Miami Vice. Žánrově teď tedy na chvíli trochu vybočíme.

Shadow in the Dark ze série Miami Vice. Podobně proslulých soundtracků má Jan Hammer mladší na kontě mnohem víc. Pro dnešek se rozloučíme hudbou, kterou jako mladičký vytvořil ještě před emigrací pro film Bořivoje Zemana Šíleně smutná princezna z roku 1968. Kdo by ji neznal, tedy jak smutnou princeznu, tak tu hudbu. Filmové písně texty opatřil Ivo Fischer, zpívají Darek Vostřel, Josef Kemr, Václav Neckář a Helena Vondráčková. Než zazní, ještě rozloučení. Co nejvíc krásných zahrad, co nejmíň piklů a vůbec všechno nejlepší přeje autor dnešní klapky Tomáš Pilát.

0: Darek Vostřel, Josef Kemmer a písničky z filmu Šíleně smutná princezna zakončili dnešní vydání Vltavské klapky. Věnovali jsme je stopám jazzmenů Vlasty Průchové, Jana Hamera a Jana Hamera mladšího. Stopy v českém, ale nejen českém filmu připravil a uváděl Tomáš Pilát. 25. března roku 1985 získali tvůrci jednoho z nejslavnějších snímků všech dob, slavného Amadea, 8 prestižních sošek, včetně těch za nejlepší režii a nejlepší film. Režisér Miloš Forman prožíval jedny z nejradostnějších chvil svého života. Tento snímek a jeho jedinečný soundtrack si připomeneme příště. Tomáš Pilát vyspovídal některé účastníky pražského natáčení Amadea a předá nám jejich cenné a často i dojemné vzpomínky. Se svou troškou do mlýna přispějí pěvec Karel Fiala, klavírista Miroslav Sekera, překladatelka a kurátorka Daniela Redková a tehdejší reportér České tiskové kanceláře Jiří Borovička. Ve Vltavské klapce tuto neděli v 16.30 anebo zase za týden v pátek 24. července ve 22.30.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
4: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
3: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
4: 12. září od 18 hodin.
3: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
0: Existuje jeden rukopis, který se jmenuje Stará postel. Napsal jsem ho, protože jsem si jim potřeboval co si vyřídit. Tím to pro mě končí. Vůbec nemusí být vydaný, řekl Ludvík Vaculík v roce 2006 v rozhovoru s Vilémem Faltýnkem. Ovšem vydání knihy se chystá. 11 let po autorově smrti k nedožitým stým narozeninám autora. A my z něj na Vltavě už také čteme. Dnes v premiéře po čtvrté. Thank you.

0: Její hravý hazard šel do masa a krve.
1: Kdybych věděla, že ti to udělá opravdu radost, můžeš mě zabít.
0: Podala mi nůž.
1: Poruč? Zabiju se sama. Jestli chceš, zastřelíme se. Pistoli bych vzala doma.
0: Kdo by začal? Zeptal jsem se malicherně.
1: Napřed já tebe, potom sebe, protože obráceně nevěřím. Ty by ses pak nezabil. Já tebe miluju, ty mě ne.
0: Aha, chce, abych odporoval. Já tě co?
1: Ty mě samčíš.
0: Řekla deformovaně studem. Nemám?
1: Dělej to všude. Pořád. Kudy jdu? Když spím i chodím. Chtěla bych si tě odnést v sobě. Nebo nemůžeš mě vzít do sebe? Vyměňme si krev, chceš?
0: Prosím, podal jsem jí nožík. Řízla se do prstu, potom chtěla říznout mě a taky mě řízla. Flirty, flirty, flirty. Dráždí se slovy, čaruje prostě ježibaba. No tedy, ty jsi výstavní hysterka, řekl jsem. Už jste se taky ráčila trávit, paní ministerská odborová vedoucí?
1: Jednou. A myslela jsem to vážně.
0: Odvezli tě, doufám, do vládně stranického blázince, ne?
1: Ne, ututlalo se to, protože manželovi by to zkazilo postup.
0: Tobě ne?
1: Mně to bylo jedno.
0: Já bych tě sflákal a vyhodil.
1: Ty mě sflákat můžeš, on ne.
0: Nemůže sflákat ženu, kdo ji pořádně nezjebe. Pomyslel jsem si prvně v životě. A byla to tehdy pro mě úplná novinka. Pozor, sflákal bych tě na jeho místě, řekl jsem.
1: Snad.
0: Zamyslela se a asi složitěji, než dovedla pak vyslovit.
1: To by nebyl on.
0: Kdežto na svém místě, řekl jsem, bych se jednoduše otočil a šel.
1: Ano, to jsem vycítila. Protože mě nemiluješ.
0: Ano, však jsem tě nic takového nesliboval.
1: A to je hrozné, že ty jsi mi nikdy neřekl, že mě máš rád.
0: Nebylo toho třeba, šla jsi i tak.
1: Proč mě tedy chceš?
0: Chci, ano, furt chci, nedopověděl jsem. Kousla mě surově do ramene, málem jsem ji opravdu vypraštil. Vždyť je hloupá, co to tu kecáme? Proč se tu s ní převracím nahoru dolů už tolikátý den? Nemám toho snad pořád dost? Ne, neměl jsem. Totiž, jaké dost? Byl jsem v normálu. Dosáhl jsem normálu. Můj duch a moje smysly se konečně dostaly do roviny jako kapalina ve spojitých nádobách. Mohl bych nádherně pracovat tam vedle v klauzuře, když tu v souložně bych si volně jako jídla dal vždycky ženy. A toto má být nemravné? Kdo se tráví, je kráva, řekl jsem. Silně, velice silně, surově mi zmáčkla varlata. Zasyčel jsem a hleděl na ní s úžasem. Neřekla promiň, nic. Zhrozil jsem se té necitelnosti a po dosti dlouhé době mi teprve napadlo, v čem jsem se u ní mýlil. Ona nikdy tak těsně a volně s mužským tělem nezacházela. Ona nezjistila, co jak působí. Důkazů o tom mi přibývalo.
1: Do této doby se žádný muž neodvážil užít přede mnou hrubých slov. Ani manžel. Je neuvěřitelné, že teď je poslouchám a neodejdu.
0: Nemůžeš, protože tě držím za celou inteligenci. Zavrtal jsem se jí prstem v pískovišti.
1: To se tedy mýlíš. Odejdu, kdy budu chtít.
0: Jistě, když budeš chtít. A sjel jsem prstem dolů. Ubohá klitoris s sebou švihla, až karty rozdané na jejím břichu k další hře sletěly za starou postel. A stočila se na bok, zády ke mně. Pozbíral jsem karty, srovnal je, přepočítal a dal do krabičky. Milé čtenářky, neurážejte se. To jen tak vypadá mužsky panovačně. Ano, já na ní měl bíč, ale ona mě zaň držela a vlekla. Ona totiž se to, vracím se k těm paracentimetrům navíc, velice dobře naučila. Naučila se stisknout a žvíkat. Vyplazovat mi bílé lůno do očí a smlasknutím zase je zavřít.

0: usnuli jsme. Neurazí se ale nikdy. Proč? Dokonce jsem se jí na to přímo zeptal. Řekla, že nemá cenu se urážet, nechce-li se opravdu urazit. Rozhodne-li se urazit se, bude to tehdy, kdy z toho bude muset udělat závěr. Nechce-li, snáší to a ani si nepřipadá ponížená, protože právě vyhrává to, co spolu máme, co pro ní má velikou cenu. Já ji snad neposlouchám dobře, ale to je vážné, když ona mi říká, že mě má ráda ze všeho nejvíc na světě a hanba snad i víc než své dítě. Ale já se nerozvedu, řekl jsem, ani žít s tebou nikdy nebudu.
1: Já jsem se už dvakrát chtěla rozvést. Našel jsi mě zrovna u rozvodu a když se to mezi námi vyvinulo, zrušila jsem žádost. Mám-li při svém manželství toto, snesu je dál. Předtím jsem neměla důvod snášet je. A s tebou taky žít nechci. S tebou by to bylo zvlášť nesnadné. Když se loučíme, počítám vždycky i s tím, že už se neuvidíme. Někdo z nás může umřít.
0: Opravdu. Pořád mě překvapovalo, jak těžce a vážně brala konec každé obyčejné krátké schůzky někde na výstavě nebo v knihovně. Zrovna minulý týden, tedy po sakra 10 asi letech, když jsem od ní odjížděl zas do Prahy, mi pravila.
1: Nejpodivnější mi vždycky připadá, že ty hned tam za Malešovem můžeš vybouraný ležet mrtvý a mně se tady kdesi budou ještě mrskat tvoje rybičky.
0: Proto jsem jí pobídl. Tak si prosím tě jdi lehnout, ať ti to nevyteče, než dojedu do Prahy. Ale zůstávala bez dítěte. Před 10 lety se zeptala.
1: Co si obleču na tu tancovačku?
0: Navrch, co chceš, poradil jsem.
1: Poprvé se těším na tančení beze strachu.
0: Jak to?
1: Protože při každé tancovačce se se mnou chtěl někdo vyspat, o koho jsem nestála.
0: Co jsi tedy udělala?
1: Někdy tak, někdy tak.
0: Kolikrát ses vyspala?
1: 7krát.
0: Žádná radost? Vážně pomalu přišla a pověsila se mi na krk.
1: Nikdy. A to ti je tak smutné, kdybys věděl.
0: Tak proč?
1: Patřilo se to. Každý to čekal, snad i ten manžel. A já nechápala, co na tom má být. K tomu patří i ten druhý mrtvý.
0: Zatvrdil jsem se. Poslední ráno, ať je to psáno, vstala dřív, než jsem se probudil. Ano, vylezla ze staré postele, otevřel jsem oči a uviděl ji oblečenou, upravenou. Usmívala se. Přišla blíž, sedla si na postranici, dala mi pusu, pohladila mě po hrudi, sjela pod peřinou níž, chytla mě za ráno staj, držela ho, odkryla a vrtěla hlavou. S povzdechem ho nechala postavený a ohlížejíc se na něj, on se ohlížel po ní, rovnala jídlo na stůl. Cítil jsem asi, co cítila. Že je to takto nedobráno, dál možné a platné. Jak pytel semene odložený k jarnímu setí. Jak úmysl hospodařit. Měla jakousi novou a výbornou náladu. Jakoby si zatím promyslila, jak má jednat úspěšná žena, jež suverénně řídí svou postel, staví své účesy, plná osobních myšlenek, vtipně z nich říká tu lepší desetinu, umí napsat článek, namazat a nazdobit chleba a rozpouštějíc v sobě stěžené noční sperma z přesně zvoleného muže, pronáší trefné názory o Dubčekově politice, ochotna ovšem udělat tu a tam vkusný ústupek, protože nikdy nebyla husa. A na mě přecházelo její takové smíření s krásou, že jsem si v plné střízlivosti opilý osudem jenom řekl, koule jsou vrženy. Takže hned taky do trenýrek oholit, učesat, žádné lebedění a volné visení. A peřiny, ty pošetilky, ať na čerstvém vzduchu přicházejí k rozumu na dvorku. Jenže při pohledu na naše peřiny na dvorku vběhla mi zas radost do výčnělku a když jsem se vrátil do světnice, objel jsem oddáleně ženu kolem pasu, oddáleně, prohlížel si ji, ona mne, Koutky úst se jí cukaly otázkou:
1: No co? No co?
0: A přitiskla se o milimetr blíž. No co? Však vidíš, odpovídal jsem dole. Poslouchali jsme ten tichý ťuk mé krve. Dotek a přerušení, dotek a přerušení. A dívali jsme se na sebe. Já na její ramena Pireneje. Pcha. A bylo vidno, že naše noc ve staré posteli se přehoupla k šerému ránu. Jak do něho vkročíme a jak sneseme svůj všední den, ty ňadro prohrané, ty moje jebinko, ty dámo chámem vybílená a cizí manželko, ty neuvěřitelně svá a možná i moje skázo, ty jeskyně rozkoší, ty dětský hrobe, čarodějnice čurodějná, ty mazaná taktičko, nebezpečná záha do spastí na bronzotaura, slabá a pokrájená. Nač teď myslíš? Ne, ne, ne, opakoval jsem v duchu. Bylo to ne ke všemu, co mi tvrdila mlčky do očí. Utíkej, nebudu, nechci, nemůžu. Je pozdě, to je život, nebreč. Nebreč, ačkoliv nebrečela vůbec. Ano, ta, kdykoliv jsem se od ní loučil, brečela jedině mezi nohama. Ale já jsem teď asi brečel, protože tiše řekla:
1: Nepláč.
0: Ačkoliv jsem neplakal, nýbrž bujaře mlčel. Já se směju, řekl jsem, a jí také po tváři běhal humor. Sedli jsme si ke stolu.

Kamenný dům. Na tu tancovačku do vesnice za kopcem jsme v tom červenci roku 68. šli. Lesem a polní cestou mezi obilím. Nepršelo a zpátky nám svítil měsíc. Zažili jsme napínavou příhodu. Já se k ní někdy vrátím, ale je tomu už 18 let. Nemohl jsem v takovémto psaní pokračovat. Bylo to tehdy i nebezpečné a děli se mi zlé věci. Ale ani oni mi nezarazili koň mé jízdy do staré postele, kde dáma s opakovačkou 34 si ode mne 42 odbírala další a další ročníky četby jak v subskripci, takže z nich nemám nic. Co já jsem mohl mít v té hodnotě všechno napsané. Napřed ale, jak jsem si paní Prudencí narazil. Zatoužil jsem po ní, jak jsem ji na jejím ministerstvu prvně uviděl a uslyšel její hlas a výslovnost řeči. Stalo se mi, co předtím nikdy. V noci pak jsem měl vidinu nevídaného zlatavého trojcípu, z něhož pevně pučela pusina, jejíž výraz jsem odvozoval z úst ve tváři. Smělé, tvrdé rty. Přál jsem si ji dostat. Věděl, že ji dostanu. A přitom jsem si všechno vymýšlel. Ta žena nic nepravila ani nenaznačila. Do té doby jsem poznal kromě manželčina jen jeden klínek, Astřin. Barvu obrostu okolo její zvířenky jsem odvozoval zas od barvy jejich vlasů vysokočesaných. Při další a další schůzce ve mně ta pevná ústa, respektující gramatiku, budila surovost vrvat se dole do nich. Ona i soukromně mluvila, jak na svých přednáškách. Já jsem četla a studovala jsem. Za její kněževností jsem odhadoval kněžnivost. Z důstojného pohybu ramen, z držení hrudi uhádal jsem nadání vladařsky chovat mužskou hlavu a dole velikolepě pojmout ostatek. Předtím jsem nepozoroval tak ženy, neuvažoval nad nimi. Sešli jsme se jednou u tramvaje na Klárově. Tam jsem jenom vykonal své noční rozhodnutí právě. Chci se s vámi milovat. Prudencie zrudla a hned se rozloučila. Milovat. To byl opis. Viděl jsem ji nad sebou na kůlu, po němž z ní sáklo to milování. Byla vysoká, chodila rovně, klíční kosti jí hebce zvedaly kůži pod šíjí, kde jí viděl.

0: Já si teď představil, jaký musejí napuchávat ty rty. Samozřejmě u mne nepadalo v úvahu být nevěrný manželce. Proto jsem myslel, že po té malé kapsli už si na výbuch počkám, nebo nebude. Vlastně nevím, jak jsem si to představoval. Pozor, čtenáři, toto mé vyjadřování je až dnešní, dodatečné. Tenkrát jsem byl na slovo vzatý cudák. To byl podzim. Přišlo předjaří. Víc politické než přírodní. Kvetly hlavně mítinky a studentské hnutí. Já jsem se jim vyhýbal, protože mi ta náhlá svoboda všech byla jaksi protivná. Ale na jednu literární besedu do divadla v jednom městě jsem jel. A tu ženu jsem tam chtěl zlákat. Ač pracovně by byla mohla jet, odmítla. Já však už musel, beseda slíbená. Když mi řekla ne, překvapilo mě to, protože takové přímé vyzvání jsem udělal v životě prvně a myslel si snad, že už to si zasluhuje odměnu. Ale to ona nevěděla a myslela možná, že to tak dělávám často. Když mě odmítla, ulevilo se mi. Udělal jsem však ještě pokus. Byla sobota, dělalo se do 12. Až přijde domů, vybere ze schránky poštu. Najde tam dopis. Bylo v něm jediné slovo, bez podpisu. Hádejte, jaké slovo to bylo. Sloveso nikoliv. Vlak jel ve 2. Stál jsem u stupátek vozu, chyběly 2 minuty. Běžela, cvakala kopítkama, šosy pláště vlály za ní. Ve vlaku jsme mlčeli. Cítil jsem, že jsem se vydal na nebezpečně zajímavou cestu a bez zkušeností. Asi po půl hodině ona řekla:
1: můžete mi aspoň říci, proč s vámi jedu?
0: To se teprve dozvím.

0: Když jsem v noci po besedě v divadle vstoupil v hotelu do jednolůžkového pokoje a jen ten jeden pokoj měli volný, zapsala se na něj ona, starý děvkař, ať si poradí, bylo to prazvláštní uvidět ve své posteli cizí ženu. Je toto možné? A z ničeho, jen ze slova? Může to vypadat divně, že byla už v posteli. Pochopil jsem, že to pro ní byl přijatelnější způsob, jak se do ní dostat ze své vůle. Už tam pěkně byla, bez řečí. A přilézat k ní blíž nahatý musel jsem já. S tím výhonem, který zakrývat rukama, připadalo mi extra hloupé. A ona zas přeskočila trapnou fázi hovoru a nazvedla pokrývku, ruměná studem, za který se styděla. Do této chvíle četla. Měla, myslím, fialovou noční košili, neprůhlednou, s úzkou bílou krajkou na lemech a pravila:
1: Už je mi až zle. Napadlo mi, že nepřijdete, že jste zůstal s nějakou tou herečkou.
0: Žasl jsem nad tím. Ale byla to důležitá zpráva o ní, zač mě považuje. Když jsem s pažema volně spuštěnýma podél těla nonšalantně přihoupnul výhon rovnou k jejímu boku, pravdivě se na to dívala a řekla:
1: Trapná věc je, že já se stydím. Promiňte. Takže nad námi žasnu.
0: Myslel jsem, že se znám a věřil jsem si. Má sebejistota však splaskla. Jak si ale žena je v posteli téma rozvětvené, dá se na něm dělat různě. Měla pevné, těžké prsy, veliké, tvrdé bradavky. Byla široká, pupek hodně vpadlý, břicho pevné. Pustili jsme si rádio. Byla to Praha. V průmyslovém paláci konal se veliký obrodný meeting a jeden soudruh tam právě oznamoval, že já už přicházím. Já v posteli. Leže s paží podloženou pod jejími zády, vážil jsem právě její odvrácený prs, tváří povznáše je přivrácený a odhadoval vteřiny, kdy vzít bradavku

0: do úst a volnou rukou jít níž. Neměl jsem žádný chtíč, měl jsem jen chování. Nechávala mě jednat. Už si dala sáhnout na klín, ale neuvolnila ho. Po té větě z rádia se Prudencín břich roztřásl smíchem a já ochrnul úžasem. Mě nikdo na ten meeting nezval a ani bych nebyl šel. Byla to osudová chvíle. Ta žena mě zachránila od neštěstí, do nichž bych se možná byl politicky zapletl, a upadla se mnou do jiných dobrovolných. V tichém smíchu teď házela prsy a najednou osvobozeně sjela rukou po mém těle, chytla mě za kulky a zatřepala jimi. Za kulky ze studu, protože jí připadalo hloupé brát mě hned za pí. To souviselo s čímsi, co jsem poznal později. Varlata přijímala volně, jako třeba kolena, což je sice intimní, ale cudné, jako prsa ženská jsou intimní, ale cudná. Bylo to pro mě nové a nečekané v těch počátcích Dubčekova pražského jara.
1: Toto se mi ale líbí,
0: vykřikla se smíchem, míníc naši úlohu v té politické chvíli. Zarazila se.
1: Promiňte.
0: A stáhla ruku, zase obcházejíc mužský pohlavní út. Opravdu zvláštní a jemné. Nadklenul jsem se nad ní a nevím ovšem, co bylo přesně dál, jenže jsem nebyl v obvyklé míře. Ona však to asi nepoznala. Sráželo mě už to, že když se mi s jakýmsi společenským násilím stehna roztlačil, ona si rýhu zakryla dlaní a když jsem jí pleskl přes ruku, zvedla hlavu a kupodivu se dívala, co budu dělat. Vše bylo při světle. Při průrazu tiše věkla. Bolí vás to? Zeptal jsem se.
1: Ne, cítíte se volně.
0: Odvětila, patříc si stále mezi nohy. Uvědomuju si dnes, že to bylo znamení její příští součinnosti, zájmu a sebevědomí.

0: Ale bylo to špatné ležení. Neměl jsem dobré stání. Ona, neznajíc mne, to asi tak nebrala. Snažil jsem se jí udělat napřed, sebe jsem nemohl a její vrchol jsem jaksi nepoznal. Zhasl jsem. Museli jsme se nechat spát. Teprve v noci náhle se probudiv a hmátnuv na ní, tvrdě jsem jí pojezdil a dojel. Držela mne za ramena a tiskla k sobě dál. Jakoby nepoznala konec. Divil jsem se. A myslel na manželku, tak zřetelnou. A teď vzpomínám i na Astru, která hlásila body nějakým slovem. Ráno při vstávání, u snídaně a cestou zpátky ve vlaku jsem přemáhal pocit nezdaru v té krásné ženě. Nastala mezera několika dní. Když jsme seděli zase v kavárně, prostudovala jsem pravila.
1: Byla jsem přesvědčena, že už se neuvidíme.
0: Podivil jsem se tomu.
1: Nepředstavoval jste si mě jinou?
0: Přemýšlím-li teď o tom, doufám, že jsem řekl, jste lepší. Ale vy jste si mě jistě představovala jinak, že klátím herečky. Uvažovala, než řekla.
1: Myslím, že jsem neměla žádnou určitou představu. Jste tedy automaticky nad mou představou.
0: Chcete ještě někdy se mnou být? Já s vámi ano.
1: Bylo to, musím se vám přiznat, ode mne ukvapené rozhodnutí. Mělo své následky a má. Nelituju. Ale nechci mluvit.
0: Zvedla sklenku. První hlt šel ke klitorisu. Vysvětlení později. Byla v té naší první noci jedna důležitá okolnost. Pocítil jsem v jisté chvíli jakési koktnutí jejího klínu. Pochopil jsem je jako námitku a uhnul do porostu. Mělo to však znamenat ejakulujte, pane. Nedorozumění v té věci trvalo nějakou dobu, než jsme se odvážili slova o tom. Její první slova později jsem zas hned nepochopil.
1: Je mi to trapné, možná vám připadám trochu strnulá. A přece bych ráda, abyste se u mě cítil naprosto volně.
0: Ale to už víc nešlo. To ona měla jemnici trochu volnější, protože jednak byla celá veliká a pak měla za sebou nepříjemnou svatební příhodu, v níž byla velice statečnou ženou. Opravdu. Když jsem se později cítil v ní i choval úplně volně, poznala prvně v životě O. Soulad se nám však ještě dlouho nedařil, neměl kde. I potom, když toto mezi námi bylo jasné. Prudencie často ve své kanceláři, když si brávala ze spodního šuplíku svého stolu kapesník a vkládala si ho, vstávala z koberce rudá, roztřesená a nedomilovaná. Ale táhlo ji to dál.

Michal Bumbálek a Jana Štvrtecká se ujali intimní četby s hvězdičkou chystaného románu Ludvíka Vaculíka Stará postel. Páté pokračování naladíte na Vltavě zítra ve 23 hodin a my si teď dáme do bytu židli.

osudy. Komentátor české politiky od listopadu 89 Petr Nováček je obdařen mimořádnou pamětí. Sám s nadsázkou říká, že kvůli vrozené vadě zraku mluví většinou z patra, ne z papíru. A mluvit ho necháme i teď na Vltavě, po páté a už naposledy.

Klaus Havel, Havel Klaus. To byly samozřejmě dvě naprosto přední osobnosti toho našeho politického dění. Sice jsem měl blíže k Václavu Havlovi, ale nebyl jsem jeho epigon. To opravdu nebyl. Nemohu tady vykládat některé věci, co jsme si s Václavem Havlem řekli, dokonce před svědky, protože byste je propískli jako formulace v rozhlase neuveřejnitelné. Já tím chci jenom říct, že jsem znal oba. Znal jsem i Václava Klause, s ním jsem dělal desítky rozhovorů. A pamatuju se jeden i v době, kdy se mu nedařilo sestavit v roce 96 vládu. A to byl mimořádně upřímný rozhovor, kdy mi jedné chvíli řekl, vypněte to, a vypnul mi ten kazeťák nahrávací a začal povídat, jo. Samozřejmě z toho, co mi řekl, jsem nikdy nic neuveřejnil. Jenom, že některým věcem jsem od té chvíle snad rozuměl líp, jo. Tak já jsem měl blíž k Václavu Havlovi. To se stalo ale až později. Za federálních časů jsem kolem hradu nekroužil. Nastalo to později, náhodou. Václav Havel se vzdal funkce federálního prezidenta, když se nepodařilo ani na podruhé ho tím federálním prezidentem znovu zvolit. My jsme tenkrát z Jirkou Leštinu napsali komentář Na sklenou lepších časech, to je ten Voskovec Saverich. Já jsem tady v létě sám usiřel, kolega Leština byl na dovolené a dostal jsem echo od jedné naší kolegyně, která se za volem dobře znala, že v tolik a v tolik hodin se sejdou s Klausem tam a tam v té vinárně, že jako oba vědí, že se musí nějak jednat. To bylo prosím v červenci 1992. No tak já jsem se tam vypravil do jakousi k Domostranský náměstí. Tak stojím na tom chodníku, co se bude dít. Najednou přichází známa postava a říká, dobrý den, pane redaktor, vy jste tady taky, jak vidím. A já jsem říkal, to víte, pane premiére, dělba u dělu, Václav Klaus. A říkal, my se asi čekáme na jedno a tého, že já si říká, no jo. No a teď najednou přijela Audina, policajská, a asi za nimi minutu se přiřítila Audina s Václavem Havlem. A já jsem, jak jsem držel ten kazeťák, tak jsem se vrhl jako k tomu autu, aby mi něco řekl, jo. A teď ta ochránka mě začala odstrkovat, jako. A já jsem říkal, pánové, tady je novinářský průkaz, já dělám svou práci, nechte mě být, nechte mě pracovat. A Václav Havel vystupoval a říkal, to je dobrý, kluci, nechte to je dobrý, my si to zařídíme. A tehdy jsem se vlastně teprve blíž seznámil s Václavem Havlem. Oni s Václavem Klausem jednali a řekli mi, no, my budeme jednat tak hodinu a půl, tak já jsem se tam za hodinu a půl vrátil. Oni mi řekli tak jako, co mohli, o čem jednali. Já jsem jel do redakce, napsal jsem o tom zpravodajský sloupek, protože jsem tam byl sám z novinářů a Václav Havel se mě zapamatoval. No a pak se teda stal tím českým prezidentem. Tehdy jsem nebýval prakticky nemocen a dostal jsem nějakou strašnou chřipku, tak jsem se šel podat k lékařce a když jsem šel od naší paní doktorky, tak jsem se stavil v redakci jenom ve své kanceláři. Tehdy jsme Mladou frontou sídlili naproti Bílé labuti. Díval jsem se, co mám na stole, tam jsem měl čisto, tak jdu, zamykám kancelář, se zvoní telefon. Tak jsem se tam ještě vrátil a říkám, nováček, a tam slyším, dobrý den, jestli pak víte, kdo vám telefonuje. Já jsem říkal, dobrý den, pane prezidente, to víte, že to poznám. Čím mohu sloužit? No víte, já mám takový plán. Přijel byste si popovídat do Amálie, do Lán. My tam máme takový debaty v pátek. My vás tam dopravíme, já jsem říkal, když mě zvete, to víte, že přijedu. No a tak jsem se dostal do té známé Amálie a to vám to trvalo asi do 10:30, pak bylo slavnostní foto a pak to zase naložili ty účastníky do mikrobusu dvou a odvezli je do Prahy na Hradčanský náměstí. Prezident Havel si mě vzal stranu a říkal, mohl byste se tady zdržet, já bych si s váma chtěl chvilku promluvit. Nebojte se, my vás dopravíme pak autem domů. No, jak jsem měl takhle na stranu, čekal jsem, co bude.
No a povídali jsme, popíjeli jsme bílé víno, no a on mě, prezident Havel, přesvědčoval, aby šel němu pracovat na hrad jako ředitel vnitropolitického odboru. A já jsem to zdvořile odmít, no a on se nevzdal, za 3 neděle se tohle opakovalo a opět do 2:30 do rána. A já jsem mu říkal, pane prezidente, já se budu rád do ty Amálie a když něco napadne, tak vám to rád řeknu. Ne, že bych vám radil, já nesmím radit jako novinář, ale se tady budu s váma normálně bavit, když o to budete stát, jo? A to mě ještě přesvědčoval můj kamarád, tehdejší šéf zahraničního odboru, doktor Pavel Seifter, pozdější náš vyslanec v Londýně, on mě učil na fakultě a říkal mi, Petře, to bude bezvadný, trošku jim z toho uděláme úřad, rozumíš, ty koloběžky, ať uklidě a ať normálně funguje u nějak. No já jsem to teda nevzal, ať jsem nechtěl ty novináři jít. No a takhle jsem se blíž seznámil s Václavem Havlem.

Já jsem si Miloše Zemana vážil, protože já jsem sledoval sociální demokracii. Já jsem byl na tom obnovacím sjezdu tady v Pyramidě v Praze pod Břevnovem. Od tohoto obnovacího sjezdu z konce března 90 jsem na sociálně demokratické akce chodil, protože mě to zajímalo. Můj strýc byl sociální demokrat, který se odmítl sloučit s komunisty po únoru. Jeho táta byl sociální demokrat tělem duší, jo, takže ty to měli v rodině, takže já jsem věděl, co je sociální demokracie. Jo. Tak jsem říkal, tu stranu musím sledovat. Že jo. No a tak jsem byl taky na tom známém sjezdu v únoru roku 1993, kde se nejdřív představil profesor Horák s tím svým americkým způsobem, že jo, roztáhl ruce, že nás se všechny obejmou a tak dále. A poté, co se tam znemožnilo několik možných kandidátů na konce předsedy, no tak nakonec byli dva a jeden z nich byl Miloš Zeman. No a už byla noc, někdy půl druhý ráno, šli jsme po těch točitých schodech, já mám dojem, že jsme si šli zakouřit, jo, nebo já teda tenkrát. A teď tam stojíme a najednou po těch schodech v půdrý v noci běží dva mladí lidé. Ti dva, to byla Petra Busková a Standa Gross. A teď běží po těch schodech, my jsme se neschovávali, jsme se zastavili se a se, já už na to nemám nervy, říkal jeden a to říkal, teď to není možný, to tady budeme takhle ještě 3 dny, než to teda někdo z nich vyhraje. A tady jedna říká, my máme jako mladý sociální demokrati 15 hlasů, tak mu je tam šoupnem tomu Milošovi, co říkáš? A říká, tak jo. A my jsme teda vylezli ven, aby nás viděli, říká, ježišmarja, my jsme říkali, neblázněte, my jsme zvyklí, buďte klidní, nic jsme neslyšeli, jo. No a oni to skutečně ti mladí sociální demokrati přehoupli. A tak se stal Miloš Zeman předsedou sociální demokracie. Takže já tam seděl, když on přednášel ten svůj děkovný projev, který bohužel není nikde zaznamenaný a zemil mimořádně hezký. Vím, jak jim říkal, děkuju vám za podporu, ale nemyslete si tam nahoře, tam bude strašně foukat, bude tam strašná zima a člověk tam bude strašně sám. A já jsem pak chodil pravidelně do Lidového domu na tiskovky, to mi u nás v Mladé frontě, který byli takový jako hodně modrý, tak mi říkali, ty jdeš zase na ty socany. Já jsem říkal, no důdič, to je nejstarší česká politická strana, tak chci vidět, co z toho vznikne. Ne? Takže já jsem Miloše Zemana takhle znal, jo. Ne, že bych se stal jeho obdivovatelem, prostě jsem měl kritický odstup od Havla, tak jsem měl i od Zemana. Ale zase na druhé straně vím, že to byla strašidelná práce, ten Peter Blech dá dohromady. Ale za tu cenu, že ta strana byla de facto bezideová a že se to tam neustále mezi sebou hádalo. Byl jsem prostě u toho, že jo? Když přestal chodit v kostkovaným saku jako federální poslanec, to vždycky říkal, dnes mám své bojové sako na sobě, že jo? A stal se sociálním demokratem, protože si spočítal, že tam má parketu, z níž se může do té velké politiky odrazit.

Já jsem miloval rozhlas a ne televize, ale rozhlas mi byl životním vodítkem. A posléze z okolností jsem se zamiloval do takových věcí, jako jsou magnetofony a podobné věci. Začal jsem sbírat desky a tak. A na Veletrhu Brně jsem vždycky postával, když tam nějaká firma vystavovala vysílací studio, až mě pustili dovnitř. Se mi to povedlo taky. A dali mi do ruky ten pásek, posluchači nevědí a magnetofonové pásky studiové nemají cívku, takže se musí určitým způsobem uchopit, jinak se vám, když vám to rozmotá, tak dva lidi mají prý práci půl dne. Mi bylo řečeno, mně se to nestalo. No ale já nemám mikrofonní hlas, že ano. Takže jsem říkal, to není pro tebe. Jenomže, kdybych já věděl, jak se to stalo, na známém poděbradském kongresu ODS jsem byl akreditován ještě za Mladou frontu a byla tam jedna kolegyně z rozhlasu, která měla k té ODS hodně blízko. Mimochodem, já ji mám rád, jo, co jsme si pak vysvětlili. No a přijel se tam podíval Honza Pokorný, tenkrát šéf, a já říkám, Honzo, prosím tě, tady se prostě dáno dohadovali na výkonný radě a tenhle ten tam vykřiknul, když put hovoříte o nějakým čísle konta, tak to nemůžou mít peníze zakopaný někde v hrnci pod stromem. Při oni to tady vlastně se k tomu dostali, že mají peníze ve Švýcarsku, že jo. A tenkrát ke mně přišel jeden ministr a říkal, Petře, já to vím na 95%, že ty prachy máme a kolik, ale nemám proto doklad. Kdybych to tady řekl nahlas, tak se musí přijet třetinu delegátů sebrat. A on zaříkal, jsem tě, no to musíme nějak naznačit těm posluchačům, ne? A já jsem říkal, no tak já to nějak umělecky svárním, ne? Tak já tě pozvu do vysílání. Udělám s tebou rozhovor. Jak říkal Jan Brych, to byla průhonice, jo? To bylo obrovský, to bylo obrovský ohlas. Já jsem nic si nevymýšlel, on to byla pravda. Jo? A možná v té chvíli se ten Honza Pokorný řekl, že bych mohl být v rozhlase užitečný. No a já jsem pak přišel o zaměstnání, to jsem ještě v tom týdeníku Týden u Hvíždaly, to byl Hvíždalů v Týden. Teď ale týdeník Týden změnil majitele a najednou se u nás objevila frau Lepiarčik se svým českým pobočníkem, a to byl odborník, on dělal do amerických léků a ty s ním nějak rozvázali spolupráci, tak přišel jako dělat manažera Týdnu a měl takový zásadní dotazy, jako třeba já jsem zjistil, že my máme korektora a editora. Nedalo by se to sloučit? Nemohl by to dělat jeden člověk? Ale to takhle mluvil, jako to mluvil Čech jak poleno. Jo. No prostě nás 95% si řeklo, že z tohohle toho Týdne odejdem. No a já už v té době chodíval jako externista do poledních ozvěn vždycky něco odkomentovat. Jo? Mě strčili do studia na 2,5 minuty a zase ven. No tak jsem přišel do toho rádia druhý den a seděli tam Honza Pokorný a Alex Pícha. Honza Pokorný šéf publicistiky, Alex Pícha tenkrát šéf redaktor. A říkal, tak přijdeš k nám, jsem říkal, no ale já nejsem, nemohu, prostě mám špatnou výslovnost, když si se mýval, dokonce jsem ráčkoval, jo, tak a to prostě nejde, já nemám mikrofonní hlas. A Honza Pokorný sám nějak podíval na svýma velkýma hněnýma očima a říkal, doktore, my tě nebereme na hlas, my tě bereme na hlavu. A takhle jsem se stal kmenovým zaměstnancem Českého rozhlasu, jo.

Ještě než jsem se stal zaměstnancem Českého rozhlasu, to bylo od 1. července 1989, musím říct, že jsem s ním spolupracoval občas. Zaprvé jsem tedy chodil komentovat Pěnu dní, většinou dopoledních ozvědnech, se to jmenovalo. No a pak jsem začal s Honzou Pokorným ještě jako externista 2 roky předtím, jednou týdně, původně pondělí, vysílá to, čemu jsme říkali Radioforum, a to bylo 55 minut, my dva na jednoho politika, ale třeba k nám taky chodíval, já nevím, pan režisér Menco. To nebyli jen politici. No a konalo se to tak, že Honza Pokorný ke mně přišel domů do Londýnské s notebookem, to pro mě byla neznámá věc, já jsem v té době doma neměl ještě ani počítač, zapnul ten notebook a říkal, tak co tě napadlo? Já jsem říkal, no já nevím, já jsem tak uvažoval, tak diktuj. No a Honza mě na starosti umělecký stvárnění, pak zavřel ten notebook, tak to máme hotový, ne, přípravu. No a takhle jsme to vysílali, pak jsme to přehodili na středu, protože hned po tom pondělku se to těm politikům nehodilo často, jo. No a to jsme takhle dělali vlastně 2 roky, když já jsem pak skončil v tom týdnu a přišel jsem do rozhlasu natrvalo a byl jsem tam 26,5 roku. Mezitím jsem dostal několik novinářských vyznamenání, ale to si lidé mohou přečíst, Peroutkovu cenu a pak teda to si vážím moc, když mě René Zaboral uvedl do Síně slávy Českého rozhlasu teprve 3. v pořadí o Honzovi Petránkovi a Pavle Jazajerové a Prajsovu novinářskou cenu se mě taky pak zanikla, ale čeho se vážím hodně, ceny Českého literárního fondu. Opus, víte, to je za celoživotní dílo. No prostě snažil jsem se, no. No a pak přišla ještě cena 1, vlastně bych měl říct nejvyšší, a to vyznamenání za zásluhy o stát, tak se to jmenuje, a to mi udělal prezident Miloš Zeman. To musím říct, jak to probíhá. Zavolají vám z protokolu hradní kanceláře, z jeho šéfa jsem znal z předvolební kampaně Miloše Zemana, a ten mi říká, on se na tebe obrátí, kancléř, musím nejdřív vědět, jestli se vůbec smí obrátit. My tady máme občanský návrh ctitele z jižních Čech a on by si ho chtěl prezident oslovit a dát ti cenu, tu a tu. Přijal by si, já si říkal, kolik mám na rozmyšlenou, 2 dny. Tak já jsem během těch 2 dnů obvolal jsem spoustu svých kamarádů. Počínaje aktivními politiky z nezemanovské části spektra. Historiky, no prostě to. Možná, že jsem se jenom netrefil, ale řeknu sukus. Ty jsi jako novinář. Pro tuto zemi už toho udělal tolik, že tobě to vyznamenání měl dát už Havel. Tak si to z klidu vem, protože to máš za tu práci, ne od prezidenta. To je jedna z forem, jak může člověk toto vyznamenání dostat, že si prezident osvojí ten návrh, abych tak řekl, z lidu, a pak ho se jako všecky vyznamenání to kontrasignuje premiér, což byl v té době současný premiér. Tak já jsem teda řekl tak jo. Jenomže ocitl jsem se v nemocnici, prostě jsem tam nemohl jít a teď jsem to tak jako odkládal. A pak nastala chvíle, kdy oni říkali, teď už musíš, protože za chvíli už pomalu budem končit. A já jsem říkal, no já, ale já skoro nemůžu chodit a skoro nevidím. No, prej vyber si nějakou švarnou příslušnici z hlavní stráže nebo švarnou příslušníka, my tě dovezem k hradu, ona tě usadí na pojízdnou židli a celou dobu se o tebe bude starat. A teď do toho nastala ta situace, že pan prezident Zeman, a to já jsem prosím Beřeniny ustále psal a vyjadřoval se velmi kriticky na jeho adresu v mnoha záležitostech a zejména také k jeho tehdy vřelému vztahu vůči Rusku. Jo? A teď to přišlo, prostě ten zločinný Putin přepadl Ukrajinu. A udělování těch cen mělo být na výročí Masarykova narození, to znamená na 7. březen, protože
už by to bývali jindy nestěli. Zeman už končil pak. A já jsem říkal, tam já nepojedu. Aby mě použili k tomu, že tam prezident přes sebe přehodí žluto-modrou vlajku a Zelenskýho okrášlí bílým lvem a oni říkali, hele, i ten staříčkej novinář Petr Nováček si přišel pro ten metal, to teda ne. Tak jsem řekl Vláďovi Kolišovi, to je ten šéf protokolu, Vláďo, nezlob se na mě, já tam nepřijdu. A on mi říká, Milošovi, to bude strašně líto, vy se dlouho znáte. Já jsem říkal, Vláďo, původně jsem uvažoval, že přijdu, ale nepřijdu. Já se nestanu součástí tyhle ty, jako to, když se někdo otočí na obrtliku kolem dokola a já to teda nemám opravdu potřeby. Převzal jsem tu cenu. Nakonec to bylo tak, že mý domů přivez Vláďa Kruliš i s tou knihou, kde jsem se musel podepsat, jsem to převzal, předal mi to, no a mám ji doma. No, tak, takhle to bylo. Nevím, možná mě někdo odsoudí, ale vzhledem k tomu, že mi to říkali i kamarádi chartisti, ty, co prostě mě leta letoucí znají, tak jsem si říkal, tak snad mají pravdu, no.

posledního prosince loňského roku skončilo moje 26-leté, vlastně ještě o půl roku delší působení v Českém rozhlase, tedy jako jeho zaměstnance. Dostal jsem od pana generálního ředitele takové, řekl bych, rezortní ocenění, vyznamenání, jak tomu říci. Už jsem kdysi dostal jedno, vážím si ho a najednou to všechno skončilo. Já jsem věděl, že k tomu dojde, jo. Dokonce se to chystalo, protože prostě přicházejí jiní lidé a navíc přišel covid. A vlastně od covidu já už jsem pak nedocházel do redakce, pracoval jsem z domova, protože jsem měl přes koudek, jsem mohl vysílat téměř studiové kvalitě a to tež platilo o kolegu Slezákovi, s ním jsme mívali společnou kancelář a tu nám pak zlikvidovali, když už jsme tam vlastně denně nechodili. To bylo kvůli covidu. Už to takhle zůstalo, ale to je vám strašná věc, protože jakmile přestáváte ty kolegy denně potkávat, tak se pomalu vytrácíte, jo? A oni potkávají kolegu Hartmana a řeknou, hele, mu by si zajdu, to víš, že ho zajdu, jo, a něco jim řekne, a vás už nepotkávají. Ale zavolají. No a posléze se to už všecko mění, se to střídá a ti, co přicházejí, se k vám chovají velmi zdvořile většinou, ale už nezavolají, protože už prostě mají jiné své koně. No a s tím musí projít, s tím a tím každý. Já jsem věděl, že to jednou nastane. Bohužel jsem myslel, že do té doby se uskuteční projekt, kde jsme měli s Honzou povídat o 90. letech, protože já jsem byl opravdu u mnoha věcí, u kterých žádný novinář nebyl. No, ale na to nedošlo s tím řízením osudu. Já jsem to ani nenapsal do paměti, k tomu mě mnozí ponoukali, ale teď už to nenapíšu, protože zrakově to nezvládnu. Takže spoustu věcí už nikdo nedoví a on je to jedno, protože člověk nemá být ješitný, on se na sebe z toho veřejnosti obejde. Já jsem měl to štěstí, že jsem od roku 1992 od voleb byl pravidelným spolupracovníkem Československé a pak České televize. To byly stovky vystoupení v takový, zejména v takových pořadech jako Události a komentáře. Měl jsem to tam rád, chodil jsem tam donedávna, na spaměť jsem se tam dokázal proplíst těmi kabely a znal jsem ty kameramany. Měl jsem to prostředí rád, technicky mě zajímalo a oni ke mně byli vždycky vlídní a já k ním. Ale najednou to taky ustalo, protože prostě všude nastupují samozřejmě lidé mladší. Člověk už také není jako býval, už není tak svěží od rány. To, já samozřejmě toho jsem si vědom. A na druhou stranu si stále myslím, protože mám právě zkušenost těch let, kdy tu politiku sleduju a já jsem fakt od dětských let tu politiku sledoval, tak si myslím, že na některé věci je můj pohled prostě, neříkám, že zasvědčenější, ale určitě jiný než kolegů, kteří jsou dneska už o dvě generace mladší. No, je to strašná změna najednou být bez toho rozhlasu. Jo. Ten mikrofon, to je magie. A hlavně to klima rozhlasu je úžasný.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příjemný den s digitální stanicí Českého rozhlasu D-dur přeje a od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrhunová, autorka a moderátorka dnešního vysílání. Český rozhlas D-dur je hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu všech žánrů. Oslovujeme nejen milovníky vážné hudby, ale i posluchače, kteří se s vážnou hudbou teprve seznamují. Ke každé skladbě se vždy dozvíte něco, co vám ukáže cestu k její kráse. V dnešním vysílání si vyslechneme hudební díla Karla Stamice, Ludvíka van Beethovena, Césara Franka, Jana Dismase Zelenky, Josefa Haydna a Antonína Reichy. Karel Stamitz byl německý skladatel českého původu, nejstarší syn a také žák slavného českého skladatele Jana Václava Stamice. Už jako dítě hrál výborně na několik nástrojů. V 17 letech se stal druhým houslistou Mannheimského orchestru. S úspěchem koncertoval po celé Evropě. Komponoval zejména symfonie a koncertní skladby, kde osvědčil bravurní zvládnutí sonátové formy. V tomto ohledu byl pokračovatelem svého otce a jím založené Mannheimské školy. Ze Stamicovy tvorby dnes k poslechu vybíráme kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo S-dur opus 8 číslo 4. Hrají Pavel Werner na hoboj a Nové Vlachovo kvarteto.

Na stanici D-dur dozněl kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo S-dur opus 8 číslo 4 Karla Stamice. Hrál Pavel Werner na hoboj a nové Vlachovo kvarteto. Ludwig van Beethoven zkomponoval houslový koncert D-dur opus 61 pro houslistu a dirigenta France Clementa, který mu dříve poskytl námět k opeře Fidelio. Koncert měl premiéru den před Štědrým dnem roku 1806 v divadle na Vídence při příležitosti uspořádání benefičního koncertu zmiňovanému Clementovi, kterému také věnoval první tištěnou verzi koncertu. Beethovenův houslový koncert D-dur si nyní vyslechneme v nastudování revolučního a romantického orchestru, který řídí Sir John Eliot Gardiner. Na housle hraje Viktoria Mulová.

0: Vyslechli jsme koncert pro hoboj a orchestr D-dur opus 61 Ludwiga van Beethovena. Na housle hrála vynikající interpretka Viktoria Mulová. Revoluční a romantický orchestr řídil Sir John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: César Franck byl přes 30 let varhaníkem v novogotickém pařížském kostele svaté Klotildy. Dvě desetiletí pak působil jako profesor varhaní hry a improvizace na konzervatoři a plně uznaným skladatelem se stal až na konci života. Franck je autorem skvělé varhaní hudby, ale také velkých duchovních děl. Několika zdařilých komorních skladeb a jedné jediné za to velmi oblíbené symfonie. Z Francovy skladatelské práce jsme dnes k poslechu vybrali jeho klavírní kvintet F-moll. Hrají Boris Krajný a Kociánovo kvarteto.

0: dozněl klavírní kvintet F-moll Césara Franka. Hrál Boris Krajný a Kociánovo kvarteto.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Misa votiva je jedno z nejrozsáhlejších zelenkových zhudebnění mešního ordinária a patří k pozdním autorovým dílům. Zelenka byl v letech 1738 až 39 nemocen. Zmíněná mše byla hudebním poděkováním za uzdravení a zazněla patrně v katolickém dvorním kostele v Drážďanech v červenci roku 1739. Více než 20 jejich partů byly v Saské zemské knihovně v Drážďanech na půl století ztraceny. Skladba se z části dochovala v archivu pražských křížovníků. My si dnes toto mimořádné dílo vyslechneme v nastudování Kolegia 1704 a Václava Luxe. Zpívají Hana Blažíková soprán, Stanislava Mihalcová soprán, Markéta Cukrová alt, Tomáš Kořínek tenor, Tomáš Král bas a Kolegium vokále 1704.